0: Nazdar.
1: Taky i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
0: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
1: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
0: Správně, výborně, tak prosím ještě jedno.
1: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
2: Hledáme zpěváka pro Brno.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác! Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Straka Marná tvá námaha, nálada žádná. Astraka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce. A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky. Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o 2 roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sýsem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a sketchů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body, oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize, posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel. Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle. Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
1: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvilku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas. Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme. Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu. Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

To je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

0: Jo, říká ten soused. To já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jadu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv.
1: Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kum štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Dovolovala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, ale prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska. Představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobny. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

vlastně do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavač se vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím takový veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty má každý rád, ale anekdoty dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jenaj to má hodně mladý. Ale anekdoty ty má každý rád, ale anekdoty dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ale anekdoty ty má každý rád, ale anekdoty dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

Přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček. Tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. Ten říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, kdo ti má každý rád? Ale, kdo si dovedou rozesmát? Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy. On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Anekdoty má každý rád. Povídá ho z restaurací: pane Vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout. Zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Anekdoty má každý rád. Povídá ho z restaurací: pane Vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Má každý rád.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchače Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivostí a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že, vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, to je prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a on už byl člověče mrtvej, ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, to je, co? To je bašta, co?
2: Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
5: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, ladies and gentlemen, totiž drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. And now, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhojte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat prosím inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vaš, jen vaš. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

a přes celý sál. Hej, co je s tebou? Hej, pohni sebou. Ty sukně vysoukej si, mama, a spoď se jak myš. Hej, slyš, malá, spoď se jak myš. Ber, kde ber, vypoď pro psinu plnej čber. Děti tvejch synů i tvejch dcer černý jsou jako ter. Tak co ti zbývá, svině, to mě baví.

co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin, s vodou můj miláček, plete si právo rá, pak takhle floj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by, co neměl, měl by, co chtěl.

Wejdej, hoj, těpámu, ať slouží.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvink.

0: Swing, swing, chtěl svý, má svý. Chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlaní, aneb historie z černých drážek.

Dnešní hodinku Oldies jsme my dva v ostravském rozhlasovém studiu OP1, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk, pracovně nazvali Forrest Gump podruhé. Kdo poslouchal před 14 dny, tomu je to jasné, opět nabídneme bez dlouhých řečí americký rock a pop použitý ve filmu Forrest Gump. A hned od začátku budeme hrát po dvojicích.

The Beach Boys jste samozřejmě poznali a Sloop John B. si možná pobrukovali s nimi. Aby ne, u nás tu píseň zpíval Pavel Novák s pěkným textem Vladimíra Čorta. Jimi Hendrix přidal Dylanův song All Along the Watchtower, vtipálek a zloděj v textu představují pravděpodobně dvě společenské třídy. V další dvojici písní si tu druhou asi zabroukáte také.

Přiznám se, že ten první song, The Doors, Soul Kitchen, jsem nikdy neslyšel až při přípravě playlistu. Jim Morrison jej napsal jako oslavu kalifornské restaurace, kam prý často chodil. California Dreamin' to byly samozřejmě The Mamas and the Papas. Tento jejich první hit u nás anglicky naspívali The Rebels a jako instrumentálku hrál orchestr Václava Zahradníka.

Dozněla další dvojice písní, The Buffalo Springfield připomněli svůj největší hit For What It's Worth. Předčasem v této hodince zazněl a o čem je, už se vysvětloval. Valčíček Jackie DeShannon What the World Needs Now is Love byl v roce 1965 jejím prvním zásahem do Top Ten a složila ho věhlasná autorská dvojice Becquerek David. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Tvůrci filmu Forrest Gump našli zřejmě v písních skupiny The Doors zalíbení. Jen tak si lze vysvětlit, že nahrávky The Doors se v seznamu použitých písní objevují celkem pětkrát. Slyšeli jste Hello, I Love You a People Are Strange z třetího a druhého alba skupiny. A vlastně jsem ještě neřekl, že po celou hodinku jsme ve druhé polovině 60. let.

Ano, to byli The Doors po čtvrté, co znamená to break on through to the other side, česky proraste na druhou stranu, to si vykladači textů této skupiny představují různě. Skupina Jefferson Airplane k tomu přidala píseň Volunteers, kterou lze chápat jako protest song proti odvodům do Vietnamu a názor, že mladí Američané by mohli být vlasti prospěšní jinak.

Ve Forestu Gumpovi zazněla také skvělá verze songu Hey Joe v podání Jimiho Hendrixe a Where Have All the Flowers Gone Pete Seegera. Obě tyto písně mají české verze, možná se vám jejich texty při poslechu amerických nahrávek vybavily. A neméně známé písně vytvořili další dvojici v playlistu. Uslyšíte Scotta McKenzieho a skupinu The Birds. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

San Francisco u nás zpíval Pavol Hamel se skupinou Prudy. Turn, Turn, Turn si u nás ti šťastnější mohli hrát doma ze suprafonské licenční desky, která byla vydána v roce 1970 ve spolupráci s Gramoklubem a Hi-Fi klubem. Blížíme se ke konci, poslední dvojici tvoří skupina The Fifth Dimension a zpěvák Nilsson. Říkat názvy písní už se mi zdá zbytečné.

oldies.ostrava@rozhlas.cz je e-mailová adresa, 723 102 513 je SMS-kový kontakt. Jeremiah was Bullfrog, was a good friend of mine, byl prý původně jen zástupný text dnešního zavíráku, ale nakonec v písni Joy to the World skupiny Three Dog Night zůstal. Autor prý hodně popíjel, kdo ví, jak to všechno bylo. Ať tak či tak, vychutnejte si ten hit, další oldies vám nabídnu zase za týden.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Hezké dopoledne vám všem přeji. Dnešní setkání je s mužem, který vlastně přináší čas od času takové obohacení, nebo možná pobídne k pozastavení, nebo i k zamyšlení, možná si toho sám ani není vědom. Režisér, dokumentarista, pedagog, polárník, Petr Horký, ráda tě vítám po letech.
5: Děkuji, ahoj, děkuji, krásný den tobě i posluchačům.
4: Ty jsi toho hrozně moc a já jsem vlastně žasla, když jsem si teď jenom takhle kontrolně procházela tvou cestu, kolik ty si toho v tom životě vlastně zvládnul. Mnoho knih, mnoho filmů, mnoho cest. Těch mnoho témat mě taky zajímá, ale vlastně jsem našla společný jmenovatel asi, a to jsou lidé, zasazeni do nějakého kontextu, do nějaké kultury, do nějaké skupiny, do nějakých souvislostí. Uvědomil ty si, co ty tady vlastně tomu světu chceš říct, nebo co tu hledáš?
5: Fajn, a teď už budu dokonce jenom souvisle mluvit. Ptáš se na něco, co je samozřejmě na stole, něco, o čem přemýšlím a s čím se nějak potýká i svět kolem mě. Ano, mým ústředním tématem jsou lidi a debata, komunikace, kontakt. Strašně rád si s lidmi povídám, strašně rád lidi potkávám, strašně rád pozoruju komunikaci. Jo? Mě i baví dívat se i na to, jak se lidi v dnešní době hádají. Jako ne, že bych to nějak jako vyhledával a četl, ale rozeznávám v tom, nebo přijde mi, že v tom rozeznávám různé jako ponorné řeky nebo jiné příběhy nějakých národních úzkostí nebo prostě velkých příběhů, které si neseme a podobně. Vlastně každým projevem, každý vlastně mluvíme o sobě. Takže to je něco, co opravdu spojuje veškeré moje aktivity. S tím, co všechno dělám, protože s tím lidi občas mají problém, že mi řeknou, tak kdo vy prosím vás vlastně jste, a nebo slušněji, jak vás mám představit? Já říkám polárník a režisér. To polárník, tam nejvíc nacházím svoji duši, jakoby, nebo tam se potkávám, a režisér je vlastně to, co mě opravdu živí. A jak jsem před, já nevím, teďka už 6 lety založil YouTubeový kanál, tak se to úplně jako zjevilo v úžasné podobě, protože najednou zjišťuji, že segment lidí,

0: teoretického rámce. A tak já vlastně rozumím tomu, že řada lidí z toho může být docela tumpachová a visí nad tím vším se taková ta jako otázka, kdybys chlapče dělal jenom jednu věc, dotáhl bys to výrazně dál, o co ti nakonec jde? Máme všichni za úkol nějak jako hledat sami sebe a rozeznávat se v tom, co děláme, co je opravdu jako naše, co je moje, co prostě je horkáčovské, bez čeho nemůžu být. A to se snažím dělat a snažím se to dělat poctivě. Milovat své nejbližší nebo mít rád lidi, se který potkávám. A když tomuto se člověk věnuje, tak on ten odkaz začne vznikat. A že to taky může třeba se rozeznít až x let po mé smrti, anebo taky vůbec nikdy. Jsou indiáni severoameričtí jedni, kteří říkají, že to nejlepší, co je, že když se do vody hodí kámen, tak se ta hladina stejně pak uklidní. Mm-hmm. Jsem si povídal s Václavem Sílkem jednou a on říkal, já bych si nejvíc přál, aby až umřu, tady byla ta hladina klidná. To je příliš jaký dobrý.
1: To je velký, protože vesměs všichni chceme, aby se tady po nás trošku čeřilo, ne?
0: Já upřímně nevím. Já mám rád, když mě někdo pochválí, mám rád, když se někomu líbí, co udělám, to je jasný. Ale stejně mám asi nejvíc rád, když jsem pohromadě s lidma, který miluju, když se udělá taková ta chvilka, když vyleze na kopec a vidí výhled, nebo... A to je nakonec ve finále stejně nejhezčí.
1: A já si myslím, že patříš k těm, kteří to, si to umí uvědomit, že třeba teď ten mžik je ten, který je fajn, protože to umíš zavnímat. A teď je otázka, čím je to vlastně dáno. Jestli je to dispozicí, pozorovací, anebo jestli je to to, že čas od času se sebereš a utečeš někam, kde ti lidi prostě
0: tím
1: nejsou.
0: Tím to je. Ty jsi mě teďka po druhé vlastně potěšila nebo ocenila, já si toho vážím a nevím vlastně, jestli to tak já budu nad tím přemýšlet. Já jsem pro řadu lidí naopak tryskomyš, která v strašném tempu dělá milion věcí. Já to tak nemám, já to tak neprožívám. Ale co rozhodně potvrdím, že ano, klíčové je to odjetí pryč pro mě osobně.
1: No, jsme na prahu kapitoly, kterou já ještě chci trošičku rozpovídat, protože mě to vážně zajímá. Aha. Petr Horký je ten muž, který vypráví, je to host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Petrem Horkým trávím dnešní dopoledne, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Skončili jsme u cesty do mrazu. Mě tam zajímá teda fakt podstata toho, proč vůbec.
1: Na to se ptají všichni, celý ty roky. A já na to celý ty roky hledám nějakou odpověď.
0: Tak mám, sám je nemáš?
1: Ne, jako jasně ne, jo. Je mi tam hezky. Tak to je odpověď asi. Že jo. Pak je taková odpověď k tomu, kdo tomu rozumí, to vysvětlovat nemusím, a tomu, kdo tomu nerozumí, to vysvětlit nejde. Člověk si hraje na chytrýho. Ale já si myslím, že jsem na to přišel, oni si mě zvou různě do firem, protože jak jsem jako Mulderland a furt nad tím světem přemýšlím, tak i to polárničení, nebo právě to polárničení se proměnilo v nějaký můj návod na život. Já tak jako s lehkou nadsázkou říkám, že všichni jsme polárníci, všichni jsme na vlastní polární výpravě. To je nějaká výprava našeho života. Já mám tu obrovskou výhodu, že když odjedu do poláru, tak ta změna je tak markantní, že to okamžitě vím. Vím, co všechno musím na svém chování změnit, pokud tam nechci zmrznout. Ale v našich životech občas dochází k velikým změnám a nejsou tak zřetelné a nejsou tak vidět, ale pořád vyžadují třeba opravdu zásadní dovednosti, zásadní změnu přístupu a podobně. A tím, že my to nevíme, tak to třeba neuděláme a pak se v tom životě nějak plácáme a pereme. Všichni, včetně mě. Takhle jsem byl právě v jednom docela jako slovutným korporátu. Bavili jsme se o nějakým posouvání limitů, to je takový módní téma, který já jako pojímám hodně jinak, než jako zatnout se a makat. Já si myslím, že to celý tady to vajíčko kostě nesmrtelného je úplně jinde. Tak jsem vám ukázal první fotku, kde jsem já s omrzlou hubou, takhle ze mě visí ty rampouchy a jedna paní udělala takový, Ježíši Kriste, tam bych nikdy nejela, no to je strašný. Tam jste se museli mít hrozně, to muselo být šílený utrpení. A ze mě v tu chvíli vypadlo něco, co jsem si říkal, a to si musím zapamatovat, to je odpověď, že jsem řekl, a já tam jsem šťastný. A já věřím tomu, že tady v sále je řada lidí, kteří žijete v komfortu, bohatě, v teple a v pohodlí, ale máte toxické vztahy, toxické zaměstnání, jste nuceni dělat věci, které nechcete a trápíte se v pohodlí. A já tady na téhle fotce jsem úplně šťastný a všechno, co se děje, jsem si vybral, zvolil, připravil jsem se na to a obstál jsem tam a ještě šťastnější jsem se pak vrátil domů. Prostě jsem přišel na to, že to je moje.
0: Viděla jsem ty fotky, je to planina ničeho a není moc vidět nic, k čemu jdeš.
1: Jo? No, to je totiž ten život, že?
0: No.
1: My hrajeme hry na to, že máme něco v rukou a máme v ruce velký kulový. Nevíme, co se stane za hodinu, co se stane zítra a hrajeme hru na to, že mám to pod kontrolou, neboj. A houbeles. A ještě koukáme na životy jiných, jako já mít prachy jako on, já mít partnera, partnerku, jako tamten člověk.
0: Tak bych to všem ukázal.
1: To bych se ho taky uměl smát. Ale vůbec nevíme, čím se ten člověk trápí. Ale hrozně často se stane, že někdo nám vyrazí dech, něco se podělá, něco se zkazí a teď my najednou si říkáme, tyjo, co teď? Nebo to nějak dopadne a hrajeme hru na to, že to není. A teď si to hromadíme, až máme na zádech pomyslený bágl těžkýho nákladu. To jsou jenom odložený průšvihy, které říkám potom. A v tom poláru je ta obrovská výhoda. Já prostě vím, že to musím vyřešit. A tyhle ty návyky ti zůstanou.
0: Jak se vrací z takového místa zpátky do tohohle světa?
1: Krásně, ale to je úplně bezvadný. Tam je to nádherný, já si to tam užiju, ale žít jako strávit tam život bych nechtěl. A s Messnerem jsme si o tom povídali. Příští rok ho vezu na definitivně poslední přednášky, mu bude 82 let. A on říkal, jasně, že miluju hory, jasně, že miluju ten polár, kde jsem šlapal. Ale já se vždycky od půlky té výpravy tak strašně těším, až uvidím zelenou trávu, až potkám svoji ženu prostě, až uvidím svý přátele. Já když jsem přešel Grónsko a teď jsem potom, já nevím, měsíci, pěti týdnech se vrátil domů a tady bylo jako ve svým nejkrásnějším výbuchu jaro. Já jsem prostě čuchal k trávě a ne proto, že bych byl buddhista, ale protože mě to vonělo. Tam nevonělo nic, tam bylo prostě jako téměř jako rigidní jenom přítomnost takové té vody. Tak, což mám rád.
0: Mě zajímalo, jako jestli tam člověk cítí něco, voní sníh?
1: Svým způsobem jo. Já když jsem byl loni v Himalájích, mám takovou partičku, Jirka Langmajer herec, právě Honza Tráva, já, Jirka Votava, Petr Baran, plus minus kolem 50, Jirka Votava je rybízek, tak, ale zase je nejvíc namakanej z nás všech. A nazvali jsme to Ještě jsme neskončili. A je to jako o tom, že i 50-letí chlapi můžou mít sny, které lze zodpovědně plnit. Tak jsme byli v Himalájích. Vylezli jsme tam na jednu 5500 metrů vysokou Gokyori horu, kde je nádherný výhled na ty 8000 vrcholy. A já jsem viděl, jak kluky kolem mě, jak fakt jim tečou slzy. Jo. A já jsem tam stál a říkal jsem, že je to hezký. No. A pak jsme sestoupili a druhý den jsme šli takovým jako takovým traverzem po ledovci. Já jsem jenom dupl na ten ledovec a úplně, je, to je nádherný, to je skvělý. Mě tam zavoněla ta zmrzlá voda. Já jsem byl šťastný a všichni kolem, ať už jsme z toho dole klouže, to pitomý úplně. Takže tam jsem rozpoznal, že to prostě není racionální věc. To je jako, že člověk se do toho zamiluje a nějak to v něm co si sepne. A tak já takhle miluju prostě led.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava trávím dopoledne s Petrem Horkým, mužem, který tak nějak hltá život. A propo, kdy naposledy si zpracoval něco, co v tobě vězí?
1: Mám teďka rozpracovaný film o cestě do Mustangu, kde jsme byli na takovém pravidelném každoročním buddhistickém rituálu. V jednom jako z nejopuštěnějších míst na planetě, ještě před pár lety, tam byl zakázaný vstup všem cizincům. Je to jediné místo na světě, kde vlastně do dneška běží nepřerušená linka tibetského buddhismu, protože v Tibetu to přerušila čínská invaze. A oni tam v této tradici pořádají velký rituál, který léčí celou planetu. V životě neviděli velkoměsto a oni léčí celou planetu, abychom nebyli rozptilováni. Protože ta buddhistická myšlenka je, že když člověk není rozptilován od dobra, tak to dobro rozezná a může ho žít a může ho naplňovat. Já jsem velký obhájce života v Evropě, ale vidím také spoustu věcí, které by stálo za to se jimi nechat inspirovat. A tak vlastně skládáme dohromady film, kde se tyhle ty dva světy nějakým způsobem prolínají.
0: To jsou strašně jednoduché věci, ale my jsme je nějak pozapomněli.
1: Já myslím, že jsme o nich zapomněli mluvit. A že po nich všichni toužíme. To je podobné, jako všichni chceme někoho milovat. Všichni chceme mít hezký vztah, ale nemluví se o tom na potkání. Přitom si myslím, že ve skutečnosti opravdu všichni, i ten největší dezolát, a teď si tam doplňte každý, koho chcete, prostě představitel proti tábora, touží potom někoho milovat, být milován a s někým být blízko. Tomhle jsem takový jako optimista docela proti tomu, jak se nadává na tu dobu, kterou žijeme.
0: Asi bych na ní nenadávala, jenom bych to chtěla pochopit, kde se nám to trošku vymklo. Jo? Myslím si, že mluvit o tom je pořád ještě málo. My jsme to zapomněli
1: to
0: být.
1: A jo. Zase bych trošku dodal, že já jsem přesvědčený, že opravdu zlý člověk je něco jako třeba albinismus. Jo? Že to je prostě nějaké procento lidí, jasně, jsou zlí, ale je to prostě patologie. Jo. A pak si myslím, že spousta lidí se chová třeba zle, protože mají špatné životní zkušenosti, nebo nevěří sobě, lidem kolem sebe, nebo mají pocit, že takhle se to má. Ale přitom si myslím, že furt všichni chceme, aby to jako bylo hezký. My všichni jsme vybaveni relativně obrovským množstvím důvěry a citu a je třeba ho investovat. A je jasný, že někdy o něj přijdem. Ale furt je lepší to investovat s tím, že přijde ztráta, protože ono taky čas od času přijde najednou přátelství. Přijde dobrý vztah, hezký vztah. To je pak vlastně, když se sám stanu architektem svého smutku a své samoty.
0: Jak se v Mustangu léčí planeta?
1: Tancem, zpěvem, odříkáváním speciálních mantr a celé to vrcholí tím, že se jako rituálně zničí takový tvor, který je velký jako panenka, nevím, který má představovat všechny ty motivy, které nás odvádí od té pozornosti, od toho zaměření na to dobro. Ono to je relativně morbidní, že to vlastně vypadá jako dítě a oni to jako zničí. A oni se tak usmívali a říkali, teď je to důležitý, protože to je ten tvor, který stělesňuje to všechno, co nás jako odvádí od té správné pozornosti k podstatě toho bytí.
0: Máš ty nějaký rituál či rituály?
1: Já jsem veliký milovník rituálů. Mám takovou historku, kterou jsem dal do filmu Civilizace, dobrá zpráva o konci světa, kde jsem si povídal s amazonským indiánem kmene Vahorany, přikivuješ, znáš to. On tam právě říká, že každý u nich, kdo se stane dospělým, tak přijme zodpovědnost za celý svět. Když já mu říkám, že mám pocit, že spousta našich šéfů kmenů tady v Evropě třeba nebo v Americe se nechová, kdyby převzal zodpovědnost za celý svět a přišlo mi to jako vtip, tak on smrtelně vážně přikývne hlavou a říká, a řekl jim někdo, že jsou dospělí. Když to říkám na přednáškách, tak se jako lidi smějou a hned to řeknu, a řekl vám někdo, že jste dospělí, a najednou hrobový ticho. Já mám třeba krásný rituál, co jsem se naučil právě v Jižní Americe od jiných indiánů. Když má člověk něco, co nedokáže unést, příliš velkou radost, příliš veliký trápení, tak si to prostě může někam uložit. Ne, že to odloží, aby to neexistovalo, ale uloží to někam, aby to nemusel nosit. A jdou spolu do pralesa. A ten šaman mu pomůže najít třeba pařez, nebo kámen, nebo vyvrácený strom a řekne mu, tak tady sem to uložíme. A udělají rituál a celý ten příběh, ať už to je trápení nebo třeba příliš velká radost, aby člověk nespichnul, nebo aby se dokázal rozeznat i přes ten veliký úspěch třeba, tak si to tam celé odloží. Ale ona to je normálně prostě vlastně psychologická technika, se kterou se pracuje v různých podobách a v různých úpravách třeba. Já jsem tehdy měl docela velké trápení s rozchodem s jednou mojí velikou láskou, tam 30 let zpátky. Takhle jsem si přesně v Jižní Americe u jednoho kopce, kousek od São Paula, prostě odložil to trápení, který jsem nebyl schopen uchopit. Tak jsem pak během té cesty, a když jsem byl doma, tak jsem si vytahoval jenom jednotlivá témata. A takhle jsem postupně zpracoval ten náš rozchod, který byl pro oba dva jako hrozně těžký a hrozně bolestný.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: stále ještě trávím čas s Petrem Horkým, ačkoliv běží velmi rychle. Mimochodem, když je člověk v tom mrazu, jak tam to je s časem?
1: Tam totiž dojde k tomu, že první třeba 2-3 dny se nějak já to tak mám, a co jsem se bavil s řadou jako polárníků, tak jsme se shodli na tom, že vlastně první 2-3 dny člověk jakoby usazuje ty rutiny, které je potřeba, aby fungovaly perfektně, a v každé lokalitě, na každé expedici jsou trošičku jiné. A když to usadíš a funguješ a jako zacítíš takový ten pocit, že obstáváš, tak se ti tak část té mysli odpoutá a běží si vlastní linií. To nejsilnější na tom je, že jednak se člověk dostane tady do té dlouhé meditace, kdy vyplouvají na povrch úplně sami hromada, já tam říkám, já si tam dožiju svoje smutky i radosti, dožiju si nedožité. Právě ten vztah těla a duše se tam tak jako zase stává jako rozeznatelnější. Jo. Dostanu se sám sobě na dosle. Ta pomalost té polární cesty a ta střídmost na podněty na té polární cestě, tohle to najednou jako zviditelní.
0: Já jsem viděla před časem tvůj rozhovor, který děláš ve svém podcastu s Luckou Výbornou, z těch, která se prostě pouští do šílených věcí
1: jo.
0: z pohledu
1: lajka.
0: Já jsem třeba vnímala i to, jak se na tu cestu chystala. Mm-hmm. Mě to z pohledu ženy teda zajímalo vlastně i technicky. Pro ženu tam to bytí z těch nejzákladnějších možných důvodů si vlastně neumím úplně technicky představit, ale nějak to asi je.
1: Jsou na to taky technické pomůcky? Je to normálně vymyšlený, vyřešený, udělaný? Jo. Vůbec nepovažuji za důležitý, že v tu chvíli jako nedošla na jižní pól. To vůbec, to je úplně marginální.
0: Jasně.
1: To, že tu vůbec udělala tu výpravu, že ji uskutečnila, že tam vyrazila a že prostě ušla, jestli se nepletu, 400 nebo 500 kilometrů, což je veliká porce, šmarjá Josef. To je prostě celý obrovský příběh a tam já vidím obrovskou inspiraci. Mm-hmm. A kdyby prostě došla na pol, tak ta inspirace bude podtržená a pro někoho, kdo je výkonnostně zaměřený, to bude jakoby důležitější. Ale to je úplně druhotná věc. A ta výprava je prostě obrovská inspirace podle mě pro chlapy, pro ženský. A hrozně moc bych si přál, aby to Luzka sepsala.
0: Možná je ještě o to silnější to, když člověk vyhodnotí v nějaké chvíli, že to prostě nepůjde, že k tomu cíli úplně nedojdu a že větší sílu asi potřebuje to, že se otočím a prostě to skončím.
1: K tomu si dovolím dodat jednu věc, to se právě týká těch mých debat o těch limitech, že ono, jasně, otočit se vyžaduje sílu, ale ono je to i o tom, na to mám pocit, že se trošku zapomíná v debatách, které se vedou právě třeba prostě v komfortních podmínkách, že prostě jednoduše jsou podmínky, které ti vystaví stopku, ať chceš nebo ne.
0: Jasně.
1: A to je taky zase hrozně důležitý vzkaz. Jo. Hromada lidí má takový to, když je to v hlavě, tak to dokážeš. Kam chce hlava, tam může zbytek těla. No v případě, že všechny ostatní okolnosti jsou ideální. Mhm. Ale ve chvíli, kdy prostě opravdu člověk narazí na doraz, Luzka tam měla nějaký velký záchvaty, kašle a podobně, prostě pokud se nenadechneš, no tak nedáš kyslík svalům a ty svaly nezaberou. Tečka. Není se o čem bavit, sentiment stranou. Prostě to nejde.
0: Jak člověk sám v sobě vnímá nebezpečí té situace vůbec, do které se pouští?
1: Málo. Popisuju svoji zkušenost. Jo, nejsem horolezec, tam ta expozice je a priori, prvoplánová. Když jsi prostě v kolmé ledové stěně, tak vidíš, že jsi v kolmé ledové stěně. Když jdeš polár, tak tam do toho vstupuješ krok za krokem. Jakmile už v těch podmínkách seš, tak už to rozeznáváš málo. Jo? Já ti dám příklad, když jsme s Václavem Sůrou šli přechod mongolského jezera Chuzgul, což byl asi, jak jsme pak zpětně zjistili, asi první světový přechod tohoto jezera v zimě vůbec. My jsme šli a první dny bylo jako mrazivo, ale bylo krásně slunečno, nádherná dohlednost. Pak se udělala mlha a teplej, tak jsme byli rádi, že je změna, že prostě zase jdeš podle buzoly. A pak se v té mlze udělal totální whiteout, že prostě je fakt bílo všude kolem tebe, ty nevíš, co je nahoře, co je dole. Začalo do toho foukat a ještě se ochladilo. A my jsme si říkali, tak jako není to úplně příjemný, ale je to vlastně vítaná změna. Buzolu máme a zimu držíme, protože jako není, co bychom řešili. Je mráz, takže ten led bude pevný, tak se nemusíme bát, že bychom se propadli do vody. A drželo to takhle 3 dny. Jseš 3 dny uvnitř tvé hlavy a pak se zase krásně vyčasí a ty zase vystoupíš z toho svého nitra a vnímáš tu krajinu kolem. A pak jsme to došli, mluvili jsme s místními a oni říkali, my jsme mysleli, že jste mrtví. A my říkáme, a proč? Říkám, byla úplně šílená bouře. My říkáme, jaká? Říkám, byla taková bouře, že se to mluvilo v televizi, že se zastavil provoz na mongolských silnicích, že někde byly výpadky proudu. No ale tím, že my jsme do toho vlastně postupně vstupovali, tak my jsme neprožili pocit ohrožení. To je o tom, že když seš v těch podmínkách, tak je přirozeně přijmeš. A vlastně to byly hezký 3 dny.
0: Přeju ti, ať seš.
1: Děkuju.
0: Těším se na jakoukoliv další chvíli, ať to dopovíme, protože je toho ještě dost. Tahle chvíla byla výživná a díky za ně Petru Horkému. Moc mě to těšilo, děkuju.
1: Díky moc, Katko.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes nechybí v noční vysílání Dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview, kde se stála na kopci za Opavou poutní kaple zasvěcená svaté Aně. Dnes už zděnou stavbu v polích nenajdete, ale nahrazuje ji kaple kovová a určitě o nic méně zajímavá. Pro Opavany je to jedno z nejoblíbenějších vycházkových míst a vypravila se tam i Petra Štrimplová.
1: Ona je to vlastně kaple, ne kaple. Historička Iva Maloušková z Opavské kulturní organizace mi potvrdí, že je to vlastně obrysová konstrukce.
2: Ano, přesně tak. Jedná se vlastně o konstrukci, která napodobuje původní zdivo té kaple.
1: Která tady byla historicky z jaké doby?
2: O které víme už, že tady byla v 18. století. Mm-hmm. Byla to vlastně kaple zasvěcená svaté Aně. A údajně tady vlastně vznikla proto, že jednomu knězi se zjevila svatá Anna ve snu a řekla mu, že v obci je jedna dívka, která umírá, potřebuje zaopatřit. A kněz opravdu tu dívku nalezl a vlastně ona takhle mohla zemřít jako zaopatřená, což v té době bylo bráno vlastně, když to takhle jako řekneme, jako pozitivně. A další verze, ještě proč ta kaple tady vznikla, že vlastně svatá Anna tak pomohla chudé dívce ke štěstí. Takže víme, že tady od 18. století jsou o ní už i nějaké kramarské písně z 19. století, ale několikrát i byla zničena. Už poprvé na konci 19. století, pak zase obnovena, hodně zničená byla za druhé světové války a v roce 1947 zase obnovena a starali se o ní vlastně zaměstnanci zdejší zemské psychiatrické léčebny, která vlastně, nebo ten areál je pořád tady pod kopcem.
1: Takže je to takové malinké návrší, ano, se kterého je krásný rozhled za dobrého počasí, my ho potom popíšem. Já se vrátím k tomu příběhu té kapličky, té stavby samotné. To znamená, ona neměla přes ta staletí lehký osud, měla na mále obnovená. Kdy vzala definitivně teda za své a z jakých těch příčin?
2: Tady ten areál byl totiž pojmut do vojenského cvičiště. Takže se bohužel stalo, že v rámci vlastně vojenského cvičení ta kaple byla rozstřílená. Potom, i když nějaké obnově vlastně samozřejmě došlo, mezi tím ta kaple byla vlastně pak už definitivně zničena vandaly a byly ty zbytky rozebrány i zdejšími obyvateli. Takže vlastně jediné původní, co zbylo z celého toho areálu kolem té kaple, tak je podstavec tady toho ručně kovaného kříže,
1: který stojí vně té konstrukce, ano, stojí přesně jakoby před kapličkou. Svatá Anno, oroduj za nás, je na tom podstavci, je asi nově vykovaný,
2: ano,
1: ten kříž.
2: Ano, ručně kovaný kříž, který byl vysvěcen v roce 2002 a ta konstrukce za ním, upomínající vlastně tu původní kapli, tak byla vysvěcená v roce 2003. Na obnově poutního místa se podíleli samotní farníci ze zdejších farností, včetně vlastně toho ručně ukovaného kříže, který vykoval kovář ze Zlatník, a i té konstrukce. Takže byla na to vlastně i vypsaná sbírka, aby se vybralo vlastně co nejvíce peněz mezi nejen tedy farníky. Samozřejmě k tomu byli nakloněni i z mnoha dalších míst.
1: Tak, je to v těch původních rozměrech ta konstrukce?
2: Plus minus by to tak mělo být. Ona ta kaple nebyla úplně velká, ale když si to tak vezmeme, bylo to takové docela dominantní místo tady.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Kaple svaté Anny stávala podle historických pramenů v Polích nad Opavou už v 18. století. Byla poutní a dokonce se o ní zpívalo v kramářských písních o století později. V průběhu věku vzala několikrát za své a dnes ji díky iniciativě místních připomíná kovová konstrukce v původním tvaru. S historičkou Ivou Malouškovou si místo prohlédla i Petra Štrimplová.
1: A my se půjdeme podívat dovnitř, protože vlastně můžeme krásně vejít, nebrání nám tomu žádné dveře, žádné prosklení. My jsme vstoupili vlastně na podlahu té kaple, nekaple, je to vysypáno takovým drobným štěrkem a teď jsme vlastně
2: před takovým oltářem. Je zde kříž, v němž je vlastně silueta Krista.
1: Takový masivní kříž, ta silueta je průhledná, takže se dá vlastně do dálky nebo směrem k nebi tak trošku jako prohlédnout. Je tady vlastně i klekátko.
2: Ano, přesně
1: je správný
2: tak.
1: Ten název před tím křížem?
2: A my, když vlastně sem přijdete, krásné místo totiž na rozjímání, takže když sem třeba někteří přijdou, chtějí i pomodlit se, přednést svoje prosby, tak můžou právě i tady na tom klekátku před tím železným křížem.
1: No a člověk může zvednout hlavu a přes vlastně tu kovovou konstrukci, přes tu jakoby střechu té kapličky se podívat vzhůru. Tu klenbu dělají i vlastně koruny stromu, které jsou kolem. Je to jednak lípa, jednak je to jírovec neboli kaštán. Ano. Takže je to takové velmi malebné zákoutí a my už jsme mluvili o těch rozhledech. Ano. Tak kdyby nám svítilo sluníčko, byla ideální viditelnost, dohlednost, tak kam my se až podíváme?
2: Viděli bychom jeseníky s pradědem a viděli bychom i vlastně velký malý roudny, takže naše sopky.
1: Ano.
2: Jinak samozřejmě doprava tam máme krásně Opavu, kostel svaté Hedviky od architekta Leopolda Bauera, nebo vidíme potom i některé stavby už v centru. Mm-hmm. A tady spíš doleva, tak je vlastně kostel v Jaktaři, který je jedním z nejstarším tady v okolí. A ona i samotná kaple, tak vlastně stojí na rozhraní tří farností. Jaktařské, Slavkovské, kde je mimochodem kostel svaté Anny přímo, a potom Stiboříckém. A protože to je ještě takové složitější katastr Zlatník, tak vlastně ta kaple samotná spadá vlastně pod farnost Stěbořice.
1: Tak to, aby byl člověk úplně v obraze. Ano. Každopádně velmi hezké místo mezi poli, je to určitě cíl vycházek.
2: Přesně tak.
1: Dá se sem dostat i na kole, dá se sem dojet s kočárkem, pěšky samozřejmě z mnoha směrů od té Opavy. Tím, jak je konstrukce řešená, tak místo je celoročně přístupné v jakémkoliv ročním období.
2: Každoročně jsou tu také poutě, vlastně na svatou Anu, tak se konají zde přímo poutě, samozřejmě s pobožností, a nebo ještě bývaly tady procesí na Velikonoce.
1: Ty kramářské písně, ty jsou spíš jakoby smutné, anebo kratochvilná píseň, protože ten osud není úplně veselý, ty kapličky.
2: No, jak kdy mohly mi to znění různé, protože často třeba ty kramařské písně jako pojednávaly třeba klidně i o vraždách, ale i o různých zjeveních, což se vlastně vztahuje i k tady té kapli, jak jsem říkala, že tomu knězi se zjevila ta svatá Anna.
1: Iva Maloušková z Opavy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě kvůli rozpočtu na příští rok. Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou se přiostřuje. Počasí v Čechách bude zataženo a deštivo, na Moravě a ve Slezsku ještě slunečno, pršet má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Opoziční KDU ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před úterním jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
2: Že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
0: Ke svolání schůze je potřeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů, ODS a TOP 09 už ale oznámili, že vyvolání hlasování podpoří a probudou i Piráti, pokud to podle jejich předsedy Zdeňka Hřiba pomůže občanům. Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Senátní veto přehlasovala koaliční většina. Podle koalice má změna usnadnit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Odpůrci ale varují před politizací a destabilizací státní správy. Proti senátnímu vetu hlasovali 104 vládní poslanci. Návrh zákona teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Na pole na severu Moldavska večer dopadl dron a způsobil požár. Na Facebook to oznámilo moldavské ministerstvo obrany. Předtím opakovaně informovalo o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Bezpilotní letoun se podle Moldavska dostal i nad území Rumunska. Incident se obešel bez zranění. Spojené státy od 29. září chtějí zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada dál diskriminuje americký obchod, hlavně prý prostřednictvím cel na automobily.

0: pacienty s akutními srdečními obtížemi či polytraumatem.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: V Čechách bude od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se začne zatahovat i tam a přidá se déšť a lokální bouřky. Teploty 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se bude dál ochlazovat.
2: Doprava.
3: Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce opatrně u sjezdu na Velký Újezd. Na kilometru 290 stojí na vozovce porouchaná dodávka. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce vás zpomalí omezení u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě mostu. Aktuálně se zatím kolona netvoří. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Jakub Kaloč.
4: A ten vám přeje šťastné ráno v 5 hodin a skoro 5 minutek, je středa 9.9. Hezké ráno, děvčata, zdravím Naděnku Procházkovou.
3: Dobré ráno.
4: Jitušku Sakalovou, která sedí za režijním pultem. Ahoj, Jituško, dobré ráno. Tak jestli jste si ještě, přátelé, neprotáhli koutky, učiňte tak, protože smích léčí. Stačí si jedat také nahoru a dělat, že se smějete, ono to pomáhá. Protáhnout si stovečku svalu ve tváři. Možná vám udělám radost, protože jsem zjišťoval aktuální stav cen kávy na trhu, tak prosím vás, ceny kávy Robusta klesly o 73%, pokud kupujete kávu třeba po 10 tunách týdně, tak by se vám to mělo vyplatit. Naopak, Arabika mírně vzrostla, ceny papriky v klíčových produkčních oblastech zůstávají dnes stabilní, stejně tak ceny černého a bílého pepře. Toliko k důležitým informacím. Informacím svatek mají dnes Danieli, tak pokud nějakou znáte, my tu jednu na Petře máme, Danielu, minimálně jednu, tak ji asi popřejeme, tak ji popřejte také. No a zdravím a posílám blahopřání všem, kteří třeba dnes slavíte narozeniny. 9.9. A já jsem zjistil, že devítka je skvělé číslo, značí lidskost, soucit, ochotu pomáhat, poctivost. Tito lidé jsou schopní, ale zároveň skromní lidé, prostě jako já. Jako vy samozřejmě.
3: Děkujeme.
4: Hezké dobré ráno, teď už je připravena Věra Špinarová a Kouzlo bílých čar. Tak jedeme.
2: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

5 hodin 10 minutek je středa 9. září. Přátelé, kromě toho, že 9. září mají Danieli svátek a určitě mnozí z vás také narozeniny, tak je měsíc a začíná to prý k 9. září měsíc second handů, nebo jak my říkáme, sekáčů. Tak pokud si dokážete představit, že se zavážete k měsíci bez nákupu nového oblečení a pokud budete potřebovat něco na sebe, opatříte si to pouze z druhé ruky. Pokud opravdu ano, tak to v září zkuste. Mezinárodní charitativní organizace Oxfam vyhlásila totiž září měsícem second handu. Už je tomu ale 7 let, co se tomu tak stalo. To znamená, teď je to 8. ročník. Ten textilní odpad je často nazýván novým plastem a ten módní průmysl je po ropě druhým největším znečišťovatelem životního prostředí. Jen trošku ze statistiky, průměrný Evropan ročně spotřebuje 26 kg a vyhodí 11 kg textilu. Takže ta výzva Second Hand September si klade za cíl tento trend zvrátit tím, že vyzývá lidi k recyklaci a uvědomělému výběru. Tak můžeme si udělat takový malý textilní detox, zaměřit se na svůj již existující šatník a objevit v něm třeba často opomíjené kusy. Podle řady stylistů je také důležitější dámy vlastnit několik základních a nadčasových kusů, které jsou kvalitní a dají se pak kombinovat s těmi, které koupíte takzvaně v sekáči. Ještě další statistika, podíváme se do Británie, tam skončí každý týden, přátelé, 13 milionů kusů oblečení na skládce. Já jsem si tu informaci ještě ověřoval, protože jsem tomu číslu nechtěl věřit, ale skutečně to tak je. To znamená kolem 50 milionů měsíčně. No a množství vody k výrobě jednoho trika by člověk byl asi 2 roky, protože je to kolem 3000 litrů. Tak si myslím, že s tím fakt jde něco dělat. Pojďme to zkusit. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to ve středu 9. září je 5. hodina 15. minutka. Aktuální teploty mezi, docela vysoko, mezi 17 až 22 stupni Celsia, ale v Čechách celé území téměř zatažené, možná kolem Plzně ještě polojasno, ale teď to stejně není patrné. A na severozápadě a na severu už docela s intenzivními srážkami a také, přátelé, fouká docela silný vítr v těch nárazech do 70 km za hodinu. A tady v Praze nám třeba převrátil i budku a sundal nám květináč, tak možná bych byl opatrný i přes den, protože ten vítr nepoleví. Co se týká těch odpoledních teplot, no tak musíme se připravit na to, že už přijde chladnější fronta, ale do té doby ještě ten dnešek bude opravdu tropický. Na západě ovšem kolem 18 stupňů, to jsou maxima, a na východě ke 32 stupňům Celsia, takže ten rozdíl je docela velký. Na horách pak v 1000 metrech kolem 16, v Beskydech dokonce kolem 22. A spíš už očekávají meteorologové, že bude zataženo až oblačno s lokálním deštěm, postupně od západu déšť a přehánky, ale četnější. K večeru budou naopak srážky ustávat a oblačnost se protrhá. A ten zítřek, to už se fakt, podle mě se budou hodit v místě tepláčky, za studenou frontou totiž se citelně ochladí, bude polojasno až oblačno, na horách se ještě vyskytnou ojedinělé přehánky, večer ale začne na oblačnosti přibývat, bude pršet malinko více a nejvyšší teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia, to opravdu se nebavím o těch nočních teplotách, ale o odpoledních, na jihu Moravy k 22. Na horách pak v 1000 metrech kolem 12 stupňů, to znamená místy až o 12 stupňů Celsia méně.

5 hodin 23 minutek a je 9. září a k 9. září se pochopitelně vztahují určité události, například když byla v roce 1948 uvedena česká premiéra divotvorného hrnce v ABC v režii Jiřího Voskovce, kde vodníka Čochtana hrál Jan Werich, tak tam zpěv zastala Soňa Červená. Ano, to byly její začátky. Od té doby se tato operní pěvkyně stala velice známou i ve světě. Dnes by se dožila 101 roku, bohužel odešla v květnu před 3 lety, ale každopádně je to přesně rok, co jí byla také věnovaná výstava v Národním muzeu a to bylo k 10. září. Já jsem na té výstavě byl a musím říct, že byla ta výstava mimořádná, pochopitelně v souvislosti s mimořádnou Soňou Červenou. 114 let uplyne od úmrtí také významného českého spisovatele, básníka, překladatele Emila Jakuba Fridy, neboli Jaroslava Vrchlického, to si asi pamatujete ze školy, jako autor se snažil dokázat, že čeština je jazyk, který dokáže skutečně vyjádřit vše. Chtěl také vytvořit poezii, která by se vyrovnala poezii evropské a přivedla tak českou literaturu na nový, vyšší stupínek. No a ještě krátká připomínka dalšího velikána, Lev Nikolajevič Tolstý. Narodil se 9. září v roce 1828 a už ze školy pamatujeme určitě Anu Kareninu nebo například Vzkříšení.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková, ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Mladí výjimeční. Zažijte finále 60. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga. 17. září se v sále Pražské konzervatoře uskuteční finále kategorie dechových nástrojů. V sobotu 18. září rozezní Dvořákovu síň Rudolfína čtveřice mladých interpretů na klávesové a strunné nástroje. Buďte u toho, když se rodí nové hudební hvězdy. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
3: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Zavedení elektronické evidence tržeb bude dnes znovu řešit poslanecká sněmovna. Senátoři navrhli mimo jiné osvobodit od EET bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Chtějí taky zrušit limit pro osvobození zaměstnaneckých zdravotních benefitů od daně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona odmítá. Vrchní soud v Praze se dnes vrátí k případu největšího lesního požáru v historii Česka. Z jeho založení je obžalovaný bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten byl už dvakrát osvobozený pro nedostatek důkazů. Státní zástupce se ale proti poslednímu rozsudku odvolal. Oheň v Českém Švýcarsku před 4 lety zasáhl přes 1000 hektarů a hasiči s ním bojovali 3 týdny. V Dallasu dnes začíná dvoudenní celonárodní sjezd republikánské strany před listopadovými volbami do kongresu. Akce se zúčastní i prezident Donald Trump, který pronese projev v obou dnech. Republikáni chtějí prostřednictvím mimořádného sjezdu v Texasu ukázat stranickou jednotu. Zároveň si od něj slibují mobilizaci voličů s cílem udržet si v klíčových volbách většinu v obou komorách kongresu. V Norsku bude pohřeb krále Haralda V. Krátce před polednem král naposledy opustí svůj palác. Přesně ve 12 hodin vyrazí proces směrem ke katedrále, kde začne ve 13 hodin po celostátní minutě ticha pohřební mše. Potom bude Haraldova rakev uložená při soukromém obřadu do královské hrobky v pevnosti Akershus. Za Česko se posledního rozloučení s norským králem zúčastní prezident Petr Pavel. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska 1-2 na sety. Naopak do semifinále 4 se dostal česko-americký pár Siniaková-Townsendová.
0: Počasí.
3: V Čechách bude od západu zataženo až oblačno s deštěm ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se bude ochlazovat.
0: Doprava.
3: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna se tvoří fronta. Brzdí se na 2. kilometru. Provoz zpomalila nehoda v nájezdu na dálnici D1. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je před sjezdem na Běchovice dopravní omezení. Na 61.5 kilometru je uzavřený levý pruh. Fronta od dálnice D11 je na necelých 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Slovo má zpět Jakub Kaloč.
4: Já děkuji Naděnce Procházkové. Je 5:33, 9. neboli 9. září je středa. My jsme ten souboj Noskové se Sabalenkovou nebo část viděli. S Naděnkou jsme se shodli na tom, že bylo lépe pak tu televizi vypnout.
3: Byly to nervy.
4: Nehrála ale špatně.
3: No, říkali epická bitva.
4: No, fakt teda jí to šlo, no, ale ta Sabalenková hraje strašně tvrdě. No, je to škoda, nedá se nic dělat. Každopádně s lehkostí, jak prožijete ten dnešní den. My se za chvíli budeme věnovat fragmentu Markova evangelia, protože poprvé za 700 let opouští Česko. To je zajímavá informace.
3: Poslechneme si.
4: Poslechněte, dámy, hned po vysílání si to poslechně. Hned po písničce, hezké ráno.
2: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., opustil hlavní město téměř ale po 700 letech. On je součástí starobylého Aquilejského kodexu, jenž v minulosti obsahoval jednu z nejstarších verzí Markova Evangelia, to jenom k tomu. Ještě původně ve středověku se domnívali, a to chybně lidé, nebo chápali ho dokonce jako přímý autograf, neboli rukopis samotného evangelisty Marka, a proto byl uctíván jako relikvie. Ono už tomu tak není, přesto ale je to samozřejmě, ten fragment je velmi vzácný a v Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku. Více nám k tomu řekne i k tomu putování toho fragmentu Mikuláš Vochoska.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování, a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení Páně.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
1: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka, neseným v průvodě.
2: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě, vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
2: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
1: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali tu klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru, a dokladem našich křesťanských kořenů.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: To byla taková krásná skladba, ale na neděli vezmu mě do kostela od Zier a je 5:45, přesně je středa 9. září. Když se koukám na aktuální situaci, tak na severu, severozápadě už docela s vydatným deštěm, tak možná využijete a ten dešť přechází směrem k Liberci, možná lízne částečně i Pardubický kraj, tak si nezapomeňte deštníky. To jen všechno, protože v Čechách je opravdu převážně zataženo. Na Moravě ve Slezsku ještě máte polojasnou oblohu a teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia. Ty teploty dnes pochopitelně ještě stoupnou, bude to takový poslední letní záchvěv, alespoň v tomto týdnu, takže v Čechách bude spíše deštivo, na Moravě a ve Slezsku ještě tropické teploty. Když to řeknu vše konkrétně, tak očekávejte lokální déšť v Čechách, postupně od západu četnější srážky, no k večeru naopak budou ustávat, na západě ubývat i oblačnost. Na Moravě ve Slezsku, tam bude převážně jasno až polojasno, odpoledne pak přibývání oblačnosti a později se vyskytne déšť nebo přehánky a místy lokální bouřky. Nejvyšší teploty, zatímco na západě naměříme maxima kolem 18 stupňů Celsia, na východě kolem 32, bude se to zejména týkat i jihu Moravy. A na horách pak v tisíci metrech kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech tam bude malinko teplej až k 22 stupňům. Ale na čtvrtek, já už jsem to říkal před půl hodinkou, se budou hodit tepláčky, protože za studenou frontou nás čeká citelné ochlazení, bude polojasno až oblačno, na horách se vyskytnou ojediněle přehánky a k večeru pak začne oblačnosti ještě přibývat a sprchne i v těch nižších polohách, ale nejvyšší zítřejší teploty 16 až 20 stupňů Celsia, jih Moravy opět malinko teplejší kolem 22 a na horách v tisíci metrech kolem 12 nad nulou. Hezké ráno.

0: Teď uslyšíte hlas Haliny Pavlovské, která se bude věnovat podivínům. Svátek podivínu se jmenuje dnešní koláček, který rozloupneme. Mimochodem město Podivín je také u lednicko-valtického areálu. Tak možná všem obyvatelům věnovaný příspěvek.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Můj tatínek se koupal ve vaně zásadně v plavkách. Můj tatínek si ve vsteku vždycky pošlapal klobouk. Můj tatínek na otázku, kam jdeš, odpovídal do Zanzibaru. Můj tatínek si angínu likvidoval slanými tyčinkami. A můj tatínek mě vychovával tak, že se mnou hrál hru na kdyby. Co kdyby byla sama doma a dobíjal se na tebe vrah? A pak mě nechal samotnou doma a kopal do dveří, aby se z chodby dostal k nám do bytu. A když jsem se ptala, kdo tam je, tak říkal, tvůj vrah. Můj tatínek byl podivín a já mu blahopřeju, protože dnes mají prý všichni podivíni svátek. No je dobré si někdy pro sebe zopakovat, není to tvá vina, když narazíš na podivína.

0: Hostitelská setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude sopranistka Kateřina Kněžíková. Proč nikdy před představením nepije kávu? Kolik kufrů si musí balit do zahraničí? A dávají si vzájemně připomínky s manželem Adamem Plachetkou? Věřím, že naše povídání s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou bude světové, proto si ho nenechte ujít.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Každé místo má své osudy.
4: A zůstávají jenom ty vzpomínky dochované v těch budovách.
5: Já vidím jenom tak jako prázdnou krajinu.
6: Já vidím to město.
3: Jaroslav Rudiš na cestě po stopách literárních hrdinů.
7: Cestou tam si vezli svý naděje, zpátky svý příběhy nebo zklamání.
3: I jejich autorek a autorů.
8: Mě ty místní příběhy začaly fascinovat.
9: To město jako by na ně zapomnělo.
3: Premiérový cyklus Literární místopis. Zítra večer na ČT Art a v iVysílání.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Sněmovna by se měla znovu zabývat zavedením elektronické evidence tržeb. Policie nacvičí případné zavedení hraničních kontrol se Slovenskem. Počasí v Čechách bude zataženo a deštivo, na Moravě a ve Slezsku přes den slunečno, pršet má až večer. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Ten by nově nemohl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by přešla na ministra zahraničí. Úprava je součástí novely zákona o státních úřednících, kterou teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dřív uvedl, že pro změnu nevidí důvod. Odpůrci z řad opozice ji označují za protiústavní a už předem avizovali, že ji chtějí napadnout u ústavního soudu. A dnes by se měli poslanci znovu zabývat zavedením EET. I tento vládní zákon s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby na prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá.
11: Se z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, kdokoliv z toho může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
10: Porucha trakčního vedení omezuje provoz na trati z Chebu do Plzně. Vlaky kvůli popadaným stromům nejezdí na Chebsku v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. Vyplývá to z webu Českých drah. Omezení v dálkové i regionální dopravě předpokládají přibližně do 12:30 odpoledne. Technici na místě pracují na odstranění stromů a opravě trakčního vedení. Dopravce zajišťuje náhradní autobusovou dopravu. Po silném větru jsou popadané větve taky na některých silnicích ve středních Čechách. Problémy hlásili řidiči například v okolí Hostomic na Příbramsku. Stovky policistů se dnes ve slovenském pohraničí připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začíná v 7 hodin ráno a potrvá 24 hodin. Účastníci během té doby prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Podle mluvčího policejního prezídia Josefa Bocána se zapojí taky vojáci a celníci.
12: Bude nasazeno více než 600 policistů během těch 24 hodin, zejména z dotčených krajských ředitelství, které sousedí se Slovenskem, dále pak z ředitelství služby cizinecké policie a zapojí se i posily z dalších krajských ředitelství.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.

0: z Prahy do Brna, opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru se srazila dvě auta, blokují stoupací pruh, na místě jsou policisté, ale moc zdržet byste se nemuseli. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už ranní dvojka.
1: Startuje ranní dvojka.
2: Jsme tady pro vás, milí posluchači, Regina.
3: Dobré ráno.
2: Hezký den. 9.9.
3: Je to už 9. Tu máme tu výročí svatby. Na to si už se doma nikdo nevzpomene.
2: Vy máte dneska výročí svatby?
3: No, máme.
4: Tak to aby si skoupila, to aby si skoupila květinu.
3: Jo, to je pravda. 20 let.
4: Ještě navíc.
3: Takhle kulatý.
4: To počkej, kdybychom Pavlovi měli říct, ne, ať se trošku vycechuje.
2: Tady to by si směla koupit květinu.
4: Ne, jak to chodí, že?
2: Chuděrka.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Těšíme se na dnešní výroční špek, ne že by měl výročí sám samotný ranní špek, ale výročí mají tady u Květoní doma, jsou spolu 20 let, respektive ne, vy máte 20 let od toho spojení manželského.
2: Je to tak, na 20 let od svatby jsme spolu 22 let.
1: A to by tady něco bliká.
2: To je něco bliká, ale...
1: To ti asi telefonuje manžel.
3: Že nezapomněl.
1: Že ti chce říct, že nezapomněl.
3: Kup si kytku sama, nezapomněl jsem.
1: Nechal jsem ti 60 korun na nočním stolku. Jsi neutrácela, kup si jeden karafiát.
2: Tak.
1: Jsme tady všichni, ještě nás tady naší partu rozšířil Pavel Chor, velmi oblíbený moderátor nočních pořadů, které se zatím nevysílají do éteru, ale Pavel si tady trénuje v noci, je to zvukový mistr. No, takže ranní špek spočívá v tom, je to je velmi jednoduché, že nám komplikovaným způsobem chce Regina Květoňová zjednodušit život.
2: A dnes to nebude ani tak komplikované, já myslím, že budete vědět už po druhé nápovědě, ale mám jich 2, 4, 6, 8, 9.
1: Hezké, to se těšíme.
2: Ale budete vědět čím dál tím víc a nebude to nic těžkého.
1: Aha.
2: Já nikam nechodím, takže boty nepotřebuju. Ale vaše nohy bez bot, to mě rozčiluje neskutečně. Ale oblek, to zase já, jo. A dokonce jich pár za život vystřídám. Na písničky, na ty jsem vám dobrej.
1: No, podle mě seš buď ten... Buď seš Motýl Emanuel, anebo seš takový ten chodník, jak tam je ta ledová voda, jaký jsou to ta procedura v Jeseníkách?
3: Je Pryznic.
1: No.
3: Mě napad koberec, nejdřív rohoška, boty ne, ale proč ten oblek, no?
2: No, ale v podstatě se pohybujete jako v dobrých sférách.
1: Děkuju.
3: Takže koberec v lázních na dně bazénu.
1: S Motýlem Emanuelem.
2: Se vzorem Motýla Emanuela, no jasně. Co já to vlastně mám? Protože lokty ani kolena nemám, nemám ramena ani kotníky, tak mám hlavu třeba. Je to lepší?
3: Hodně.
1: Já vím, že v Terminátorovi byl Ash, který to byla pouze hlava, jak mu nějak uřízli nebo co, a píchli do něj tu elektriku, jak z něj teklo to mlíko, to si vybavuju, ale ne, to bylo v Terminátoru, ve Vetřelci, že jo? Jak z něj teklo to mlíko, to byla jenom hlava, ale...
3: Ne, bezhlavý rytíř v lázních.
2: Ale já hlavu mám.
1: Počkej, právě, že hlavu má?
3: No tak bezhlavý jí měl takhle, je? Držel si ji v rukách.
1: Myslíš Pekota?
3: Třeba Blekota, Pekota, Mekota.
1: Ne, to byl Pekota.
3: Pekota, dobře. Já myslím ale klasického bezhlavého rytíře. Rytíře.
1: Rytíř, nevím, jestli...
2: To jsme tady ještě neměli.
1: To jsme tady ještě neměli. Když...
2: Přesto cestuju. V leže.
3: Tam je ten vzor, že jo? Důležitý taky, ne? Nebo ne?
2: Vzor?
1: Seš jedno slovo?
2: Jsem jedno slovo.
1: A neřekli jsme ho náhodou
2: už? Tak já nevím, tak já to zatím vezmu od začátku, jo? Já nikam nechodím, takže boty nepotřebuju. Ale vaše nohy bez bot, to mě rozčiluje neskutečně.
1: Počkej, vaše nohy bez bot. To ne, koberec by rozčilovali právě nohy v botách.
3: No, ale nohy, nemité nohy bez bot, rozčilují i rohošku.
1: Neřekla nemité.
3: No, tak to je jasný, ale...
1: Tebe rozčiluju, když jsem na boso.
2: Mm-hmm.
3: No, právě. To nemusíš, víš?
1: To je divný.
3: Je? No to víš, že je.
1: Koho rozčiluje, když jsi na boso? To ti
3: třeba mě, když přijde kamarád a nenosí nohy, to říkám.
1: Dobře, to, že jsou tvoji kamarádi dobytkové, to přesně neznamená.
3: Ne, jeden. Slušné kamarády.
2: Ale oblek, to zase já, jo. A dokonce jich pár za život vystřídám. Na písničky, na ty jsem vám dobrej. Co já to vlastně mám? Protože lokty ani kolena nemám, nemám ramena ani kotníky, tak mám hlavu třeba. Přesto cestuju. V leže. Slunce, to jo, to mám rád. A pak už jsou tři tutovky.
1: Dobře, dobře, dobře, počkej, jsi jako kulatá věc.
3: No rohy nemáš ramena, to bylo naposled. Rohy nemáš, ramena nemáš.
2: To bylo naposled.
3: To bylo naposled.
2: To strašně...
3: Podívej se do e-mailu na schránky.
1: Já ne, já se tam nedívám.
3: Ne, to já taky ne, ale mě by zajímalo, jestli fakt jako tak. Posluchači, posluchačky tuší.
2: A Veronika, která přeje báječný den, napsala správnou odpověď. Josef má kazeťák, gramofon, magneťák.
3: Ten má rohy.
2: Pak napsal Pavel Chour, teda předmět Pavel Chour Radek. Mohu požádat o nějaký kontakt na zvukového mistra Pavla Choura? Potřebuji se poradit ohledně zvuku, tak to předáme.
1: Jo, já vám řeknu telefon, to není problém.
2: A pak píše ještě Ivča, že ke květinám by to chtělo i pěkný nový porcelánový servis. 20. výročí je totiž porcelánová.
1: Teď čtu zprávu od Martiny Linhartové. Je to porcelánová svatba. Kromě nějakého porcelánu může manžel dát dar i z platiny nebo ze smaragdu. Jo. Ze smaragdy.
2: Může.
1: Stačilo by zlato, viď? Ne, ty máš ráda stříbro nebo zlato?
2: Zlato lepší.
1: Jo, zlato je lepší.
2: Bílé.
1: Bílé zlato.
3: Jo, píšu si.
1: Bílé zlato.
3: Bílé zlato.
2: Ples nejsem, ztratil jsem hlavu, napsal Richard. No zatím pouze Veronika tady má trefu do černého.
1: Já si myslím, že držíš to, protože včera přišel jeden takový kritický e-mail, že naše špeky jsou velmi lehké a že s tím já zásadně nesouhlasím jako váš posluchač, potřebuju špeky těžké.
2: A proto dávejte aspoň ve středu špeky těžké.
3: No, to jsem se snažila ten napsat... je těžký. Když tak, ať milý posluchač napíše špek, my ho možná zveřejníme. Hele, a můžu být se vzorem i bez vzoru?
2: Dalo by se říct, že ano.
1: Ale
3: já... Nejsem, jsem výtvor přírody, nikoliv lidského snažení.
2: Ano.
3: A nemám nohy.
1: Ani kolena.
2: Ani ramena.
3: Ani ramena.
1: A máš jenom hlavu.
2: Mhm.
3: A máš ocas?
2: Tak vlastně, jo.
1: Ty máš hlavu,
2: nebo
1: máš,
2: ne?
1: Ty máš jako... hlavu a ocas, jo.
3: Vidím žíželu s dvěma hlavama, že jo, i když ona je, ne, je
1: vidím,
3: to jedno.
1: Já vidím kulatý lizátko, že to je třeba, to je hlava a ten držák je ocas. Víš, jako jinak na to jít.
2: A to je ale krásný výtvor přírody.
3: Je to motýl Emanuel s lizátkem v lázních.
1: Počkej, tebe teda jaseník. Stvořila příroda sama. Člověk, a na co tě pod...
3: Já už vím, nemůžeš jezdit na kole. Že jo, logicky. Nebo můžu.
2: Nemůžeš. Nemůžu.
3: Počkej, ty na tím tak přemýšlíš. Tak...
2: Nemůžu, já jsem si musela představit tu situaci, protože není obvyklá úplně.
1: Takže nejsi šlapka.
3: No, on je totiž vtip takovej.
2: No, jo, tak to,
3: tak
2: je,
3: to správně.
2: To jde správně. A pak už mám tři a tam to fakt budete vědět úplně všichni.
1: Takže ty jsi na to přišel. Ale
3: no,
1: přes
3: víš
1: co?
3: Proč? No, protože jsem vášnivý zahrádkář. A já jeho ženu používám dost často. Jsi správně?
1: Jsi jako řetkvička? Nebo?
2: No, ne.
3: No, když dobře.
2: Já tam chci na ty poslední tři.
3: No,
2: tak jenom hned.
3: Já nebudu říkat.
2: Tak jenom hned.
1: Kde je hned, no.
2: Moji menší bráchové se jmenují Krištof a Matěj.
1: No, pardon. Co to bylo za zvuk? Chovej se slušně.
3: No, protože...
2: Jakuba to pobavilo, mám radost.
3: Pobavilo.
2: Vy lidi nám někdy sloužíte. Třeba jako uspávači.
3: No. Takže moje žena je opravdu...
1: Já tě mám na prsou?
2: Jsem studenokrevný, tak ano. Nevím, proč si mě hřejete na prsou.
1: Fuj, to snad není možné.
3: No nebyl to lehký špiček.
1: No to teda ne.
2: Ne jo.
3: Tak kam se odplazíme?
4: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: 6 hodin 22 minuty, asi to už musíme odhalit, ale přišlo docela dost zpráv, které se týkají nějakého toho vtipu, o kterém si hovořil. To znamená, Regi, zkus nám říct ty nápovědy ještě jednou.
2: Já nikam nechodím, takže boty nepotřebuju. Ale vaše nohy bez bot, to mě rozčiluje neskutečně. Ale oblek to zase já, jo. A dokonce jich pár za život vystřídám.
1: Jo, to.
2: Na písničky, na ty jsem vám dobrej. Co já to vlastně mám?
3: Já jsem akorát jednu zprostout.
2: Co já to vlastně mám? Protože lokty ani kolena nemám, nemám ramena ani kotníky, tak mám hlavu třeba.
1: A tvoje segra je zahradní?
2: Je.
3: No právě.
2: No, přesto cestuju. V leže, slunce, to jo, to mám rád. Moji menší bráchové se jmenují Krištof a Matěj. Vy lidi nám někdy sloužíte, třeba jako uspávači. Jsem studenokrevný, tak nevím, Ježiš, proč si mě hřejete na prsou.
4: Uspávači, Three, two, one.
1: Jsi had.
2: Je to tak? Had. Nedráždit hada bosou nohou. K tomu směřovala nápověda vaše nohy bez bot.
1: Krištof,
2: to mě rozčiluje neskutečně.
1: Nedráždit hada bosou nohou.
2: A na písničky, na ty jsem vám dobrý, já jsem myslela takovýho toho hada, chytneme se za ramena a na písničky děti vylají hada a na plese se tančí had.
1: Já myslel, jako je ten jak se hraje, ona
3: kobra,
1: tak kobra, volí to nějak dráždí.
3: Ona tě uštkne. Se stalo taky, no.
1: Ježišmarja.
3: No a dobře, ten vtip, prosím vás,
1: to je, vtip,
3: no, jede had na kole, potká ho ježek, říká, jak můžeš jet na kole, nemáš nohy. Aha, a spadne. Tak to byl dětský kamenáč, jak já říkám. A neboli kameňák.
1: Jede had na kole.
2: Proto mě to trošku zmátla ta otázka, můžu jet na kole? Tak chtělo to velkou představivost, abych řekla, že ne.
3: No a písnička je o hadech taky, ale ty vám zaspívám mimo. Pak.
1: Uspávači hadů.
3: Ano.
1: Jasně, hada na prsou. Se člověk hřál, že jo. To znamená, že si jako ho zradil, nebo něco takového to asi znamená, ne? Nebo prostě...
2: Ty máš důvěru.
3: Konfrontace mezi dvěma hady je hádka.
2: No a pak jsou ti
3: hádkovi.
2: A pak jsou ti hádkovi.
1: Krištof a Matěj. Hádek.
2: No.
1: Jo, a hádka... Jo, to jste, aha.
2: A pak ještě háta, to je divadelní společnost.
3: Lehátko, ale to je to.
1: A pak je hadice zahradní.
3: No, to je ta segra.
1: Maminko, tak teda, my jsme na to nepřišli. Teda, jako
2: ale jo.
3: Dneska je to had nebo zmije, podle toho hřání na prsou. Jinak jsem byla úplně mimo, Mirka píše.
2: Pozdě, ale přece hada jsem si hřála na prsou, šílená představa. Alena.
3: Že by to byla žížela, se stydím. Standa.
1: No ale ty, jak ty si vlastně řekl žížela, která má dvě hlavy, to si řekl?
3: No.
1: Takže ty si nechtěně byl trošku...
3: No chtěně, ale chtěl jsem si s vámi ještě hrát.
1: Když jsi třeba nechtěl, tak bych vypadal jako chytrák. Zdravím paní Reginu, dnes máme s manželkou také výročí, ale čtyřleté, takže mám co dohánět. Odpoledne jdu pro chytici a nějaký malý dárek.
2: Je.
1: Jarda toho času z práce z Jičína.
2: Tak to hezky oslavte.
3: To je hezký. Hatle ze zdíry vystrkuje kníry. No. Baba se ho lekla, na kolena klekla. Ty se, bábo, nelekej, na kolena neklekej, já jsem totiž hodný had, já mám všechny děti rád. Zdeněk.
2: Yeah.
1: Řekni mi ten začátek, had.
3: Leze z díry, vystrkuje kníry.
1: Jo.
3: Baba se ho lekla na kolena.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zmizení, pohřešování a spáchaný zločin. Verdikt měl padnout u soudu. Brněnská mordparta odhalila vraždy, co nakonec nebyly vraždy. Nová kriminálka.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru v Národním parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal. V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale třeba i v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. S nedostatkem lékařů by mohly pomoct vyšší dotace na rezidenční místa. Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. S odkazem na iránské revoluční gardy to uvedla agentura TASNIM. Jordánsko podle agentury Reuters útoky potvrdilo. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. V Paříži dnes začne dvoudenní mezinárodní summit o vesmíru. Řešit má například rostoucí využívání nízkých oběžných drah Země, průzkum měsíce nebo budoucnost vesmírné ekonomiky. Summitu se zúčastní téměř 120 delegací z celého světa. Kromě nich se představí taky řada vědců, astronautů a zástupců průmyslu. Pro pacienty se dnes otevře Národní onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka. Stálo 5 miliard korun. Většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetické rezonance i CT přístroje.
0: Počasí.
3: V Čechách bude od západu zataženo až oblačno s deštěm ojediněle bouřkami. K večeru se bude vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť nebo i bouřky. Teploty na západě kolem 18 stupňů, na východě až 32. Odpoledne se ale i tam ochladí.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona od sjezdu na výstaviště z kilometru 190. Sunou se jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu, a to až k omezení před D2 na kilometr 196. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy trvá kratší zdržení od Avionu ze druhého kilometru a na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice na 67. kilometru vyšetřují nehodu. Uzavřený je stoupací pruh, místo je označené a zatím se jede plynule. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
4: Šest hodin 33 minuty. Dnes je 9.9. a když si napíšete tu devítku, tak to je vlastně takový stočený had, by se dalo říct.
3: Mm-hmm.
4: Že jo? Tak nám to hezky sedlo.
5: Jo, vlastně jo.
4: Takový, protože
5: to je obrácená šestka.
4: Nebo ano, je to obrácená šestka, děkuji za připomenutí. Hledali jsme hada.
6: Zdravím Prouzovi i Květoňovi a všechny další svatební jubilanty. My máme dnes 37. výročí. Krásný den, Ilona.
7: Hezky, takhle. To se to sešlo. A dokonce napsala taky Vlaďka z Bruntálu. Zdravím silnou ranní trojku, i my máme dnes s manželem výročí svatby. Brali jsme se 9.9.89, takže dnes je to 37 let. Moc ráda vás poslouchám, ráno s vámi je veselější, příjemnější. Škoda, že musím do práce na 7. a nemůžu vás poslouchat déle, ale i tak je to fajn. Takže ještě jednou Vlaďka z Bruntálu.
6: A napsal Tomáš, ten řitíř bude mít asi ve znaku ta semnici. Tak to je jiná heraldika.
4: Je pravda, že tvůj přeřek z rytíře na řitíře způsobil lavinu vašich e-mailů, které se nedají přečíst. Takže se moc omlouvám. Ale asi...
7: Ale já musím ještě jednou, protože Tomáš napsal ještě jeden e-mail. Řítíř bez bázně by všude viděl hady. Nebylo to lehký, možná i hádky, takže to... No
4: protože kdyby byl třeba nastydlý, tak by to byl řítíř bez bázně a hady.

0: 6 hodin 38 minut a je mi trošku líto, že jsme vlastně přečetli 4 e-maily, protože jsou úžasný a chodí jeden za druhý.
1: To psala Eva. Had, jo?
0: Taky, vejte, had. Zmije nemám rád. To je svatební cesta do Jilí. Jak dělá? Už! A tam šel, že žádná zmije není, že jo? To je jenom nějaká užovka. Zmije nemám rád. Kazeťák, gramofon, magneťák napsal Josef, 1971, Rožnov pod Radhoštěm. No vlastně tam potřebujete takové gumičky, takové hadičky. Hadička taky, viď? Se vlastně
1: jo, to je pravda, hadička? To je v laboratořích, ne? Hmm. Taky hadička.
2: No, já znam, že... v nemocnicích na Jipce jsou hadičky.
0: Mm-hmm. Jo, takhle, aha. Já znám hadičku třeba nebo hadici k turbu v motoru, víš, nebo...
2: Já znám hadimršku.
0: To neznáte. Neznáš hadimršku. A jak se jmenuje hadimrška křestním jménem?
2: Tyjo, to nevím.
1: Josef.
0: Ne? Jmenuje se Popelec.
2: Popelec?
1: A jo.
0: Popelec hadimrška. On přece trénuje ráno, on trénuje, stane a rozbije tím kladivem, protože on je hasič dobrovolný. Tak rozbije to, ten lustr. No nic, promiňte.
1: Teda s váma je po ránu legrace s tím řitířem. Had už je na cestě, zdravím Veverka.
0: Já bych nedráždila hada bosou nohou, Veronika.
2: No jasně.
0: Ten tak se trápí. No.
2: Tak špek je had, můžu nějaké dodat. Plazí se mi tu kolem chalupy, píše Petr.
0: No ale to je zase důkaz zdravé přírody. Věď?
2: A nebo přemnožení hadů obecně. Zdravá příroda?
0: No, je to zvláštní spojení, uznávám. Čistá příroda. Čistá.
1: Vaše nohy bez bot, to mě rozčiluje, to by mohl říct Tomáš Baťa, napsal Libor.
0: No, to je pravda. To je pravda.
1: Jo.
0: To je pravda. Hmm. Nejstarší Renča Střince, obutí, ale nejsem si úplně jistá. Ale máš pravdu, že jo, to je hezky řečeno.
2: Píše nám desetiletý Vojta. Dnes jsem rád, je to had.
1: Hezky.
0: Vojto, jste dobrý teda, ano.
1: A máme tady další výročnici, babču Zdenču. Špíček jsem díky venčení nestihla, moc mě to mrzí, když slyším reakce, ale i my máme dnes výročí 49. Brali jsme se 9.9. v 9 hodin roku 77. No snad ten rok už doklepeme na tu 50. Hezky.
2: Taky jste se mohli vrát 79. až mohli jste dva roky
0: potkat. 79.
1: 77.
0: 7. Jo, 7. Proč? Jo, 9. už jen. Dobré ráno, píše Zuzana Kovandová. Dnes to bylo opravdu krásně zadáno, milá Regino. Had, to je u nás v rodině téma. Bratr má obrovské terárium, kde chová 8 hroznýšů a anakond. Jedovaté hady už nemá, poté, co strávil moc hezkých pár dů v nemocnici, co ho kousnul křestýš. Zuzka z Maringotky, báječný ročník 87.
1: To jsou ale dramatické chvíle, takhle doma.
0: Takhle mít doma hrozný, už jenom ten, to je pojmenování.
1: No, je hrozný.
2: Hrozný had.
0: Hroznýš a anakonda. Hmm. No je pravda, že my jsme jednou natáčeli u chovatele krokodýlů. A to bylo tady, normálně to měl jako v bytě, jo.
1: V paneláku někde.
0: No, v paneláku to úplně nebylo, ale byl to takový bytový dům. No a jsme připraveni a já říkám, prosím vás, ten krokodýl, jako je to... Myslíš, že to je jako v pořádku? Jo, no jasně, podívejte se, to je tady. A najednou ten krokodýl zmizel, protože se ozval jenom takový a byl pryč a ten chlap stál na stole. A my tam kamera, že jo, všichni jsme byli a on, souběte si na stůl! A byl úplně hysterický.
1: Utekl krokodýl.
0: Ano, on někam zmizel ten krokodýl a on neviděl, on to byl jako relativně krokodýlek, víš, on to nebyl krokodýl, on to byl krokodýlek, takže byl velmi energický a takový
2: rtuťovitý.
0: Takový rtuťovitý. No. Ale to, že ten chovatel, který říká, nic se nestane, je během jedné jediné setiny sekundy na stole, to vás úplně neuklidní.
2: Tak napsal Petr, tak to bude asi hrozný hněvu.
0: Jo. Vážený Dalibore, dovolte mi reakci na vaše včerejší sdělení o špeku hřebíku. Zrovna vy, který si rád hraje s významem slov, byste měl dbát na definiční přesnost. Co pak hřebíky celý život mlátí do hlavy? Vždyť je zatlučen během 5 ranami nebo co? A pak celý život plní svoji spojovací funkci. Hezký den, Miloš. Miloši, děkuji za
2: upozornění. Ale já taky.
1: Musíš to dopilovat.
2: Něco chytřejší.
1: Prosím tě.
0: Dám si na to pozor.

0: Je 6 hodin 46 minut a já vítám u nás ve studiu pana profesora Kajetána Doudlebu. Dobrý den, pane profesore.
1: Příjemné ráno.
0: Jsme rádi za všechny posluchače, myslím my dva s Reginou, protože máme výročí. Ona má výročí. Že jsme rádi, že jste přišel i pogratulovat Regině.
1: Já myslím, že žijete na jednu občanku, tak jsem si říkal, že byste tak mohli mít oba.
0: Zatím dál. Tento model v České republice možný není.
1: Není.
0: I když jsme o něj zažádali.
1: Já vám ji udělám.
0: Jo, tak jo. Vy máte sebou.
1: Přemodelujeme.
0: Vím, že máte sebou i razítko z brambory, takže to
1: není problém. Není problém.
0: Jo, ale přece jenom ano. Jedna věc, která se týká, my jsme dnes měli v Ranním špeku hada, následně rytíře. A možná v té souvislosti se ptá náš posluchač Artuš Král, když praští blesk do auta a posádce se nic nestane, funguje to na stejném principu i u středověkého brnění, ve kterém běžně chodím?
1: No tak otázka je to určitě zajímavá pro všechny z vás, kteří chodíte běžně v brnění nebo ho nosíte, případně pro všechny z Brna. No ale tam je to ovšem otázka spíš místopisná.
0: Já jsem totiž včera se tady prašil o stůl a mám brnění v
1: koubu. Tak to byste se měl přestěhovat. Ale musím konstatovat, že řidič v brnění na tom není stejně tak jako člověk v automobilu samozřejmě, a pokud už máte brnění na sobě, tak pro vyšší bezpečnost doporučuji ještě vlézt do toho auta. Ale čím víc ochranných vrstev, tím méně práce pak pro pojišťovnu. Auto totiž funguje jako takzvaná Faradayova klec, to známe, možná i kdo jezdí vlakem, tak ví, že se málo kdy dovolá někam, protože ta Faradayova klec je opravdu jako klec i pro signál. Když do něj udeří blesk, tak ten elektrický proud se rozvede po té kovové karoserii a člověk uvnitř zůstane od proudu izolovaný. U rytíře je situace poněkud horší, ne? Protože má brnění z mnoha kusů, protože kdyby ty jednotlivé pláty byly dokonale izolované a každý by si mohl vést svůj vlastní elektrický život, čímž to pádem by nebyly spojené ty pláty, popřípadě spojené koženým řemínkem, což se ve středověku běžně dělalo, tak jako do jisté míry s přimouřením možná jednoho oka, tak by to možná prošlo, ale ten blesk by neměl tak snadnou práci. Jako když se držíte třeba kovového hromosvodu, že jo, do kterého uhodí blesk. Ale pokud se ty samozřejmě kovové části elektricky propojí, tak rytíř se jich bezprostředně dotýká nebo se zapotí, tu spodní košilku má propocenou, no tak je rázem hotovo. V létě navíc bývá rytíř upocen, já když nosím brnění v létě, tak většinou se pod ním opravdu potím, tak se může stát součástí toho elektrického obvodu, zatímco člověk v autě je tedy uvnitř té klece, tak rytíř je vlastně něco jako asistent blesku, velmi mu napomáhá.
0: Když ono v současné době, jak jsou ta léta horká, že a vysoké teploty, tak vlastně rytíři by měli daleko jednodušší práci, protože soupeř, respektive protibojovník, se o vás pouze spálí a tím pádem.
1: Ano.
0: Protože je to tak rozhavené, že nemusíte dál bojovat.
1: Já když už snu takhle v brnění třeba na kašně, nechtěně, jsem velmi unavený, tak si na mě většinou dělají vajíčka, míchaná nebo volská
0: voka. Je to vlastně praktická věc i pro ostatní.
1: Přesně tak. Praktická i z bezpečnostních důvodů. Teď se nebavíme o blesku nebo nějakém elektrickém výboji, ale to brnění já osobně ho nosím, protože všude se teď staví samozřejmě a sem tam může spadnout nějaká ta cihla.
0: Jistě.
1: Čo, takže,
2: nebo bezpečnost
1: můžete,
2: práce především.
1: Bezpečnost práce, nemůžete spadnout do jámy, tak to brnění vás částečně odizoluje od toho nárazu.
0: A je výhoda, když třeba spíte v kašně, jak jste řekl, tak vy krásně klesnete ke dnu.
1: Protože na hraně kašny spíš, ale většinou.
0: Protože ta vaše hmotnost je strojnásobená, že jo?
1: Takže Artušovi bych doporučil, pokud už tedy to brnění nosit musí, tak možná si pod něj vzít gumový oblek od hlavy až k patě, ale potom už bychom třeba neměli středověkého rytíře, ale středověkého elektrikáře, že? Ale na pracáku, protože elektřina ve středověku, jaksi tam by neměl práci.
0: Já jsem tuhle se byl projít v brnění právě na základě vašeho příkladu, ano. A šel jsem do školy přednášet. A žáci si mě pletli s tou magnetickou tabulí a dávali si na mě vzkazy, tak to je trošku nepříjemné maličko.
1: Ale to dělali chybu, to není moc praktické, vím, s těmi vzkazy pak odejdete, to zase není úplně dobré, ale tak.
0: Byl jsem teda, je pravda, že jsem, protože jsem se praštil, jak jsem říkal, do nohy a měl jsem brnění v koleni, tak jsem byl na magnetické rezonanci. Hradci a tam to teda byla velká zábava, to vám řeknu.
1: To se divím, že vás vůbec nasunuli do toho tunelu. Teda...
0: Ne, tam mě nasunuli, ale potom jsem se stal součástí celé
1: ordinace.
0: Já jsem si
1: šel zase nechat vzít krev a nějak to taky nešlo. Přes to brnění, no. Ale tak podívejte se, já spolehám teda na středověkou techniku, zatímco ostatní se při bouřce schovávají do auta. Já udělám to samé, jen si předtím sundám to brnění. Je to lepší, aha, zvláště malé auto, že když jste pak čtyři rytíři, zasedáte u kulatého stolu, nebo vás je dokonce 12,
0: já jsem tuhle
1: tak se do Fiatka nevejde.
0: Já jsem byl právě Fiatkem tuhle světit kostel do Švýcarska s kamarády.
1: Jo, to je Saxána 3 možná, ne? Jo, já už vím. No, takže mimochodem, ale brnění je docela dobrá investice, protože když už by bylo opravdu nejhůř, tak ho můžete vzít do sběru, po případě prodat nějakému sběrateli, protože takové brnění není úplně levné. Se vším všude vás stojí kolem 50 tisíc. Tak pokud máte třeba, si našetříte, koupil bych si hned brnění.
0: V tom brnění se dá třeba absolvovat i jízda na motocyklu?
1: No jak, no samozřejmě.
0: Protože přilbu vlastně máte.
1: No vy jste zabezpečen.
0: Všechny zákonné požadavky splňujete.
1: Hlavně tam je výhoda v tom, že pokud zmoknete, tak to brnění poměrně rychle rezne, pokud se o něj nestaráte. A nejde vám ten štít otevřít, takže nemusíte ani dýchat. Takže můžete si dát trošku víc, než máte ve zvyku.
0: Jo, takhle, to já jsem pochopil.
1: Tam ještě nedechnete.
0: Jo, takhle, že nemůžete nadýchat, protože nezlobte se, já bych vám rád.
1: Ale nejde otevřít štít.
0: Bych absolvoval dechovou zkoušku, ale zreznul mi prostě štít. Aha, a to je ale vlastně objektivní, protože vzít krev nelze, teda pane profesore, no. To jsem nečekal.
1: Jedinou nevýhodu to má, když pojedete na motorce v brnění, tak si vás asi od dopravní policie všimne spíš, než když máte obyčejnou kokosku na hlavě.
0: Já nespím.
1: Dobře, to jsem rád.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní podstuk nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem Kůň 26 získáte 25% slevu. Kůň 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanci by měli znovu hlasovat o koaličním návrhu stavebního zákona, který jim vrátil Senát. Kvůli spadlým stromům je omezený provoz vlaků na západě Čech. Počasí na východě bude zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Poslanci by dnes se měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
2: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
0: Provoz na trati z Chebu do Plzně omezil pád stromů na trakční vedení. Vlaky kvůli tomu nejezdí v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Provoz je přerušený v dálkové i regionální dopravě. V úseku je zajištěná náhradní autobusová doprava. Omezení předpokládají České dráhy do dnešních 12 hodin 30 minut. Do spadlého stromu pak najel vlak na regionální trati u Horšovského Týna na Domažlicku. V úseku mezi Poběžovicemi a Staňkovem je zastavený provoz a jezdí tam náhradní autobusová doprava. Spojené státy od 29. září chtějí zakázat dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Informoval o tom Bílý dům. Americký prezident Donald Trump tak eskaluje obchodní válku mezi oběma zeměmi. Uvedl, že Kanada dál diskriminuje americký obchod, zejména prý prostřednictvím cel na automobily. Washington proto přistoupil k zákazu dovozu vybraných kanadských výrobků, které dosud podléhaly dodatečnému clu ve výši 50%. Národní onkologické centrum fakultní nemocnice Motol a Homolka se dnes v 11 hodin otevírá pacientům. Stálo necelých 5 miliard korun. Většina peněz šla z Evropské unie. V moderním komplexu jsou mimo jiné onkologické ambulance, magnetické rezonance i CT přístroje, 3 operační sály a 60 lůžek v moderně vybavených pokojích.
3: Jsou vybavený prostě kompletně všechno, co pacient potřebuje, vlastně nejnovější postele, techniku, skvělé pumpy.
4: Popisuje staniční sestra Monika Burešová z už zprovozněného lůžkového oddělení. Podle vedoucího lékaře Davida Feltla se podařilo soustředit péči o onkologické pacienty pod jednu střechu.
5: Tak, aby onkologický pacient co nejméně bloudil systémem, aby měl rychlou cestu k diagnóze, k léčbě, k informacím, k tomu, co k moderní onkologii patří.
4: Díky novému centru by měla fakultní nemocnice Motol a Homolka obsloužit až o 40% více onkologických pacientů. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: V Čechách bude od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bose bude vyjasněno.

0: Je 7 hodin 5 minut, dnes je středa 9.9. a my pro vás máme další téma v našem ranním vysílání, kromě všech témat asi 50, které jsme otevřeli v první hodině a ke kterým se musíme vrátit a vrátíme velmi rádi. Jak drahá je dovolená v Česku? Ceny ubytování a jídel v restauracích rostou a někdy i konkurují destinacím na západě Evropy. A o tom, jak podražila česká dovolená, právě budeme za chvíli mluvit. Ano, je to pravda, že už i v restauracích, a nemusí to být jenom ve velkých městech, kde si člověk teda bohužel musí zvyknout na to, že je ta úroveň trošku jiná, ale i v relativně malých restauracích, na malých městech a v malých obcích, už ty ceny jsou relativně vysoké, což je logické, protože ty vstupy a ty náklady jsou vysoké, že?
1: Je to pravda, no. My jsme teď taky v Přešticích za takovou skromnou večeři zaplatili tolik, co za ubytování.
0: No. Je to prostě, ta realita je někdy pro někoho možná děsivá, ale prostě je taková, jaká je, že jo? Máš pravdu, i v těch Přešticích, což tím nemyslím nic špatného, ano, jako vůči Přešticím, ale si člověk řekne, tak je to, dejme tomu, někde dál, je to mimo tu Plzeň, když bych byl v centru Plzně, rozumím tomu, že jsem v centru nějakého velkého většího města, tam asi si budu muset zaplatit, připlatit vyšší nájmy, že jo, vyšší náklady, všechno je to vyšší. No.
2: Otázka také je, jak hojně navštěvovaná ta daná restaurace je, protože pokud prodají míň jídel, tak logicky musí být ta jídla dražší, aby se ten provoz zaplatil.
0: A tady bylo jako narváno, ne?
1: Mm-hmm.
2: Výjimečně. Že jsi tam byl ty, že jo?
0: Ty si povídáš.
1: Ty děláš maskota v restauraci.

0: Někde jsou ceny hluboko pod západoevropskou úrovní, někde s cenou míří podstatně výš. Česká dovolená rozhodně podražila. A jak si stojí ceny v nejžádanějších destinacích, to zjišťoval Pavel Prouza. Pavle, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: O kolik víc si zaplatíme za ubytování a stravování ve srovnání třeba s dobou před 10 lety?
1: No, když to vezmeme od roku 2015, tak se ceny stravovacích služeb více než zdvojnásobily a ubytování podražilo zhruba o 3/4. Největší skok přišel po pandemii. Jen v roce 2022 restaurace zvýšily ceny meziročně o více než 20% a ubytování o bezmála 17%. O rok později přidali dalších 14%. Za uplynulé desetiletí patřilo zdražování restaurací a hotelů v Česku k nejrychlejším v Evropě. Tady je potřeba říct, že být levný zároveň neznamená být výhodný. Nejnižší cena totiž přitáhne nejlevnějšího hosta a tak nechá v destinaci nejméně peněz. Takže zdražování mělo i svůj význam. A za velkým cenovým skokem stojí hlavně náklady provozovatelů turistických a gastronomických zařízení. Dramaticky vzrostly ceny energií, surovin do restaurací, ale také platy. I přes rychlé zdražování se Česko drží na zhruba 70% evropského cenového průměru restaurací a ubytování.
0: A takový průměr je všude po Česku, nebo najdeme nějaké rozdíly?
1: Řekl bych, že jsou dost velké rozdíly. Český hotelový trh se totiž stále výrazně rozděluje. Zhruba pětina hotelů investuje do vybavení a služeb, takže zvyšuje kvalitu a sní ceny a tržby. Někde ceny zvedla především inflace, jinde ale vznikla nová nabídka pro bonitnější klientelu. Typickým příkladem je Lipno nad Vltavou. Z bývalé rekreační obce se stal rezort, kde vedle kempů a běžných penzionů vyrostla nabídka pro náročné a movité. Takže třeba týden v rodinném prémiovém apartmánu během hlavní sezóny vyjde na více než 40 000 korun. V restauraci si dáte degustační menu za 3 000 korun, vedle toho ale dál existuje relativně obyčejné Lipno, tedy apartmány za cenu kolem 2 000 až 3 000 za noc a restaurace s hlavními jídly kolem 300. A když popojedeme v jižních Čechách jenom kousek dál, tak v okolí Třeboně seženete týdenní pobyt pro 2 až už kolem 6 000 korun. Lepší apartmány pak vyjdou zhruba na dvojnásobek a hlavní jídla v restauracích stále běžně stojí méně než 300.
0: Já jsem se teď trošku zamyslel, že my jezdíme stále náš takový jako nový pořad, který se mne přijela k vám ranní dvojka. Jezdíme po vlastech českých, po krásných městech a 31. října jsme ve Špindlerově Mlýně. Co nás tam čeká?
1: No, tak tam prémiový segment je ještě výraznější. Už dávno to není jen lyžařský rezort, ale také prestižní adresa pro druhé bydlení. Prémiové jsou samozřejmě i služby. Pětichodové menu v restauraci běžně za 2000 korun, skipasy stály před 10 lety 800 korun na den, dnes je to 1690. No a dalším příkladem rezortu na vzestupu je Dolní Morava. Dnes tam najdete stezku v oblacích, Vysutý most, wellness, vodní svět a tomu odpovídají ceny ubytování. Rodinný pokoj za 11 000 korun za noc. A můžeme se podívat třeba na lidovější destinaci Máchovo jezero. I tam vás letní týden pro dva může vyjít na 30 000 korun.
0: Jo, ale v tom Špindlu jsou slavnosti medu, tak my si když tak dáme chleba s medem. My jsme skromná dvojka. A já se tady na tomto místě vždycky ptám, jestli se nevyplatí jet tedy raději na dovolenou do zahraničí.
1: No a to se ptáš velice dobře, Dalibore. Když se bavíme o tom prémiovém segmentu, tak by se to vyplatit už mohlo. Když máme apartmán vysokého standardu na Lipně za 40 000, u největšího italského jezera Lago di Garda se ceny apartmánů přímo u vody s přístupem na pláž a bazénem pohybují kolem 30 až 35 000. A už je na vás si říct, co je víc. Lipno už vlastně nesoutěží s českými středisky. Při stejném rozpočtu může zákazník vybírat napříč Evropou. No a to platí právě i pro Špindl. V alpských areálech stojí jednodenní skipas kolem 80 eur, tedy zhruba 2000. Za rozdíl několika 100 korun nabízí úplně jiný lyžařský svět. Špindl má přibližně 27 kilometrů sjezdovek, rakouský Zelden 144. Asi by vás celá dovolená ve Špindlu nakonec stála o něco méně než v nejdražších alpských rezortech, ale rozdíly se postupně zmenšují. Česko tak pomalu opouští nálepku levné turistické země, ale pořád nedostává nedosahujeme úrovně jako Rakousko nebo Německo. Nicméně vznikly už tady turistické ostrůvky drahoty a prémiových služeb. Je pak dobré si zjistit, co za své peníze dostanete.
0: A to můžu tady podepsat, protože drahé automaticky neznamená nejlepší. Jenom je škoda, že jsme se cenově přiblížili, ale platově zatím ne. Děkujeme, to byl Pavel Prouza.
1: Díky, naslyšenou.

0: Je 7 hodin 19 minut a mě něco napadlo, milí posluchači. Regina totiž přišla dnes s přípravou na retrokousek s takovou věcí, nebo respektive, to není věc, to je nějaký...
1: To je fotografie.
0: Předmět, no dobře, fotografie, jasně. Ale schválně, dám vám takovou malou hadanku, takový, není to raní špek, ale je to malý špíček, jo? Popustíme si písničku Vedle tebe usínám.
1: Jo, tak to nepůjde.
0: To nepůjde, vi?
1: No, nebo obtížně.
0: Tak, tomu říkám nápověda.

0: Jak je to s tou hádankou? Vedle tebe usínám, vidím jako první tvý kruhy pod očima a ty si řekla, že nemůžu.
1: No jedině, když se z té horní části podíváš dolů.
0: To znamená,
1: sourozence většinou.
0: To znamená, retrokousek dnes je Palanda.
1: Je to tak. Přivedla mě na to fotografie na jedné facebookové stránce. Kdo měl takovou postel doma? Jak já jsem každému, kdo ji měl, záviděla. A je to taková ta, takový ten typ dřevěné palandy, která na boku, abyste se dostali na tu horní postel, není žebřík, ale taková deska s třemi kruhy.
0: Ano.
1: Myslím, že to bylo z umělé hmoty.
0: No jasně.
1: A myslím, že kamarád se to furt vypadávalo.
0: Ano, ano, přesně tak. Z toho úplně všechno přesně znám. A teď...
2: To je postel z MDFky. Dýhovaná vlastně.
0: A základní věc, která si myslím rozděluje společnost, jako jestli patří godaj do bramborového salátu nebo nepatří. Kde jste vždycky chtěli spát?
1: No vždycky nahoře.
2: Nahoře. Když všechny drobky padají dolů a jiné věci, že?
0: A hlavně já jsem si tam mohl dělat tajné věci.
1: Jaký?
2: No, jasně.
0: Když je to tajný, tak to přece nemohu říct.
1: Uh-huh. Ani teď ještě ne.
2: No jediný ten ze spoda ti mohl kopat jako do zem. To bylo tak jako maximum, ale ty jsi měl mnohem více možností ho mořit a trápit.
0: A ano, máš pravdu, nohama se dalo kopat. Mm-hmm. Zvedat tu zvedat. To se dělalo, to je pravda, to se dělalo. Ale mně se hrozně líbilo, že můžeš jako civět ze zhora dolů, viset.
1: To je pravda.
0: Viď, tak viselo, civilo.
2: My jsme měli i skluzavku z toho.
0: Jo,
2: to
0: ano,
2: bylo
0: ano.
2: Na brigádě, to už nám bylo víc. Protože bohužel na bramborách jsme měli jaký palandy, a to byly ty vojenské, ty kovové. Mm-hmm.
0: Jo, no tak to
1: je. To
2: taková palanda, když proteče.
0: Počkej, cože?
2: No.
0: Že třeba usínáš.
2: Když se ten nad tebou neudrží a ano, ano, ano.
0: Já myslím, že usínáš.
1: Vyleje mléko.
2: A vyleje mléko, tak a to mléko proteče tou matrací.
0: Nebo třeba kakao.
2: Proválenou.
0: Kakao.
2: No to ještě horší.
0: Ale hlásí se tady Žák Chour.
3: Ano, já ano, jenom, že jsme měli na vodě palandy, ale bylo to bez zábradlí a bylo to velmi nebezpečné a já jsem z té palandy spadnul. Takže to bylo jako docela dost jako nepříjemné na hradu nočního stolku.
2: Kolikrát?
3: Jednou.
2: Jo, no, to stačilo.
3: Pak jsem to měl kompresivní zlomeninu C7.
2: Ajajaj. To je
0: kompresivní zlomeninu.
3: No, no, no. Jako obou stranách.
0: A jak, a vám se něco zdálo?
3: Já ani nevím, protože oni nás jako ten poslední 3měsíční výcvik v nás stěhovali z místa na místo, takže jsme se pořád stěhovali z jedné postele do druhé postele a já se už tam nevěděl nikde jsem. Hmm. Tak já padám z postele jako do dneška, jo. Ale... Pro jistotu tam máme jako bednu nějakou vedle sebe, aby se to nestalo. Dali jsem na neznámém...
0: Bednu?
3: Peřiňák.
2: On spí ve švédské bedně, to nevíte.
3: Ale. Když jsem na neznámém místě, tak ale... se mi stane, že občas spadnu z postele.
2: To mně se to stalo teda v Albánii taky, musím říct.
0: Jsi spad z postele? Fakt.
2: A přitom, a řekl jsem, že jako normální mozek by tohle vyhodnotil, nebo že by to nedopustil. Člověče dopustil.
0: To je zajímavý. Když se ozvala rána.
2: No, já jsem se okamžitě probudil, řekl jsem jenom jejda. Vrátil jsem se zpátky, ale dobrá otázka, co se Pavlovi zdálo. No na vojně si myslím, že tam ty sny byly převážně erotické. Co se
0: Já jsem se lek, že mi nezačala hrát písnička.
1: A já vám musím ještě přečíst jednu reakci, která na to přišla. Na té jsem spávala asi tak do 18 let. Poté ještě sloužila pro mé děti a chvíli i pro vnoučata. Je to pár let zpět, co jsme jim prodali. A jak se do ní po těch kruhách blbě lezlo. Ale zajímavý, že když jsem přišla ze zábavy nebo diskotéky, byla jsem nahoře na to tata. Hmm.

0: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Sněmovna znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Senátní veto přehlasovala koaliční většina. Podle koalice má změna usnadnit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Odpůrci ale varují před politizací a destabilizací státní správy. Návrh zákona teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. V americkém Dallasu začne celonárodní sjezd republikánské strany před listopadovými volbami do kongresu. Zúčastní se ho i prezident Donald Trump, který má dnes i zítra pronést projev. Republikáni chtějí na mimořádném sjezdu ukázat stranickou jednotu. Zároveň chtějí mobilizovat voliče, aby si v klíčových volbách udrželi většinu v obou komorách kongresu. Dopravní komplikace čekají od dneška řidiče v okolí pražského letiště Václava Havla. Policie očekává kolony kvůli uzavřenému sjezdu z dálnice D7 na letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou až do 25. září. Využít můžou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny nebo sjezd v opačném směru. Organizace Člověk v tísni dnes večer rozdá ceny Gratias Tibi. Určené jsou pro mladé lidi za mimořádný přínos společnosti. Mezi finalisty je například středoškolská studentka Julie, která se po vlastním traumatickém zážitku z dětství snaží pomáhat dětem vězněných rodičů. Šanci na vítězství má i projekt žáků Chlumecké základní školy, kteří navrhli a vybudovali naučnou stezku Chlumem o historii města. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska 1-2 na sety. Naopak do semifinále čtyř hry se dostal česko-americký pár Siniaková-Townsendová.
2: Počasí.
3: V Čechách bude od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se začne vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno a odpoledne se začne zatahovat a přidá se tam déšť a lokální bouřky a taky se ochladí. Předtím ještě teploty od 18 na západě do 32 na východě.
2: Doprava.
3: A jak jste slyšeli, D7 ze sjezdu na letiště ve směru ze Slaného do Prahy už se tam nedá sjíždět. Silničáři odbočku na víc než 14 dní uzavřeli. Objízdná trasa je buď z exitu 3 a pak ulicí ke Kopanině, nebo se dá jet dál až do Prahy na exitu 28 Evropská a otočit se a jet zpátky na Slaný. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní dvojka.

0: 7 hodin 33 minuty, dnes je 9.9. Kromě toho, že má svátek Daniela, což je krásný hit skupiny Lucie, tak má výročí svatby poměrně, jak se ukázalo, početná skupina manželů nebo manželství. No a potom je tady ještě taková jedna věc, kterou bych hned po písničce s vámi teda otevřel, protože ty s tím možná, Ricky, budeš mít zkušenosti, spíš teda možná tvoje sestra. A to je, prosím, já vždycky najdete na Wikipedii, nebo že je den něčeho, jo, den mrkve, nebo já nevím čeho. Dnes je den, a asi je to spíš připomenutí, dyslexie.
1: No jo.
0: Že bychom si o tom popovídali. Protože to je objektivní trápení. Je to tak.
1: A jdu zavolat sestře teda.
0: Zavolej sestře.
1: To si neskouší už.
0: No, ona to je vlastně, abych tedy citoval, specifická porucha učení, která se vyznačuje sníženou schopností přesného učení.

0: je, jaká je. Karel Gott nás přesunul do další části našeho vysílání. Jakub by se rád věnoval takové věci, že bychom měli ochránit planetu nejenom tím, že bychom třeba neměli házet plechovky na Sněžce přes ten řetízek, ale že bychom třeba měli přemýšlet nad tím, že neustále kupování nového oblečení vede k poškozování nejenom našich životů a psychiky, ale reálně i planety.
1: Ano, protože je měsíc září, je měsícem second handu, to znamená, že bychom měli nakupovat věci z druhé ruky, takzvaně využít tu ještě jejich životnost. Protože spotřeba vody na výrobu jednoho trika je 3000 litrů. To byste pili zhruba 2 roky. Mm-hmm. Pokud se jedná o tričko a rifle, abyste dole nebyli nazí, tak už je to 7 500 litrů na výrobu. No, ty nakupuješ v sekáčích, Rigi?
2: Já už jsem si dlouho nic nekoupila, jsem nějak neměla čas zajít do obchodu, tak to je
1: taky... A to
2: je
1: také jako ekologický taky přístup.
2: Planetu, no, je to pravda, určitě. Já občas dostanu nějaký kousek z šetníku mojí sestry, která toho má naopak hodně.
0: No. A je to na tobě vidět?
2: Jak to myslíš?
0: Já to nějak... Jak to
1: že jste si se sestrou podobné, když jste oblečené.
2: Jo, tak.
1: No, ale...
2: Že je mi to velké?
0: Nebo ano.
2: No ale ne, teď třeba můj syn taky právě jde s dobou a říkal mi, já nebudu potřebovat, mami, nový džiny, objednal jsem si na nějakým takovým tom zvláštním Vintidu, nebo kde to je...
1: Obnošené džíny.
2: Obnošené džíny, ale říkal to už před 3 týdny, tak jsem mu teď napsala, jestli už mu to přišlo, protože peníze jsme, myslím, poslali, tak nevím, jestli to nebude až takovéhle šetření, že jsme zaplatili a nebude nic, to je taky úspora.
1: Mohu se zeptat, proč nenosí džíny po otci?
2: Protože by to bylo vidět.
1: Oni mají rádi, ale ty velký, ty takový
2: no,
1: ty
2: ono už se to zase nenosí. Či?
1: Už se to zase nenosí, už se nosí zase legíny.
2: Už je to zase jinak, už se nosí zase užší střihy těch džín, takže ty, co byly loni,
1: ty tak
2: slim
1: už... fitky. Takový.
2: Mm-hmm, tak plně ne. Nejde to, jak to možná bude až příští rok,
1: aha,
2: ale je to trošičku užší, než bývaly ty předchozí ročníky, takže ten tlak, jak si na to vypadat pořád moderně, je trvalý, ale musí vám ty kalhoty přijít, že?
1: My třeba s Pavlem Chourem nosíme zvony.
2: Kalhoty.
1: Nás nějaký modní žánr nezajímá. Kalhoty, no. Jo, jasně. Když to třeba přenáší.
2: Taky jsem si říkala, kam s těma zvonama chodíte.
1: Zvonkohru, no, přenáší ve zvonkohru.
0: No ne, tak jako tady, že je, tady jste někdo odložil Zikmunda. Asi Pavel Chour šel do práce.
1: Včera jsme s ním byli ve sběru. Co máme dnes důvod k úsměvu.
0: Tak jestli si dal Zikmunda i se srdcem do sběru, tak podle mě nemusí ani tvoje vnoučata nic dělat.
1: Vnouci, draží.
0: Máš naše třeba, říkám, no jasně. Jo, no tak, ale to je správný přístup, ale obávám se...
1: A ty nakupuješ v sekáčích?
0: No docela jo.
1: Že jo?
0: Ale i do divadla se kupuje hodně věci v sekrendech. To docela jo. A já si nekupuju nic.
2: Já právě si myslím, že ty máš spoustu nových věcí, které přineseš, že jsi to ještě nerozbalil, že to už máš doma 10 let. Víš, že jsi předzásobil, ale to je taky vlastně jako úsporný přístup jako přístup. Je.
1: Mě jediná věc, která mě mrzí, že jsou secondhandy, které už omezují ten výběr pro muže. Že víc cílí na ženy.
2: Aha.
1: V těch sekáčích. Jo? Že už tam najdeš prostě jednu flanelku a trenky. Což mě jako mrzí. Já bych tam nakupoval, ale musí být co, že mě to nesluší většinou. Flanelka s trenkama nejde moc.
0: Ty jsi nějaký stylista, nebo jsi nějaký modní guru, nebo co se to stalo najednou, že tě zajímá móda?
1: Ne, na to nepotřeš být modní guru, abys věděl, že trenky s flanelkou ti nesluší.
0: Já jsem třeba včera přišel na zkoušku a protože začínáme teď zrovna, protože jsme v generálkovém týdnu, tak už v 9.15 byla zvukovka, mikrofony, všechno a já jsem tam přišel hned po vysílání v 9.14 a už křičeli vlach na scénu, vlach na scénu a já jsem tam právě měl na sobě flanelku a trenky, protože jsem si nic dalšího nestihl obléct.
2: Tak jsi to koupil v tom second handu, to měli radost. Tak jako by už tam nebude dneska vůbec
1: tak
2: nic.
1: Tak už tam nebude vůbec nic. Ne,
0: já jsem si třeba šel koupit novou košili, protože tam hraju v obleku a místo toho, abych si koupil jednu za tu jednu cenu, tak jsem v tom obchodě koupil 3 za jednu cenu. Tak si myslím, že jsem tedy už nejenom ušetřil peníze, o to nejde, ale že mám vlastně 3, rozumíš?
1: No a zvlášť, když je budeš mít na dalších 10 let, tak je to úplně ideální. No,
0: minimálně.
1: Jako přístup.
0: Minimálně.
1: No, určitě.
0: Já si věci schovávám.
1: Horší je, no, takhle, lepší je v těch trenýrkách být v divadle, v té flanelce. Ono pak, když stojíš na zastávce, tak
0: This is waterfall. Jo, my se mě smáli v tom divadle.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Dnes mě ty informace, a myslím i vás, milí posluchači, budou extrémně zajímat, protože když jsem ráno vstal, krátce po 16:00, a podíval jsem se na meteostanici, kterou máme doma, a bylo tam číslo 22, tak mě to velmi překvapilo.
3: Ta noc byla teplá, že Jakube? Já jsem byla ještě v 10 s Pejskem, no, a bylo fakt ta, jako v letě.
2: Jak se říká, tropická, ne? Je to nad 20.
4: Ano, ano, ano.
2: Pamatuješ si to
4: dobře. Pamatuješ si to dobře. Teď teploty jsou mezi 17 a 23 stupni Celsia a já si myslím, že to je takový poslední záchvěv co do těch nočních teplot tropických. Dnes bude, a už je, deštivo převážně v Čechách zpočátku a už se přehnaly docela výrazné srážky od severozápadu směrem k jeho východu. Na Moravě je zatím polojasno až jasno, tam se objeví přehánky až během odpoledních hodin, nebo srážky místy mohou být i docela intenzivní, ale takže v Čechách deštivo, na Moravě slunečno, odpoledne pak deštivo a ještě dnes tropické teploty, přátelé. Na západě ale ne, tam naměříte maxima kolem 18 stupňů Celsia, ovšem na Moravě ve Slezsku tam naměříte až ke 32 stupňům, takový je rozdíl, to znamená nějakých 14 stupňů Celsia. A na horách pak také docela teplo mezi 16 a 22 stupni Celsia a ten zítřek, tam už ten čtvrtek, tam už se budou hodit podle mě tepláky, protože ty noční teploty budou padat místy až k 9 stupňům Celsia. A ty denní nepřesáhnou 20, mezi 16 až 20 stupni. Naměříme, to budou maxima, to znamená, že za tou studenou frontou se citelně ochladí, ale bude polojasno až oblačno a pokud se vyskytnou někde srážky, tak zejména na horách, v těch vyšších polohách. Takže zítra už se přioblečeme.
2: Já vím, že je středa a že je brzo, ale možná bychom si mohli udělat takovou malou anonci na tuto sobotu, kdy se s našimi posluchači můžeme setkat na náměstí TG Masaryka v České Lípě. Jestli třeba náznak, a ono si to asi si to řekneme spíš v pátek, že jo?
4: Ono se to zase vydaří, já nevím, jak to dělám, ale v České Lípě bude hezky, převážně polojasno, opravdu skoro bez mráčku a už vůbec ne s deštěm a má být 22 stupňů Celsia v sobotu.
2: Nemáme co ztratit.
4: Nemáme.
3: Naopak,
2: to
3: dobrý, jenom nalezneme.
2: To bude paráda, tak to se moc těším. Další zastávka našeho mini pořadu. Přijela k vám Ranní dvojka tuto sobotu v České Lípě. A teď je tady tým, to jsme my.

0: 7 hodin 53 minuty, hezké dobré ráno. Že dostal jsem okamžitě reakci, že 22 na meteostanici znamená, že v blízkosti se pohybuje tramvaj číslo 22, tak nejsem si úplně jist, že naše meteostanice má tyto schopnosti, ale je to možné.
1: My jsme neměli 9, to je pravda. My jsme měli taky 22.
0: Taky 22. Ještě nám napsala, protože jsme řešili, vlastně to už je hodina, skoro 50 minut, jsme řešili drahé české dovolené, respektive ne drahé, ale už stejně cenově.
1: Nebo srovnatelné.
0: Srovnatelné s těmi zahraničními. A píše třeba Martina 66, že je to vlastně také velmi smutné, že jí třeba někdy odradí restaurace, kde nemají hotovky takzvaně a kvalitní polévku. Je pravda, že hotovka je také takový typický český výraz, ne? A vedle toho jídlo na objednávku, pamatujete ještě na to? Za 27,50. Byl guláš za 6. A jídlo na objednávku. A to nevím, jestli třeba ve světě takhle je. Je, že je to menu a to je ta hotovka?
2: No, to je to denní meníčko, tady končí ve 3, že jo, zhruba, nebo já nevím, jaká je teďka.
0: To jo, ale u nás je to svíčková, že jo, nebo guláš.
2: No, jasně.
0: No, ale venku?
2: Burger?
0: No, myslím, burger je hotovka? Ne, to asi ne.
1: To asi ne, to se dělá asi už na objednávku.
0: A ještě napsala Martina, že nám doporučuje Jindřichohradecký pivovar, nejmenovaný, jejich candát stál za to.
1: No, výborně.
0: No, candát je taková ryba, která je velmi citlivá musí být čerstvá a jemná úprava.
2: Na tu přípravu.
1: Protože to maso je takové jemňoučké, vlastně taky je nevýrazné, musíš tam dát nějaký dobrý koření, nebo bylinky teda spíš, aby to potom jako nějak...
0: S bylinkovou omáčkou myslím, že v Třeboni candát čerstvě uloven. A když ho děláš doma, stačí a je to.
1: Je to tak, na máslíčku.
0: Jenom máslo.
1: Jo.
0: No, a je to paráda.
1: Máš tam naša lístek šalvě. No tak to je.
2: To není jak kapra namáče do mléka, že? A pak ho okořenit tak, aby ta rybina ustoupila.
0: Tak řekněme si upřímně řečeno, že ty si, když jsem tě tuhle zavedl do mé oblíbené rybárny, tak si možná překonal rekord běhu na 100 metrů.
1: A ta otočka, jak byla rychlá.
2: Drazí Aleksandr, já
1: tam počkám venku.
0: Tak asi zval. Ne, ne, ne.
2: To je pravda.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude sopranistka Kateřina Kněžíková. Proč nikdy před představením nepije kávu? Kolik kufrů si musí balit do zahraničí? A dávají si vzájemně připomínky s manželem Adamem Plachetkou? Věřím, že naše povídání s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou bude světové. Proto si ho nenechte ujít.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dotace na školící místa pro mladé lékaře by v příštím roce mohla vzrůst na 70 tisíc korun měsíčně. Hraniční přechod mezi Moldavskem a Ukrajinou zasáhly ruské bezpilotní letouny. Počasí na východě bude zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 22.

0: Ti stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
1: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
0: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolní strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Na místě jsou podle ní mrtví i zranění. Útok způsobil taky požár. Bezpilotní letoun dopadl včera večer taky na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Moskva v noci zaútočila taky na ukrajinskou metropoli. Záchranáři v Kyjevě uvedli, že úder nikoho nezranil. Na místě několika místech začalo hořet. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Církev ho za přísných bezpečnostních opatření převezla do italské Aquileje. Dokument, který pro české země získal Karel IV., je pojištěný na desítky milionů eur. V Itálii bude se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku, říká jedna z kurátorek akce Martina Dlabajová.
3: Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
2: V Čechách bude od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se bude ochlazovat.
5: Doprava.
2: Na dálnici D1 na příjezdech do Brna přetrvává silný provoz. Ve směru z Prahy zpomalíte za Ostrovačicemi, od Vyškova za Rousínovem. Na D2 z Bratislavy před Brnem popojíždí hlavně kamiony, zastavují u Modřic na 3. kilometru. Na D7 směrem ze Slaného do Prahy se kvůli uzavřenému sjezdu k letišti tvoří fronta od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Dobře dojďte. To byly zprávy. S vámi stále ranní dvojka.
6: Je 8 hodin 4 minuty a já vítám ve studiu usměvavého Jana Svatoše. Honzo, dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: Dnes je 9.9. My jsme zmínili, to byla vlastně první informace, kterou se naši posluchači dozvěděli, že Regina Květoňová se svým manželem je dnes přesně, tedy v manželském svazku, 20 let.
7: Krásné, gratuluju.
6: Vzpomeneš si?

0: tvou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy, vody vítr vzal, nedopadnou na oltář, jak se zdá.
1: Jednou nebe zavolá.

0: Milí posluchači, teď pro vás budeme mít takové malé překvapení, ale na to už jste možná od Jana Svatoše zvyklí. Vy, kteří nás třeba posloucháte poprvé, tak bych Honzu představil jako fotografa, filmaře, režiséra a takového člověka, který má obrovsky otevřenou hlavu a vždy se dívá jinými dveřmi na to samé. To znamená, objeví mnohdy na stejném místě, my se díváme na hrnek, ale on tam vidí něco jiného. A ta imaginace a představivost způsobila třeba i to, že nám dnes přišel představit největší a nejbohatší metropole světa. Louky, tedy s velkým L, a otec gazely s velkým O. Teď jde o to, jestli byste našli na mapě. Asi víme, kde jsou Helsinky, Sydney, Káhira, Česká Lípa, to asi víme, i když Česká Lípa je možná spíš jenom jako místní metropole, ne České republiky, ale budeme možná překvapeni. Co všechno mohou prozradit jména měst? Honzo, ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak je pravda, že když se na to podíváš, já to mám rád, protože to je první příběh ukrytý, když člověk někam přijede na nějaké místo. V některých případech už je to hodně přetransformováno, jako třeba Paříž, to je od kmene Paridu, Lutécie, už tam ten příběh je hodně jako přeformulovaný, ale je pravda, že v některých je to patrné doposud jen se na to podívat, takový jako méně lákavý, třeba je Kodaň, kterou vnímáme hlavně přes Lego Malou morskou vílu, tak tam vlastně ten původní název, který se do dneška používá, Kopenhagen, Kaufmannshafen, což znamená kupecký přístav. Je pravda, že možná za pár let už by se to město mohlo přejmenovat, protože tuším, že právě Kodaň je městem, kde je nejvíce bicyklů, tedy kol, než automobilů, protože ta dánská metropole je extrémně zelená. Ale třeba zajímavé je, že my ve Středomoří, tedy blízko u nás v Evropě, nebo u Evropy, máme také svůj bílý dům a to je marocké město Casablanca, které já vlastně označím, je to též, je to stejné, ale nás to prostě nenapadne.
0: Ano.
1: Není tam žádné sídlo prezidenta, jenom pravda, že vlastně dříve, když to Španělé a Portugalci ovládli to pobřeží, tak Portugalci byli první, kdo tomu bílému stavení na kopci dali své jméno portugalsky Casablanca, tam je jiné než L, ale potom se zžil ten španělský název a zůstal doposud. Ten bílý dům mimochodem v tomto případě středomorském fungoval i jako takový maják orientační bod, jinak původní berberský název je Anfa, tedy kopec bez toho bílého domu, ale Maročané to ten název nechali, protože prostě je už velmi, velmi vzžitý.
0: Já jsem našel, to není třeba metropole, ale teď, jak jsme vysílali z Třebíhlic, tak tam vedle byly patokryje, což nevím přesně, jestli to je bota, nebo co. Ale některé příběhy, to asi víme, se vymysleli takzvaně až dodatečně a udělal se z toho nějaký mýtus.
1: Tak tomu se říká lidová etymologie, kdy lidé už nějakým způsobem sami se snaží vypátrat. Je to velmi časté i dneska v době internetu, umělé inteligence. Já připomenu příběh argentinské metropole Buenos Aires, kde skutečně spousta lidí, i mě, když jsem byl malý, tak mě napadlo, když člověk to slovo Aires vygooglil, tak zjistil, že to je vzduch. Takže Buenos Aires znamená dobrý vzduch. Pravděpodobně tam bylo. A teď už to jede ta lidová etymologie, první, co tě napadne, že v té nížině La Plata bylo prostě dobré ovzduší a dobře se jim tam žilo, tak proč by to tak nemohli pojmenovat. Ale ten původní název toho místa, později města, kterému dal název Pedro de Mendoza v roce 1536, já to musím přečíst, protože si to nepamatuju z hlavy, je Ciudad de la Santísima Trinidad e Puerto de Santa Maria del Buen Aire.
0: To bych teda do navigace nechtěl zadávat.
1: To bych taky evidentně v té době ještě neměli, nemuseli to tam čukat. A zůstalo z toho prostě jenom ta Santa Maria del Buen Aire, pana Marie z Buen Aire. A víceméně mezi mořeplavci se to Buen Aire překládá jako příznivý vítr, takže to bylo pojmenováno podle pany Marie, která námořníkům měla spíše zaručit dobrou plavbu. Což se stalo teda v případě Buenos Aires. Ale je zajímavé, že my jedno místo, sice to není metropole, ale to dobré ovzduší doslova do písmene máme dokonce i tento název z toho velmi komplikovanou cestou vznikl. Museli bychom opět do Středomoří, na Sardinii, tentokrát do roku 1324, kdy Aragonci obsadili Sardinii a tehdy Sardinie, ten ostrov byl proslavený nechvalně výskytem malárie, což je pochopitelně nemoc, kterou nikdo nechce dostat. Bylo tam obrovské množství bažin, jinak už upozorňuji na to slovo mal aria, mal je špatný, aria je ten aires, ten vzduch. A vlastně, když ty Aragonci tam přijeli, tak chtěli přesunout město z nížin, z těch bažin na nějaký kopec, kde bude lepší vzduch, Bonaria. A Bonaria je dodneška součást Cagliari, hlavní metropole Sardinie, takže tam dodneška v tom názvu tento příběh je, protože vlastně se říká, že i Sardinie v tom středověku byla dlouhou dobu místem, kde se ta malárie vyskytala na enormní množství a lidé s tím měli problémy, než se jí potom podařilo vymítit, že se vysušily některé mokřady. Takže tady to dobré ovzduší skutečně je zakódováno ještě dodneška v názvu ta Bonaria, která je součást Cagliari.
0: A co teda ta louka a otec gazely, jak jsme o tom hovořili v
1: tak
0: úvodu?
1: Otec gazely je dneska už legendární příklad, jak vznikl název Abu Dabi. To Abu znamená otec, Dabi znamená gazela. Je to pochopitelně slavná metropole dneska, finanční centrum, moderní architektura, kterou si dnes absolutně nemáme šanci spojit s něčím jako je gazela. Ale pochopitelně v té době, kdy vznikl ten příběh, dneska legendární, ale Arabové mu věří, tak souvisel s vodou, když vlastně stopaři stopovali gazely, tak ona je dovedla na takový ostrůvek v Perském zálivu a tam tenkrát i vzniklo to město, kde ta gazela objevila pramen nebo nádrž s vodou, prostě zdroj pitné vody. A je taková tradice, to Abu neznamená, že ta gazela byl otec všech gazel, ale vlastně se tak tomu, když někdo dorazí na místo, kde je konkrétní druh nebo nějaká věc je určující pro tu danou lokalitu, tak se tam dává ten přídomek Abu, jako kdyby prostě ty gazely tady prostě byly spojeny s tou vodou. Je to prostě tradice, která je lingvistická v rámci arabského světa, je těch Abu i několik. Takže vlastně my, když se díváme na ty mrakodrapy, tak bychom měli si vybavit gazely, možná se vybaví sami Arabové, i když dneska možná spíše ropu a svět finančnictví. No a ty louky, to je další příklad krásného, že prostě herní město hazardu Las Vegas znamená prostě velmi jednoduše louky, protože v době, kdy vlastně probíhala kolonizace Divokého západu, tak v roce 1829 Rafael Rivera při cestě do Kalifornie objevil napajedla a louky, které byly uprostřed Mohavské pouště. A to je prazáklad toho Las Vegas, které později opět bylo povýšeno na něco úplně jiného. Ale tím DNA je prostě jenom snaha někoho, kdo tam mohl napojit koně a potom pokračovat dál do Kalifornie. Ale dneska už máme Las Vegas spojené úplně s něčím jiným než s loukami. Ale mi to přijde vtipné. Louky jsou dobrý.
2: Je to vtipné.
1: Když si zahrát do louk.
2: Já jsem byl na louce a...
1: V pohodě.
3: Zní to tak nevinně hned,
1: nevinně, přesně tak.
0: No. Ale je pravda, že Mohave, nebo celá ta Mohavská poušť a ta oblast je ještě těmi původními, tedy samozřejmě ne původními obyvateli, ale po generace pokračujícími obyvateli chráněna. A nemůžeš si tam jen tak něco dovolit.
1: Tak ty jsi tam byl, tak to by bylo zajímavý někdy.
0: Budeme si připomínat. Moc děkujem, to byl Jan Svatoš, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Ano, máme tady tři tečky, to znamená uzavření našeho vysílání. 9.9. je opravdu pěkné datum, ale narozeniny mám až zítra, Katka.
2: To
1: je moc fajn. A potom Petr Hrabice nám napsal taky docela obsáhlý e-mail o tom, že absolvoval cestu pěší do Santiago de Compostela a každý den v městečkách, vesnicích, kde jsem procházel, jsem využíval jejich menu, což je velmi podobné tomu našemu polednímu menu a takové ty hotovky, a že se tam krásně užil, protože jsme si tady povídali o tom, že ceny v našich nejenom restauracích, ale obecně cena naší dovolené už se pomalu vyrovnává té zahraniční.
3: Ale cena za takový pokoj, kde jsou palandy, si myslím, že by nemusela být tak vysoká. Tímto se oslým můstkem vracím k dobrému nápadu Regi, která vzpomínala na spaní na palandách, a Andrea nám přispěla trochou do mlýna. Dobré ráno. Ježíš, jak vy se bavíte o těch postelích, tak já jsem si vzpomněla, jaký byl fenomén doby vypichované chemlonové obrazy. Polštáře, dečky, koberečky. A píše, že měli s bráchou na stěně u postele každý jeden, aby tu stěnu neušpinili. Je to famózní. A poslala fotku toho obrázku, je tam na ní jeden z té paslíku od sněhurky.
1: Ale přišel k nám muž, který přišel celý v bílém, což je jednoznačně dáno tím, že je to hvězda Českého rozhlasu Dvojka. A to je Vladimír Kros.
4: Vladimír!
3: Dobré ráno.
1: Vladimíre, máme tady takové trápení, nevím, jestli to téma a tu otázku budete řešit v pořadu, jak to vidí, který vás čeká za 7 minut, ale když si představíte palandu, nahoře nebo dole?
4: No já se nemohu rozhodnout. Co, musí se rozhodnout hned?
1: Ne, kde jste to jako realizoval vy, když vy jste nespal nikde na palandě?
4: Na vojně, to jsem musel nahoře jako mladý.
1: Nahoře.
3: Mladěci.
1: A Vladimír, spadnul jste někdy z té palandy?
4: Nespomínám si.
1: Protože třeba pan
4: myslím,
1: Pavel...
4: To bylo něčím jiným.
1: Jo, takhle. Takže to bylo něčím jiným. Co budete dnes řešit v pořadu, jak to vidí?
4: Tak podíváme se, protože přijde Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, tak jako obvykle se podíváme na slovenskou politiku, ale taky třeba na návrh státního rozpočtu, protože to si myslím, že je to docela zajímavé téma.
1: Tak se ho nenápadně zeptejte na té palandě.
4: Ne,
1: to můžete mimo vysílání samozřejmě.
4: Musím zeptat.
5: No třeba totiž taková Eva napsala, že je asi jediná, kdo záviděl sestře, že spí dole. Tatínek nám palandy vyrobil na míru a dole zabudoval lampičku. I lezení bylo komfortní, já měla nahoře plakáty Hanky Zagorové a Drupyho, ale sestra měla lampičku. Je mi 55 a doteď jí trošku závidím.
3: Ale ne, to je vždycky nahoře.
1: To říkám, jako jsme včera řešili, že mi maminka spálila abíčka. 50 let mě to bolí. Takže lampička, já tomu úplně
5: to já taky.
3: Akorát dole jste měli omezený prostor, protože ta horní palanda už samozřejmě tvořila jakousi hranici.
1: Nohama se to dalo takhle dlouho.
3: No dala se ta ségra nebo brácha se dala nadhodit takzvaně, když zlobil.
1: Stávej.
5: No a když to bylo právě v těch chatkách, třeba na škole v přírodě, tak já jsem třeba nechtěla spávat dole i proto, že byly na té horní posteli nalepené žvíkačky, zastrkaný papírky tam byly, něco tam bylo načmáraný, ošklivé obrázky a tak. Má to nevýhody, to spadní dole.
1: Můžu se zeptat, jak vypadá ošklivý obrázek?
5: No takový...
1: Umíš?
5: Takový.
1: To není celé. Loučí se, Regina, je to
5: dělá. Mějte se hezky.
3: Dobré ráno.
1: Pavel Chour.
6: Krásné ráno, krásný den.
1: A Vladimír Kroc.

0: najdem snad.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
2: Rozhlas jede za vámi.
1: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
2: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
1: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
1: Více na www.rozhlasjede.cz. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Dobrý den.
2: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Nehrotí tu situaci příliš?
1: Jak to vidí?
2: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
4: Všechno, co potřebujete vědět o návrhu státního rozpočtu, ví náš dnešní host, kterým je šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Máme ale i další témata, jako obvykle se v pořadu, jak to vidí, podíváme na aktuální dění na Slovensku. A uslyšíte také, čím ho nadchl trojúhelník moci, kniha finského prezidenta Alexandra Stuba, která vyšla koncem srpna. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
4: Hra na rozpočet. Upřímně, čekal jste tak gigantický schodek, se kterým přišla vláda?
5: Ani já jsem takový schodek nečekal a myslím, že nikdo, protože premiér Andrej Babiš řekl, že ten schodek bude, jako, nevím to slovo přesně, hluboko pod těmi 400 miliardami, tak ty odhady byly nějakých 350-360, aby Česká republika splnila ty 3% veřejných financí proti tomu paktu stability, k čemuž se tedy zavázala z jednání s Evropskou komisí, čili je to více, je to schodek je opravdu obludný. Vzhledem k tomu, že máme rostoucí ekonomiku, nízkou inflaci, není tady covid a recese.
4: A jiná krize.
5: Ano.
4: Menší koaliční partneři požadují snížení tohoto schodku, ale není to opravdu jenom hra? Ten obří deficit se nakonec mírně sníží a všichni budou spokojeni, protože každý si prosadí to svoje, ale to zadlužení dál poroste.
5: No, když to řeknu makroekonomicky, tak je vlastně jedno, jestli ten schodek bude 389 miliard nebo 379 miliard a myslím si, že víc ti menší koaliční partneři nedosáhnou. Myslím si, že je to hra a nazval bych ji pokryteckou, protože ano, ten rozpočet se sestavuje nikoli v celé léto, jak to bývalo kdysi, čili že by ti členové vlády přesně věděli, jak dopadly jejich kapitoly, že by přesně znali ten celek, takhle už to není. Vinou té předchozí vlády ministra financí Zbyňka Stanjury, ale ono stačí si přečíst programové prohlášení. Vždyť tam je to všechno napsané, že jo? Tam je napsané, budeme rozdávat peníze, je tam přímo věta, nebudeme zvyšovat žádné daně, budeme šetřit na státu, tam se dají ušetřit nějaké jednotlivé miliardy a na konci máte a budeme se snažit, aby ty rozpočty byly blížící se nule nebo přebytkové, no to je kulatý čtverec. A když se podíváte na jednání té vlády, například jak si rozvolňuje rozpočtová pravidla, tak je pochopitelné, že ten ústupek, který nastane, bude v tom, že poroste zadlužení a pokud to motoristé a SPD Tomia Okamury nevědí, tak v té vládě nemají co dělat. Já si myslím, že to vědí, ale chovají se pokryticky a teď je to už opravdu jenom taková hra pro voliče. Máme za měsíc, máme komunální a senátní volby, což sice nejsou volby sněmovní, ale i tak jsou důležité a je potřeba ukázat.
4: Třeba ve školství chybí podle šefa rezortu asi 6 miliard. V komentáři pro Český rozhlas Plus jste to přirovnal k faulu Stanjury na Beka. Jak myslíte, že to dopadne v případě Plagy? Babišova vláda má, stejně jako tady měla Fialova, podporu vzdělávání v programovém prohlášení.
5: No, to je smutný příběh se školstvím. Já věřím, protože to vzdělávání opravdu jako zásadně důležité pro Českou republiku. Já věřím, že Plaga ještě něco vyjedná. Tam buď je potřeba tam dodat 6 miliard, nebo aspoň 3 miliardy, protože peníze na platy tam spadnou automaticky. Experti se shodnou na to, že by bylo potřeba 12 miliard, aby nějak nastoupilo to zvyšování platů, které na konci volebního období má být 130% průměrné mzdy, aby nastoupilo to přibližování investice do vzdělávání, přibližování k vyspělým zemím. Ale pak přijde SPD a řekne, no tak vlastně teď nemusíme platit peníze těm středním školám, že jo? No to je vlastně, to je strašné. Jednak za A je to podle zákona, čili je to legislativní problém, jednak je to věcný problém, protože jenom pro příklad, soukromé střední školy v Praze, kde je každý rok dramaticky poptávka převyšuje nabídku, zajišťují ty školy víc než třetinu poptávky. To znamená, že ty školy potrestáte, to znamená, že některé zavřou, některé zvýší školné, některé omezí nabídku. Čili věcně je to úplný nesmysl. A je to další ukázka toho, jak to školství je vlastně jako choulostivý systém, že každý chodil do školy, každý je rodič a soudí podle svého jednotlivého zážitku, střílí od boku, zrušíme 9. třídu a chudák Plaga, když to řeknu takhle, se nezabývá vlastně ničím jiným, než odráží ty jakoby do nebe volající hlouposti.
4: No ale jak si vysvětlujete, což je asi daleko ještě horší než to, co zatím zaznělo, že ve výhledu na další plánované výdaje na vzdělávání dál ty výdaje klesají, ale významně.
5: Ano, to zase, to je kulatý čtverec, to nedává logiku, když chcete vlastně se dobrat k těm vyšším výdajům na konci volebního období, tak musíte ty výdaje v roce 2029 samozřejmě zvyšovat. Takhle, ten střednědobý rozpočtový výhled jakoby není úplně písmo svaté a nebylo to za žádné vlády, nebylo to ani za vlády Petra Fialy, je to trochu takový nástřel. Ale ano, je to dokument, který se předkládá do sněmovny jako součást státního rozpočtu, čili by si z toho neměla dělat vláda trhací kalendář. No, bude muset pan ministr Plaga, pokud zůstane ministrem školství do konce volebního období, každý rok tvrdě bojovat.
4: Jak se na tom zvídají na obranu?
5: 2%. Ano, 2%. Zaplať pambu za to. No to není málo peněz. Je to z roku na rok tuším o nějakých 36 miliard, což je dobře. Ale jsou to ta těsná 2%. Respektive nám řekl náčelník generálního štábu pan Hlaváč, že v těch výhledech je nějakých 2,1, aby tam byla nějaká drobná rezervička kvůli tomu, abychom zase nespadli pod ta 2%, protože tam ta metodika, co se počítá do těch jakoby tvrdých obranných výdajů, není úplně jasná, nebo dá se s ní nějak trochu pracovat. No ale ten závazek do roku 2035 je 3,5%. Zase bavíme se jenom o těch tvrdých výdajích na obranu, čili pokud tahle vláda bude celé svoje funkční období postupovat kroky 2,1, 2,1, 2,1, tak už to někdo nazval. Je to taková jako trajektorie hokejka, že teď nic a potom na konci toho období pro ten závazek musíte vystřelit nahoru. No, nevím, co budou dělat ty vlády, které přijdou po této vládě. To bude vláda sebevrahu, abych použil název, který kdysi použil Miloš Zeman pro svoji vládu.
4: No a věříte, že tato vláda skutečně věří, že nás na příjmové stránce spasí ekonomický růst? Ono se nezdá, že by měl být nějak závratný.
5: No, to je takové jako falešné řešení toho kulatého čtverce, o kterém jsem mluvil. Ano, tam vlastně i v tom programovém prohlášení se hodně mluví a v hospodářské strategii Karla Havlíčka, což je vlastně jako velmi kvalitní dokument, musím říct, se mluví o tom, že budeme teď investovat a tím pádem poroste ekonomika a tím pádem se vrátí nějaké peníze do toho státního rozpočtu. No, takhle to bohužel v české ekonomice fungovat nemůže. Jednak z toho důvodu, že ona je na svých kapacitách, to znamená, když to řeknu jednoduše, když nalejete do stavebnictví více peněz, tak nevzniknou místo toho jednoho bagru, nebudete mít přes noc dva a tím pádem zvýšíte kapacitu, ale jenom vytlačíte nějakou soukromou investici zřejmě. Čili ekonomové říkají za A. ekonomika je na své kapacitě. Za B, růst, který máme dneska, je nějakých 2,1, 2,2, který je jako velmi dobrý, když se podíváte po Evropské unii. I biznis, abych reagoval na to, co říká Andrej Babiš, že to jsou akademičtí ekonomové, kteří zpochybňují to, co my tady děláme. Biznis, Hospodářská komora říká, ten růst by musel být dvoj až trojnásobný ve srovnání s dneškem, abychom byli schopni zaplatit ty dluhy. A to já ještě dodávám, určitě ne z roku na rok nebo z roku na třetí, čtvrtý, pátý rok, ale někdy možná dlouhodobě. Čili je to nesmysl, kterému, myslím, ani nikdo, nebo chytřejší členové vlády nevěří, nechci být nějak impertinentní, ale je to prostě hra pro voliče.
4: Co nás tady čeká na konci rozpočtového tobogánu, jak jste napsal v komentáři?
5: No já jsem tam napsal, že nás tam čeká vypuštěný bazén, no, což je, já myslím, jako realita, no, protože na konci toho volebního období budou ty schodky jako v lepším případě někde na úrovni toho letošního. Byť jsme se v tom strukturálně fiskálním plánu dojednaný s Evropskou komisí zavázali, že schodek veřejných financí jako celku, nejen státního rozpočtu, bude klesat z dnešních teda těch tří, což není tří, až na nějakých 1,6 tuším v roce 2030, rozpočet na rok 2030 ještě bude sestavovat tahle ta vláda. Ten závazek je zjevný, ale jako realita s tím nesedí. Čili já mám, to trochu podezírám Andreje Babiše, že už nechce vládnout, až skončí toto volební období, protože ta země bude tak rozvrtaná, že chudák příští vláda.
4: No a kdy tedy vláda, možná je to zbytečné se ptát, už jste na to asi odpověděl, začne s konsolidací veřejných financí, jak taky slibuje v programovém prohlášení?
5: Ano, slibuje, že bude konsolidovat v roce 2028 a 2029, což jako reálně matematicky a fyzicky si to nedokážu představit vzhledem k tomu, jak je to všechno rozjeto. To je první věc. A druhý argument zpochybňující toto tvrzení je ten politický nebo politologický. No, v roce 2029 jsou další sněmovní volby a to je rok, kdy se peníze rozhazují. Nikoliv, že by se šetřilo, tu škrtalo, tu zvyšovali daně. To přece takhle to nefunguje.
4: A jak se díváte na reakce opozice k návrhu státního rozpočtu?
5: O čem to mluvíte? Jaké reakce opozice? Já jsem to trochu nadsadil, oni samozřejmě jsou, oni věcně nějak jakoby argumentují, ale je to slabé. Je to, opozice je mdlá, bez nápadu, bez invence, bez lídra, nevím, jak ten výčet ještě doplnit, no tak ano, ještě je do sněmovních voleb nějaký čas, ale nevidím tam žádný velký potenciál. Byť, jak dnes uvádí Deník Právo v exkluzivním průzkumu agentury NMS, tak vlastně podle dnešních preferencí, což ale je jedno číslo, které platilo v době sbírání dat a za týden už platit nebude, tak ze sněmovní by vypadly motoristé a ta dnešní opozice by složila velmi těsnou většinu.
4: Spolupracovník Českého rozhlasu a šéfredaktor Deníku Právo Petr Šabata je hostem pořadu Jak to vidí.
1: Jak to vidí?
2: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
4: V červenci to bylo 20 let, kdy se Robert Fico na Slovensku dostal k moci. Jak se za tu dobu Slovensko změnilo?
5: Slovensko se změnilo dramaticky a je to jeden z důvodů, proč, když se tady v Česku mluví o tom, že jdeme slovenskou cestou a že dopadneme jako Slováci, tak já argumentuju, že to nejde, protože vinou vlád Roberta Fica se Slovensko změnilo strukturálně. My jsme vlastně jiná země, než je Slovensko. Ekonomicky jsme vyspělejší. Úrovní vzdělávání je Česko vyspělejší. Jako nevládnutím, nepéči o veřejné služby, jako je zdravotnictví, školství a další a vlastně tak jako lehkým rozvratem veřejných financí, které jsou na tom ještě hůře než ty finance české, plus zásahy do soudů, prokuratury a policejních sborů. Ta země je jako opravdu od třídu někde jinde a to je jako v zásadě vina Roberta Fica, který s různými přestávkami vládl na Slovensku dokonce po roce 2012, měl jednobarevnou vládu, protože vyhrál volby se 44%.
4: Teď už vede další předvolební kampaň, v jakém duchu?
5: Vede, protože na Slovensku budou sněmovní volby přesně za rok, někdy na konci září. A vede jí jako brutálně, je potřeba říct, opravdu brutálně, že ty vady toho vládnutí, o kterých jsem mluvil, se zhoršují, že opravdu jako slovenské zdravotnictví a vlastně jako bez skrupulí se rozkrádá, to je jedna věc. A věci, které by nás měly zajímat, je jako v zahraniční politice, jak se chová náš nejbližší logický partner Slovensko. Tak to bylo vidět vlastně ve vztazích, půjdu odzadu, jak Slovensko reaguje na výsledky voleb v Sasku-Anhaltsku, kde vyhrála Alternativa pro Slovensko.
4: Pro Německo.
5: Řeknu hezký byť tvrdý komentář polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že triumf AFD, z něj se může radovat jenom idioti a zrádcové. Paralelně mezi tím komentoval ty volby Robert Fico, který řekl, že to není žádný konec demokracie a nestalo se nic hrůzostrašného a ty demokratické strany, ať se nediví, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože se nestarají o migraci a o to, aby se ti lidé měli dobře. A pak řekl větu, která do té normální diplomacie v Evropě jako vlastně nepatří. Že? On řekl, že doufá, že to nepovede, že ty demokratické strany nerozpoutají válku, která by překryla jejich prohru v Sasku-Anhaltsku, a řekl větu, protože, jak se podle staré pravdy říká, Německo nedělá malé chyby. No, to je jako, to se dá říkat v hospodě čtvrté cenové kategorie potichu, ale nikoliv nemůže to říct předseda vlády členské země Evropské unie. Mimochodem, ekonomicky je Slovensko na Německu závislé podobně jako Česká republika. To je první věc. Druhá věc je, když v Lipsku byl ten incident, který německá vláda poměrně tvrdě odsoudila a spojila ten kybernetický útok s Ruskem, tak v té době slovenský minister zahraničí Juraj Blanár dojednával s nějakou ruskou delegací vytvoření komise na ekonomickou a kulturní spolupráci. No, hrozná věc. A třetí věc je, v Bruselu se stala věc, která se vlastně, jako, to Robert Fico nedělal, protože on doma proti Bruselu vždycky brojil, ale pak přijel na jednání Evropské rady a vlastně až na výjimky odhlasoval to, co bylo předloženo. A tentokrát se měly prodloužit sankce, protiruské sankce, které se týkají těch osob, o 12 měsíců. A Robert Fico to zablokoval. Ty sankce teď dobíhají 15. září, což je někdy příští týden, čili je ještě nějaký čas na jednání. Ale Robert Fico to zablokoval a sám. On vždycky spolupracoval s Viktorem Orbánem, což byl opravdu jako velký formát evropské politiky. A tentokrát to Robert Fico zablokoval sám. Vysvětluju si to tak, že běží volební kampaň.
4: No, když se vrátíme do včerejška, je to aktuální věc. Robert Fico vyzval generálního prokurátora Maroše Žilinku k rezignaci. Ten zase tu výzvu označil za frontální útok na právní stát. Má v tom pravdu?
5: Má v tom naprostou pravdu. Generální prokurátor Žilinka je velmi zajímavá postava a souvisí to s tím, o čem jsem mluvil, o tom vládnutí, jaké jsou politické tlaky na ten justiční a policejní systém. On byl nominantem té minulé vlády demokratických stran, potom šel velmi na ruku vládě Roberta Fica a nějak postupně vlastně se začal prosazovat jako ten obhájce právního státu. Víme, že na Slovensku je to tak, že vlastně ta vláda Roberta Fica, když nastoupila před 2,5 lety, jako dramaticky změnila trestní zákoník, a což vedlo k tomu, že byly propuštěni nebo byly sníženy tresty lidem obviněným z korupce, ze závažných hospodářských trestních činů a tak. Čili Maroš Žilinka se teď vlastně chová jako opravdu člověk na své pozici, jako generální prokurátor, který hájí právní stát.
4: Už jenom ve stručnosti, jaké šance má Směr na udržení se u moci? Podle srpnových preferencí má asi 16%, Progresivní Slovensko podle různých dat až k 23%, ale jak jste řekl, do voleb je ještě rok, i když s otazníkem, pokud ta vláda dovládne dokonce.
5: Já si myslím, že dovládne a je příliš brzo. Průzkumy jsou různé, jednou v nich vede dnes opoziční Progresivní Slovensko, někdy dokonce i ten Směr, ale obě dvě ty hlavní strany budou mít problém složit koalici, protože Robertu Ficovi velmi oslabili jeho dnešní koaliční partneři. Musel by se spojit minimálně s postfašistickou stranou Republika a i tak by mu to nestačilo. Na druhé straně Progresivní Slovensko, tam je taková hrstka malých demokratických stran, které spolu jako velmi obtížně se domlouvají na nějaké větší koalici typu Spolu, jak bylo v Česko. A navíc jsou tam strany typu Slovensko, Igora Matoviče, což byl ten premiér, který vládl tak strašně, že se po letech vrátil do nejvyšší politiky a do vlády Robert Fico.
4: Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, je hostem pořadu Jak to vidí.
1: Jak to vidí?
2: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
4: Či vás zaujala kniha finského prezidenta Alexandra Stuba? Co má na mysli tím trojúhelníkem moci v jejím názvu?
5: Vřele doporučuju posluchačům knihu. On je tedy finským prezidentem, byl premiérem, ministrem zahraničí, ministrem pro evropské záležitosti, vicepremiérem Evropské banky. Čili je to protřelý politik.
4: V tom dobrém slova smyslu.
5: Ano, v tom dobrém slova smyslu. Řeknu takový detail. On střední školu studoval na golfové gymnázium na Floridě. Pozor, to je potřeba si pamatovat.
4: Ano.
5: A to se mu velmi hodilo, protože po letech se ocitl v golfovém rezortu Donalda Trumpa a 7 hodin v nějaké partě tam spolu hráli golf. Hmm. A to je jedno z témat Alexandra Stuba, že je strašně důležitá diplomacie a diplomacie stojí na osobních vztazích. Tak on říká 7 hodin s Donaldem Trumpem, musím říct, že je to vynikající společník, píše, a výborný golfista na svůj věk, já nejsem golfista, tak úplně přesně nevím, že na svůj věk je opravdu jako vynikající a bavili se spolu o Ukrajině, o všech možných věcech, píše tam Alexander Stab, já jsem si nedělal velké iluze o tom, že to bude mít nějaký vliv, ale ten vztah byl navázán.
4: No a jak tedy moc je osobní v těch knížkách, svěřuje se, nebo v tom textu, s vlastními názory na konkrétní politiky?
5: Velmi diplomaticky, jak jsem říkal, on je dobrý diplomat, ale vrátím se k té otázce na trojúhelník moci. Já jsem nadšený z té knihy, i když nesouhlasím s jejími závěry. On říká, že ten svět by se měl dát do pořádku tak, že Západ, což je Evropa, Amerika, Austrálie, Japonsko a Východ, hlavně Čína, Rusko, a musí jednat s jihem, což je vlastně zbytek toho světa od Indie po Brazílii. A ten jih je vlastně strašně důležitý, protože v této chvíli není zapojený a mezi těmi dvěmi soupeři východ-západ, on vlastně může hrát toho třetího vyvažovatele moci. A ta cesta je obnovení multilaterálních organizací, to znamená reorganizovat OSN, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond a tak, což tomu já jsem skeptik, protože on vychází z toho, že v každé zemi mají tak osvícené politiky, jako je on sám, a ti by se možná mohli dohodnout, ale víme, že to tak není. Když byl třeba na návštěvě v Číně už jako prezident, on si tím Pinga znal z minulé doby, tak říká, no vlastně i s čínským prezidentem se dá žertovat a popisuje tam situaci, jak po tom oficiálním jednání spolu stáli někde na tom červeném koberci a Stab říká si tím Pingovi, no vlastně je docela příjemný pocit. když tady takhle spolu stojíme a zastupujeme 1,4 miliardy lidí na této planetě. Finuje asi 5,5 milionu. Čili jsou tam tyhle, takovéhle příběhy, které vypráví o zákulisí té nejvyšší světové politiky, ale zároveň je tam ta politologická velmi silná linie nebo jako tematická linka, která snaží se vlastně popsat ten svět a navrhnout nějaké řešení, co s ním.
4: Tak tady Trojúhelník moci je to knížka, která vyšla teď v srpnu. Kdybyste měl možnost s ním mluvit, na co byste se doptal?
5: Aha. No kde bere ten optimismus? Protože i reakce, ta kniha vyšla někdy do začátku roku v angličtině, i ty první reakce byly takové, že je to vlastně jako opravdu výborná kniha, ale trochu skeptické v tom, jestli opravdu se dá reorganizovat OSN, Bezpečnostní rada, protože tam sedí těch pět zemí, což vzešlo z výsledku druhé světové války. No kde bere optimismus, že se tohle dá? A on, já tuším, co by mi odpověděl, no musíte jednat, musíte jet za Trumpem, zahrát si s ním golf a přesvědčit ho, aby Amerika udělala nějaký krok.
4: No a když tedy se zabývá tou nově se utvářející rovnováhu ve světě a jak tedy tvrdí, tak moc západu jednoznačně upadá. Kde nachází pozici Kremlu?
5: No, Rusko je v té části východ, kam patří lídr, tam je samozřejmě Čína, což je i vzhledem k válce na Ukrajině evidentní v této chvíli vazal Číny, čili klíčová je tam Čína, řadí tam ostatní autoritářské režimy, včetně Iránu. I s Kremlem se musí jednat, když udělám jako velkou zkratku. On tam právě píše o tom, že Západ po té, co skončila studená válka, tak si myslel, že celý svět vlastně známe konec dějin. Celý svět vlastně se zastává stejné hodnoty, směřuje jedním směrem, že bude všude liberální demokracie a nevšiml si, že to tak není, že ve dvou třetinách světa to funguje jinak a to je jeho takový nějaký základ pro to všechno je realismus založený na hodnotách, čili musíme jednat s Čínou o tom, co je důležité, zapojit jí do těch jednání a říkat jí, že nesouhlasíme s tím, že naše hodnoty jsou, že lidská práva jsou velmi důležitá, demokracie je důležitá a podívejte se, kam to ten náš systém dotáhl, je historicky nejúspěšnější v dějinách.
4: Naším hostem dnes byl Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, spolupracovník Českého rozhlasu. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
5: Bylo mi potěšením. Naschledanou.
4: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
1: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Odvolací soud znovu projedná kauzu požáru Národního parku České Švýcarsko. Počasí na východě bude zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty od 18 stupňů na západě do 23. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například vyjmout bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Vysvětluje předseda senátorského klubu KDU ČSL Josef Klement.
3: Protože každý zaměstnavatel může nabídnout svým zaměstnancům, a dneska víme, jak je na tom trh práce, tento benefit, a nevím, proč by měl být zastropován, když není zastropován limit pro volnočasové aktivity. Apropo, tyto benefity zaměstnavatel poskytuje ze svého zdaněného zisku, takže státu nic nebere.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi odmítá. Horní komora podle ní množstvím pozměňovacích návrhů způsobila chaos. Senátory tak sněmovna zřejmě přehlasuje. Pražský vrchní soud se dnes znovu vrátí k rozsáhlému požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten vinu odmítá.
4: Ústecký krajský soud v lednu už po druhé Lobotku osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Případ proto znovu projedná vrchní soud v Praze. Lobotka se k podpálení Národního parku v minulosti přiznal svou výpověď, ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Policie muže vinila i z několika menších žhářských útoků na Děčínsku, ke kterým se přiznal. Dostal za ně 2 roky vězení. Požár v Českém Švýcarsku byl největším lesním požárem v historii Česka. Zasáhl přes 1000 hektarů chráněné krajiny a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Anna Marie Hušková, Český rozhlas.
1: Hasiči ukončili zásah u schořelého supermarketu v Kladně. Místo převzal majitel, informoval o tom mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Požár způsobený zkratem se hasičům podařilo zlikvidovat včera večer. Zásah tam už ukončili i jednotky, které pomáhaly se speciální technikou rozebrat schořelou budovu. Plameny podle odhadu způsobily škodu ve výši 120 milionů korun. Na místě nebyl nikdo zraněný. V Jičíně začíná 5denní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Podtitul Hajaja odkazuje na rozhlasového skřítka Hajaju a spisovatele Václava Čtvrtka, jehož dílo je s Jičínem úzce spojené. V knihovně na Valštejnském zámku se dnes lidou můžou od 18 hodin zapojit do společného poslechu a čtení rozhlasových pohádek. Další festivalový program nabídne do neděle desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: V Čechách bude postupně zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. K večeru se opět vyjasní. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť a lokální bouřky. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se ale ochladní.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na chodce Rady na 35. kilometru blokuje stoupací pruh za pravotočivou zatáčkou porouchané osobní auto. Nákladní vozidla prudce vybočují do pravého pruhu. Pozor na to. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně trvá zdržení od Rudné ze 6. kilometru. V obou pruzích se jede krokem až na okruh. Tím pak na úroveň Ořechu. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už 2 na 2.
2: Těšili jsme se na vás a je 9 hodin a téměř 5 minut k tomu. My začínáme naše dopolední setkání, které bude trvat až do 11. hodiny. Jiří Holoubek a Tereza Stýblová. Terezko, jak se směla do dneška?
5: Měla jsem se hezky, čekala jsem právě, jestli nás představíš, řekneš naše jména.
2: Jména jsem řekl, ale teď jsem přemýšlel o tom a nerad bych vlastně zašel jako dovod, které by se ti mohly zdát příliš osobně, ale jestli ano. Můžeš prozradit, ale ona ta ulice v Praze je dlouhá. Ve které ulici v Praze bydlíš?
5: Je to ulice Kafkova.
2: Kafkova.
5: A je to hezké, protože vlastně dáma, po které jsem teď bydlím, tak ano. Se přestěhovala do ulice tady v Praze, která se jmenuje úplně stejně jako ulice, kde já mám trvalé bydliště v Havlíčkové Brodě.
2: K tomu se ještě dostaneme. Kafkova ulice, bude to pravděpodobně ano. Po Francovi Kafkovi.

0: Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.
2: A my se dostaneme hned za okamžik k těm zmíněným názvům ulic, ale začneme jinak.
3: Asi už jste slyšeli o tom, že Donald Trump, toho času prezident Spojených států amerických, má zvláštní zálibu v přejmenovávání.
2: Od začátku svého mandátu nařídil už několik kontroverzních změn místopisných názvů. Mexický záliv nařídil přejmenovat na americký, což vyvolalo spory se sousední zemí a řada médií například odmítla nový název používat.
3: No a na konci srpna pak podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na americké jezero, překvapivě, což volalo zase nevoli v Kanadě. Tomu se nelze moc divit.
2: No a vedle toho americký prezident na začátku září, tedy před několika dny, také napsal, že Hormuzský průliv by se mohl přejmenovat na Trumpův záliv, protože námořní trasa je podle něj v současnosti pod americkou kontrolou. Ano, je to úplně logické.
3: Ano, jsou to možná trochu úsměvné nápady, i když není pochyb o tom, že mnoha lidem předělávají takové návrhy nejmocnějšího muže planety vrásky na čele, ale to asi necháme stranou, ať se tím zabývají jiní, my to nezměníme.
2: Určitě, ovšem našli jsme v tom inspiraci. Dnes bychom se vás totiž rádi zeptali na to, jak byste pojmenovali ulici, ve které žijete. Po kom nebo po čem byste ji přiřkli?

0: zvolili název, kdyby to bylo možné a to rozhodnutí záviselo jen a pouze na vás.
1: A možná, že i město můžete pojmenovat, protože já třeba bydlím v Havíčkově Brodě, tam je to naprosto jasné, nebo ano, je to tedy moje rodné město, takže se můžete klidně...
0: Tak Tereza jde dál než já, teda, ta už bude přejmenovávat, ano, to už jako Donald.
1: Prostě dnes se klidně povolte uzdu své fantazie a napište nám, jak byste přejmenovali místo, kde bydlíte a kdo to máte rádi.
0: Jasně, ty narážíš na Zlín, Gottwaldov podobně. No, uvidíme. My se těšíme na vaše zprávy, návrhy. Dodáme k ním za pár minut také odborný pohled. Budeme si povídat o tom, kdo vlastně vybírá nová jména ulic, jakým způsobem, jaká jsou ta kritéria a podobně. Ale vás se ptáme, po kom nebo po čem byste rádi pojmenovali svou ulici a jestli jste třeba také narazili někdy na jméno ulice, u kterého vám opravdu nešlo do hlavy, proč se jmenuje zrovna tak, jak se jmenuje.
1: A můžete také dodat to, jestli pokud bydlíte v ulici pojmenované po nějaké osobnosti, jste zjišťovali, čím si právě tato osobnost svou ulici zasloužila, a já se dostávám k té ulici k Kafkově tady v Praze a ta je pojmenovaná po významném českém sochaři Bohumilu Kafkovi.
0: Na vysvětlenou, ano. Až budete hledat v Praze Terezu, tak v ulici po Bohumilu
1: Kafkovi. Je dlouhá.
0: Ulice je dlouhá, Tereza je krátká.

0: Posloucháte Dva na dvojce a dnes bychom byli rádi, kdybyste nám napsali, po kom byste pojmenovali ulici nebo místo, kde žijete, jestli jste třeba spokojeni s názvem ulice a města, kde žijete, nebo byste měli nějaký jiný návrh na přejmenování.
1: Napadlo mě, po kom bych přejmenovával ulici já, kdyby na to došlo, protože
0: no,
1: já bydlím
0: v takové...
1: No, mně je to vlastně v celku jedno, protože ten název je nekonfliktní. Já bydlím v Choceradské, prostě protože vede na Chocerady, tak tam je to jako poměrně, není v tom žádný problém, ale kdybych měl vybírat, tak by se mi líbilo třeba bydlet v ulici Voskovce a Wericha, nebo Tonyho Rajze, mého kytarového guru, což se asi samozřejmě nestane nikdy. Pak jsou kuriozní názvy ulic, na které sem tam narazíme při našich cestách s kapelou a tuším, že už jsem tady o tom jednou mluvil a někdo mi to i potvrdil, jestli si pamatuju správně, tak v Třebíči, tuším je ulice, když jsem se tam byl projít a narazil jsem na ulici, která vede ke hřbitovu a jmenuje se Smrtelná. Tak to se mi moc líbilo. Ve Smrtelné bych taky jako rád bydlel.
0: No. Já teď vím, že jsem připravovala příběhy z kalendáře o Madeleine Albrightové a vím, že se bude tady v Praze, jak se staví ten nový obrovský komplex na Praze 5, tak tam budou ulice pojmenované po významných ženách. Takže myslím si, že právě i Albrightová tam bude mít svou ulici a bude jich tam víc, tuším, že i Františka Plamínková, ale nechci si to tedy teď vymýšlet.
1: Už nám píšete o názvech ulic, například Lukáš se přidal vlastně s takovou svéráznou poznámkou, ano, která mě překvapila, ale proč ne, je tady především, už bych rád skončil s tím sovětským Malostranská, Staroměstská, Davidská, takhle je to tady napsáno, proč nejde prostě Davice, Klárov, Rudolfinum a tak dále. Zdraví Lukáš.
0: No, protože Davice je asi celá čtvrť, tak se ta stanice musí... On myslí, že dojedeme do Davice, tak se to bude jmenovat Davice. Ta
1: no, zastávka Davice. Například.
0: Dobře, tak je to zajímavý tip. Podnět k zamyšlení.
1: To je jedna z vašich zpráv, jsou tady i další, my se k ním postupně... Tady někdo píše, teď mě to ty víš přesně, co myslím, Terezo, tak to přečti.
0: No tak Martin z Havlíčkova Brodu zdraví, že by přejmenoval tu ulici, ve které mám to trvalé bydliště, na Stýblovou. No,
1: no a teď je otázka, jestli by ulice byla Stýblové nebo Stýblová.
0: Stýblová, no, to je zajímavé. A nebo to přivlastňovací zase jméno. Ano, Stýblové by to asi bylo. Tereze Stýblové by to mohlo být, aby to bylo i to duší.
1: No, samozřejmě, že Stýblová ulice by nebyla podle tebe něco jako Procházka po Jiráskovém mostě, že jo?
0: Tak.
1: Něco takového. No, my si o těch názvech budeme povídat i dál. Kdo bude naším hostem?
0: No, naším hostem bude Jiří Formánek, který je ředitel odboru z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a bavit se s ním budeme právě o tom, kdo vybírá názvy ulic, jaký je ten celý proces. A jaká jsou kritéria.
2: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
3: Dva na dvojce.

0: Jirka nás zdraví do našeho dnešního povídání u Dvou na dvojce o pojmenování ulic a píše, že je hezké, že zpěvák Petr Rezek bydlí v ulici Petra Rezka.
1: Děkujeme za vaše zprávy. Můžete nám psát dál, po kom nebo po čem byste rádi pojmenovali svou ulici, či cokoliv vás okolo toho napadne. 702 222 220 číslo pro SMSky a dvojka@rozhlas.cz, to je cesta pro vaše e-maily. Ale teď už slíbený host v našem dnešním dopoledním vysílání, kterým je pan inženýr Jiří Formánek, ředitel odboru z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Pane inženýre, kdo vybírá názvy nových ulic?
2: Tak tady je to poměrně jednoduché, protože o názvech ulic a veřejných prostranství musím ještě dodat, rozhoduje obec. Konkrétně tahle povinnost nebo pravomoc zákonem o obcích vyhrazena zastupitelstvu obce. To znamená, my na Českém úřadě ty názvy nevymýšlíme ani neschvalujeme. A tý úlohou je provozovat registr územní identifikace adres a nemovitostí, kam ty konkrétní obce ten schválený název ulice zapíší.
1: K tomu drobný detail, jestli tu informaci máte, může obec ale na základě svého rozhodnutí, tedy to zastupitelstvo, udělat to, že například nechá veřejnost vybírat název nové ulice?
2: Obvykle to je tak, že ty podněty se scházejí ať už od občanů, od spolků nebo od jiných organizací, ale to rozhodnutí je vždycky na zastupitelstvu. Mm-hmm.
0: Nicméně má to nějaká pravidla, nějaká kritéria, že se třeba nemohou vymyslet název podle pohádkové bytosti a
1: nebo,
0: tak dále.
1: Nebo určitě název třeba vulgární.
0: Ano, nebo vulgární takové. Název.
2: Rozumím vám, tam mají obce poměrně velkou volnost, zákon jim dává volné ruce, tím ale, že existují tři základní pravidla. První pravidlo je, že název ulice se musí uvádět v českém jazyce. Druhé pravidlo hovoří o tom, že nemůžete mít dvě ulice stejného názvu v rámci jedné obce. Mm-hmm. A třetí pravidlo je takové, že není možné ulice pojmenovávat po žijících osobnostech veřejného života. To znamená, záleží na té konkrétní obci a jejich zvyklostech. Někdy se vychází z historie místa, nějakých místních poměrů, třeba směrů, kam ulice vede, nebo významných osobností, které v tom daném místě žily nebo působily.
0: Takže třeba ulice Járy Cimrmana by, tam možná někde je, by mohla být, když je to vlastně největší génius samozřejmě.
2: Ta ne, že by mohla být, ale to samozřejmě v řadě obcí a měst existuje.
1: No ale Terezo, když náš posluchač navrhoval to přejmenovávání ulice po tobě v Havlíčkově Brodě, tak až po smrti, Terezko, tak to už si moc neužiješ. Pan inženýr Jiří Formánek, ředitel odboru z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního s námi. Čas od času, pane inženýre, se ulice z nějakých důvodů přejmenovávají. Ví se, která ulice u nás měla do dnešních dnů nejvíc názvů?
2: Tady vás asi trošičku zklamu, protože my vycházíme z Rujanu, jak jsem zmiňoval, což je registr územní identifikace. Tam ten rekord český nelze určit, protože vedeme pouze aktuální údaje a nikoliv nějakou historickou databázi názvů těch ulic. A pokud bychom hledali nějakého českého rekordmana, tak by to bylo na nějakou badatelskou činnost a museli bychom jít do nějakých historických a archivních pramenů jednotlivých měst. U toho přejmenování, které se zmiňoval, to je typicky, když dochází k nějakým politickým nebo společenským změnám na území naší republiky. Je to třeba vznik Československá, druhá světová válka, rok 48 nebo 89. Potom probíhají celé vlny přejmenování a ty názvy ulic jsou pak takovou malou učebnicí.
0: A vy si někdy, pane inženýre, řeknete, co to je za název ulice? Já vím, že to nehodnotíte, nebo respektive nevymýšlíte, ale jestli někdy povytáhnete obočí, řeknete si, že to je kuriozní.
2: Rozumím, já už jsem poměrně otrlý, ale jako člověk, který se zabývá územní identifikací adresami, tak já jsem u toho poměrně konzervativní a nejvíce se mi líbí názvy, které mají nějaký skutečný vztah k místu nebo hlavně mají šanci přežít třeba několik generací.
1: Bez ohledu na ty politické či společenské otřesy. A poslední otázka, pane Formánku, povězte, kdyby vy jste mohl zvolit, jak by se jmenovala ulice, ve které byste rád žil. Měl byste takový nápad?
2: No, já bych určitě to nepomenoval po nějaké osobnosti, hledal bych nějaký starý místní název, pomístní jméno nebo něco charakteristického pro tu danou lokalitu. Takže, jak jsem řekl, pro mě je ideální název ulice, který by měl být platný dnes i za několik desetiletí.
0: Pan inženýr Jiří Formánek, ředitel odboru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, byl naším hostem. Moc vám děkujeme. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce, jsme rádi, že nás posloucháte. Dnes si povídáme o tom, v jaké ulici, nebo v jak pojmenované ulici nebo městě byste rádi bydleli, jestli byste ji přejmenovali podle vašeho gusta. Napsal nám Jirka, to už jsme dnes četli, že Petr Rezek žije v ulici Petra Rezka. A my víme, že to není ulice pojmenovaná po Petru Rezkovi, což i odborník před chvilkou, pan Jiří Formánek, vlastně potvrdil, že nelze pojmenovávat ulice po žijících osobnostech, ale tato ulice je pojmenovaná po Petru Rezkovi, stoupenci radikálního křídla husického hnutí z 15. století, což dodává Zdeněk v e-mailu.
1: Tak a dodává to správně, ale my jsme to samozřejmě věděli, že to takhle je, ale děkujeme za to do objasnění. Píše také naše posluchačka Kamila a vzpomíná na přejmenovávání ulic po roce 89 z Ostravy a bydlela na ulici Václava Kopeckého. Jelikož to byl komunistický pohlavár, tak byla naše ulice vybraná k těm, které budou přejmenovány, padaly různé návrhy, řekla bych nesmyslné až nesmyslnější a nakonec se objevila chytrá hlava, která navrhla změnit ulici na Matěje Kopeckého. A to i s ohledem na to, že tam stojí kulturní dům, ve kterém se hrají i divadelní představení a jméno kočovného umělce a loutkáře tam sedí. Dobře to dopadlo a změna nebyla až tak bolestivá, napsala Kamila. Z Václava Kopeckého na Matěje Kopeckého, to je opravdu jak si někdo, kdo měl všech pět pohromadě, tak přišel s takovým návrhem. To se dá jenom gratulovat.
0: Ano, je to tak. Dám ještě Jarmilu, která vlastně navrhuje, aby byly ulice pojmenovány neutrálně, protože ano. Má to trvalý význam a výdrž a nejmenovává se to v každé době jinak. Třeba Příční, Kolma, Travní, Jabloňová, Severní. To by se zkrátka
1: prostě
0: nedalo.
1: Prostě úplně vynechat osobnosti, ano, ideálně.
0: Nějak zpochybnit.
1: My jsme dnes k názvům ulic přistoupili z těch důvodů, které jsme zmínili na začátku, a to je ta záliba Donalda Trumpa v přejmenovávání všeho nejrůznějšího od jezer a zálivů až dál a dál a dál. A aniž bychom to dopředu věděli, narazili jsme na další zajímavou zprávu, která je vlastně s tím spojená.
0: Není to tak, není to tedy konkrétně zatím přejmenovávání, ale Donald nebo respektive islandská ministryně zahraničí si tento týden předvolala amerického velvyslance na Islandu kvůli mapě, kterou na sítích zveřejnil Donald Trump. A tam je Island, ostatně jako řada i dalších států, zakryt americkou vlajkou.
1: Přesně, Trump ten obrázek sdílel v pondělí a nejde jenom o Island. Podle tohoto obrázku k Americe patří také Kanada, Grónsko, Mexiko, Střední Amerika nebo Karibik. Celé to území je označené jako Spojené státy americké. Tak zase možná trochu úsměvná příhoda, možná bláznivá.
0: No, dodat jenom, že americký prezident zkrátka mnohokrát už se snažil otevřít územní otázky.
1: Doufujeme, že je to jen smysl pro humor.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na tři dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

cudzie.

0: Povídáme si o názvech ulic, těch existujících i těch, které možná ještě neexistují, ale vy byste je tak mohli pojmenovat, kdyby to šlo.
1: Píše nám tady někdo z Nacionály LP, než se začaly tedy s iniciálami, pardon, než se začaly budovat všechny ty dálnice a obchvaty, byla taková zajímavost, ať člověk přijel z Prahy do kteréhokoliv města, mohl se vsadit, že se ocitl v Pražské ulici. Ano, takovou taky máme v Havlíčkově Brodě, Pražská ulice. No, je to tak, vede na Prahu, vede.
0: Honza nám píše, že Miloš Kopecký hrál v sanitce primáře Štrosmajera, tak nebylo to v sanitce, ale v nemocnici na kraji města, což je drobnost, ale všichni víme.
1: V nemocničním prostředí.
0: V nemocničním prostředí, všichni víme, kam to vede. A Štrosmajerovo náměstí se přechodně jmenovalo Kopeckého. Je tady napsáno a hned nad tím je ještě jedna zpráva, kde je Štrosmajer nebo Kopecký a já se teď dívám, jestli se jedná o něco takového. A je to tak, málo kdo si dnes ještě vzpomene, to teď píše Aleš, že pražské Štrosmajerovo náměstí bylo v 60. letech na nějakou dobu přejmenování na náměstí Václava Kopeckého a zajímalo by mě, jestli s tím souvisí, že snad nejslavnější role pana Kopeckého byl MUDr. Štrosmajer. To se nám to zamotává.
1: No ale ještě tady píše taky hezké Miroslav. Mezi kandidáty na ulici s nejčastěji měnícími se názvy určitě patří dnes Americká ulice v Plzni. Jen za mého života se jmenovala Stalinova, Moskevská, Ludvíka Svobody, znovu Moskevská a teď Americká. Má samostatnou stránku na Wikipedii, kde jsou všechny názvy od roku 1868. Je označována jako třída politických omylů.
0: Musím se na to podívat, protože i Vinohradská, kde teď sedíme v rozhlasovém studiu, si také prošla různými obměnami, jestli může soupeřit s tou plzeňskou americkou nebo ne. Uvidíme, ale za chvíli tady bude vaše dnešní přání. Teresko, těšíš se?
1: Těším.

0: Píšete nám o názvech ulic, o nejrůznějších, o těch, které vás kdy zaujaly, o takových, ve kterých byste třeba chtěli bydlet, nebo jak byste svou ulici pojmenovali, a také o těch, kde byste bydlet nechtěli. Jako Marie, která píše, nechtěla bych bydlet v ulici Pod Šibenicí, která je například v Uherském Hradišti, jinak je to krásné město. Prý tam Šibenice kdysi opravdu stála, to opravdu ne, ani v ulici Smrtelná, kterou jsem tady zmiňoval v Střebíče.
1: Ano, u nás je zase na místě Šibenice, tedy v Havlíčkově Brodě, Na Spravedlnosti.
0: Teď je ovšem čas na vaše přání.
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
0: A Tereza se dnes těší. To je takové dnes vysílání o tobě, protože když tady bylo to přejmenování ulice v Havlíčkově Brodě, tak teď to bude podobné, protože nám tentokrát na naší adresu rnp, tedy rádio na přání, @rozhlas.cz, přišel pozdrav z Karlových Varů a ten je od Simony a píše. Využiju toho, že tento týden vysílá dopoledne Tereza Stýblová, ráda bych se jí zeptala, proč už jí nevídám na televizních obrazovkách a ještě by mě zajímalo, jak velký rozdíl je pro moderátorku stát před kamerou nebo sedět u rozhlasového mikrofonu. Už mě to párkrát napadlo, ale psát o tom třeba do kávy o čtvrté se nehodí, píše Simona. Tak třeba to vyjde takhle prostřednictvím rádia na přání. Simono, já se teď obracím na Terezu, která si to přání vyslechla, ostatně už si ho přečetla včera odpoledne. Tak Terko, jaká bude odpověď?
1: No, já v televizi pořád ještě pracuju, jsem o víkendu na Primě. A možná ale Simona naráží na Sama doma, což jsem mnoho let moderovala a naše cesty se prostě přirozeně rozešly.
0: Je to nějaký, pátek,
1: je to nějaký pátek, je to dokonce snad 7 nebo 8 let.
0: Takhle,
1: ale u tohohle pořadu musím říct, že je taková zajímavá věc, jak to zejména maminky vždycky sledují v určitém období svého života, když jsou doma s dětmi. Tak se mi ještě dnes stává, že mě někdo potká a říká, vy vyděláte v Sama doma, protože v tom...
0: Od té doby
1: ano,
0: to
1: v té době jsem na té obrazovce byla, teď už to nesleduje, takže pro ní tam pořád jsem. Takže já vlastně pořád vysílám.
0: A teď pořád. Pro mě ještě ta zajímavější, pro mě osobně druhá část toho dotazu, jak velký je to pro tebe rozdíl sedět před kamerou a jenom u mikrofonu?
1: Je to velký rozdíl, je to úplně jiná disciplína. Já myslím, že kdo tu zkušenost má, tak to může potvrdit. Když mluvíte na kameru, tak je tam ten obraz hrozně důležitý. Zároveň vám taky může pomoci, když něco nevíte, zaškobrtnete, tak se to tak nějak rozmělní a rozptýlí ta chyba.
0: Obraz odvede pozornost.
1: Ano, když to rozhlasový mikrofon vám neodpustí nic. Téměř nic.
0: Odpovědi Terezy Stýblové na Simonino přání.
1: Zdravím Simonu.
0: Do Karlových Varů. Simoně, moc krát děkujeme za tenhle ten pěkný zajímavý dotaz. A vy, pokud byste nějaké přání měli, můžete psát
1: třeba na Jirku.
0: Třeba na mě nebo na kohokoliv. A Simoně samozřejmě posíláme naše ponožky 2 na 2.

klína. Někdo má pletky rád. Já reči sklenicím.

jak ta zahrada stíná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína.

0: To dnešní povídání o názvech ulic vás očividně zaujalo. Máme tady hromadu zpráv. Na všechny se nedostane, ale ještě alespoň dvě stručné na závěr. Míra Zhleď sebe píše, jako člena klubu českých turistů mě velmi potěšilo, že i my turisté máme svou ulici. Objevil se mi ve Zdibech a nese jméno turistů. A my tady máme i fotografii.
1: Ano, díky jako za důkaz. Děkujeme. A Jiřina píše, že v obci Metzlov na Domažlicku ulice nemají pojmenované, ale ona by si přála, aby se ta hlavní jmenovala ulice Jaroslava Hvězdy. To byl pan učitel, který ji naučil číst a psát v době, kdy to nebylo lehké, po válce rázovitou chodskou bulančinou, kdy se tam prolínila němčina, čeština a tak dále, tak tento pan učitel ji vlastně začal vzdělávat. Tak jemu by to ráda věnovala.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Pár minut před desátou už jenom pozvánka k dnešním blízkým setkáním. Blízkým setkáním.
1: To bude za hodinku touhle dobou, až 11. A teď zkusíme poradnu. Autorka kuchařek Hana Michopulu dnes bude připravovat delikatesy ze sezónní zeleniny a tou jsou papriky.
0: S námi po desáté v poradně samozřejmě. Na blízká setkání dojde, já tady totiž koukám, že těsně před celou poběží upoutávka na blízká setkání a to mě spletlo. Tak za chviličku se dozvíte, kdo bude dnes hostem.

0: setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude sopranistka Kateřina Kněžíková. Proč nikdy před představením nepije kávu? Kolik kufru si musí balit do zahraničí? A dávají si vzájemně připomínky s manželem Adamem Plachetkou? Věřím, že naše povídání s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou bude světové, proto si ho nenechte ujít.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Návrh stavebního zákona znovu projednají poslanci. V Norsku se loučí s králem Haraldem V. Počasí na východě bude zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Poslanci by dnes měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům. Je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. Stovky policistů a celníků u hranice Slovenskem nacvičují možné znovu zavedení hraničních kontrol. Akce má trvat do zítřejšího rána. Prověří plány, které má policie na takovou situaci připravené. Hlídky na Mátkově kontrolují auta i jejich posádky. Zásadní dopravní komplikace policie neočekává. Řidiči se můžou při přejezdu státní hranice zdržet pár minut. V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Rozloučit se s oblíbeným panovníkem, který zemřel na konci srpna, byly v kapli královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa.
4: Norské hlavní město se už od úterka důkladně připravuje. Od večera už jsou zavřené vybrané ulice a policisté mají v plánu dohlížet na bezpečnost celou noc. Rakev v poledne zamíří s celým smutečním průvodem z Královského paláce do katedrály, kde se odehraje smuteční obřad. Poté tělo norského panovníka zamíří do pevnosti Akershus, kde ho při soukromém ceremoniálu v uším kruhu uloží do rodinné hrobky. Do Osla přijeli královské rodiny z celé řady evropských zemí a také řada politiků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Během úterního večera také do norského hlavního města přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Osla Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Lesníci zaznamenali v Krušných horách na Mostecku a Teplicku množství stromů ve vyšších a středních polohách, které předčasně shodily listí. Důvodem jsou letní vysoké teploty spojené s dlouhodobým suchem. Jestli hlavně starší porosty přežijí zimu, bude jasné až příští rok na jaře, říká lesní správce Lesů České republiky Aleš Kilp.
5: Stromy zareagovaly na ten nedostatek vláhy, olistnění je prořídlé, mnohdy stromy jsou bez listů úplně. Tímhletím způsobem se snaží optimalizovat ten hydrický režim ve smyslu příjmu a vydání vody. Je to přirozená reakce, která pomáhá tomu stromu přežít nepříznivé podmínky.
3: Teniska Linda Nosková si semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka prohrála v New Yorku na centrálním dvorci 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Vyrovnané utkání rozhodl až super tiebreak třetí sady. Do semifinále dámské čtyřhry naopak postupuje nasazený pár číslo 1 Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: V Čechách bude od západu zataženo až oblačno s deštěm, později se vyjasní. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne se zatáhne a přidá se déšť nebo bouřky. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se bude ochlazovat.
6: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu. Jedu vlakem Českých drah.
0: Doprava.
3: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy před Rudnou trvá zdržení už jen pro kamiony. V dlouhé řadě jedou pravý pruhem ze 6. kilometru až na okruh za Ořech. Na okruhu zpomalují nákladní soupravy i ve směru k letišti. Sunou se už těsně za dálnicí D1 přes omezení mezi Jesenicí a Vestcem i oba regulované tunely až za Barrandov. Odtud už pak pokračují plynule. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Dva na dvojce.
7: Hezké dopoledne vám nadále přejí Jiří Holoubek a Tereza Stýblová. A za chvilku od mikrofonu pozdravíme i hosta dnešní poradny, autorku kuchařek Hanu Michopulu.
8: Budeme si povídat především o paprikách, které samozřejmě s přicházejícím podzimem patří na naše talíře. Papriky ve všech možných variantách, ve všech možných podobách. To bude naše téma pro příští minuty společně s vámi.
7: Tak vám přejeme už předem dobrou chuť a vyzýváme vás i dnes samozřejmě, abyste nám psali a telefonovali dotazy. Kontakty ještě zpřesníme.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Delikatesy z paprik a papriky ve všech možných podobách. O tom budeme mluvit v příštích minutách ve třech částech dnešní poradny. A naším hostem je Hana Michopulu, autorka kuchařek, gastronomická novinářka, také provozovatelka webu Skromné jídlo. Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, děkuji za hezké přivítání.
4: Hano, moc vás zdravíme. Otázka na úvod je asi jasná, proč podle vás jsou zrovna papriky ideální surovinou pro domácí zpracování?
3: No, myslím si, že ten důvod je celkem pádnej. Jednak jsou teďka v absolutně nejlepší kondici, i když to už teda jako pár týdnů, nicméně jsou taky nejlevnější. Zítra začínají ve dvou velkých supermarketech, které pochopitelně nebudu jmenovat, ale posluchači si to můžou dohledat. Začínají akce, kdy papriky stojí dokonce 25 korun za kilo, a to si myslím, že je opravdu zásadní důvod se pustit do výroby třeba i nějakých zásob na zimu.
2: Má vůbec smysl uvažovat o paprikách v dnešní době jako o sezónní zelenině? Tuším, že jste zmínila, je jejich sezóna, ale papriky si můžeme koupit celý rok. Naštěstí.
3: Určitě. Určitě. My si můžeme celý rok koupit kapie, můžeme si koupit ty takzvané blokové papriky, to jsou ty, co je vídáme v supermarketech, žlutou, zelenou, červenou, ale co si nemůžeme koupit celý rok, jsou sezónní maďarské nebo slovenské papriky, se jim taky někdy říká, někdy také bílé, které jsou typické právě pro toto roční období.
4: Čili pokud nemáme možnost si papriky vypěstovat a zamíříme do supermarketu, do obchodu, na tržnici, tak jaké papriky byste doporučila teď se přepravit, zakoupit, obstarat, abychom z nich právě mohli udělat třeba ty zásoby na zimu, o kterých jste hovořila, jaké jsou na to nejlepší, na to zpracování?
3: No, doporučila bych samozřejmě ty, které si později koupit nemůžeme, to znamená ty slovenské, maďarské, bílé, jak jsem řekla. A já konkrétně určitě v příštích dnech budu vyrábět nějaké základy pro lečo na zimu.

0: které teda nezavařuju, ale zamrazím.
1: No, já už jsem chtěl k leču přistoupit a zeptat se, ale ještě... Ne, vůbec ne, ale ještě udělám takovou drobnou odbočku, která mě napadla teď jako milovníka pálivých jídel. No, jako není problém koupit papriky, ale najít pořádně pálivou papriku mi připadá jako téměř jako nemožný úkol. Je to tak? Zdá se mi to? Když nemyslím samozřejmě chili papričky, ale pálivou papriku.
0: Pálivou papriku, no, jako je to, znova to řeknu, omlouvám se, ale znova tu největší šanci máte právě u těchhle z těch sezónních paprik, které často bývají pálivé.
1: Já to zkusím, děkuji.
2: Pak zkusíš i to lečo? Teď?
1: Ano, já vím, jak to dopadne, já budu mít doma spoustu nepálivých paprik.
0: jinak vám strašně doporučuji, pokud jste milovník pálivých jídel, vyrobit si chili olej, jestli ho už doma nemáte, který uděláte z česneku, chili papriček, vlastně orestujete v olej a máte vlastně zásobu na jakýkoliv jídlo, který potom můžete pořádně přiostřit.
1: Jdeme na lečo.
2: Ano, když jste ho zmínila, Hanko, ještě je to opravdu nejtypičtější pokrm, řekněme tady u nás, z paprik, který si můžeme připravit. A možná, že i nejjednodušší, že i začátečník by ho mohl zvládnout.
0: Nejjednodušší, myslím si, že je takový nejlidovější, nejznámější pokrm jako ze sezónních paprik, který tu máme v naší středoevropské oblasti. Není to samozřejmě typicky jenom české jídlo, ale neřekla bych, že to je úplně začátečnické jídlo, protože je tam potřeba dodržet určitou technologii, tak aby vám lečo chutnalo a nepovažovali jste ho za nedobrý jídlo.
1: Ještě na závěr první části poradny nám prozraďte, co je to za příběh vztahující se k tomu slovu lečo, protože vy prý o něm píšete ve vaší knížce Skromné jídlo.
0: No, já ho tam zmiňuju, protože vlastně je to samozřejmě pokrm typický pro slovenskou a maďarskou oblast, kde vlastně slovo lečo údajně vzniklo ze slova volačo, což znamená ve slovenštině cosi, a mělo by to údajně odkazovat na to, že vlastně do leča může přijít přesně tak, takže není to jenom nějaká skomolenina, ale skutečně to odkazuje tady na to ledacos.
2: No. Hezká slovní hříčka, takže to šťavnaté cosi si dnes budeme připravovat.
0: Cosi.
2: S Hanou Michopulou. Samozřejmě se můžete do naší poradny předat k delikatesám z paprik svými dotazy. 22 155 25 25 telefonní číslo k nám do vysílání.
3: Český rozhlas 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Dnes se věnujeme delikatesám z paprik. Naším hostem je Hana Michopulu, autorka kuchařek, gastronomická novinářka. Jsme na začátku přípravy leča, už jsme tady odkryli vlastně původ tohoto názvu, že vznikl ze slovenštiny i z maďarštiny, je to tak nějak?
3: Myslím, říkala, že ze slovenštiny.
2: Ze slovenštiny. Tak máme tam to volečo. Tak Hanko, co si připravit na lečo?
3: Moje oblíbená varianta, ještě bych chtěla říct, že vlastně varianty leča spočívají v tom, což my Češi jako moc nevíme, co se k ním vlastně přikládá. Takže Slováci a Maďaři vlastně ho varují tím, že ho k němu přidávají třeba buď brambory, nebo špagety, nebo vejce. My jsme zvyklí na tu vaječnou variantu a nechávám na každém, jestli přidává klobásu nebo ne. Myslím si, že není pro chuť naprosto jako fatální. Důležité na leču absolutně je nechat v základu zesládnout cibuli a papriku do změknutí vlastně. A tady dělá hodně lidí malou chybu, která potom je stojí chuť toho leča, kdy vlastně zalí rajčaty vlastně ten cibulovo-paprikový základ příliš brzy, nenechají ho zezlátnout až lehce jakoby do zlatova možná trošinku. A ta paprika i ta cibule pak zůstanou vlastně tvrdé a nevydají ze sebe to nejlepší, to znamená tu komplexní sladkost, měkkost, to, co nám na léču vlastně chutná.
4: Je to cesta i k tomu, aby jak si ty jednotlivé položky, které do leča použijeme, zůstaly tak nějak jako vábné i na pohled. Víte, třeba mířím k tomu, aby to lečo nevypadalo jako takový ten divný kydanec, u kterého jestli něco, tak jako děti nepřinutíme sníst, že to je vynikající a zdravé.
3: Přesně tak, určitě. Rozhodně i doporučuju potom vlastně tu tekutější složku, ty rajčata, jako víc odpařit, aby to nebylo zase kvůli zesládnutí jednak a jinak přesně, jak říkáte, aby to bylo přeci jenom trošku vábné. A pokud někdo má problém s konzistencí leča, tak může ty finální vejce vlastně udělat podobně jako v šakšuce, to znamená, že je nechá nerozmíchaná jako volská oka, která se tam udělají.
5: A to je ale dobrý nápad.
2: A to i vizuálně rozhodně vypadá lépe.
3: Myslím, že tím už přilákáte i nejzarytějšího tvůrce.
2: Říkala jste papriky, jednu jakou barvu paprik zvolíme, nebo je hezké je kombinovat právě zelenou, červenou, žlutou, bílou?
3: Já vlastně strašně ráda používám vlastně ty sezónní papriky, o kterých jsem mluvila, jednak je to pro mě takový sentiment, protože v dětství jako z nich rodiče v touhle dobu jako hodně vařili, tehdy samozřejmě nebyly po celý rok k dispozici papriky jako dneska. Jednak je to pro mě sentiment a jednak si zakládám na tom, aby tam vlastně bylo od každé barvy něco. Podle mě ty barvy nenesou jenom jako vizuální věm, ale nesou jako i chuťovou hodnotu, to znamená bílá cibule, zelená nebo bílá paprika, červená rajčata, žlutá vejce.
4: Pojďme k další lahůdce pro mnohé, kromě mě teda otevřeně přiznávám, a to jsou plněné papriky s rajskou omáčkou, ale vím, že mnoho lidí to miluje. Jak na to podle vás? Jaký je váš oblíbený recept?
3: No, zase jako neříkám, že je to jediná možná varianta, ale já jsem si docela oblíbila vlastně říznout to mleté maso nějakou další obilninou. Jednak z toho masa jako nevznikne takový ten celistvý puk, je to takový jako trošku jako rozmanitější po stránce textury, takže tam dávám třeba trochu třeba třetinu pohanky nebo krup nebo něčeho takového, ale letos jsem udělala teda úplně jinou variaci, musím říct, že jsem z toho jídla byla úplně vlastně nadšená, když jsem zkusila místo plněné papriky udělat klasické masové kuličky, které jsem upekla v troubě a vedle toho jsem v pekáčku vlastně pekla právě papriky a později, když byly lehce už upečené, tak jsem k ním přidala i rajčata, které jsem společně dopekla a pak jsem tuhle omáčku rozmixovala, přidala trochu octa, protože je to opravdu velice, velice sladké. a podávala jsem to s rýží. Tak je, jsou to skoro stejné suroviny, jenom trošku přeházené, je to pohodlnější a chutná to opravdu úžasně.
2: Tak na závěr tohoto vstupu Luďa doplňuje, co jeho žena plní do paprik, sekanou a k ní potom rajdu s knedlíkem. Takže asi rajskou omáčku. A to dává do paprik.
4: Přemýšlel, co je rajda.
2: No, podle to je rajská.
3: Určitě.
4: Hana Michopulu s námi zůstává ve spojení, protože bude hostem i při třetí části naší poradny, která tady bude už za chvíli. Můžete se zeptat, pokud chcete, třeba po telefonu.
2: 22 155 25 25.
0: Tereza Stýblová a Jiří Holoubek.
1: Dva na dvojce.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Kolegyně Tereza Stýblová mi teď říkala, já mám ještě takových otázek, no tak snad je stihneme. Naším hostem je v poradně Hana Michopulu, autorka kuchařek, gastronomická novinářka, také provozovatelka webu Skromné jídlo i autorka stejnojmenné kuchařky. Delikatesy z paprik, naše dnešní téma. Teresko, můžeš se ptát?
2: Já se ptám, protože papriky miluju na mnoho způsobů, tak třeba jak při nějakých rychlejších receptech, třeba když papriky chceme zapéct jenom s olejem, se solí, tak jak pracovat s tou slupkou? Někdy nechceme, aby tam ta slupka zůstávala a byla tvrdá, tak jak na to, Hano?
3: Já vám rozumím. Vy asi směřujete k takovému tomu opalování slupky nad ohněm. Já jsem velkým příznivcem jednoduchého vaření, což vlastně se skromným jídlem velice souvisí. To znamená věci si nekomplikovat. A když jsem třeba popisovala tu umáčku z pečených paprik, tak vězte, že když tu slupku rozmixujete, tak se vlastně tak se v té konzistenci jako naprosto ztratí. Takže pokud vlastně děláte nějaké pyré nebo něco takového, tak ji nemusíte sundávat. A jinak vlastně jde sundat i po upečení. To znamená, že vy ty upečené papriky třeba vezmete a ta tenká jakoby membrána horní vlastně jde úplně lehonce stáhnout pohodlně.
2: Mm-hmm. Oni mají papriky výraznou chuť sami o sobě, ale doporučujete třeba nějaké koření, čím je podpořit třeba tu chuť, tu jejich sladkost? Vůni.
3: Koření asi nějaké zvláštní, si myslím, že opravdu závisí na druhu kuchyně, kde je vaříte, jako v nějaké blízkovýchodní kuchyni by to bylo určitě římský kmín, v naší kuchyni samozřejmě normální kmín, a v těch středozemních kuchyních spíše nějaké bylinky jako oregano a podobně, ale zůstávala bych u velmi mírného kořenění, protože vlastně ta paprika opravdu, ta sladkost, komplexní sladkost, není to prostě to samé, jako když přidáte do jídla cukr, jako přesně do té rajské, protože když se vlastně ta sladkost ukáže, jako v té pečené paprice, tak většinou je navázaná na další chutě, jako lehký jako karamel nebo nějaká oříškovost, takže ten zážitek je opravdu komplexní.
1: Když jsme mluvili o tom, že je tady sezóna paprik, má z vašeho pohledu v dnešní době smysl i například papriky zavařovat, prostě dělat si zásoby těch paprik, které jsou teď čerstvé a skvělé?
3: Myslím si, že ano. Já vlastně pokud třeba zavařuji na to lečo teďka nebo budu zavařovat, tak vlastně ho si dělám vlastně jakoby takový mezi polotovar, kdy vlastně si udělám tu cibuli, papriky s rajčaty a ty zavařím a teprve pak do nich vlastně dávám, když je v zimě, vytáhnu z mrazáku, tak do nich teprve pak přidávám vejce. Mm-hmm. Já nejsem úplně zavařovací typ, takže pro mě tyhle ty letní chutě lapne do sebe mrazák.
2: Poslední otázka je doporučení na nějakou dobrou pomazánku z paprik. Budapeštskou,
1: dobrou a jednoduchou. Třeba,
2: dobrou a jednoduchou, ano.
3: Já upřímně řečeno, já vlastně Budapešť mám ráda samozřejmě, ale ještě radši mám jakoby takový předobraz nebo prapůvod té Budapešti a to je jak slovenský Liptauer, který si hodně jako osvojili i Rakušani a je to velice podobné. Ale původně to vzniklo vlastně na Liptově, to znamená z brinzy. A dá se do něj ne kyselá sterilovaná paprika, jako u nás do Budapešti, což je československý recept, ale vlastně dávala se tam sušená paprika, cibulka, takže je to jednodušší a nějak mi to lahodí víc. Ano.
1: Všiml jsem si, že máme doma v lednici brinzu, možná na mě tahle
3: dobrota
1: dnes bude čekat. Hana Michopulu s námi dnes byla v poradně, my za to povídání moc děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou a zase někdy na dvojce.
2: Naschledanou.
3: Děkuji za příjemné popovídání, naschledanou.

0: Nezbytná pozvánka k odpolednímu poslechu, tedy ke kávě o čtvrté. Povídej.
1: Dnes si budu povídat s Janem Ciglanským ze společnosti Manpower Group o umělé inteligenci, která se zabydluje na našich pracovištích, takže zatímco někde pomáhá lidem zvládat rutinní úkoly, tak jinde už začíná přebírat práci, kterou dříve dělal člověk. Takže si budeme povídat o tom, které profese nástup umělé inteligence nebo umělá inteligence nejvíce promění a kterým pracovníkům hrozí, že budou muset svou práci zásadně změnit, jak ale taky umělou inteligenci využívat jako pracovní nástroj. Možná i díky ní budeme mít zase nové příležitosti. Takže to nebude jenom pesimistické povídání, ale věřím, že i optimistické, že nám to nastolí nové trendy, nové směry.
0: Také věřím. Poslechneme si po 16. hodině, ale za chvíli Aleš Cibulka, Červen Koberec. Dnes Aleš připravil velmi zajímavý rozhovor z místa, na kterém se nachází, a také připomeneme Elvise Presleyho, protože jak vidíme, má objednanou píseň právě Elvisovu. Proč, to nám Aleš poví už za chvíli.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
4: Koná se tam totiž setkání legend.
5: A že jich tam bude.
3: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
4: Ve 14 hodin.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
2: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
5: Regina,
4: Jakub.
2: Radioservis představuje
6: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
7: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
6: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
7: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
6: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
8: She's crazy like a fool.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Potlesk a také takový ten ruch, který můžeme znát například před začátkem divadelního představení, když je plno a umělci poslouchají za oponou, jestli tam jsou lidé, tak to všechno je slyšet ve znělce červeného koberce. No a Aleš Cibulka, ten se k nám dnes hlásí z pražské pasáže Olympic, právě tam totiž dnes zahajuje svou 62. sezónu legendární pražská Ypsilonka.
3: Takže tě, Aleši, moc zdravíme, trošku závidíme, že seš na místě, máš slovo.
4: Ano, hezké dobré dopoledne z Ypsilonky, z pasáže Olympic. Mimochodem, Český rozhlas je hrdým partnerem Ypsilonky, proto jsme tu tady a mám tady dva vzácné hosty. Nejdřív odtajním toho prvního, a to je vlastně umělecký šéf a šéf Ypsilonky Ondřej Zicha. Ondřej, první otázka a jediná je na snadě, jaká bude ta 62. sezona Ypsilonky? Co je tu u vás starého, co je tu nového?
5: Aleši, já si myslím, že Ypsilonka je a bude vždycky založená na lidech. Takže máme tady legendy, ale zároveň se budeme snažit dynamicky otevřít Ypsilonku i střední a mladé generaci. Takže na to bych hrozně rád pozval do Ypsilonky v 62. sezóně.
4: Co nová jména, která se připojí do vaší rodiny? V loni se do ní připojil Tobogan a Český rozhlas. Koho přijmete teď? Prozradíš už některé jméno? Třeba co se týká grafiky v Ypsilonce, ale pozor, teď ještě rychle pan ředitel domluvá s členem umělecké rady, který je vedle. Jestli už se to smí prozradit nebo ne?
5: No, myslím si, že se to může prozradit. Máme osloveného a přislíbil spolupráci vynikající výtvarník, Štěpán Mareš. Takže ten s námi bude spolupracovat a otevře takovou novou výtvarnou etapu Studia Ypsilon.
4: Tak to jsou novinky, ovšem společně se mnou je teď u mikrofonu tady na Prahu Ypsilonky i člen umělecké rady, řekl bych umělecký pilíř, který zahájil svou 40. sezonu, Martin Dejdar. Martine, vítej na vlnách Českého rozhlasu.
6: No, děkuju za přivítání, ahoj Aleši.
4: Co pro tebe nového v Ypsilonce? To se málo kdy stává, aby herec zůstal věrný jedné divadelní scéně a ty vlastně prakticky od školy jsi tady. Co tě tady drží?
6: No, on to zmínil Ondřej, samozřejmě ten soubor lidí, kteří jsou tady. A co je zajímavé v té nové sezóně, tak to už je třetí sezóna, kdy vždycky máme nového ředitele. To tak jako... Takže začínáme novou éru s Ondřejem ve vedení a samozřejmě jako poradní sbor je umělecká rada, takže my se na tuhle sezonu moc těšíme, protože se domnívám, že tato sezona bude úplně jiná, než byly ty předchozí a bude to podle mýho názoru taková první jako sezona po té šmídovské 60-leté éře, taková ta opravdu ypsilonkovská, začíná to prostě celý, nezvykle brzo jsme začali zkoušet, my jsme nikdy neskoušeli dřív, než bylo zahájení. Nikdy, nepamatuju si to těch 40 let. A všichni jsou takový jako nadšený, optimistický a je tady jako fajn nálada, což vlastně musím říct, že dlouho nebylo a mám z toho obrovskou radost.
4: Tak třeba přilákáme i vás, kteří jste v Ypsilonce nikdy nebyli, přijďte se podívat. Ypsilonka pokračuje dál a pozor, my Češi milujeme nejrůznější slevy, akce a tak podobně. A dneska se bude v pražských ulicích dít něco, co nemá obdoby. Tady v pasáži v poledne se sejde kompletní soubor, ale potom, Martine, a to je asi tvoje pivo, protože ty jsi to vlastně zařídil.
6: No, zařídil, tak my vlastně spolupracujeme taky s dopravním podnikem města Prahy a pojedeme po 13. hodině tady z Národní třídy budeme vyjíždět tramvají T3 speciálně upraveným kabrioletem a bude to taková happeningová jízda Prahou. A my jsme vlastně vymysleli takovou akci, že budou dvě zastávky na té naší trase a to bude Václavské náměstí a Malostranské náměstí, kam když přijdou naši diváci nebo ti, kteří se budou chtít do toho happeningu zapojit v něčem fialovém, ale ovšem neznamená to, že budeme mít v ruce pastelku, jako jo. Ne, musí mít čepici, tričko, ani já nevím, ani monokle platí, ne? Tak dostanou slevový voucher na výraznou slevu na vstupenky do Ypsilonky, která je v hodnotě sezóny, která se tady odehrává. Čili můžete si to spočítat, už to tady několikrát zaznělo. Koliká ta sezóna Ypsilonky jede, tolik procent dostanou slevu.
4: A to je fascinující, mě napadá, že vlastně, když jsme tvořili grafiku, ta fialová, kterou má Ypsilonka, je stejná s fialovou, kterou má dvojka Českého rozhlasu. My prostě patříme k sobě. Ano, milí posluchači, připomenu, že jednou měsíčně natáčíme tady v Ypsilonce i tobogán. Budeme tady slavit půlku letiny Marie Rotrové, která si tuhle scénu vybrala jako jedinou. Je to kvůli Lábusovi teda, jo, ale budeme slavit právě tady. No a 21. září si připomeneme, že Mirek Kořínek už 60 let spojuje svůj život s Ypsilonkou, tak doufáme, že dorazíte. Takže, milí posluchači, ano, pan ředitel se ještě hlásí?
5: Aleši, a víš, proč fialová?
4: No, vím, ale neřeknu.
5: No, protože je to barva smíření.
4: Ano, to jsem právě chtěl říct, jsem zase o něco moudřejší. Ondřej Zicha, Martin Dejdar, odsud z Ypsilonky, ještě se hlásí?
5: Já bych chtěl ještě poděkovat strašně moc našemu zřizovateli, hlavnímu městu Prahe, protože tomu vděčíme za finanční příspěvek, který vlastně nám umožňuje tady tuto existenci.
4: Ano. Děkujeme, děkujeme a zdravíme z Ypsilonky, tady to dneska všechno začíná.
2: Aleši, my děkujeme, poslechli jsme si to s napjatýma ušima, držíme Ypsilonce palce a doufáme, že ta slavná historie bude stejně slavně pokračovat. Teď ale na závěr k něčemu trošku jinému, já už jsem zmiňoval, že ty jsi na dnešek objednal Elvise. Proč bude zpívat Elvis a proč právě tuhle píseň?
4: Je to velmi zajímavá událost. Představte si, dneska je to přesně 70 let. 9. září 1956 udělal Elvis Presley jeden z rozhodujících kroků ve své slávě, protože vystoupil v nejsledovanější americké televizní show Eda Sullivana. Vidělo ho v jednu chvíli 60 milionů lidí a ze zpěváka se během jednoho večera stal fenomén celé Ameriky. Takže dneska je to přesně 70 let a Elvis tenkrát zpíval tu píseň, kterou jsem si objednal.
3: No Elvisy není nikdy dost, takže jsem moc ráda, že si ho teď pustíme i tu krásnou písničku a tobě děkujeme za hezký koberec. Těšíme se zítra.
4: Mějte se krásně, no a pokud jste z Prahy, fialovou na sebe a na Václavák nebo na Malostranské náměstí, těšíme se tam na vás.

0: Elvis Presley, krásná písnička Love Me Tender. A my vás teď zveme k našemu dalšímu pořadu. Pokud máte rádi Stříbrný vítr Jitky Novotné, tak si určitě nenechte ujít její povídání s operním a divadelním režisérem Davidem Radokem.
1: Co ho ohromilo při natáčení muzikálu Vlasy, kde se ocitl na osobní pozvání Miloše Formana, nebo proč ho tak vysilují komedie?
0: A taky za co obdivovat Václava Havla, jemuž režíroval první uvedení hry Odcházení. Odpovědi dnes večer od 21 hodin v repríze pořadu Stříbrný vítr.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Čtvrteční dopolední vysílání na dvojce s datem 9. září se pomalu blíží ke svému závěru, alespoň ta část, která je určena dvěma na dvojce. My se už za chviličku budeme loučit.
1: No ale ještě předtím naše milá povinnost, že vás pozveme k blízkým setkáním, které začínají za chvilku po 11. hodině. Dnes bude moderovat Adela Gondíková a jako hosta si můžete poslechnout operní pěvkyni Kateřinu Kněžíkovou.
0: Další zajímavý rozhovor, který vám nabízíme, poslouchejte po 11. hodině. No a přesně v 11. pochopitelně aktuální zprávy a s nimi Naďa Procházková. Ovšem teď už se loučí dva na dvojce, pondělí, úterý a středa ve společnosti Terezy Stýblové. Moc mě to těšilo.
1: Mě to taky těšilo. Děkuji za tu příležitost. Mějte se hezky, na shledanou.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Zmizení, pohřešování a spáchaný zločin. Verdikt měl padnout u soudu. Brněnská mordparta odhalila vraždy, co nakonec nebyly vraždy. Nová kriminálka.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem KŮŽ26 získáte 25% slevu. Kůň 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vrchní soud v Praze osvobodil bývalého strážce Národního parku České Švýcarsko, obviněného ze založení požáru. Spojené státy a Irán pokračují ve vzájemných útocích. Cena severomořské ropy znovu překonala $100 za barel. Počasí na východě bude zpočátku jasno, jinak postupně od západu zataženo až oblačno. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Bývalý dobrovolný strážce Národního parku Jiří Lobotka nenese vinu za založení požáru v Českém Švýcarsku. Pražský vrchní soud pravomocně potvrdil lednový verdikt nižšího soudu. Lobotka měl podle obžaloby před 4 lety založit v Národním parku největší lesní požár v historii Česka. Podle soudu se jeho vina nepodařila prokázat, přestože se k činu původně dvakrát přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. V Česku chybí ambulantní specialisté, málo je třeba diabetologů nebo očních lékařů. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje pro příští rok navýšit dotaci na takzvaná rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů.
2: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
3: O konečném nastavení podpory se ještě jedná. S ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
2: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
4: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
2: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
5: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
2: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Cena severomořské ropy Brent poprvé od konce července překročila hranici $100 za barel. Podle agentury Bloomberg jde o důsledek konfliktu na Blízkém východě a taky nárůst nákupu ropy v Číně. Ceny suroviny od začátku srpna vzrostly o čtvrtinu, protože se stále nedaří vyřešit půl roku trvající boje mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán dnes balistickými střelami zautočil na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Američané včera v Ománském a Perském zálivu zničili 5 íránských tankerů. Obyvatelé Uherského ostrovu a ostrohu a Ostrožské Nové Vsi jsou bez vody. Je to kvůli další havárii na vodovodním přivaděči, který zásobuje několik tisíc lidí. Podle webu slováckých vodáren a kanalizací by měla odstávka trvat až do večera. Jde už o 6. poruchu na přivaděči za posledního půl roku. Jaké komplikace havárie způsobila, popisuje místostarosta Uherského ostrohu Tomáš Bravený z Hnutí ANO.
6: Tím, že je to všední den, tak jsme museli zavřít všechny školská zařízení. To jsou dvě školky, jedna škola a jedna soukromá škola. Spíš zavře i městský úřad, takže pro nás je to i hlavně pro rodiče s dětmi obrovská komplikace.
0: Rekonstrukce problémového vodovodního řadu by mohla začít na jaře nebo v létě příštího roku.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: V Čechách bude od západu zataženo až oblačno s deštěm ojediněle bouřkami. K večeru se bude opět od západu vyjasňovat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Odpoledne se tam začne zatahovat a přidá se déšť, ojediněle i bouřky. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Odpoledne se ochladí.
1: Doprava.
0: Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně zastavují kamiony před Rudnou na 6. kilometru a pravým pruhem se sunou na okruh k Ořechu. Na D1 na trase z Prahy do Brna u Ostrovačic na kilometru 178 zpomalují taky hlavně kamiony, osobní auta až o kus dál před Kývalkou. Směrem z Vyškova se krátce popojíždí od Slatiny z kilometru 201. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Blízká setkání a Adela Gondíková.
8: Dnes si budu povídat se ženou, která už dosáhla světového úspěchu v profesi, kterou vlastně původně vůbec dělat nechtěla. Což je krásný paradox, že? Vlastně stačila jen jedna zásadní návštěva divadla, konkrétně opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. A bylo rozhodnuto. Okamžitě věděla, že se stane operní pěvkyní. Kteří autoři se jí zpívají nejlépe? Proč se rozespívává u tekoucí vody? A proč nepije kávu před představením? Věřím, že na spoustu dalších otázek mi dnes odpoví operní pěvkyně sopranistka Kateřina Kněžíková. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Já vás tady vítám. A samozřejmě se zeptám, setkáváme se po prázdninách. Jaké byly prázdniny?
9: Byly tentokrát odpočinkové. Já jsem minulý rok bohužel byla pracovně i mimo Českou republiku, tak toho rodinného času jsem si taky moc neužila, ale tento rok to bylo úplně krásné. My jsme byli na Znojemsku, v našem sklípku, v naší, já tomu říkám, perníková chaloupka, v úžasném prostředí, v klidném prostředí, takže my jsme si to moc užili.
8: Já vím, že na začátku prázdnin jste měla takový krásný mokrý pěvecký zážitek a já bych se k němu hrozně ráda dostala hned po první písničce Blízkých setkáních. Sopranistka Kateřina Kněžíková je mým dnešním hostem.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou jsme minulý vstup skončili úsměvem. Já bych tím úsměvem ráda začala, protože jsem připomněla historku na začátku prázdnin, než tedy bylo to volno. Tak jste měla koncert, který byl venku, a jak jsem na vašich sociálních sítích viděla, ne, že nedopadl dobře, on vlastně dopadl dobře, ale měli jste prostě štěstí na počasí.
3: Ano, on dopadl velmi rychle. My jsme den předtím zkoušeli obří dlouhotrvající repertoár, na který jsme se všichni hrozně moc těšili. A potom ten den byly neúplně pěkné předpovědi počasí, ale ta předpověď byla taková, že v tu hodinu, vlastně v 8 hodin to mělo začít, nebo o 8:30, aby byla krásná tma, hezká atmoška, tam za mnou svítila světla, takže vlastně se tomu ten déšť vyhne. Bohužel opak byl pravdou a z krásného, řekněme 70-minutového koncertu zbyla jedna, byť nádherná árie Ruselky.
2: Ke které ta voda patří.
3: Ano, ke které ta voda patří, ale člověk má nějakou přípravu na ten koncert, takže já jsem se jako namalovala, učesala jsem se a taková hodinka a půl to byla. A ten výstup trvá 6 minut a během prvních 10 vteřin jsem byla zmoklá a vypadala jsem prostě jak zmoklá slepice. Ale to si, v ten moment si to ten člověk jako neuvědomuje, že vypadá a že má ty černé oči, kruhy z té řasenky, protože já jsem si samozřejmě chytře nechala tu vodě odolnou doma. A když jsem přišla na hotelu, tak jsem viděla, na co se ti lidi těch 6 minut dívali. Tak to bylo celé takové úsměvné. Myslím si, že ten den jsem se sprchovala hodně.
2: Hodně. Je pravda, že člověk asi nechce přestat nebo nechce dát ten pokyn dirigentovi, jak to vlastně takhle chodí.
3: Já bych to když klidně dala celé. Celý ten koncert. Mm-hmm. Ale tam byl problém s těmi nástroji, protože podléhají samozřejmě vrtochům počasí velmi. Tak nebylo možné. I ta technika, myslím tím to ozvučení, protože to bylo venku, takže jsme všichni potřebovali, tak to už jsem, když jsem viděla, jak moc prší, jak tam všude jsou ty
2: kaluže,
3: kabely, jak se pan dirigent rachtá v nějaký kaluži a přebírá ty, zvedá ty noty, ze kterých kape ta voda. To je vlastně všechno úsměvné, taky mě to video pobavilo, musím říct. Tímto zdravím Luci Mokráčkou, která je tvůrkyní tohoto krásného kusu.
2: Ano, je pravda, že já bych ho doporučila to video opravdu se podívat na vaše sociální sítě, protože tam je nejdřív vidět, jak fouká vítr a lítají ty noty. Potom odchází parta.
3: Já jsem se tolikrát jako vlastně napila bez toho, aniž bych sama do sebe otočila nějakou sklenici. Právě díky tomu, že tam byl takový vítr.
2: A máte ráda vůbec to venkovní vystupování? Protože vždycky to má nějaké asi nástrahy. Někdy fouká, někdy hodně svítí, někdy je vám hodně teplo, někdy je vám zima.
3: To se všechno dá. Asi myslím, že každý umělec nebo člověk, který se takhle živí, tak to v ten moment, myslím, nevnímá. Jediné, co já vždycky řeším, je to ozvučení, protože se takzvaně musím spoléhat na někoho jiného a ne všichni jsou vlastně obeznámeni o tom, jak ten operní hlas na rozdíl od toho popového vlastně funguje.
2: Mm-hmm. Na to znamená
3: elektroniku. To znamená, že když jsme vlastně v nižší poloze, tak ten alikvot je zkrátka jiný, než potom, když musíme opravdu jako se přesunout do těch vysokých tónů. U popu je takzvaně práce s mikrofonem, to my dělat nemůžeme, protože se nám vlastně sbírá ten alikvot jinak potom do toho mikrofonu a častokrát je uříznutý takzvaně. Mm-hmm. Čili neslyšíte tu pravou podstatu, tu podstatu toho hlasu, ten střed toho tónu. Takže to je vlastně velký rozdíl, protože ten tón je opřený o dech a vehnaný někam.
2: A není lepší tedy zpívat bez mikrofonu?
3: Je rozhodně lepší, protože člověk přesně ví, co poplet a může si akorát tak sám se nakopat, že něco udělal špatně, ale tak nemůže, no.
2: A máte ráda takové ty improvizace právě, díky které, do které jste se vlastně nechtěně dostala, kdy prostě se to vlastně nedospívalo, přerušilo.
3: Já jsem srandu, samozřejmě, ale tak bezpečí na prvním místě, myslím, že už tam opravdu hodně moc pršelo.
2: To určitě. Každopádně ještě jednou doporučuji na vašich sociálních sítích. Užít si to, je to opravdu zážitkové. No a já bych se dostala v dalším vstupu k hlasu, protože to je vlastně to, co vás provází celým životem, je pro vás nejdůležitější. S Kateřinou Kněžíkovou.

0: hlasového oboru sopranistky Kateřiny Kněžíkové je vždy napsáno liricko-koloraturní soprán. To nám prosím vysvětlete, co to je.
1: Tak, je to typ sopránu, který se pohybuje ve vyšší tesituře. Čili jak si umí zpívat vysoké tóny.
0: Ještě vejš, než
1: ještě
0: je normální
1: vejš,
0: soprán.
1: Než normální soprán. Já jsem se teda z toho liricko-koloraturního sopránu, díky tomu, že mám dvě děti a už jsem trošku, říká se, moudrá a vyzrála.
0: Vyrostla.
1: Už jsem prostě velká holka. Tak jsem se posunula do lirického mladodramatického oboru, protože se díky věku, to je jako víno, to zraje, hlas stárne, stejně jako stárne tělo.
0: A klesá.
1: Mm-hmm. Ano. Vlastně je mu pohodlně trošku níž, to neznamená, že by ty vysoké tóny stále neměl, což kdyby neměl, tak bych asi technicky dělala něco špatně, ale takové pohodlí je trošku níž. I ten mluvní hlas je nižší, takže to má vývoj zkrátka.
0: Ale říká se, že to je sval, takže ano. Když ho budu cvičit pořád a pořád, tak vlastně tam pořád nějaký to C-čko bude, nebo něco takové.
1: Ano. Cvičit se musí, obzvlášť na počátku toho studia, kdy člověk bez toho to jako nedá. To není věc, se kterou tak jako projdete a už to jako je, funguje. To je fakt drill obrovský.
0: Ale takže vy jste i k tomu zmínila, jako, že to ovlivnili dvě děti, to s tím má taky něco společného.
1: No určitě.
0: A co?
1: No hormony. Má člověk, ano, má člověk jiný hormonální rozložení v těle, obzvlášť třeba po 40, ženy mají jiné jaksi hormonální složení.
0: Asi i každý
1: potom,
0: měsíc?
1: Když se jde do menopauzy a potom každý měsíc. Já si myslím, že žena je taková turbulentní záležitost, že pořád každou dekádu to je jiné, a teď zcela vážně. Takže s tím člověk jako žena musí být srozuměna, třeba u mužů to není, nejsou
0: to
1: takové
0: nemají.
1: Výkyvy. Ne. Někdy ty výkyvy jsou v pozitivním slova smyslu a ty každoměsíční úplně ne tolik, ale mě pomohly určitě to, že říká se, že porod té ženě změní hlas a teda zpěvačce.
0: Zpěvačce právě, teď tak se říct, že nám asi moc
1: a já když
0: ne.
1: jsem porodila svoji první dceru Adélku, tak
0: hezké tak, jméno.
1: Ano, já vím. Tak si toho nejdřív všimlo mé okolí, že ten hlas se tak jako trošku zakulatí, víc je na opoře, na bránici opřený, je takový vlastně v těle, jak se říká. A u té druhé, u Barunky, tak tam už jsem si toho všimla už i já, že jsem začala hodně přemýšlet, jestli ten obor liricko-koloraturního sopránu opravdu definitivně neopustím, protože jsem jako za ty 4 roky, co jsem měla Áďu, tak jsem s tím to tak jako zkoušela. Udržela jsem si, co jsem dělala a zkoušela jsem do toho nové věci a potom jsem to musela prostě takzvaně rozříznout, udělat rozhodnutí a začít dělat prostě víc například smetanovského nebo dvořákovského repertoáru. Janáček, ten taky byl úplně nový. Vlastně vybudovat si to všechno od začátku, ten repertoár, na tom, co jsem se vlastně naučila, což jsem měla velké štěstí, že jsem měla dobrý základ, ale musela jsem všechno nastudovat znova.
0: Co mě u operního zpěvu překvapilo, což jsem nevěděla, že vlastně vy jste sama začala až po 16. roku života, že se začíná takhle pozdě, protože u všech hudebních nástrojů nebo sportu, nebo kdy, čím dřív se začne, tím lépe. Ale vlastně tady se asi musí počkat na nějaký vývoj, ne? Aby si člověk neublížil.
1: No, u chlapců je to jasně dané mutací. To je všechno prostě souvislé s tím vývojem toho člověka jako takového. Ten instrumentalista, když třeba houslista začne ve 3 letech, tak to je jenom o tom, že první rok furt tahá smyčec a snaží se ta ruka nějak přizpůsobit tomu pražci. Jsou to hodně mechanické věci. A ten zpěvák potřebuje mít trošku už i představu o svém těle, což u mladého člověka není tak snadné mít představu, protože náš nástroj je strašně abstraktní. My si na něho nedokážeme sáhnout a používáme vlastně podobně jako herci něco, na co prostě nemůžeme vlastně jako vidět ani.
0: Nahmatatelně.
1: Nahmatat. Takže je to v tom, ta představivost je v tomto hrozně důležitá. No, vysvětlujte šestiletému malému dítěti zpěváčkovi, kde má bránici a jak se to vlní a jak se to posouvá nahoru a dolů a co jsou rezonanční dutiny. To prostě vlastně je nemyslitelné vůbec v tom věku.
0: Možná máte takové ty televizní soutěže, kde občas něco vidí člověk právě někde na sociální síti, kde tam je šestileté dítě, které zpívá prostě nějakou operní árii, což mně přišlo samozřejmě roztomilé, je to vždycky takové, že na to člověk kouká, přijde mu to fantastické, ale je to asi nereálný.
1: To je to absolutně nereálné. Myslím si, že ani to není zdravé. Mm-hmm. Já třeba učím v takovém projektu Menard, což je takové stipendium po celý rok, týká se to základních uměleckých škol a tam vlastně já mám pravidlo, že nesmím, nebo nechci sama pro sebe mít někoho, kdo právě nemá pomutaci u kluku, to je jasný, u holek ideálně 13, 14, ale u kluku určitě 15, 16.
0: A asi se k té opeře musí taky nějak dozrát, ne?
1: No, to je jasné. Tak člověk bude interpretovat Rusalku jinak ve 40 než ve 20, i když ten hlas už je takzvaně postavený. Ale je to vidět na těch... Já jsem se na konzervatoř hlásila až v 19 letech, protože jsem na to prostě neměla. A je to dobře. Spousta lidí samozřejmě na konzervatoř jde jako na střední školu, protože je to střední škola. Já jsem si to o tu jednu prodloužila, ale jsem za to hrozně ráda, protože ten mentální vývoj tam hraje strašně důležitou roli.
0: K vašemu studiu se dostaneme za chvilinku.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: zpět. Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Jestli operní pěvkyně Kateřina Kněžíková dovolí, tak já bych u toho hlasu ještě zůstala, protože mi to přijde opravdu hodně zajímavé téma. Navíc pijeme kávu, ano. Takže je mi jasné, že dnes večer nemáte představení.
3: Ne.
2: Proč nepijete kávu třeba před představením?
3: Já třeba to někdo má jinak a rozhodně mi kolegové pijou kávu před představením, ale já mám takový pocit, že mám ty hlasivky, ten krk takový těžký, že jsou těžké, ten sval je těžký.
2: Takže to není obecná nějaká rada?
3: Ne, každý to má podle sebe, to si musí každý vymyslet tak podle toho, jak, co mu dělá, co mu nedělá dobře. Někdo nemá rád mléčné výrobky, to taky moc nekonzumuje, nebo oříšky.
2: Oříšky jsou jasný.
3: Nebo nějaká třeba taková jako bábovka nebo buchta, něco, co je suššího. Tak před představením určitě ne.
2: Ale obecně to asi ovlivňuje ten hlas, což já jsem zjistila v loňském roce, v loňské sezóně, že i ty potraviny ovlivňují hlasivky, tak to vy taky řešíte? Vaříte podle toho?
3: Ne? Nevařím. Ono toho není moc, ale člověk, když třeba zpěváci mají problém častokrát s refluxem, tak to se hodně řeší. Já třeba na to beru léky už, řekla bych, 15 let.
2: Fakt jo? Ano. Jako preventivně?
3: S tím mám jako problém.
2: Takže spíte v sedě?
3: Skoro. Skoro ano. No, nejím, vlastně nepiju, ta káva to taky není ideální. Když víno, tak červené, ne bílé, ideálně pivo. A to vám vlastně lékař dá nějaký seznam věcí, které nesmíte konzumovat a pít, a někdy to člověk poruší.
2: Dokonce fyzioterapeut, který to řeší.
3: Ano, a říká, to jsem zjistila asi před 3/4 rokem, že fyzioterapeut, který s vámi dělá cvičení na reflux. Zajímavé. Takže už jsem tam nakvačená, už tam pravidelně chodím. Já všechno, co pomůže člověku, tak dělám.
2: My už jsme zmínili, že ta barva hlasu se vlastně mění. My se s nějakou narodíme a s nějakou tady zemřeme. Je to tak?
3: Je to tak.
2: Celý život.
3: Já si myslím, že to všichni vidíme u těch dětí, jak mají vysoko položené hlásky, jak štěbetají nebo jak křičí, když jsou malými kojenci, a potom, když člověk dozraje a jde do toho nejvyššího věku, jak ten hlas je prostě níž. A je to tak normální a ten zpěvák na to musí prostě reflektovat. To není, že se budu uměle udržovat v nějaké poloze, se kterou jsem přišla do divadla, když mi bylo 20, a budu odcházet v 70 a budu se snažit o nějaké hopsandy na jevišti.
2: Takže prostě reálně vlastně ve 20 některé role opravdu nemůžete?
3: Ne.
2: Nemůžete hrát?
3: Ne. A potom ani v těch 70 zase reálně nemůžeme, protože prostě už na to není ani fyzická síla, ani pěvecká. Už zkrátka je člověk rád, že třeba se na to jeviště dostane, že si může zaspívat nějakou druhou oborovou roli, a tak je to jako správně. Myslím si, že určitě je těžké do toho místa dojít, kdy si člověk řekne, a už to jako není tak, tak krásné, nebo tak zadarmo, jak se říká, jak to bylo. Ale je to generační záležitost.
2: A jsou role pro 70-leté operní pěvkyně?
3: No, určitě jsou v Prodané nevěstě rozhodně menší role. Třeba častokrát sopranistky přecházejí do mezzo sopránů, aby mohli zpívat. Když ten hlas jako funguje a není to nějaká role, která vás jako vyšťaví fyzicky.
2: Ale musí se asi nepřestávat pořád, i když je to vlastně třeba jedna role za měsíc, řeknu. Že
3: já teda neznám sopranistku, která by v 70... Dobře, neznám zpěváka, který by v 70... nevím, 5, jako chtěl zpívat. Já vím, že zpívají, že mají koncerty, ale na jevišti to je fakt něco jiného. To je takový záhul utáhnout, samozřejmě už v tom věku jsou ty role menší, ale i si myslím, že ten fyzický jako vklad musí být obrovský, i pro ně.
2: To představení.
3: Koncertní, ano,
2: ne,
3: ano.
2: Koncertní, ne. Aha. Vy jste tedy začínala, jak já jsem řekla, v 16 letech, ale vlastně na tu školu jste se hlásila až v 19 letech. Takže ty 3 roky už jste začínala s tím zpěvem?
3: No, mě se totiž paní učitelka, předtím, než jsem šla na střední školu, asi ve 14, protože jsem začala zpívat ve 12, tak prostě pro zábavu. A v těch 14 se mě ptala, jestli bych chtěla zkusit konzervatoř. Tak já jsem si jako vysmála, že to není přece povolání, že tak zpívat jako umí každý. To si budu dělat ve volném čase, to je volnočasová aktivita. A potom jsem šla normálně na gympl, tam jsem objevila tu krásu té opery. Jak jsem viděla to představení, tak byť jsem vlastně ji odmítla a řešila si to po svém přirozeně, tak nějak mě mě to tak zasáhlo, já jsem měla pocit, že to ve mně začalo všechno tak hezky, smysluplně, že mi to najednou dávalo něco smysl.
2: Ale vy jste se rovnou teda učila zpívat jakoby operně.
3: Já jsem se učila zpívat, no to ne je těžko říct.
2: Ne jako popově, nebo...
3: Ne, prostě já jsem měla klasickou průpravu, ale mně to přišlo, že to tak má být, že se s tím dá právě uspívat i muzikál, že můžu zpívat i operu, ale nikdy by mě nenapadlo, že se tím jako budu živit. Ani v těch 16, když jsem viděla to představení, když jsem druhý den přišla k paní učitelce, způsobila jsem jí infarktový stav, že budu teda operní zpěvačkou. Já jsem taková hrozně tvrdohlavá osoba. Mně vůbec nenapadlo, že by to jako nemuselo dopadnout. Taková nevědoucnost těch mladých lidí je strašně krásná, že se nic něco vytýčí, nějaký cíl a zatím jdou. Tak to jsem byla jaksi téhož ražení.
2: Ale máte teda dvě školy? Máte konzervatoř a HAMU?
3: Mám konzervatoř a HAMU a předtím mám ještě Gympl.
2: No a to jste si chtěla jako prodloužit vlastně to, co jste se tam jako naučila, chtěla jít dál? Nebo
3: protože já po té konzervatoři už jste mohla... protože jsem cítila, že bych ještě potřebovala
2: se učit.
3: Měla jsem tam právě svoji paní profesorku z konzervatoře, takže to byla obrovská výhoda, ale já jsem zjistila, že už nejsem schopná vlastně, protože já už jsem na konzervatoři byla v angažmá, v Národní divadle a už toho učení bylo tolik, nebo té prezence v té škole bylo tolik, že já jsem to nebyla schopná s tím divadlem vůbec spojit, takže mi škola vyšla vstříc a já jsem potom vlastně spojila druhý, třetí a čtvrtý, pátý ročník na akademii, abych si to takzvaně zkrátila.
2: K vaší vysněné prodané nevěstě se dostaneme za chvilinku.
0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
4: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio

0: Se sopranistkou Kateřinou Knížíkovou si stále povídáme o hlasu, o zpěvu, o operách a pro ní je zásadní opera Prodaná nevěsta. Se přiznám, že pro mě samozřejmě taky, protože si v dětství na Vánoce všichni pamatujeme s paní Gabrielou Beňačkovou. A pro vás byla taky vzorem, je to tak?
1: No, obrovským je pořád, jako jakýkoliv český repertoár. Já můžu vždycky slyšet kohokoliv jiného a vždycky zaparkuju zpátky u paní Beňačkové, protože ona má tu slovanskou slzu v tom hlase a je tak opravdová. Mě to vždycky odrovná. Fakt, jak vždycky pláču u jejího projevu, byť ani nemusím vidět tu Prodanou nevěstu například, ale třeba Káťu Kabanovou nebo Rusalku, to jsou skvosty.
0: Vy asi už jste, jako, to je asi jedna z těch oper, které už si nemusíte opakovat, ty znáte od dětství. Jak je to? Opakujete si to?
1: Prodanou nevěstu asi ano, ale u nás se to moc vlastně nekonzumovalo. U nás se spíš taková jako lidovky, když jsem byla malá. Já jsem tento svět objevovala fakt o hodně, hodně později, než těmi vrstevníci, se kterými jsem potom studovala na té škole, protože jsem měla pocit, že jsem úplně trdlo, že nic nevím, tak jsem musela všechno dohnat. Ale samozřejmě...
0: Že to
1: jsou
0: vás
1: prostě notoricky kozy. Známé věci, které člověk slýchá, vždycky řekne, jo, to je Prodaná nevěsta, nebo tamhle to je úryvek z Rusalky, tak to člověk zná samozřejmě.
0: A znervozňuje vás to jako před představením, že to je právě něco, nebo obecně, když zpíváte věci, které všichni znají, než když zpíváte něco, co jako tam se leco skryje.
1: Jako česká hymna, ano, to mě vždycky, vždycky znervozňuje, ale když jdu na jeviště, tak já nemám to nastavení, že to má znervozňovat mě jako Kateřinu, ale že jsem tam opravdu za tu roli, tak se snažím vždycky jí neudělat té postavy ostudu, aby mě nehonila ve snech, že se mi to zkazila.
0: Mimochodem jste také někde říkala, že vlastně úzkosti vadí na tomu hlasu. To znamená i stres, i tréma.
1: Jo, ano, ale já vlastně nemývám tu trému. Já čím víc jsem připravená, nebo mám větší povědomí o té roli, nejenom teda kuličky, rychle, nahlas, pomalu, potichu, tak tím jsem vlastně v těch kramflecích jistější. A od té doby, co mám děti, tak to vlastně tak provozuju, protože tam se vždycky může cokoliv pokazit. Myslím doma a musí se to řešit a hasit, takže to je vlastně jistota pro mě být připravená. Takže mě to neznervózňuje, nemám jako nějaký blok nebo úzkost, že bych něco jako pokazila a že všechno, to historické podhoubí bych teďka tím svým jedním výstupem jako zkazila. To doufám, že ne.
0: Vy jste nedávno nastudovala také Rusalku, což je další nejznámější česká opera, bych řekla, od Antonína Dvořáka. A kritika vás jenom chválí, já jenom jestli mohu, tak vám to připomenu. Kdybyste náhodou tuto nečetla, slavná píseň O měsíci překročila rámec pouhé operní árie a proměnila se v ryzí výkřik duše, křišťálově čistý a dechberoucí svou emocionalitou. Každý tón, každé ticho její němé postavy bylo naplněno hluboce působivou výrazovostí. Tak to vás asi těší.
1: To je krásné, ano. To mě těší.
0: A čtete vůbec kritiky?
1: Občas jo, čtu. A vlastně nevím proč, protože si člověk stejnak řekne, že už to nezmění ten výkon. Já jsem dřív neměla tak krásné kritiky, takže jsem si zvykla i na tu odvrácenou stranu ráje. Ale mám pocit, že si častokrát ten recenzent vlastně neuvědomuje. A jak hrozně těžké a na jak dlouhou štaci ten operní zpěv je, kolik to zabere času a prostě energie.
0: Vy jste ji mimochodem ale zpívala v zahraničí, ve Švýcarsku, jako ano. První, že? A potom teprve u nás.
1: Ne. Já jsem vlastně Rusalku, už ji zpívám asi 10 roků. A pro mě ta Ostrava je taková zásadní, protože já jsem tam zpívala nejdřív Esmeraldu v té inscenaci, kterou jsem viděla v těch 16 letech a potom i tu Mařenku. To bylo takové krásné kolo uzavřené a nabídli mi tam právě i, když jsem měnila repertoár, tak Rusalku. A to já jsem nemohla tuhle hozenou rukavici nechat na zemi. Takže tam byla moje první Rusalka, potom jsem ji zpívala ve Státní opeře tady v Praze, potom v Národním divadle, takže s tou rolí už mám taky takové krásné pouto.
0: Je pravda, že ta kritika k té opeře patří stejně jako ke každému jinému i činohernímu představení, ano, nebo k čemukoliv, ale u té opery je celkem běžné, což jsem taky nevěděla, že se tam jako rovnou bučí nebo tleská nebo něco takového, což my třeba v činohře neznáme. Tam si to lidi tak šuškají možná, že se jim to třeba nelíbilo, nebo to neřeknou nikomu dál, běžte se na to podívat. Ale u té opery je to běžné, nebo jenom zahraničí, nebo...
1: Ne, myslím si, že je to běžné, teď je takový trošku, myslím, nešvar, že se pořád jako stojí. Že člověk, když má nějaké představení nebo koncert, tak přesně podle reakcí toho obecenstva ví, jak se mu to líbilo, ne jaký on měl výkon, ale jak se to líbilo tomu divákovi. To si myslím, že je hrozně důležité taky zmínit, protože to je hodně subjektivní věc, mít ten výkon na tom jevišti. Někdy mám pocit, že to bylo super a okolí na to reagují jako dobrý a naopak. Ale to, že se pořád vstává, mám dojem, že to není úplně výpovědní hodnota toho daného koncertu nebo představení.
0: A vstává se i během toho? Po ne. Ary?
1: Ne, to ne. Ale mít teda potlesk ve stoje na otevřené scéně, to je teda nádherná věc. To se mi stalo minulý rok v Anglii, v Glenbourne, kde jsem dělala Káťu Kabanovou. A to jsem teda uronila fakt slzu. Mm-hmm. Úplně to teda ze mě třískalo.
0: Také jsem to viděla. No, také jsem uronila. K té Kátě jste musela taky dozrát. Mm-hmm. Nebo do Janáčka. On je nějaký něčím jiný?
1: On je jiný, protože se hodně ta jeho hudební stránka pojí s textem. To znamená, že jakákoliv volba nástroje nebo prostředky hudební vždycky souvisí s textem, což je úžasné, protože já nedělám vlastně první měsíce nic jiného, než pořád to čtu. Mě nezajímají ty noty, já se snažím vstřebat ten text takový ryzí, jaký je, a hledám si tam pro sebe tu zvukomalbu. Bez těch not. A až vlastně to jako pochopím, tak jdu k těm notám. Já to dřív neudělám. A u Janáčka je to vlastně součást toho studia, protože jinak to není možné. Ono je to tak úzce spjaté, jak daleký interval skáče ten člověk, zpívá, nebo jestli tam je legáto, jestli to je více deklamované. To všechno hraje obrovskou roli a Janáček to všechno vypisuje. Tak to tím se prokousat není úplná sranda, ale když tomu člověk dá tu péči a čas, protože já jsem Káťu Kabanovou studovala 2 roky. Ne, že bych ji dělala každý den, ale opravdu jsem vždycky nastudovala část, nechala se mi uzrát, potom jsem se k ní vrátila a byla to moje první janáčkovská role a té jsem dala opravdu ultra péči.
0: A bylo to fakt krásný. Stále si povídáme v blízkých setkáních s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou.

0: Setkání Adély Gondíkové
1: na Dvojce.
2: Možná moje otázka bude na sopranistce Kateřiny Kněžíkové připadá taková podřadná a méně cená, ale já za všechny ženy bych se ráda zeptala, kdo vás češe, kdo vás líčí, protože vždycky vypadáte úplně jako panenky, všechny operní pěkně. Když samozřejmě v divadle je nám to jasné, pravděpodobně jde o maskérky, ano, které tam jsou.
3: V divadle to je jasné.
2: No, ale když máte ty koncertní
3: věci. A když
2: verze,
3: mám koncertní věci, tak se líčím sama.
2: A vlasy.
3: A vlasy si taky dělám sama. Protože já vždycky, když mám jako pár oblíbených maskérek, které když mám opravdu velký koncert a potřebuju, aby to vypadalo velké a aby to drželo, tak tam se strašně špatně jako šahá dozadu a nevidí si člověk. Takže cvičí s tím zrcátkem u toho zrcadla. Ale většinou to dělám sama, protože já sama, to určitě víte taky, se znáte nejlíp. A když vás češe nebo líčí člověk, který vás opravdu jako nikdy nezná, tak to trvá několikanásobně díl. A to já nejsem schopná vydržet.
2: Psychicky.
3: Vlastně psychicky sedět 2 hodiny na křesle a nechat se tempem chcíplého šneka jaksi opečovávat. Sice je to krásné, ale vlastně hodina max a jdem od toho.
2: My, když máme nějaké vystoupení, něco moderujeme, tak si samozřejmě například půjčujeme šaty a tak dále, ale ty se vejdou do kabelky. Hmm. Ty vaše jsou většinou takové větší, tak si představuji, když jedete do zahraničí, máte 3 třeba takové větší vystoupení, tak kolik máte kufru?
3: No, když opravdu musím sebou vzít koncertní šaty, já tomu říkám montérky, tak ty kufry jsou určitě minimálně 2, někdy ještě třeba příruční. Hmm. A snažím se vzít takové šaty, které se třeba nekrčí nebo nejsou tak objemné. Hmm. Více v těch velkých šatech vystupuju doma, ale už taky není ten trend. Když jsem začínala zpívat, tak byl trend takové té panenky Barbie, hodně velké s tou spodnicí. Teď už ten trend není tak takový. Hmm. Ale ty kufry to stejně zabere, tam prostě musíte nacpat ty šaty a boty a noty, to je taková naše svatá trojice, šaty, noty, boty, co si opakujeme, když někam odcházíme, no a potom ty kulmy a různá líčidla.
2: Mimochodem, jak to máte s botama? Máte ráda vysoké boty, vydržíte v nich?
3: Ne. Byly doby, kdy jsem vlastně i do vlastně běžného denního života si brala boty na podpatku a měla jsem toho plnou skříň. A když se mi narodili děti, já se pořád na ně vymlouvám dneska, že? Tak jsem to úplně zrušila. Mám minimálně, tak jako maximálně 5 cm podpatek. Na ty koncerty si beru třeba 7, ale abych měla takové ty štekle vysoké, kdy máte pocit, že padáte dopředu, to už jako já vlastně vůbec nemám.
2: A radí vám dcery v tom, jak máte vypadat, jak máte působit, jaké šaty by vám doporučili? Nemyslím teď v osobním životě, ale opravdu na tom jevišti.
3: Ano, moje ta starší Adélka, ta má 12 a teďka má pocit, že je erudovaná v různých kosmetických přípravcích a musím říct, že ona má víc lahviček doma než já sama, tak vždycky se jí zeptám na názor. Adélko, můžu tohle nebo tamto, co si myslíš, mám tenhle koncert, tak já si nechám ráda poradit a většinou se to setkává jako s úspěchem, dobře radí, dobře.
2: Má to ještě nějaké zákonitosti, řeknu si, při představení, když právě třeba zpíváte Mařenku nebo jakoukoliv jinou roli, že vás třeba kostýmerky mají méně svazovat, abyste mohla dýchat? Má to
3: já to tak mám, já radši to oddýchám, než odvypadám, protože i spousta kolegyň, které jsou rády sešněrované, že jim to pomáhá v technice a já jsem úplně pravý opak. Já potřebuji mít pocit, že ty šaty vlastně na sobě nemám, že nejsem nikde sešněrovaná nebo stažená, abych se mohla opravdu dodechnout do plné kapacity těch plic.
2: Když cestujete právě za prací do zahraničí, tak mnohokrát tedy využíváte letecké společnosti a ty jsou klimatizované. Ne. Tak se chci zeptat, jestli letáte třeba o 2 dny dřív, než máte vystoupení, nebo jak se
3: ne,
2: to řeší?
3: Ne, nelétám. Řeší se to tak, že moderní technologie, někde někdo vymyslel takový humidifier, což je takový jakoby kroužka, ale je to z plastu, je tam
2: takový
3: já tomu říkám náhubek, ale to blbé označení, zkrátka.
2: Je to
3: má
2: přes
3: tam
2: nos?
3: Filtr, ano, je to přes nos a přes ústa, je tam filtr, takže vám to i filtruje ten vzduch, který člověk dýchá, což je úžasné. Hlavně to má ten efekt, že v těch letadlech je hodně suchý vzduch a vysuší se vám sliznice, což zpěvák, to je prostě konečná. tak to se neděje díky tomuhle tomu náhubku.
2: když takhle letíte právě se svým manželem, zpěvákem také. A
3: ne, ten to neřeší, no, ta představa je hrozně vtipná, že
2: tam seděli vedle sebe.
3: Sedíme vedle sebe a máme tyhle ty psí náhubky, tak to ne, ne, ne.
2: A když vy vlastně učíte, jste mentorka, tak když on třeba nastudovává nějakou novou roli, tak si tak něco říkáte, nebo jak to vlastně doma vypadá?
3: Ne,
2: když...
3: my máme nepsané pravidlo, neptej se, ne, neoznamuj. Takže kdo se neptá, tak se jako neříká, protože jsou úžasné situace, protože když můj muž, já mám třeba dojem, že zpívám úžasně, že ten večer se mi poved, tak on mi řekne dobrý. A když mám pocit, že to stalo teda za starou belu, tak mi řekne dobrý.
2: Aha.
3: Tak já se vlastně nemusím ptát, protože vím, že to vždycky bylo dobrý, že to bylo za tři.
2: Ale říkám si k tomu výrazu, že by člověk mohl něco jako by říct.
3: Ne, my se o opeře bavíme doma hodně, ale ne o svých výkonech, ale o tom třeba, co jsme slyšeli nebo co studujeme, jaké jsou různé nahrávky, možnosti. Takže to my se hodně o tom bavíme. Ale že bychom řekli, jako prosím tě, tenhle takt, to fakt jako ne. To prostě změň, tohle, to, takhle to nefunguje.
2: Běž na to ze zhora, prosím.
3: No přesně, tak ne, to ne.
2: Tak nám jenom na závěr řekněte, jestli vás opravdu nemrzí to, že jste se nestala laborantkou farmacie.
3: Mě to nemrzí, ale ta lékárna mi prostě pořád voní.
2: Já to mám stejné s papírnictvím, tak to je fajn, to máme takhle celý život. Kateřina Kněžíková byla mým dnešním hostem. Děkuji, že jste přišla.
3: Moc děkuji za pozvání.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ten třídní sraz, to by byl Richard Lože.
2: Já jsem nikdy za sex neplatil.
3: To je to problém?
2: Zadrhávám.
3: Vy si chcete domluvit konzultaci?
1: Co to je?
3: Máma si odvezla lednici.
4: Ženské jsou miliony. Pokračuju, to je dobrý. Ještě něco dej.
5: Mně můžeš říkat všechno.
6: No, nechte mě bejt ženská.
3: Nemyslete si, že mi jednou polichotíte a já vám ve všem půjdu na ruku. Nazdar, tati.
1: To teď budu chytat první třídou jak nějaký úplnej lůzer.
7: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Bylo 12 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
10: Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou pokračuje. Trump chce proclít taky kanadský alkohol. Zemědělský fond dál vyplácí dotace Agrofertu. A v Čechách bude zataženo až oblačno, místy přehánky. Na Moravě a ve Slezsku slunečno a pršet má až večer. Teploty na západě 18 stupňů, na východě až 32. Jsou tu hlavní zprávy a Mária Kunová. Hezké poledne. Spojené státy do konce září plánují zakázat dovoz některých kanadských mléčných výrobků, alkoholických nápojů nebo motorek. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa Kanada diskriminovala americký biznis cly na auta. Nařídil proto taky dodatečně spoplatnit dovoz dalšího kanadského zboží 50% cly. Ottawa včera zavedla jako odpověď na první vlnu amerických tarifů odvetná cla.
11: Donald Trump uvedl, že Spojené státy obchodováním s okolními státy ztrácí stovky miliard dolarů ročně. Nařídil, aby americká vláda odstoupila od dodavatelských smluv na kanadské výrobky, pokud Ottawa nezruší cla na americké zemědělce a společnosti. Kanaďané na obchodní válku reagují bojkotem amerických výrobků a omezením cest do Spojených států. Ottawa se navíc obrací k Evropské unii, se kterou chce podle zdrojů agentury AP rozšířit několik stávajících obchodních dohod. Kanadský premiér Mark Carney v příštím týdnu navštíví francouzský Štrasburg a vystoupí i v Evropském parlamentu. Jiří Chábera, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
10: Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru i rozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor své volně pozastavovat. Teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále v potenciálním střetu zájmů a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že má na dotace nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá. V Česku chybí ambulantní specialisté. Málo je třeba diabetologů nebo očních lékařů. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje pro příští rok navýšit dotaci na takzvaná rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů.
12: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
13: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
12: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
14: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
12: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
15: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
12: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
10: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, vystřídalo se u něj asi 6 000 hasičů a likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založením opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem. Ten Lobotku viny zprostil už dvakrát. Verdikt je pravomocný, je možné proti němu ale podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Originály dopisů Olze vystavuje ode dneška památník Národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 1983.
16: 4. června 79. Milá Olgo.
17: Manželce Olze Václav Havel z vězení postupně adresoval 172 dopisů, říká autor výstavy Petr Kotyk.
18: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
17: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
19: Vlastně, řekl bychom, mikrohistorii osobních sdělení s nějakými jako úvahami.
17: Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tříville Triangle. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
20: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
10: V Čechách bude zataženo až oblačno, postupně bude pršet na většině území, později budou srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku čekejte polojasno až jasno, odpoledne oblačno až zataženo s deštěm, přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na jihovýchodě, na horách 16, v Jeseníkách a Beskydech až 22 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky, teploty budou mezi 16 a 21 stupni, na jihu Moravy až 23, na horách kolem 13 stupňů.
9: Doprava.
10: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je kolona za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119. Provoz brzdí údržba před sjezdem na Jihlavu a zdržíte se 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna je pomalý provoz za sjezdem na Rosice z kilometru 179. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu se zdržíte 25 minut osobním autem, kamionem déle. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je fronta za Hřebečským tunelem. Za Kocklířovem je uzavírka a zdržíte se půl hodiny. Hlavní zprávy jsou u konce, teď je u mikrofonu Honza Kovařík.
21: 6 minut po 12. se mi chce říct, že všechno zlé je k něčemu dobré. Pokud jste uvízli v nějaké té dopravní zácpě, aspoň budete mít klid, čas na přemýšlení a prostor napsat mi váš tip do dnešního vydání pořadu. Byl jednou jeden rok. Je to 1071. díl, nějak zvlášť zajímavá kombinace číslic, za to máme 9.9. A tak rovnou bez mučení na začátek přiznávám, že 1.9. se v hledaném letopočtu vyskytuje. Ciferný součet všech čtyř číslic je dnes spíše vyšší a poměr sudá versus lichá je 1:1 nebo 2:2, ale zkráceno je to 1:1. Z mého soukromí bych mohl přidat taky matematiku. V daném roce se totiž definitivně ukázalo, že ty

0: si neporozuměli. Ale začínáme písní, kterou Petr Novák znovu natočil na svoji desku v Hledaném roce. Opakuji, znovu ji natočil a proto ji hrajeme jako píseň z toho roku.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
1: na Dvojce.

0: 12 hodin, 11 minut, první hudební nápověda dnešního vydání Byl jednou jeden rok dozněla. Markéta mi tady píše, vy a dvojka u maturity, byla bych řekla, že jste premiant. Tak zaprvé, Markéto, rád bych se ohradil, o maturitě tady vůbec nebyla řeč. A ano, já jsem byl premiant, ale občas prostě došlo i na nějakou tu chvalitebnou. Abych nezamluvil, Markétin typ, Markéta typuje 1988, František podle toho znovu natočeného hitu Petra Nováka míří na rok 1986 a ještě Michal, jeho typ pro dnešek 1984, stihl tady připsat otázku, co Berounka včera, klaplo to? Ano, přátelé, Berounka byla neuvěřitelně osvěžující a co mě potěšilo ještě víc, uprostřed toho dravého proudu jsem potkal Josefa Klímu, poklábosili jsme, pochválili jsme si koupačku a bylo to parádní. Tak dneska už tady v Praze počasí na koupání dvakrát není, ale to nevadí, můžeme si hrát, vzpomínat a zkusit vymyslet, v kterém roce se děly události, na které upozorním. Tak třeba koncernový podnik Škoda Plzeň, tenkrát nazývaný také Závody Vladimíra Iljiče Lenina, se v hledaném roce pustil do velké investice. Za 100 milionů korun československých se rozhodl postavit největší výrobnu jídel a jídelnu v Evropě. Jsem si jistý, že jsme o tom psali ve firemních novinách jménem Škodovák, kde jsem se tou dobou učil žurnalistice. A naprosto jisté také je, že o tomto záměru referoval tehdejší plzeňský zpravodaj Československého rozhlasu Jindřich Šťáhlavský.
1: Na první pohled už samostaveniště působí mohutným dojmem, protože plocha této největší výrobny jídel v Evropě představuje 14 541 metr čtvereční, což je větší sportovní stadion. Kromě vlastní kuchyně zde budou i dvě jídelny, a to jak pro běžné, tak i dietní stravování. Prioritu tohoto objektu, ve kterém se během jediné dne vyrobí 22 tisíc jídel, však bude zajišťovat celá řada dalších zlepšení. Tak například, aby zde 136 kuchařů, servírek a dalších zaměstnanců, kteří zde budou v budoucnu pracovat, mělo usnadněnou činnost, připravují se už nyní některá zcela ojedinělá zařízení.
0: Představte si, že ve Škodovce pro svou jídelnu vyrobili 8 500 litrových kotlů, vyvinuli a vytvořili speciální stroj na výrobu knedlíků a také na jejich krájení a jídelnu vybavili pohyblivými pásy usnadňujícími jak výdej jídel, tak vracení nádobí. No, svět se mění a tak před pár dny tuhle stavbu v plzeňské Korandově ulici začali bourat. Na jejím místě mají vyrůst byty. Já se ovšem ptám, v kterém roce tu monstrózní škodováckou jídelnu začali budovat.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Kdyby mi v onom roce, který spolu hledáme, někdo řekl, že jednou potkám Chrise Normana na jednom pódiu, bylo to na pražském Žofíně, nevěřil bych mu. No ostatně tou dobou bychom nevěřili mnoha věcem, kterých jsme se měli v následujících letech dočkat. Jak to zatím tipujete? Tak hezky po dvou, protože jste dávali pozor, při numerické nápovědě se tu skládají 82, 84, 86 a 88. Jeden z nich by to být mohl. Který? To budou vědět fanoušci Petry Janů. Tahle naše skvělá zpěvačka v onom roce natočila velký hit Karla Svobody a Pavla Vrby, který se jmenuje Říkej mi. Do té doby Petru Janů vnímali posluchači spíš jako rockerku, ovšem spolupráce s českým hitmakerem Karlem Svobodou pro ní znamenala posun k melodickému střednímu proudu, chcete-li k popu. Písničku, kterou za chvilku uslyšíte, nahrála ve studiu Electrovox Svobodova vlastní kapela. Dvorní textař Pavel Vrba k ní napsal na tu dobu velmi intimní, milostný a odvážný text. Až budete poslouchat a broukat si sebou, tak si to zkuste uvědomit. Říkej mi svou kůží, teplem a tak dále. Prosím, nepište mi nic o těch legračních verzích, které se pak zpívaly třeba v kasárnách a na montérských ubytovnách. Taky je znám. Zajímavost téhle písni Karel Svoboda cítil, že Petra Janů má i exportní potenciál, a tak vznikla i anglicky zpívaná verze Talk to Me, kterou otextoval Miloš Skalka, jsem si skoro jistý, že už ji někdy v srdcovkách pouštěl, a dá se na internetu dohledat, pokud jste neměli zatím tu příležitost. My si ovšem pustíme originál, natočený 30. dubna roku, který dnes hledáme. Jestli vás při prvních tónech té písně osvítilo a víte, v jakém roce jste ji slyšeli z rádia poprvé, vemte telefon a zavolejte 22 155 25 25. Obě naše telefonní linky jsou volné.

0: 12 hodin 23 minut k tomu. Na telefonu by v tuhle chvíli měla být posluchačka Pavlína. Já vás zdravím, Pavlíno, dobrý den.
1: Dobrý den, Honzo.
0: My jsme měli dneska tu drzost, že jsme zavolali my vám, protože se nám líbila ta SMS-ka, kterou jste naťukala. Tak to, co z ní chcete zveřejnit, řekněte teď vy sama, ať to není na mě.
1: No, já si myslím, že to je rok 1986. Mm-hmm. Mě bylo 16. Mm-hmm. A pamatuju si, že tu písničku od Chrisa Normana jsme párkrát využili s mojí první láskou.
0: Midnight Lady, jo.
1: No, ano, ano, ano.
0: Ta je romantická, to se to ploužilo, co?
1: No, to byla nádhera.
0: Jasně, nebudu se hloupě ptát, jestli vám to vydrželo, v 16 to většinou nebývá na pořád.
1: No, no, ne, ale jako nejkrásnější první láska, kterou jsem mohla zažít, takže...
0: No tak to vám moc přejeme, jsme rádi, že jste se k ní veřejně přiznala a oceňujeme vaši otevřenost. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, zdá se mi, že tam slyším trošku nějaký šum, tak
1: ano,
0: opatrně.
1: Ano, ano, ano.
0: Mějte se fajn. Naschledanou.
1: Nashledanou.
0: Další volající zatím nedoráží na naši telefonní bránu, a tak vám mohu přečíst tipy, které přicházejí. Věci se mění každou vteřinou v rozhlasovém vysílání. Někdo zavolal, kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak je tam?
2: Haló?
0: Já vás slyším, vy mě asi ne.
2: Ano, slyším, tady Marcel z Prostějova.
0: Je, Marceli, dobrý den, dlouho jsme vás neslyšeli. Tipněte ano. Rok a řekněte nějaký důvod.
2: No, já tipuji rok 1986, ovšem 100% to nevím, ale mám pocit, že v tom roce jsem tu písničku už v rádiu zaslechl.
0: A myslíte kterou? Chrise Normana nebo Říkej mi?
2: Petru Janu,
0: Říkej mi. A kdyby to teoreticky byl ten rok, který říkáte, tak vám bylo kolik tou dobou?
2: No, tou dobou mi bylo v prosinci 18.
0: No, takže to je podobná doba, jako Pavlína vzpomínala. Taky nějaká první láska tam probíhala u vás?
2: No, láska ani ne v tu dobu, protože on to byl takový rok... Potom mi přišlo takové krásné překvapení na narozeniny, zrovna taková obálka s proužkem, kde bylo napsáno 2. ledna se dostavte tam a tam.
0: A vy jste teda nastupoval 2. ledna 1987, jestli vám dobře rozumím?
2: Ano. To byl speciální útvar, tam se rukovalo v lednu vždycky.
0: No. Já se radši nebudu vyptávat, abych z vás nelámal vojenské tajemství. Ale slyšel jsem vás rád, váš tip si taky píšu vedle toho od Pavlíny.
2: Taky, že jsem vás slyšel a zdravím všechny do tohoto skvělého pořadu i posluchače a děkuju.
0: Děkujeme, my zdravíme do skvělého Prostějova, naschledanou.
2: Ano, děkuju, naschledanou, naslyšenou.
0: Další píseň přináší John Farnham, You Are The Voice. To je vlastně o vás. Ano, vy jste také hlasy tohoto pořadu. Děkujeme, že voláte, děkujeme, že posloucháte a hlavně děkujeme, že si hrajete.
3: Byl jednou jeden rok. Na dvojce.

0: Skoro přesně o půl jedné doznívá další hudební nápověda. Bavíte mě? Třeba Pavel to otočil celé proti mě a píše mi, no Honzo, pokud se na start rally Paříž-Dakar poprvé postavili Tatry, pak by to mohl být rok 86. Pokud ne, pak to bude rok jiný. Vy jste mazaný, Pavle. Taková nápověda tady už kdysi taky v pořadu byl jednou jeden rok byla. Ale v dnešním scénáři není a tak neříkám ani postavili, ani nepostavili. Tom, který má muziku jaksi v malíku, protože se živí profesionálním zvukem, zapochyboval, zda tu píseň náhodou neposlouchal už ve druháku, to by odpovídalo roku 86. On totiž předtím typoval 1988 a není si jistý. No, takových nejistých typů je tady víc. Prozatím jsme řekli jen to, že obří jídelnu pro škodováky začala stavět plzeňská škodovka v Korandově ulici v Plzni. Petra Janů natočila hit Karla Svobody a Pavla Vrby Říkej mi. A pro další nápovědu nepůjdeme někdy příště, ale už za pár minut do posledních dní hledaného roku. A rovnou říkám, že závěr toho roku udělal radost všem, kteří mají rádi mráz a sníh. Teď už Katapult a potom také Pretenders.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
2: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
2: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Byl jednou jeden rok.
3: Na Dvojce.

0: 12.40, někteří posílají své opravy, za všechny třeba Tomáš. Je mi úplně jasné, že když jsem řekl 1988, tak to nakonec bude 1986, tak to radši opravuji rovnou. To mi bylo 19, řídil jsem modrou Škodu 105L a byl jsem nejchytřejší na světě. Je, Tome, taky máte rok, kdy jste si připadal nejchytřejší na světě? Taky ho mám, za sebe říkám, že v tom roce, který dnes hledáme, to ještě nebylo, ale zas tak dlouho to netrvalo. Tak další nápověda, kterou jsem naznačil před písničkami, konec roku, který dnes společně hledáme, udělal radost zejména dětem, lyžařům a taky bruslařům, mrzlo a napadla spousta sněhu. Kdo radost určitě neměl, byli silničáři, energetici, motoristi, záchranáři. 29. prosince onoho roku referovali o situaci podrobně i rozhlasové noviny.
1: Podobná situace je i v Jihočeském kraji. V okolí Vimperka, Kvildy a Zadova se vytvořily až dvoumetrové závěje a velmi obtížně sjízdné jsou rovněž silnice v oblasti Lipenské přehrady, přestože pracovníci okresních správ silnic nasadili veškerou potřebnou techniku. Ve východních Čechách je kalamitní situace především v okrese Semily, například v Harachově, kde připadlo 60 cm sněhu.
0: Zatímco jste poslouchali jen výsek té dlouhé relace o tom, kde všude nasněžilo, Eva mě pobavila sněžnou historkou. Vzpomínám si, jednou napadlo přes noc v zimě tolik sněhu, že jsem ometala auto, abych se dostala do práce. Když bylo celé ometené, přišel soused a bylo to jeho auto, ne to moje, tak doufám, že to se vám v hledaném roce nestalo. Já třeba jsem v tom roce neměl co ometat. Situace se pak ještě zkomplikovala, přišla rychlá obleva, která způsobila pády stromů a větví, a to nejhorší teprve mělo přijít. Ovšem to bylo za 14 dní a to už se psal jiný rok. Víte, který hledám? Zavolejte 22 155 25 25 anebo aspoň napište SMSku nebo e-mail. Kontakty znáte.

0: Andělé a Petr Spálený, Markétě tam pořád neštimuje ta chvalitebná z matematiky. Řekl jsem, že v tom roce jsem se dozvěděl, že matematika bude důležitá, ne že v tom roce jsem dostal dvojku z matematiky. Uvidíme, jak si s tím poradila posluchačka Anna, která snad vydržela na telefonu. Aničko, jste tam, dobrý den.
1: Jsem, dobrý den.
0: Jak
1: dobrý
0: pak den, to typujete vy?
1: Já typu 1986, jak už jsem stala v SMS-ce. Jednak podle tý Petrianu, že na diskotékách to byl Ploužák číslo 1.
0: Mm-hmm.
1: A potom teď podle tý zimy, že si pamatuju, že jsme vždycky stávali, čekali na autobus a vždycky nás nechali v mém rodném Nymburce na záložně. V podstatě, jako aby jsme nemrzli, tak jako v zádveří.
0: Pustili dovnitř, jo, to jsou ale vlídní lidé.
1: No,
0: koncem roku 86 si myslíte, jo, že tohle
1: jo,
0: bylo,
1: myslím,
0: jo?
1: Si. No, já si myslím, že to pak přesahovalo do 87, že ty zimy byly větší potom, ale tohle bude 86 asi. No,
0: asi, uvidíme. Když s námi zůstanete ještě pár minut, dozvíte se to na tuty. Děkuju, že jste zavolala, Aničko, mějte se.
1: Mějte se hezky.
0: A všem posílám Queeny. It's a

0: Svého druhu jeden zázrak se v onom roce stal v tenisovém areálu na pražské Štvanici. Ve Fed Cupu tam proti sobě bojovali Československo a Spojené státy americké a někteří, možná mnozí domácí fanoušci fandili Američankám. To proto, že v jejich řadách přijela do rodné země Martina Navrátilová. Bylo to po 11 letech. V závěrečném ceremoniálu, kterému už nepřihlíželi představitelé strany a státu, kteří prchli z tribun štvanického areálu, Martina Navrátilová řekla.
1: Jste všichni výborní, teda opravdu fanoušci, nejen hráček, ale taky hlavně tenisu. A to pro nás tenisky to opravdu vůbec neví, co znamená. A pro mě to bylo opravdu speciální, opravdu jsem nečekala, že mě takhle přivítáte a doufám, že to nebude trvat dalších 11, než jsem zase přijedu a budu hrát tenis. Děkuji.
0: Markéta stihla napsat, než to Martina dořekla, jo, já tam byla. Bledá závist, Markéto. A mnozí, kteří do téhle chvíle váhali, už vědí definitivně. Tak tedy, který to byl rok? Napište mi.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

pozorně poslouchat numerickou nápovědu. Je třeba, to vzkazuji posluchači, který se odkazuje na jedno použitelné číslo z dnešního data. To jsem neřekl, řekl jsem, že jedna devítka tam je. A nakonec Jarda z Holešova. Tak, spousta sněhu byla. 1980, to jsem byl na vojně, ale také 84, to jsem se ženil, a také 86, to jsem se nedostal do práce. Takže volím 1986, píše Jarda a má pravdu. Vy jste to vesměs taky trefili, já vám děkuji za spolupráci a za hru, těším se už teď na zítřejší setkání ve 12.06 a slibuji vám, že až dohrají Alphaville a dozní zprávy, slovo si na dvojce vezme Iva Bendová.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Policisté vyzývají lidi, aby si dobře zabezpečili účty ve školním systému bakaláři. Řeší případy, kde se do účtu dostal někdo cizí. A v Čechách bude zataženo až oblačno, místy přehánky, na Moravě a ve Slezsku slunečno, pršet má až večer. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Těžařská firma Pavla Tykače Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
5: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun poskytneme těm obcím napřímo.
6: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
7: Co se týče konkrétní částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
6: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Z Mostecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Lidé s účtem ve školním systému bakaláři by si měli zkontrolovat zabezpečení svých účtů. Vyzývá je k tomu policie. Ta teď řeší případ, kdy někdo zřejmě překonal zabezpečení uživatelského účtu a poslal přes systém výhrůžku do jedné z pražských škol. Kriminalisté to prověřují jako podezření z vyhrožování, šíření poplašné zprávy a zásahu do počítačového systému. V poslední době jde podle nich už o druhý podobný případ. Policisté proto prosí všechny uživatele bakalářů, aby používali silná a jedinečná hesla a přihlašovací údaje nikomu neříkali. Soud Evropské unie zamítl žalobu Maďarska kvůli účasti na hlasování o výnosech ze zmrazených ruských aktiv. 27 je chtěla využít na podporu Ukrajiny. Budapešť se před 2 lety hlasovala pro návrh, ale zdržela se hlasování týkajícího se konkrétního rozdělení částek. Evropský mírový nástroj kvůli tomu Maďarsku nepovolil zúčastnit se rozhodování o první části výnosů a země ho proto zažalovala.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: V Čechách bude zataženo až oblačno. Postupně bude pršet na většině území a později budou srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku čekejte polojasno až jasno, odpoledne oblačno až zataženo s deštěm, přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na jihovýchodě, na horách kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech až 22 stupňů.
1: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Velký Beranov dopravní omezení. Na kilometru 115 je zavřený pravý pruh, zpomalíte na kilometru 121. Osobní auta více popojíždějí za sjezdem na Beranov, osobním autem se zdržíte 20 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 popojíždí kolona do omezení u sjezdu na Bratislavu a osobním autem se zdržíte až půl hodiny. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je fronta za Hřebečským tunelem. Kvůli stavbě u Koclířova zdržíte se 20 minut. Tolik zprávy, teď má slovo Iva Bendová.
8: Krásný den, doufám, že se dneska máte dobře. A pokud to ještě o něco vylepšíme naší dnešní středeční odpolední dvojkou, budeme moc rádi. Když se podívám na to, co jsme si pro vás až do 16. připravili, tak můžu s klidným srdcem říct, máte se na co těšit. A na úvod hudebně Nightwork a Slunce v duši.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Odpolední dvojku s datem 9. září. Stále máme ještě léto, ale podzim tu bude co by dub, a tak leckoho potěší dobrá zpráva, že botanická zahrada v Pražské Troji i letos připravila na říjen mimo jiné oblíbenou výstavu dýní a dýňových dekorací. Tentokrát se navíc zaměří na pravěký svět a bude rozmístěná ve venkovních expozicích. Tak pokud tam vyrazíte, můžete se těšit třeba na dlabání dýní, výrobu lampionů anebo lampionový průvod. Zpátky ale zatím k tomu zářijovému vydání dnešní odpolední dvojky Dalibor Janda a Hurikán. Tak doufám, že nás čeká jenom ten hudební.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Školní rok je v plném proudu, prázdniny jsou ke smutku školáků a i některých pedagogů v nedohlednu. A tak není divu, že si tento týden Vězte, ať vám to sluší, povídáme o školních svačinách. A dnes pro vás máme tipy, jak na ně. Probereme to s mým pravidelným hostem, nutriční terapeutkou Veronikou Pohorovou. Dobrý den, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Veroniko, někde jsem si přečetla, že dobrý způsob, jak děti přimět k tomu, aby jedli školní svačiny, je zapojit je do jejich přípravy. Tak jak to udělat, aby neměli pocit, že to dostali rozkazem, ale naopak se na tu společnou přípravu jídla v ideálním případě i těšili?
3: Úplně ideální je, když rodiče děti do určité přípravy zapojují už odmala, což neznamená, že by dítě krájelo cibuli, ale že třeba strká ruce do těsta nebo něco takového jako jednoduchého, aby získalo vztah k té přípravě. A to asi víte, že když to ty děti baví, tak potom vlastně ten výsledný produkt k němu mají už takový jako lepší vztah.
2: Určitě, takže to i já mám ten lepší vztah ke svému produktu,
3: no,
2: můžu jako mluvit z vlastní zkušenosti.
3: Jo, takže takhle to funguje i u těch dětí.
2: Přesně
3: a je
2: tak.
3: Fajn to dělat i formou nějaké zábavy, jako nespěchat na to, nechtít po nich, aby upekli koláč sami, zatímco my se koukáme na televizi třeba nebo pracujeme. Ale opravdu je nějakým způsobem zapojit, aby je to bavilo.
2: Když jsme u toho pečení, tak kdybych se rozhodla, že si s mými dcerami něco společně upečeme, co byste nám doporučila za recept?
3: Tak je fajn ty sladké buchty nebo různé takové pečivo trochu jako odlehčovat. Ty děti samozřejmě potřebují tu energii a třeba nějaká sladká buchta před tělocvikem je úplně v pořádku, ale já mám třeba ráda takové ty recepty, které nevyžadují tolik cukru ani toho oleje. Já si pamatuju, že třeba když jsme dělali bábovku, že tam šel hrnek oleje a ještě celá ta třicítka smetany. Zatímco když se udělá třeba banánový chlebíček nebo jablečný perník, tak vlastně to ovoce tomu dodá vláčnost. Což je super, že potom je tam potřeba jednak méně cukru, jednak méně tuku, protože třeba když v té bábovce ubereme oleje, tak bude suchá.
2: A já jsem ještě teda zastáncem v bábovce jako maslo. Já mám opravdu ráda v bábovce maslo, takže to
3: jo,
2: je jenom
3: jo.
2: Takový můj jako věm.
3: No a potom ještě mě teda napadlo, že nějaké slané pečivo je taky fajn. Dají se udělat třeba mafiny slané, různé jako i takové malé šunkofleky, tak to mi přijde taky fajn, že je to zase něco jiného. Není to obložené pečivo, které často děti nosí zpátky domů, protože se tou pomazánkou třeba trochu rozmočí, už to pak nechutná.
2: Což jsem si všimla taky, že děti milují toasty.
3: To je pravda.
2: Já to moc nekupuju, ale v létě jsem udělala pár výjimek a opravdu milují toastový chleb. To je prostě hit mezi dětmi.
3: Ale dobrá zpráva je, že se dá toastový chléb koupit i celozrnný,
2: ano.
3: A i žitný kváskový.
2: Ano, to je zajímavý tip. Takže určitě to všechno vyzkoušíme. Moc děkuju, Veroniku. A zítra budeme v našem povídání o školních svačinách pokračovat, protože na řadu přijdou otázky a odpovědi. Budeme se na vás těšit po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
3: Hezký den.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Podzim se pomalu blíží a v záchranných stanicích přibývá ježků, kteří potřebují pomoc. Nejčastěji jde o osiřelá mláďata, zraněná zvířata nebo dokonce celé ještí rodinky, o které se vysílená matka nedokáže postarat. Jen ve Vlašimi mají teď v péči 25 ježků. Jak se o ně starají a kdy vůbec ježek potřebuje naší pomoc, zjistíme v odpolední dvojce teď v reportáži.
1: Kolik jsi krmila malý ježky?
2: Malý ježky jsem krmila asi v 8 hodin.
1: Takže jsou ty 4 hoďky, tak já budu nachystat mlíko a půjdeme je nakrmit.
3: Dobře. Když šoupla toho, jak byl, tak se odblešoval.
2: Ten je v savčí školce.
3: To všechno snět.
2: Všechno, co tam měl.
4: Jak je poznat v záchranné stanici pro živočichy Vlašim, je hodně živo a hlavním tématem jsou tady teď ježci. Vedoucí stanice Alena Konvalinová teď akorát jde do kuchyňky, aby namíchala mléko pro ty nejmenší asi tedy.
1: Je to tak. Máme tady kojence ježčí, kteří se musí krmit po 4 hodinách. Některé jsme přijímali vlastně úplně čerstvě po narození, byly prokazatelně osiřelí. Maminku našli někde poblíž přejetou na silnici.
4: Tak, jak je slyšet, vedoucí ošetřovatel Jordan Chmelíček tady teď tady míchá mléko pro ježky. Kolik jich tady teď máte?
3: Kolem 25. Nějaký z nich jsou už jako větší, dospělí, který byly zraněni, nalezeni.
4: A já bych se možná tady vrátila k paní Konvalinové. Objevují se občas diskuze zachraňovat ježky, nezachraňovat ježky. V jakém případě potřebuje ježek do záchranné stanice nebo minimálně konzultaci s vámi?
1: Tak co se týká velkých ježků, tak v případě, že byly zraněný, najdeme je prostě někde naražené u silnice, uvízlé někde v nějakém plotě. Volat, nebo ježka, který je dospělý, ale pohybuje se přes den, leží na sluníčku, je neaktivní, apatický. Co se týká mláďat, tak u těch mláďat bych teďka telefonovala do záchranné stanice vždycky a prokonzultujete si to, jestli to je na příjem nebo ne. Ježka můžete do záchranné stanice po dohodě i přivést a může se stát, že si ho zase zpátky odvezete na zahradu, protože byl v pořádku, ale ta konzultace je potřeba.
4: Tak a z těch vašich pacientů jsou to tedy zranění ježci, mláďata bez matky?
1: Potom jsou to ježci, kteří mají plicní parazity, to je hodně často, to poznáte tak, že ježek kašle, má rýmu a je apatický.
4: Tak, pan Chmelíček má teď úplně malého ježka, ten ještě ani nevidí.
3: Už začíná pomalu trošku otvírat očička, lehounce, ale ještě jakoby poloslepí. No. Ty jsme právě přijali jako úplně růžový s úplně mikroskopickýma bodlinkama. Do týdne mu mohlo být, když jsme ho přijali.
4: A kolik jste jich našli?
3: 3 dohromady, jeden bohužel uhynul, nejspíš už byli déle bez matky, takže už to nezvládl, vyslabený.
4: Kdo chce pomoci ježkům na své zahradě, je ideální nechat jim proukryt nějakou hromadu listí a večery taky přikrmovat ideálně kvalitními kočičími granulemi nebo sušenými červy. Z Benešovská, Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

Umělá inteligence se rychle zabydluje na našich pracovištích. Zatímco někde pomáhá lidem zvládat rutinní úkoly, jinde už začíná přebírat práci, kterou dříve dělal člověk. Které profese její nástup nejvíce promění a kterým pracovníkům hrozí, že budou muset svou práci třeba zásadně změnit? Jaké nové pracovní příležitosti může naopak umělá inteligence přinést a co by měl člověk umět, aby byl pro zaměstnavatele atraktivní i za několik let? Tak nejenom na tyto otázky odpoví dnešní káva o čtvrté, jejímž hostem bude Josef Ciglanský ze společnosti Manpower Group. Ptát se bude i za vás, kolegyně Tereza Stýblová. Klidně nám posílejte svoje dotazy na dvojka@rozhlas.cz. No a já zase na oplátku posílám s přáním příjemného odpoledne Vaška Neckáře.

0: Dokud to nesníš, tak tě od stolu nepustím. Možná jste tahle slova v dětství slýchali i vy. Někdo doma, jiný ve školní jídelně. A možná jste neoblíbené jídlo skutečně s odporem dojedli a dodnes si to pamatujete. A možná jste si už tenkrát slíbili, že svým dětem tohle dělat nebudete. Tak pokud se vám to povedlo, tak my vám gratulujeme. Rodičů, kteří dokázali podobnými větami svým dětem narušit vztah k jídlu, je ale stále hodně. A my si o tom budeme povídat s Věrou Fajfrovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak čím tě tohleto téma tak oslovilo? Ty jsi nutila svoje děti do jídla?
1: No v žádném případě nenutila, protože nutili mě a hodně, protože já jsem byla jako dítě taková drobounka a nežravá, jak se říká.
0: Takže
1: to mi nezůstalo, bohužel. A u toho rozjedeného jídla jsem pak jako dítě trávila hodiny a přesně jak si říkala, dokud jsem nesnědla aspoň něco, tak jsem u toho musela sedět. Ale platí to i v obráceném gardu, kdy rodiče dětem naopak každé sousto vyčítají.
0: Do jaké míry mohou rodiče větami, které používají u jídla, dětem vztah k němu narušit?
1: No to zjišťoval průzkum společnosti Emko, podle kterého používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Každý čtvrtý rodič. Ty věty jako musíš to dojíst, nebo když sníš zeleninu, dostaneš něco sladkého, často zaznívají úplně automaticky, jak uvádí nutriční terapeutka a lektorka projektu Stop obezitě Petra Zapletalová. V tom červencovém průzkumu odpovídalo víc než 1000 rodičů dětí ve věku 6 až 12 let. No a čtvrtina z nich tedy někde řekla dítě tu větu, všechno musíš dojíst. Téměř každý pátý použil slova tohle už ti stačí a víc než každý desátý nejes tolik. Rodiče přiznávají i komentáře, které jídlo přímo spojují s tělesnou hmotností toho dítěte.
0: Jak tedy mají rodiče s dětmi o jídle mluvit?
1: Podle Petry Zapletalové je užitečné mluvit o potravinách přirozeně a neutrálně a nedělit je na dobré a špatné, pak, protože i zdánlivé maličkosti podle ní mohou ovlivnit, jaký vztah si dítě k jídlu postupně vytvoří. Nejčastěji se hovory mezi rodiči a dětmi točí kolem sladkostí, které řeší téměř 2/3 domácností. Víc než polovina rodičů s dětmi mluví o zdravém stravování a skoro 1/3 o velikosti porcí. Naopak o hmotnosti dítěte si s ním 70% rodičů povídá výjimečně nebo vůbec.
0: Takže když můj syn se ráno hrdě hlásí k tomu, že ke snídani měl dostatek bílkovin, měla bych se nad sebou zamyslet?
1: No já myslím, že musíš být neutrální a přirozená.
0: Ano, no tak to mi opravdu velmi jde. Když se ale podíváme kolem sebe, tak je jasné, že děti s nadváhou nebo dětí s nadváhou přibývá, takže je to ale velmi důležité.
1: To rozhodně podle poslední studie z roku 2021 má víc než 1/5 českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obezních dětí o víc než polovinu a odborníci očekávají další nárůst. V polovině století by mohlo být obezní každé druhé dítě. I u dětí vede obezita například k artróze, cukrovce nebo nemocem srdce. Nastávají u nich také hormonální změny a změny v mozku. No a kromě fyzických obtíží čelí obezní děti i psychickým problémům. Často mají nízké sebevědomí, úzkosti nebo deprese.
0: Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou u jeho dítěte narušit vztah k jídlu. Tak až budete dnes večeřet, tak se zkuste poslouchat. Možná budete překvapeni. Držíme palce a nezapomeňte, nejste v tom sami. Za informace děkuji Věře Fajfrové.
1: Naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: 13 hodin a takřka 54 minuty, to je aktuální čas, vy posloucháte odpolední dvojku, ve které nebude chybět ani Halina Pavlovská, která nás nechá nahlédnout do svérázných výchovných praktik svého táty.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Můj tatínek se koupal ve vaně zásadně v plavkách. Můj tatínek si ve vsteku vždycky pošlapal klobouk. Můj tatínek na otázku, kam jdeš, odpovídal do Zanzibaru. Můj tatínek si angínu likvidoval slanými tyčinkami. A můj tatínek mě vychovával tak, že se mnou hrál hru na kdyby. Co kdybys byla sama doma a dobíjal se na tebe vrah? A pak mě nechal samotnou doma a kopal do dveří, aby se z chodby dostal k nám do bytu. A když jsem se ptala, kdo tam je, tak říkal, tvůj vrah. Můj tatínek byl podivín a já mu blahopřeju, protože dnes mají prý všichni podivíni svátek. No je dobré si někdy pro sebe zopakovat, není to tvá vina, když narazíš na podivína.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Agrofert i přes pozastavení Evropské komise dál dostává dotace od Zemědělského fondu. V pražském Motole je nově otevřené Národní onkologické centrum. A v Čechách je zataženo až oblačno, na Moravě a ve Slezsku slunečno, později se tam zatáhne a přidá se i déšť. Teploty od 18 stupňů na západě do 32 na jihovýchodě. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Holding Agrofert dál dostává od státního zemědělského intervenčního fondu dotace, a to přesto, že Evropská komise jejich proplácení částečně pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže svévolně výplatu dotací přerušit, teď k tomu připravuje interní právní analýzu.
3: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
2: A premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise ale tento krok situaci dostatečně nevyřešil a premiér tak zůstává v potenciálním střetu zájmů. Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá. Agrofert trvá na tom, že má na dotace nárok. Komise teď po českých úřadech požaduje další informace. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun. Z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit a zpřehlednit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Podle vedoucího centra profesora Davida Feltla se bude pracoviště věnovat nejen základní péči, ale i léčbě vzácných nádorů.
4: Ten statut Národního centra nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti, abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol tu top medicínu.
2: Jednotlivá pracoviště se pro pacienty otevírají od poloviny srpna, některá spustí provoz ještě v říjnu. Prezident Aleksandar Vučić rozpustil srbský parlament a na konec října vypsal předčasné volby. Informovala o tom stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Srbové už víc než rok a půl protestují proti současné vládě. Začali demonstracemi, během kterých požadovali vyvození o zodpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu. Kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Velkoplošné malby ve veřejném prostoru, ale i výstavy a pouliční kulturu propojí letošní ročník Street Art Festivalu v Olomouci. Odehrávat se bude v ulicích města do konce září. Dvě nové velkoformátové malby neboli murály vytvoří umělci na stěnách výdejních boxů v Brněnské a Peškově ulici.
5: Další přibude na kolejích generála Svobody Univerzity Palackého. Součástí programu bude komunitní hostina. V sobotu 12. září se v Tovární ulici uskuteční Graffiti Jam. Celodenní setkání nabídne společnou malbu, prostor pro místní scénu i postupnou proměnu zdejší legální plochy. Návštěvníci budou moci sledovat celý proces

0: Vzniku jeli z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: V Čechách je zataženo až oblačno, postupně čekejte déšť a později budou srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku je většinou polojasno až jasno, později bude zataženo s deštěm, přeháňkami, ojediněle bouřkami. Teploty jsou od 18 stupňů na západě do 32 na jihovýchodě, na horách kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech až 22 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy jsou kolony za Humpolcem. Na 74. kilometru zabrali silničáři dva pruhy. Průjezdný je pouze stoupací, zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na D1 jsou kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony jedou z kilometru 174 až do omezení v Brně. Místy zastavíte i v osobním autě a zdržíte se 20 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou kolony na obchvatu Slaného. Mezi sjezdy na Smečno a Řevničov stojí nepojízdné auto. Jede se Kyvadlově, v obou směrech se zdržíte 15 minut. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva Bendová.
4: A také středeční odpolední dvojka s datem 9. září. Před námi výlet do Francie, alespoň tedy dle jazyka, ve kterém bude zpívaná úvodní píseň. Zpěvačka Desireless a její písnička Voyage, Voyage.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dnešní děti mají na výběr tolik obsahu, že si mohou pustit prakticky cokoliv a kdykoliv. Videa, podcasty, streamovací služby má v takovém světě ještě šanci klasické rádio. A jak ho dělat tak, aby bavilo i dnešní děti? Tak o tom si v odpolední dvojce budeme po půl třetí povídat s šéfredaktorem Rádia Junior Adamem Kebertem. A pokud jste si odpolední dvojku nenechali ujít ani v předešlých dnech, tak víte, že v Počesku cestujeme tento týden za Kelty a tak slyšeli jste někdy o obřím hradě na Šumavě, ovšem s velkým O, čím je výjimečný a co má společného s Kelty, to prozradí už za chvíli Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou.

0: po uši.
1: Po Česku s Václavem Žmolíkem
2: na Dvojce.
3: Vašku, hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
3: Přiznám se, že jsem nikdy o mnou avizovaném obřím hradě na Šumavě, tedy s tím velkým O, neslyšela. Tak co to tedy je a kde ho najdeme?
4: Asi 6 kilometrů jihovýchodně od Kašperských hor nad údolím říčky Losenice v lesích Národního parku Šumava. Je to kousek od Popelné hory a jedná se o pozůstatek pravěkého hradiště. Údajně jde o zbytky keltského kultovního místa, které je navíc opředené mnoha záhadami a tajemstvími.
3: To my rádi. Tak jsme na Šumavě. To musí být docela pěkně vysoko.
4: No, je to nějakých 1005 metrů nad mořem. Obří hrad je tak nejen nejvýše položené keltské hradiště,

0: ještě u nás, ale jde o vůbec nejvýše umístěnou archeologickou památku v České republice.
1: No to jsou tady zajímavé primáty. A co o tomto místě vlastně víme?
0: Pozůstatky tohoto keltského opida jsou považovány za nejvýznamnější keltské kultovní místo na území celé naší republiky.
1: Tak se tam společně tady pojďme vydat, co se nám na Obřím hradě dodnes dochovalo.
0: Tak hlavně jsou tam zbytky valů, až se ocitneš mezi místy až překvapivě zachovalými kamennými valy Obřího hradu, tak na tebe dolehne dost možná podivná až tajemná atmosféra. Nejen toho místa, ale také okolní krajiny. Na mysli ti vyvstane i řada otázek, proč si dal třeba někdo tolik námahy, aby opevňoval místo uprostřed divokých hor, proč stojí hradiště v místech, která nemají ze strategického hlediska vůbec žádný význam. No a co se vlastně potom s Obřím hradem stalo?
1: Takže Obří hrad je místo náležitě tajemné a opředené záhadami, jak jsi říkal.
0: Ano, výčet záhad Obřího hradu je však ještě delší, a to včetně podivných nálezů mezi jeho zdmi.
1: Počkej, co se tam našlo?
0: Místní lidé tam prý kdysi vykopali obrovskou 3 metry dlouhou kost, která ve tmě světelkovala. Podle jiné pověsti tam těch světelkujících kostí bylo prý dokonce několik a místní lidé z nich prý postavili můstek přes nedalekou říčku Losenici. Lávka z obřích kostí ale nevydržela drsné šumavské klima a časem se rozpadla.
1: No ale to muselo být hezké, jestli světelkovala v noci na cestu.
0: No trošku strašidelné,
1: je
0: že?
1: To strašidelná pověst.
0: Ano, je. Ovšem světelkující kosti ve skutečnosti nejsou až takový nesmysl. Světelkováním se vyznačují třeba některé bakterie. No a jde tedy prý o poměrně běžný jev. Já jsem ho tedy v lese na vlastní oči ku příkladu viděl. Mm-hmm. Svítit může také fosfor, který tvoří podstatnou část kostí. Větší záhadu ale Ivo budí rozměry těch nalezených kostí. Muselo být o kosti dinosaurů a podobných tvorů a jejich výskyt je prý na Šumavě podle odborníků v podstatě vyloučený.
1: Takže další záhada.
0: No, pověst.
1: Jde tedy o pověst.
0: Ano.
1: Nebo spíše možná i pohádku, ano. Ale co ten název Obří důl?
0: No tak Obří hrad, tak i toho názvu se týká jedna pověst. Kdysi dávno prý žil v tomhle kraji národ obrů, kteří pro sebe vystavili právě tento hrad. Později jich část ovšem odešla jinam, ale 9 z nich ve svém sídle zůstalo. S lidmi nechtěli mít nic společného. Pověst ale vypráví, že když si jedna obří žena donesla na hrad jenom tak na hraní jednoho sedláka z okolí i s jeho volským spřežením a spluhem, tak její manžel obrý přikázal, aby ho okamžitě vrátila zpátky, protože z lidí, pozor, nevzejde nikdy nic dobrého. Tolik tedy pověst.
1: No tak možná jsme našli vysvětlení na tu 3metrovou kost, když tam byli ti obři, ale nechme tady už pověsti pověstmi, co na Keltském hradišti objevili archeologové.
0: Tak především je toto opevnění vystavěné technikou na sucho kladených kamenů, zajištěných lícovanou zdí z obou stran. Stavitelé využili i místní skalnaté útvary, které zakomponovali do toho opevnění. Nejdůležitější je skalní brána, vytvořená přírodou, kterou se dalo projít do vnitřního areálu. Valy jsou široké 7 až 12 metrů, tedy obří, a mají 2 metry na výšku. A ty se nalezly ve 2 liniích. Uvnitř areálu se nacházel kamenný blok ve tvaru stolce, který byl interpretován jako obětní oltář.
1: Takže to nejspíš tady bylo obětní místo?
0: Mohlo být. Starověké Cezarovy zápisky z válek galských popisují, že barbaři, tedy právě Keltové, budovali zvláštní duchovní místa na různých odlehlých místech, mimo zrak běžných obyvatel, tedy v neosídlené divočině. Sloužila jim jako místa setkání, při kterých se odehrávaly druidské obřady, rituály a taky válečné porady.
1: No nevím, jak vy, vážení posluchači, ale já až budu příště na Šumavě, tak se na Obří hrad rozhodně vypravím. Vašek Žmolík mě opravdu nalákal, tak Vašku, díky za to a kam nás pozveš zítra?
0: Tak opět to bude po stopách Keltů a tentokrát to bude dokonce do země Keltů, která se rozprostírá v okolí na Savrk, tedy na úpatí Železných hor.
1: Už se moc těšíme, tak zítra naslyšenou na dvojce.
0: Naslyšenou.
2: Po Česku s Václavem Žmolíkem
3: na Dvojce.

0: Vraždy, co nebyly vraždy. Tak nazvali Dana a Mirek Vaňurovi dnešní premiérový díl Kriminálky. Společně s jihomoravskými vyšetřovateli se v něm vracejí ke dvěma případům, ve kterých pachatelé své oběti pečlivě ukryli a svůj čin dlouho zapírali. Policistům se nakonec podařilo těla najít a podezřelé z jejich usmrcení usvědčit. Přesto za vraždu odsouzeni nebyli. Proč, to se dozvíte v dnešní Kriminálce. V naší ukázce teď současný šéf brněnské kriminálky Luděk Blahák popisuje, že už samotné hledání jedné z obětí nebylo vůbec jednoduché.
1: Takže jsme kopali, až jsme tady nad ránem, jo, odstranil se ten beton, kopala se ta hlína, něco se vynášelo, něco se dávalo na stranu, byla to taková přehazovaná, osvětlení tam nebylo, tak jsme si museli různě přisvěcovat. Jak jsem uvedl, ta voda tam nastupovala a samozřejmě měli jsme vykopanou nebo prokopanou téměř celou tu místnost a nic. Jo? Ten tam pořád běhal, dělal si z nás legraci, že jako mu to dáme do původního stavu všechno, že tak to teda ne a že on nic neudělal a že je prostě svobodný, poctivý občan. Tak samozřejmě jsme pokračovali dál, odstranilo se to koryto. V tom rožku, kde bylo tady tohleto koryto, tak jsme objevili, tehdy už to řekněme, byly kosterní pozůstatky s trochou tkáně a bez hlavy.
0: Dnešní premiérový díl Kriminálky vysíláme na Dvojce po 18. hodině. Reprízu si v našem vysílání můžete poslechnout v sobotu v 6:30 večer anebo samozřejmě na webu Dvojky, případně ve své oblíbené podcastové aplikaci, například Můj rozhlas, a to kdykoliv. Teď už posílám s přáním příjemného odpoledne s odpolední Dvojkou Jiřího Schillingera.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
3: Koná se tam totiž setkání legend.
4: A že jich tam bude.
2: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
3: Ve 14 hodin.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
0: Radioservis představuje
5: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
6: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
5: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
6: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
5: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Dnešní děti mají na výběr videa na internetu, podcasty, streamovací služby a spoustu dalšího obsahu, který si pustí, kdy chtějí. Má v takovém světě ještě šanci klasické rádio? A pokud ano, musí vypadat úplně jinak než to, které poslouchají třeba jejich rodiče anebo prarodiče? Tak právě o tom si dnes budeme povídat se šéfredaktorem našeho sesterského rádia Junior, Adamem Kebertem. Podíváme se také na to, co se Junioru povedlo přes léto a co chystá na podzim. Adame, vítej na Dvojce, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, zdravím tebe a zdravím i posluchače Dvojky.
0: Tak začneme úplně jednoduše. Poslouchají tedy děti, dnešní děti ještě rádio?
1: Já v to doufám a podle těch čísel, která máme, tak samozřejmě poslouchají a jsem za to strašně rád a jsem za to i strašně rád, že pořád jsou tady ty děti, které nám volají, které nám píší a poslouchají ten lineární poslech. A myslím si, že bychom to měli co nejdéle udržet, protože to rádio je pro ně kontaktní, může být takovým tím parťákem. Ono, ty jsi to řekla hezky v tom úvodu, ono asi těžko dneska zařídíme, aby třeba, já nevím, 10leté, 12leté dítě přišlo a řeklo, babi, mami, tati, jenom pustíš mi rádio, takhle to už dneska asi nefunguje, ale díky tomu, že my vysíláme ráno mezi 6 a 8 a potom v podvečer, takže se snažíme vykrýt ty hodiny, kdy mohou být děti s rodičemi a někdo jim to rádio pustí, tak si myslím, že to má smysl a to, že nám píše, volají, to si myslím, že je důkaz, že nás poslouchají a těch posluchačů není málo.
0: Znamená to tedy, že opravdu poslouchají, my tomu říkáme lineárně, to znamená v tu danou chvíli, kdy se vysílá.
1: Je to tak, jako, stejně tak jako na Dvojce, tak i na Junioru. Zkrátka vysílají ranní moderátoři, kteří se střídají a posluchači, ty děčtí, nebo můžeme říkat celá rodina třeba snídá, nebo jedou do školy, jedou do práce. A dokonce nám přišel e-mail, to mi psal tatínek, že moc děkuje právě za to živé vysílání, že veze děti do školy, tam je vysadí a dál poslouchá ještě Junior. Ale tam potom už jsou ty pořady pro ty menší, pro ty předškolní děti. Ale je to tak, že skutečně poslouchají. Ale ano, ty jsi to řekla správně, tím motorem musí být vždycky asi, myslím si, to ten rodič nebo prarodič, nebo třeba učitelé, kteří s náma také velmi komunikují.
0: Vy jste se vlastně v létě vydali severskou cestou, měli jste severské léto, velkou roli vlastně v tom hrála knížka, kterou já musím označit mezi top 3 mého dětství, Děti z Bulerbinu. Proč jste sáhli po téhleté klasice?
1: My jsme v minulém roce dělali Léto s prašinou a letos jsme si říkali, že bude určitě horké léto a bylo. Bylo velmi horké.
0: Tak takže jste se chtěli ochladit.
1: Zkrátka, chtěli jsme se ochladit, ale ne. Může za to v dobrém slova smyslu moje dcera, které jsem já a manželka Děti z Bulerbinu přečítal a potom ona nám je četla a je to jedna z těch knih, jako třeba Malý princ, myslím si, že to je knížka, kterou můžete číst v jakémkoliv věku a pořád vám něco dalšího hezkého dá. A když jsme je právě četli a ona pak nám, tak jsem si říkal, Ježíš, to by byla ostuda, aby Český rozhlas neudělal Děti z Bulerbinu. A když jsme se podívali s kolegy z výroby a vývoje, kdy se tady Děti z Bulerbinu jako vyrobili, tak jsme zjistili, že to byla dramatizace, která byla někdy v první polovině 90. let a od té doby nikdo. Pak tam byla Libuška Šafránková, rok 2015, také moc hezky načtená audiokniha, ale v Českém rozhlase to nebylo. A já si myslím, že to mělo tam být.
0: A teď přichází to důležité. Koho jste oslovili?
1: Koho jsme oslovili, možná to pro některé posluchače bude jako velmi překvapující, ale my jsme si vyzkoušeli spolupráci našeho šéf režiséra Aleše Vrzáka a Báry, no teď mi to hezky
0: Hrzánové.
1: Děkuju, odpoledne. Báry Hrzánové na dvou titulech, jsou to naše nejúspěšnější klasické pohádky a my jsme si říkali, že tenhle ten tým musíme zkrátka zachovat. Ono zpočátku ta Bára jako říkala, že nemá moc času, ale když se dozvěděla, že to bude natáčet s Alešem Vrzákem, který tímto zdravím, a že to budou Děti z Bulerbinu, tak řekla, na to já si ten čas udělám.
0: A udělala a my si teď pojďme poslechnout krátkou ukázku i reakce Báry Hrzánové.
2: Teď vám budu vyprávět o velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi.
3: Pamatuju se, že jsem jej měla strašně ráda tu knížku a ilustrovala ji Helena Zmatlíková a já jsem strašně toužila taky mít ten přelejzací strom mezi těma oknama, to jsem strašně záviděla a podobnosti tam byly, že my jsme v létě taky u nás na chalupě v Sudetech, tak jsme skákali do sena, měli jsme podobný vlastně společenství, podobný party jako ty Děti z Bulerbinu.
2: Jak se vy, Děti z Bulerbinu, hulerbinu dnes dostanete domů.
3: Ona se umí radovat úplně ze všeho. A to se mi strašně líbí a to si myslím, že máme společný. Tak on to má každý člověk, akorát někdo to v sobě pohřbí a někdo ne.
0: Tak takhle mluvila Bára Hrzánová o tom, o práci vlastně na dětech z bulerbinu, Lase, Bose, Ole, Lisa a další. Kdo vzpomíná, tak a koho jsme možná teď nalákali i tou krátkou ukázkou, která byla fantastická, kde vlastně a je možné stále ještě děti z bulerbinu v té vaší provenienci někde slyšet?
1: Ještě než jsem šel do studia, tak jsem se podíval, pečlivě jsem se připravil a je to tuším ještě do 15. 16. září ten první díl, je to 15-dílná četba, takže samozřejmě ten 15. díl je zase od toho data dále, ale pak mám ještě pro tebe jednu takovou zajímavost. Nám se podařilo nemožné, spojili jsme se švédským rozhlasem a dostali jsme se díky našemu zahraničnímu oddělení k pravnučce Astrid Lindgrenové. Mm-hmm. A ta pravnučka s náma udělala rozhovor, teď ho postprodukujeme a doufám, že brzy bude nejenom ve vysílání Rádia Junior i na webu, ale já možná ho zkusím nějakým způsobem nebo jenom ukázku dostat k vám na dvojku, mm-hmm. protože ten příběh, který vyprávěl a ta pravnučka ji zažila, ona říkala, že ještě v 88 letech byla velmi taková dětská, hravá, mm-hmm. že jí to i samotnou jako pohltilo, takže zkusím to zkrátka k vám na dvojku dostat pro posluchače, protože to je opravdu jako nádherný. Já jsem měl úplně husí kůži.
0: Je to rarita.
1: Je to rarita.
0: No, slibuje šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebert. My si teď pustíme Adele a její píseň Someone Like You a v tom povídání s Adamem a nejenom s ním budeme pokračovat po písničce.

0: Ode dneška až do neděle město Jičín znovu patří pohádkám. Začíná tam totiž 36. ročník festivalu Jičín město pohádky, který nabídne divadla, koncerty, tvůrčí dílny a bude toho opravdu mnohem víc. Letošní ročník navíc připomíná spisovatele Václava Čtvrtka a jeho pohádkové postavy. A právě u toho bude samozřejmě také Radio Junior. My máme stále ve studiu hosta, šéfredaktora Adama Keberta. Ale v tuto chvíli se vydáme do Jičína také po telefonní lince, protože já zdravím dramaturgyni festivalu Danielu Klingerovou Grohovou. Dobré odpoledne, vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Tak festival začíná dnes. Jak to teď aktuálně v Jičíně vypadá? Je poznat, že už město patří pohádkám?
1: Jo, myslím, že už od včerejšího dne město Jičín velice dokáže zavnímat, že se tady konají přípravy festivalu v téma duchu a háje, protože z náměstí se pozvolna stává takové místo setkání v lese. Mm-hmm. A jinak ano, vrcholí přípravy už jsou všichni skoro na svých místech a stánky stojí a stromy stojí a dílny stojí a my ve 16 hodin vyrážíme pohádkovým průvodem městem a tím vlastně festival zahájíme.
0: To skoro vypadá, jako kdybyste stála uprostřed a při tom rozhovoru jste se rozlížela a kontrolovala, jestli tomu tak skutečně je.
1: To máte pravdu.
0: Já už jsem říkala, že letošní ročník připomíná Václava Čtvrtka. Jak se to promítne do programu?
1: Tak my taky hodně letošním ročníku jsme navázali úzkou spolupráci s knihovnou Václava Čtvrtka, která také letos se těší k tomu, že se nově otevře její nově zrekonstruovaná budova. Nakonec se teda tomu stane až na konci září a ne na pohádce, ale to nevadí. Program stále mají hodně zaplněný. A oni třeba celý rok pořádají čtení Čtvrtka ve čtvrtek, kdy v 16 hodin a 4 minuty zazní v nějaké kavárně nebo na nějakém veřejném místě čtení vlastně nějakého čtvrtkova díla. No a to je taková teda jako taková libůstka, no a jinak, takže to bude taky na festivalu ve čtvrtek, a jinak je festival vlastně takovým oslým můstkem propojen se Čtvrtkem právě skrz postavu Hajajů. A knihovna má připravené hajajání každý všední den od 18 hodin. Se můžete přijít do knihovny, zachumlat do peřinek a poslouchat rozhlasové vysílání nebo pohádky hajaji, které, nebo prostě večerníčky, nebo hajaji se vlastně správně říká.
0: Říkáte to dobře, ano, říkáte to dobře. Kdybyste se ještě tady podívala do toho programu a vybrala něco, co třeba konkrétně vás jako hřeje na srdci a na co vy se osobně těšíte, co by to bylo?
1: No, mě hodně těší, že se podařilo vlastně uspořádat veřejné natáčení z tého dílu pořadu Reparát, teda taky ve spolupráci s Českým rozhlasem, který vlastně osloví, nebo je pro vlastně teenagerovské diváctvo taky, což je vlastně taková skupina, kterou se vlastně letos snažíme oslovit nějak cíleně poprvé, a jsem moc ráda, že, nebo je to zrovna ta skupina, která vlastně jako velice jako nějak palčivě řeší to téma duševního zdraví, které vlastně na festivalu taky řešíme. Máme takovou sekci Já v háji. A tak právě jsem ráda, že tohle se podařilo udělat a máme plno. Tak jsem moc ráda, že je to zájem.
0: Tak držíme palce, ať se všechno podaří, a děkujeme za to, že jste si udělala v tom nabitém programu čas a podělila se s námi o to, co všechno návštěvníky v Jičíně čeká. To byla dramaturgyně festivalu Daniela Klingerová Grohová. Díky moc, zatím se mějte, naslyšenou. No a já už se utáčím na šéfredaktora Rádia Junior Adama Keberta. Už tady zaznělo, že Rádio Junior je tedy hrdým partnerem a bude probíhat velká spolupráce. Jak moc velká?
2: No, já doufám, že ta spolupráce bude velká. My jsme tam byli na obhlídce minulý rok a mě doslova Jičín jako dostal. To je opravdu pohádkové město se vším všudy. A ještě, když jsme se dozvěděli, že ten podtitul toho letošního roku bude ten Haj a já, neboli Hajaja, Tak jsme říkali, že do toho musíme jít a ostatně i kolegyně Daniela zmínila Václava Čtvrtka, autora hajovských příběhů, takže myslím si, že to dávalo velký smysl a tím, že Hajaja je ten náš rozhlasový skřítek, který je paradoxně o rok starší než ten televizní večerníček, tady jenom tak rozhlasákům říkám a milovníkům našeho Hajaji, tak je tím, že ten Hajaja, my jsme mu teď dali i nový hlas, to je Jan Cina, neodvážili jsme se hledat někoho jako Vlastimila Brodského, chtěli jsme jít zase malinko jiným směrem, máme i vlastně modifikovanou znělku od Lukáše Hurníka, je i nová ta vizuální podoba.
0: A jaké jsou ohlasy na to?
2: Zatím kladné, ale byly tam i třeba dva záporné a nám to nevadí. Já si myslím, že to je vždycky mít jako dobrý takový ten počin. Ale nebyly to takové ty záporné jako vyloženě. Spíš jako, že byli zvyklí posluchači. Já tomu rozumím, protože ta tradice toho Hajaji a toho našeho vlastně společného vysílání rozhlasového skřítka, ale myslím si, že ta znělka je velmi jako citlivě udělaná a hodí se k tomu.
0: Adame, já děkuju, že jsi udělal čas, přišel jsi do studia dvojky. Popřeji tedy nejenom, ať se vám daří na festivalu Jičín město pohádky, ale obecně, ať se vám daří připoutat k Rádiu Junior stále velké množství posluchačů v různých věkových kategoriích a budu se těšit zase někdy příště u nás na viděnou, naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkuju za pozvání.
0: To byl šéfredaktor Rádia Junior Adam Kebert.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska, a to i přesto, že se přiznal. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše, jednat budou o zahraniční politice. V Čechách je zataženo až oblačno, místy déšť, na Moravě a ve Slezsku slunečno, později se zatáhne a tam se taky postupně přidá déšť. Teploty jsou od 18 stupňů na západě do 32 na jihovýchodě. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léku, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
2: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České a Švýcarsko nezapálilo.
0: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Slovensko si už dříve ze Spojených států objednalo 14 těchto letounů. Většinu z nich už obdrželo. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030.
3: Slovenské ministerstvo obrany nákup zdůvodňuje změnou bezpečnostní situace v Evropě. Z 18 stroji má armáda zvládnout ochranu vzdušného prostoru a zároveň mít dostatek letounů pro výcvik a další úkoly. První americké stroje si Slovensko objednalo už v roce 2018. Mezitím armáda vyřadila své dosavadní MiG 29 a po ruské invazi je přidala Ukrajině. Slovenské nebe proto dočasně chránili spojenci, včetně Česka. 10 F-16 už je dnes na Slovensku zbývá. Zbývající 4 jsou kvůli výcviku personálu zatím ve Spojených státech. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Lidé se budou moct naposledy rozloučit se zpěvákem a textařem Jojo Bendu Richardem Tesaříkem 16. září. Smuteční obřad bude ve Strašnickém krematoriu v Praze a začne v 11 hodin. Oznámil to hudebníkův syn Štěpán. Richard Tesařík zemřel v neděli ve věku 80 let. Kromě hraní v kapele vydal i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: V Čechách je zataženo až oblačno, místy taky prší, později budou srážky ustávat. Na Moravě a ve Slezsku je spíše polojasno až jasno, později bude zataženo s deštěm, přeháňkami, ojediněle bouřkami. Teploty jsou od 18 stupňů na západě do 32 na jihovýchodě, na horách kolem 16, v Jeseníkách a Beskydech až 22 stupňů.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je kolona za Humpolcem. Na 74. kilometru je omezení ve stoupání. Průjezdný je pouze jeden pruh, zdržíte se 25 minut. Ucpaná je silnice 35 u Svitav. V obou směrech se zdržíte půl hodiny. Tolik zprávy, s vámi je dál Iva Bendová.
7: A velmi ráda společně také středeční odpolední dvojka. Vzhledem k tomu, že je 15 hodin a 4,5 minuty, tak je jasné, že před námi je úvodní píseň téhleté hodiny. Dnes v podání kapely Turbo a pak už dostanou všichni ti, kteří s námi rádi soutěží.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Už vám někdo řekl, že při spaní chrápete, mlaskáte anebo skřípete zubama? Ani jedna z uvedených aktivit není u člověka nic neobvyklého a i u zvířat najdeme podobné. Například vorvani při spánku bublají. V sobotním Meteoru nám profesor Jaroslav Petr popíše výzkum, ve kterém vědci zjišťovali proč.
2: Ti vorvani vůbec spí zvláštním způsobem. My bychom možná očekávali, že ten vorvan tam někde se položí v té vodě a schrupne si tam, ale on je tam nasvislo, on tam vlastně stojí, on je hlavou nahoru a ocasem dolů. A on by měl správně vyplavat na hladinu, protože hustota jeho těla, celková hustota jeho těla je menší než hustota vody. Představte si tu velkou vorvaní hlavu, u samců to může být 1/3,

0: Je tady rozhřešení dnešní soutěžní hádanky, respektive otázka zněla, v jaké poloze spí vorvani. Vy jste měli obrovský zájem, protože těch odpovědí přišlo opravdu hodně. Ne všechny, ale byly správné. Tak pojďme si přesvědčit, jestli právě vy jste to trefili.
1: Se položí v té vodě a schrupne si tam, ale on je tam nasvislo, on tam vlastně stojí, on je hlavou nahoru a ocasem dolů.
0: Nasvislo, tedy pokud jste napsali nasvislo anebo vesvislé, tak jste odpověděli správně. U nás je to vždycky tak, že vyhrává pátá správná odpověď v pořadí a tu dnes poslal a tak dvě stupenky na představení Ryba ve čtyřech v divadle Bez zábradlí na 20. září získává posluchač, který se podepsal Pepík Tesařík. Já gratuluji a pokud byste se chtěli dozvědět, proč vorvani ve spánku bublají, tak jen připomenu, že vědecký magazín Meteor, ale to vy určitě víte, vysíláme v premiéře na dvojce každou sobotu po 8. hodině anebo v neděli po 15. Samozřejmě poslech si můžete potom pustit nebo spíše dopřát také kdykoliv na webu dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost. Na dvojce.

0: Můžete sem přijít na promítání o vesmíru, ale nově taky na koncert. Pražské planetárium v září zahájí sérii víkendových koncertů, které spojí hudbu a vizuální vesmírné efekty. Koncertní sérii odstartuje už 25. září violončelistka Terezie Kovalová. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Sabina Vosecká.
1: Je to kombinace projekce a hudebního vystoupení, kdy budu adaptovat svoji první desku Zinka pro tenhle ten neskutečný prostor.
2: Popisuje chystanou show, která propojí hudbu a vizuální efekty v jeden zážitek, hudebnice Terezie Kovalová.
1: Pro mě osobně, jak když jsem zjišťovala ty parametry, tak jsem rovnou rušila svůj termín v pražském klubu, který jsem měla letos mít, protože jsem si říkala, že to nemůžu vynechat a hlavně i pro mě to bude zřejmě jednou a naposledy. Já obvykle hraju, když hraju sama, tak hraju se smyčkovačema, takže ta podoba těch písní je vždycky chloupek jiná, ale určitě to bude adaptované na to, aby to bylo, řekněme, hladší průlet tím vesmírem, aby to nebylo jako jedna písnička začne, druhá skončí, bude to spíš jako kontinuální nějaký jako posun mezi těma skladbama.
2: Každý z 10 koncertů potrvá zhruba hodinu a každý bude jiný. Projekce totiž budou přirozeně reagovat na hudební složku, pokračuje kreativní producentka Michala Komrsková.
3: Koncipovali jsme to tak, že jsme vzali ty hvězdy, které vyprodávají velký sály, velký haly, a dali jsme je tady do toho miniaturního prostoru, kde je budete mít jako na dosah.
2: Kromě Terezie Kovalové, která koncertní sérii zahájí, vystoupí v planetáriu taky třeba Bára Basiková s Michalem Pavlíčkem nebo klavíristka Beata Hlavenková. Vstupenky půjdou pořídit přes stránky planetária. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: Víkendový výběr dvojky. To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
1: Máme pro vás napínavé detektivní příběhy.
2: To je devítka, ČZ-ka služební. Sebral se mi tomu bachaři, co měl palici na trans.
1: Nejlepší komedie.
3: Jedna mladá, od nás se učí fráninu, jo. A platí půl druhého širazu za hodinu a lepravickýmu Francouzovi.
1: Svět plný romantických lásek i nekonečné dětské fantazie.
4: Jak víš, Jene, za rok bys měl být korunován králem této země.
0: Odpolední hra na sobotu, nedělní pohádka i večerní hra na neděli v podání českých herců a hereček.
1: Rozhlasové hry, pohádky a další oblíbené pořady.
0: Víkendový výběr dvojky.
1: Naslyšenou už o tomto víkendu.
0: Na dvojce. Rozhlasová hra na dvojce.
1: Být deník je někdy opravdu těžké.
5: Milý deníčku. Něco končí a něco začíná.
6: To nemyslíš vážně.
1: Zvlášť, když se jeho majitelka snaží najít opravdovou lásku.
5: Budu se asi muset rozejít s Pavkou. Jako, mám ho ráda, ale láska to asi není.
0: Au. Láska je dobrý matroš.
1: Třídílná rozhlasová hra Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
7: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Prsten po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Hranice mezi státy si často představujeme možná jenom jako čáru na mapě. Ve skutečnosti ale některé z nich stály miliardy dolarů. Jiné rozdělily rodiny na desítky let a některé jsou tak přísně střežené, že je téměř nemožné je překročit. Existují ale i hranice, které lidé přejdou několikrát denně, aniž by si toho skoro všimli. Jaké jsou ty nejzajímavější hranice světa? Tak o tom si dnes budeme povídat s cestovatelem, dokumentaristou a také youtuberem Petrem Horkým. Hezké odpoledne.
3: Krásný den, ahoj.
2: Petře, tak která hranice je podle tebe nejzajímavější?
3: Těžko vybrat jednu, proto budu mluvit hned o několika různých hranicích dneska. Asi nejznámější je demilitarizované pásmo mezi Severní a Jižní Koreou. Je široké zhruba 4 kilometry, dlouhé asi 250 kilometrů a přitom nejde jenom o hranici dvou států. Opravdu rozděluje rodiny, které se už víc než 70 let nemohly běžně navštěvovat. Je to jedna z nejvíc střežených hranic na celé planetě.
2: A existuje i úplně opačný příklad?
3: Ano, myslím si, že mnozí to známe zcela běžně, když cestujeme v schengenském prostoru v Evropě, kde hranice prakticky nevnímáme. Když člověk jede autem, co já vím, z Česka do Německa nebo z Itálie do Rakouska, tak si často všimne jenom malé cedule. Sem tam ještě zůstávají staré rozpadající se budovy někdejších celních kontrol, které ale už dneska vůbec člověka nezdržují a které prostě vlastně už k ničemu nejsou. A přitom fakt jen několik desetiletí zpátky to byla místa plná závor, kontrol a dlouhých front. Pro mě to je vždycky takový jako hezký příklad toho, jak si můžeme svět změnit a podle mě zlepšit během jediné generace. Ale jsou i hranice, které lidé překračují a fakt o tom jako neví ani maličko.
2: Tak mě zaujala samozřejmě ta informace o nejdražší hranici světa. Jaká to je?
3: Máš pravdu, měl bych to vysvětlit. Asi by to byla hranice mezi Spojenými státy a Mexikem. Ono vybudování toho demilitarizovaného pásma mezi Severní a Jižní Koreou, o kterém jsem hovořil před chviličkou, stálo taky ukrutný balík peněz. Ale Spojené státy investovali během posledních desetiletí fakt desítky miliard dolarů do plotů, zdí, kamerových systémů, senzorů, dronů, hlídek a jako kompletní infrastruktury, která hlídá hranici právě mezi Spojenými státy a Mexikem. Takže to vypadá, že je opravdu vůbec nejdražší státní hranice na planetě. Navíc ještě roční náklady na ostrahu jdou do dalších miliard dolarů. Přijde mi to komické, když si vezmu, že i bez Mexičanů, kteří jako pracovní síla dělají to, co už by Američani dávno nedělali, by v těch Spojených státech měli fakt jako veliké problémy.
2: Ty jsi slíbil také hranici, kterou lidé překračují téměř bez povšimnutí. Ta je kde?
3: Ta je moje oblíbená a roztomilá. Ono je takových míst několik, ale já chci hovořit o nizozemsko-belgickém městě Barle, kde státní hranice fakt prochází ulicemi, domy, restauracemi i obýváky. Takže někdy stojíš jednou nohou v Belgii a druhou v Nizozemí. V některých domech rozhoduje o adrese dokonce to, kde jsou hlavní vstupní dveře. Je to jako úplně nádherná ukázka toho, že hranice jsou fakt jenom politické čáry na mapě. Někdy se lidi dohadují o tom, jak velkou roli v našem životě hraje to, čemu věříme. Jo? Jako podobně věříme potištěným papírkům, jestliže jim říkáme peníze. A úplně stejně věříme hranicím, které vlastně příroda ani planeta vůbec nemá. To jsme si vymysleli my lidi a máme je na úřadech a máme je prostě jako součást vlád, ale vlastně nemají jiný důvod vzniku než jenom lidskou vrtošivost. A tak mně přijde parádní, že je město, kde si třeba v Belgii uvaříš vajíčka a jdeš si je sníst do obýváku do Nizozemí a vůbec to neřešíš, protože je to fakt tomu světu úplně ukradený.
2: Mně se samozřejmě okamžitě vybavila hra Jary Cimrmana Dobytí severního pólu.
3: No jasně.
2: No tak možná, že až budete plánovat dovolenou a řeknete si, že byste chtěli zažít něco kuriózního, tak možná právě třeba vyrazíte na to místo, kde jednou nohou můžete být v Belgii a druhou v Nizozemsku, kam nás dnes vzal Petr Horký. Petře, díky a naslyšenou.
3: Děkuji taky, mějte se krásně a ať je váš život bez hranic.
1: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Jestli se dnešní den měl něčím, jaksi měl být specifický, tak to mělo být široké teplotní rozmezí. Je-li tomu skutečně tak, to už je otázka na meteorologa Martina Tomáše, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to vypadá s těmi teplotami napříč Českou republikou?
1: No, tak opravdu to rozpětí teploty je velmi široké. Teď už se trošičku v Čechách ochlazuje v místech, kde prší, což je teď pás od jižních přes střední Čechy až do severních Čech. Do východních Čech ještě srážky nedošly, tam je ještě teplo, naopak na západě už je po srážkách a tam se ani oteplit nestačilo, takže ty teploty byly na západě maximálně kolem 18 stupňů Celsia a tak zvolna to stoupalo směrem na východ až ty nejteplejší místa, což byla dneska a ještě i je Strážnice, Karviná, takže oblasti na Moravě a ve Slezsku na krajním východě, tak tam je teplota okolo 32 stupňů Celsia.
0: To je tedy stávající situace. Jaká bude noc na zítra a také jaký bude čtvrtek?
1: Tak v noci postupně ta fronta zvlněná studená, která je teď v Čechách, bude postupovat k východu, přejde i na Moravu a do Slezska, takže tam hlavně v noci čekejme déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. V Čechách už ty srážky budou postupně ustávat a bude částečně ubývat i oblačnost. Teploty, ty budou i v noci rozdělené, v Čechách 11 až 6 stupňů Celsia, takže chladná noc. Na Moravě a ve Slezsku ještě teplejší, ale ne tak teplá, jak byla noc na dnešek. 14 až 10 čekáme minima na Moravě a ve Slezsku. No a zítřek už takové klidné, nějaké počasí, předpověď je krátká, bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Teploty zítra, ty už značně padnou. Na tom západě tam to lidé moc nepoznají tím, že už tam bylo dneska chladněji, ale jinde to bude se šup, protože čekáme maxima 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy může být až 23 stupňů, tisíci metrech na horách pak bude kolem 13 stupňů Celsia a zítra vítr většinou mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká o zítřejším počasí meteorolog Martin Tomáš. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Odpolední dvojka sice už za chvíli končí, ale jak zpívá kapela Queen, show musí jít dál a tak naváže show veliká.
1: No, budu se tedy snažit.
0: Tereza Stýblová káva o čtvrté, no vzhledem k tomu dnešnímu tématu, já si myslím, že máme se na co těšit.
1: A nebo to už předám dál umělé inteligenci našemu
0: a
1: novému
0: tak
1: kolegovi.
0: Ty emoce tam pořád ještě nejsou takové, takže trošku jsme to naznačili, ano. Ale buď konkrétnější.
1: No, my máme titulek, náš nový kolega AI, bavit se o tom budu s Josefem Ciglanským, marketingovým manažerem z Manpower Group a probereme právě umělou inteligenci, do jaké míry už přebírá možná i některé pracovní pozice, nebo se na to chystá a kde třeba zatím bude jenom přebírat určité úkoly a vlastně bude na pracovnicích, aby ji lépe ovládali, lépe zadávali to, co má dělat. A zmíníme i ta zaměstnání nebo ty profese, které jsou v uvozovkách nejvíc ohrožené.
0: dvojka@rozhlas.cz, tam musíte posílat svoje dotazy v případě, že chcete na ně dostat odpověď. Já se pro dnešek loučím, posílám vanu plnou fialek od Hany Hegerové a zítra ve 13 se těším na slyšenou.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budíc se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
2: Rozhlas jede za vámi.
1: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
2: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
1: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
4: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Neznámý pachatel se dostal do cizího účtu v systému Bakaláři a vyhrožoval útokem v pražské škole. V Polsku vykolejil po srážce s nákladním autem vlak, jeden člověk zemřel. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Kriminalisté prověřují výhrušku na střední škole v pražské Krči. Neznámý pachatel ji zaslal přes online systém Bakaláři, ve kterém se dostal do účtu jednoho ze žáků. Případ policie prošetřuje pro podezření z několika trestných činů, například neoprávněný přístup k počítačovému systému nebo šíření poplašné zprávy. Pokračuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
6: Jedná se již o druhý obdobný případ, který v současné době řešíme. Žádáme proto všechny uživatele systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů, používali silná a jedinečná hesla a své přihlašovací údaje nikomu nezdělovali.
5: V Polsku po srážce se domíchávačem betonu vykolejil vlak. Podle agentury Interia nehodu nepřežil jeden člověk. 20 lidí se zranilo. Incident se stal nedaleko města Přisucha, asi 110 kilometrů jižně od Varšavy. Už se jim zabývá vyšetřovací komise.
7: Nehoda se stala v místě, kde je železniční přejezd opatřený světelnou signalizací. Po srážce vlak vykolejil.
8: Bohužel, tento týden je to už čtvrtá nehoda s nákladním vozem. Máme co dočinění s řidiči z povolání. Všechno ukazuje na to, že je to další střet, kdy profesionální řidič porušil dopravní předpisy.
7: Řekl televizi Polsat News bezpečnostní ředitel polské železniční správy PLK Włodzimierz Kielczyński. Na palubě vlaku bylo v době nehody 120 cestujících. Všechny už záchranáři evakuovali. Odklízení následků potrvá podle zprávy železnic nejméně do pátku. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech. Ve Flazharově dole na Odersku zpřístupnili další břidlicovou štolu. Na rozdíl od té první je trasa Johan 2 pojatá jako zážitková se zaměřením na hornictví. Návštěvníkům musí být minimálně 15 let a nesmí mít žádné zdravotní omezení, vysvětluje za spolek Krajina Břidlice Alena Zemanová.
9: Budete tam mít možnost projít Lutnou o průměru 80 cm, no projít spíše prolézt a také nás tam čeká krátký žebřík, ale hlavně nás tam čekají nádherné prostory. Desítky metrů chodeb založených z kamene, vytěžené komory a jeden velký geologický unikát.
5: Zpřístupnění štoly stálo necelých 11 milionů korun.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, teploty budou mezi 16 a 21 stupni, na jihu Moravy až 23, na horách kolem 13 stupňů.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu. Jedu vlakem Českých drah.
5: Doprava. Dálnice D1 je ucpaná na příjezdu do Brna z Prahy. Silný provoz je v omezení na kilometru 196. Kamiony brzdí za sjezdem na Velkou Bíteš. Osobní auto u Kývalky a zdrží se asi půl hodiny. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka je kolona za Štěpánským mostem. V obci Klije nehoda, jede se Kyvadlově. A ucpaná je také silnice 16 z Mělníka za Slaný. Za Novou Vsí je další nehoda, i tam se jede Kyvadlově. Tolik zprávy, teď má slovo Tereza Stýblová.
12: Přeji hezké středeční odpoledne při poslechu dvojky. Náš nový kolega AI, to je téma, kterému se dnes budeme věnovat, s Josefem Ciglanským, marketingovým manažerem Manpower Group. Dobrý den, Josefe.
13: Dobrý den.
12: Bavit se budeme o profesích, které jsou v uvozovkách nejvíce ohrožené právě tím novým kolegou AI, o těch, kde bude umělá inteligence spíše přejímat některé pracovní úkony, řekněme, a bude třeba na pracovnicích, aby dobře koordinovali nebo uměli správně využít. Zeptám se vás, Josefe, jestli si myslíte, že marketingoví manažeři jsou tímto způsobem nějak ohroženi. A nebo naopak, to je oblast, kde vám AI může výrazně pomoci.
13: To je dobrá otázka. Setkávám se s tím jak z pozice marketingového manažera, tak současně, protože působím v personální agentuře, vlastně na denní bázi s touhle otázkou a ty představy jsou různé. Někdo si říká, jo, marketing to nahradí snadno, protože to umí dělat hezký obrázky, umí to napsat super texty. Na druhou stranu já v tom vidím obrovskou příležitost, kdy třeba mě jakožto zkušenějšímu pracovníkovi to zrychluje tu práci, zjednodušuje tu práci a spíš mě to umí posunout ještě dál a tu moji pozici na tom pracovním trhu vylepšit.
12: Takže vy to vítáte?
13: Já to určitě vítám. Vidím to u sebe, vidím to i u ostatních kolegů kolem mě, že třeba úkoly, které nám trvaly, dejme tomu hodinu, tak dneska nám to zabere pár minut.
12: Josef Ciglanský, host Kávy o čtvrté, náš nový kolega AI, nebo umělá inteligence, chcete-li. Otázky můžete i dnes posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Umělá inteligence se rychle zabydluje na našich pracovištích. Někde lidem pomáhá zvládat rutinní úkoly, ale jinde, alespoň pracovníci mají ten pocit, začíná přebírat jejich práce, kterou dříve dělali oni sami. A je v tom hodně rychlá, to už i můj dnešní host Josef Ciglanský naznačil, že některé úkony, které máte vy jako marketingový manažer na starosti, tak umělá inteligence značně zrychlila jejich řešení a dneska vyšel článek na novinkách.cz, že umělá inteligence se pustila do jednoho z nejslavnějších nevyřešených problematiků, problému matematiky, do Stokesovy

0: ty data můžou být publikovány v japonštině a on bez problémů je zpracuje a předá mi je v mém jazyce. A pak, když to budeme brát na zaměstnance, tak umělá inteligence, pokud se nestane něco s internetem nebo s tím serverem, tak se neunaví, nemá dovolenou, dělá i v 24 hodin 7, to znamená i v noci, kdy normálně lidi spí. Mm-hmm. Takže tady jsou ty výhody, a jak ta rychlost, tak vlastně, že může pracovat v podstatě non-stop. Mm.
1: To jsou výhody, které jsou tedy dobré pro toho, řekněme, zaměstnavatele asi, ale není to vlastně, jak si neškodíme si tím sami, když budeme my lidé stále více využívat právě tu umělou inteligenci a tím vlastně způsobíme, že některé profese budou v budoucnu snadno nahraditelné a že už tam vlastně ten lidský zdroj nebude potřeba.
0: Za mě se teď nacházíme v takové zajímavé fázi, kdy ta umělá inteligence může hrát ve prospěch zaměstnance, protože, jak už jsem říkal, já ty úkoly zvládnu za kratší čas, takže si ho šetřím a v tu chvíli teoreticky pracuju kratší dobu. Na druhou stranu do budoucna se to může překlopit v to, že zaměstnavatelé budou poptávat od jednoho člověka výkon za dva, což neříkám, že už se v dnešní době neděje. A dá se tím třeba nahradit juniorní pozice? Jenom se tam vystavujeme riziku toho, že když nebudeme najímat juniory,
1: tak nebudou zkušení seniori.
0: Tak nebude posledně. Přesně, jak vybudovat někoho, kdo pak s tou umělou inteligencí bude umět pracovat a bude mu to zrychlovat tu práci.
1: Mm-hmm. No, které profese už dnes se ta umělá inteligence reálně opravdu nejrychleji proměňuje? V jakých oblastech se pohybujeme?
0: Budou to ty nejznámější, to znamená vývoj, IT, bavíme se určitě o marketingu, v kterém pracuji já, tam to vidím, že to proměňuje velice rychle. A pak to bývá ještě logistika, průmysl. Mm-hmm. Ale v některých oblastech, jako například co se týká průmyslu, tak to může být i formou, že některé repetitivní pozice, které mají standardní proces, které se často opakují, tak jdou nahradit, dnes už se to děje, některé základní pozice se nahrazují plně umělou inteligencí. Slyšel jsem zrovna včera příklad, kde firma nahradila pozici umělou inteligencí, ale zvýšila si tím výkonnost. A v tu chvíli, aby zvládali odbyt, tak museli nabrat nové lidi do skladů a do logistiky, aby zvládali odbavit tu poptávku. Mm-hmm. Takže nakonec vytvořili víc pracovních míst, než jich zrušili kvůli umělé inteligenci.
1: Mm-hmm. Je to vlastně, nebo vás to překvapuje třeba, že právě v těchto oblastech to je nejrychlejší, říkala jste právě programátoři, analytici, marketéři, ale určitě i novináři, překladatelé, jsem se dívala, že to je taky jedna z profesí, kde ta umělá inteligence hodně pomáhá a jak si se to její působiště rozšiřuje.
0: Pro mě to překvapivé není a je to z toho důvodu, že většina těch profesí, které zmiňujeme, tak pracuje dlouhodobě v online prostředí. To znamená, že následně ta umělá inteligence má přístup k obrovskému množství dat z těchto oborů a jak jsem říkal, a souvisí to i s tou profesí překladatelů, umí si poradit s přechodem z jednoho jazyka do druhého. Takže si vezme zdroje z různých jazyků a přeloží je tomu člověku, který je potřebuje, například tady v České republice. V tu chvíli mi nahrazuje toho překladatele a na druhé straně mě dává přístup k obrovskému množství těch informací i těch nejznámějších marketingových hlav, když to stáhnu na můj obor.
1: Mm-hmm. Ale třeba u toho překládání si myslím, že právě tam v některých oblastech, ano, když potřebuji pro sebe přeložit nějaký třeba odborný text, jde mi hlavně o ten smysl, tak mě asi nevadí, že třeba ty větné konstrukce jsou takové jako strbatější, ale pochopím, co tím je řečeno. Ale třeba u beletrie a tak dále, myslíte si, že by to umělá inteligence dovedla tak jako renovovaní překladatelé? Vtisknout tam ještě toho ducha a to umění, tu kreativitu?
0: Za mě naštěstí tohle ještě tolik nezvládá a je tam potřeba ten člověk na tom konci, aby vyhodnotil, jestli vůbec ten výstup té umělé inteligence dává smysl, jestli je možné ho zařadit do kontextu toho úkolu, který vytváří a současně převzít odpovědnost za ten výstup jako takový. Takže za mě naštěstí tam pořád je důležitá role člověka a já to vidím tak, že ta umělá inteligence pomáhá, než by měla nahrazovat lidskou práci.
1: Řekneme si dnes s Josefem Ciglanským, i které profese jsou v tomto směru zatím, řekněme, bezpečné, nebo že tam ten člověk zkrátka nahradit opravdu nejde. Bavit se budeme samozřejmě i o blízké budoucnosti, i o tom, jak se s tím vlastně vyrovnat třeba v konkrétně ve své profesi, jak umět využívat umělou inteligenci ale ne do té míry, abychom byli nahraditelní, abychom se zachovali svou pozici. Máte-li otázky, tak posílejte 2@rozhlas.cz.

0: Umělá inteligence už není něco, co se týká jenom technologických firm, dostává se do kanceláří, obchodů, médií, personalistiky i služeb pravděpodobně, i když tady si říkám, že možná v menší míře, tam, kde je opravdu péče o člověka, tak tam možná právě ta lidská síla je nenahraditelná zatím, ale uvidím, co mi na to řekne Josef Ciglanský, marketingový manažer, náš dnešní host. Tak jsou to oblasti zdravotní sestra, sociální služby, kde zatím opravdu ta umělá inteligence nemůže nahradit toho člověka?
1: Za mě nahradit určitě ne. Může jim rozhodně ve velké míře taky opravdu se opakovat pomoct, ale úplně nahradit zdravotní péči, sestry, lékaře nebo lidi, kteří pracují u záchranné služby, tak to určitě nepůjde. Umím si představit, že jim to pomůže s vedením dávkování léků, se změnou léků, kontradikce a podobně, že to nebudou muset třeba tolik konzultovat s lékařem a budou ty sestry kvalifikovanější a samostatnější a nebo je tak začnou vidět ty zaměstnavatelé. A když skočím následně třeba do služeb nebo do pohostinství, tak tam už je to trošku něco jiného, záleží na kvalitě té restaurace nebo jak chcete provozovat tu restauraci, protože už dneska se potká člověk s robotem, který mu jídlo doveze, odveze, objednává si sám pomocí aplikace. Takže tam už v některých způsobech to lze nahradit.
0: No a ve službách, teď mám na mysli třeba různé e-shopy, když třeba se chceme dovolat, postěžovat se, zeptat se, kde je moje zásilka, tak je skoro nemožné se dostat k člověku. Většinou hovoříme už výhradně s umělou inteligencí. Ne vždycky úspěšně tedy.
1: Tady je to dáno tím, že většinou, a bývá to u větších firm nebo u těch e-shopů, že mají zpracovaný ten proces té zákaznické péče, mají důkladně zpracované podklady a materiály, takzvané call scripty, co by zákaznická péče měla říkat. A zde to nahrazuje umělá inteligence i z toho důvodu, že probrat se všemi těmi materiály je náročné. Sám jsem si zákaznickým centrem prošel a vím, že zapamatovat si, zejména na začátku, všechny funkcionality toho e-shopu nebo produktu, který řešíte, je náročné. A ta umělá inteligence si umí během chvilky šáhnout na všechny možné strany a ví a má jasně daná pravidla, například jaké může dát náhrady, kompenzace. A nedávno jsem měl možnost se potkat se CEO Slevomatu, kde pan Braverman zmiňoval, že u nich po tom, co nasadili umělou inteligenci na zákaznickou péči, tak se jim znatelně zvýšila zákaznická spokojenost s vyřešením těch jejich problémů.
0: Nemůže to být tím, že to ti zákazníci po nějaké době vzdají, že se zkrátka žádnému živému operátorovi nedovolají a tím to je jenom takový jaksi mylný dojem, že jsou zákazníci spokojenější.
1: Ta informace byla, že vyřeší ten svůj problém, že jim to dotáhne, hned jim dá tu informaci, kterou potřebujou a není to musím se zeptat manažera nad sebou, anebo prosím vydržte mi a může nastat to zdlouhavé čekání.
0: Takže ale pracovníci zákaznické podpory, to je určitě profese, která je z velké části nahraditelná umělou inteligencí. Administrativní pracovníci AI určitě zvládá už skvěle e-maily psát, takže, nebo třídit informace, různé zápisy z porad, ze schůzek. Jsou tohle profese, teď to je informace hlavně pro mladé lidi nebo pro lidi, kteří přemýšlí o nějaké rekvalifikaci, kterým se nevyhnout, ale pojmout je úplně jinak?
1: Ano, může se to tak znít a může to tak do budoucna být, že tyhle pozice se změní nebo respektive nebude je dělat člověk. V tomto případě je důležité myslet na to, že je potřeba, ať pro ty lidi, kteří jdou nově na pracovní trh nebo ty, kteří tam jsou, tak se celoživotně vzdělávat. To bude třeba jedna z věcí, kterou se budou muset lidi nově i naučit a zařadit do svého života napříč věkovými kategoriemi, že je potřeba se neustále dále vzdělávat a rozvíjet.
0: Myslíte ve svém oboru, anebo i právě v jiných oborech? Budou lidé vlastně stále více jaksi obecně zaměření, jako aby zvládali více různých profesí? Je to ten trend, než se úzce specializovat?
1: Budou možné obě cesty z mého pohledu. kdy jedna je, že bude člověk moci být či víc generalistou, protože spoustu ti specifických informací získá a bude potřeba být otevřený tomu, že ta umělá inteligence tady s námi je a dívat se, jak funguje. Na druhou stranu, jak jsem zmiňoval, pokud jsem specialista, respektive odborník na ten svůj konkrétní obor a budu se dál rozvíjet v mém oboru a růst, tak mi to může pomáhat mě to dál posouvat.
0: Josef Ciglanský, marketingový manažer Manpower Group, je hostem Kávy o čtvrté, náš nový kolega AI. Téma, kterému se dnes věnujeme, stále máte možnost se ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.

0: Náš nový kolega. Téma kávy o čtvrté. Hostem je Josef Ciglanský, marketingový manažer. Jak využít umělou inteligenci jako svého kolegu? Opravdu, jak se vlastně toho nebát, zapojit i do té běžné pracovní činnosti? Vy jste mi vlastně během písničky říkal, že podobné pocity jsme měli třeba s nástupem internetu, taky jsme se obávali, kam to povede, jestli některé profese nebudou úplně nahrazeny, tak nestalo se to, ale trh se určitě proměnil, tak to bude asi právě i s umělou inteligencí. Nicméně, jak se toho nebát a zcela pragmaticky k tomu přistoupit?
1: Za mě základ je to, co jste teď zmínila. To znamená nebát se a začít. Pustit se do toho, klidně tam zadat nějaký základní jednoduchý úkol a podívat se na to, co mi to odpoví. A za mě nejzásadnější je sednout si nejdřív v klidu a zamyslet se nad tím, co bych mohl nebo co bych chtěl pomocí té umělé inteligence vyřešit a jak by mi v tom mohla pomoct. Co vím já, co mi chybí a jak má vypadat ten výsledek. Za mě je to stejné, jako když pracujete s jiným kolegou v práci. Prostě mu musíte dát co nejvíce informací, co nejlepších informací a dát mu kvalitní zadání. Protože i u umělé inteligence platí zlaté pravidlo, pokud dám nekvalitní zadání, dostanu nekvalitní výstup. Co pomáhá, a vidím to například u sebe v týmu, tak je, pokud si nejste tak jistí, jestli začít používat, nebo co by se mohlo stát, tak se zeptat třeba zkušenějšího kolegy, který už používá umělou inteligenci nějakou delší dobu, a pobavit se společně, na co on ji využívá, k čemu jemu je, kde mu pomáhá. A to vám třeba může otevřít obzory a zjistíte, jo, to mě vůbec nenapadlo, že tady bych si mohl pomoct, a třeba mi to ulehčí o hodinu tu práci.
0: Mm-hmm. Dobře se představit situaci na pracovišti, že jeden kolega to zvládá skvěle využívat, třeba administrativní pracovník, řekněme, umělou inteligenci, jiný ne, dělá to všechno sám. Tento kolega, který to umí, je výkonnější, takže možná i oblíbenější u šéfa, a ten další, řekněme, si na to bude stěžovat, řekne, no ale on to nedělá všechno sám, využívá umělou inteligenci. Nakolik je to vlastně v pořádku, že se to využívá, protože asi někteří můžou argumentovat, že to vlastně není fér, že to nedělá ten člověk, využívá k tomu něco jiného. Tak jaký je ten pohled a jaký bude trend do budoucna?
1: Za mě je ta situace pořád stejná. Vlastně vždycky bylo jenom na tom konkrétním člověku říct nahlas a přiznat, jaké všechny zdroje jsem použil pro splnění toho svého úkolu. A po celou dobu někdo měl znalosti, kam si jít pro ten zdroj, nebo měl kamaráda, který někde pracoval a byl schopný mu poskytnout jiné informace než kolega sedící vedle něj. A takhle podobně já vnímám tu umělou inteligenci. Je to, že já do ní umím dát kvalitní zadání a ona mi umí pomoct, nebo jsem si sednul, dal jsem si dohromady, s čím mi může pomoct a jak, a dělá to za mě, jako například reporting anebo reference o tom, co dělá konkurence. A můj kolega ještě není v té fázi, že by si řekl, jo, půjdu to udělat, nebo ho to nenapadlo, tak to není postih pro toho, kdo to využívá. Mm-hmm. A je potřeba za mě, pokud to bude v týmu, tak o tom mluvit nahlas.
0: Udělat to transparentně a povolit to. Je to cesta i pro zaměstnavatele, že by to takto měli na svých pracovištích v oblastech, kde se ta umělá inteligence dá využít, nastavit?
1: Tady jsme ve fázi, kdy spousta firem do světa hlásá, že tohle už má, že je připravená, že AI implementuje, ale realita je taková, že většina firem nemá tu strategii, není na to ještě tolik připravená. Bývá to u větších korporátů nebo zahraničních firem, že ty už tam ty akty nebo ty kodexy připravené mají a směrnice, jak by se to mělo využívat, který model se používat může, nemůže, jaké informace bych tam dávat měl nebo neměl. Menší firmy to většinou neřeší, a opravdu je to na těch jednotlivcích, jestli si nějaký model umělé inteligence zaplatí sami, nezaplatí, využívají, nevyužívají. Mm-hmm. Z mého pohledu by to tam mělo by být definováno, jaký nástroj budeme používat, jaká data do něj můžeme a nemůžeme dávat, kdo je zodpovědný za ten výstup, který z toho vyjde.
0: Hmm. Ta zodpovědnost toho výstupu, ta by měla být právě na lidech, takže budou do budoucna potřeba opravdu zaměstnanci, kteří právě budou umět pracovat s výstupy té umělé inteligence a zhodnotit, ověřit, řekněme, jejich pravdivost. No.
1: Poroste význam těchto lidí a do budoucna poroste význam i těch, nazvěme to, měkkých dovedností, jako jsou přizpůsobivost, zejména kritické myšlení, kreativní myšlení a spolupráce. Že lidé se budou muset více posunout do těchto měkkých činností, aby byli schopností, aby byli přesně způsobili k tomu vyhodnotit ten výstup té umělé inteligence.
0: Mm-hmm. Takže budou vlastně spolupracovat s tou umělou inteligencí. To
1: ano. Jak už je nazvaný dneska dnešní téma, je to nový kolega a je třeba tak k němu přistupovat.
0: Josef Ciglanský je hostem Kávy o čtvrté. Náš nový kolega AI, ano, to je titulek našeho dnešního povídání. Za chvilku už můžete telefonovat 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.
2: Blízká setkání Terezy Kostkové.
4: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijela tentokrát pozvání herečka Kristýna Badinková-Nováková. Jak se jí hraje žena, která vede kemp, vychovává dospívajícího syna a rozhodně se s ničím nemaže? Jaký kraj je pro ní nejkrásnější? Je to Polabí? A pustila by dnes své vlastní děti do hereckého světa stejně samozřejmě, jako do něj kdysi vstoupila ona? Nejen o tom si budu povídat v Radiokafe Vinohradská 12 s herečkou Kristýnou Badinkovou-Novákovou. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
2: Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Zítra po 11. hodině na dvojce.
5: Socher slaví 100 let.
6: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce je Josef Ciglanský, marketingový manažer Manpower Group, náš nový kolega AI. Tématu se věnujeme právě v našem povídání. Píše nám tady náš posluchač, nepodepsal se, ale má tady jasný vzkaz. Pošlete AI opravovat silnice anebo sklízet úrodu. Tak,
1: děkuju moc za dotaz.
0: Zvládne to v budoucnu umělá inteligence opravdu?
1: Tam se nemusíme bavit o budoucnosti.
0: Už se to děje.
1: Jelikož z hodou okolností já v rodině mám člověka, který se zabývá stavěním, opravami silnic, tak vím, že už i v dnešní době ty stroje, které se pohybují na stavbách anebo opravách silnic, tak využívají umělou inteligenci. A když si zohledníme to, na jak milimetrové rozměry se připravují ty věci nebo opravují, tak tam to velice pomáhá, aby ten stroj neuhnul a nestala se lidská chyba. Mm-hmm. A co se týká sklizně a zemědělství všeobecně, tak mě samotného překvapilo, když jsem zjistil, jak hodně už vlastně technologicky pokročila i tento obor je a využívá se tam umělá inteligence pomocí internetu a spojení strojů s družicemi, předpovědí počasí a podobně.
0: Kdyby za vámi dnes přišel člověk, protože vaše společnost se zabývá vlastně zaměstnavatelností a obecně trhem práce, a řekl by vám, tak co se mám naučit, abych byl i za 10 let zajímavý pro svého zaměstnavatele, abych se uplatnil na trhu práce? Co byste mu doporučil?
1: Já bych mu doporučil to, co už jsem zmiňoval. To znamená neustále se vzdělávat, rozlížet se kolem sebe, co tuto dobu anebo do budoucna nazvu to frčí, jako teď ta umělá inteligence, a naučit se ty jemné dovednosti, to znamená kritické myšlení, kde třeba někdy, když vyjdeme ze školy, tak v České republice tolik nemáme rozvinuté jako v některých jiných zemích, kreativní myšlení a tu spolupráci a brát ty technologie nové jako partnera a ne jako překážku.
0: Mm-hmm. Tak dám plně konkrétní příklad. Mladý člověk teď před maturitou vybírá si obor na vysoké škole a zvažuje zcela reálně právě obory, kde ta umělá inteligence bude, ale nebude nahrazovat tu profesi do značné míry. Tak tam byste ho poslal kam, do kterých oborů? Jsou to obory medicína například?
1: Může to být medicína.
0: Fyzioterapie.
1: Můžeme to vzít.
0: Sociální služby.
1: Z kratšího hlediska, nebo co vidím já už dneska, tak je na obory, nemusí to být vysoká škola, může to být obor řemeslný, protože řemeslníci jen tak nevymizí, budou potřeba, instalatéři také. Když to bude s vysokou školou, já bych ho stále poslal na marketing, protože ten bude potřeba, i nadále bych je posílal na IT a samozřejmě na humanitní obory, které budou potřeba. Stále bude potřeba vzdělávat další generace a za mě je tam velice potřeba lidský faktor.
0: Nedávno, pardon, vyšel průzkum, že absolventi třeba pedagogických fakult mají jedno z nejlepších uplatnění na trhu, byť třeba ne v oboru, který vystudují, tak je to i do budoucna. Opravdu profese, i kdyby ti lidé nešli učit, tak mají uplatnění.
1: Určitě budou mít velké uplatnění, protože se učí, jak pracovat s lidmi, jak pracovat s malými dětmi, a všichni víme, že v našich pracovních kolektivech i někteří dospělí se chovají jako malé děti, takže tam budou mít velký náskok oproti ostatním a učí je to mít ten rozhled a tu otevřenou hlavu. Takže tam si myslím, že ten obor je taky do budoucna perspektivní.
0: Teď se bavíme o lidech mladých, kteří teprve vstupují na trh práce nebo se na to chystají. Jakou předanou hodnotu mohou nabídnout seniorní, starší zaměstnanci? Kromě své zkušenosti.
1: A tam já právě nevidím to kromě.
0: Aha, takže hlavně svou zkušenost.
1: za mě je to ta obrovská výhoda a věc, kterou umělá inteligence neumí nahradit. Ta životní zkušenost, to, že umím ty výstupy a co se tam děje, zařadit do toho kontextu, a může to být i zkušenost se zákazníky, jo, s klienty. To je za mě něco nenahraditelného. Stejně tak zkušenost z toho svého konkrétního oboru, kde mohou vyhodnotit riziko využití výstupu z umělé inteligence.
0: Ale pro ně to teď nové, takže zatím asi s tím tak zkušení být nemohou. Možná tam panují určité obavy, znám to od sebe, čím je člověk starší, tím má více předsudků, řekněme. Tak jak právě ti lidé ve zralém věku se do toho mají pustit, otevřít se této možnosti a naučit se s tím pracovat?
1: Tady je potřeba začít i u toho podívat se, jak se vlastně vyvíjí ten pracovní trh v České republice. Ono do roku 2030 bude značné množství pracovníků ve věku 55+. To znamená, nemůžeme se na to dívat jako na lidi, kteří budou pracovním poměru končit, jako to bývalo třeba u našich prarodičů nebo rodičů, ale dívat se na to jako lidi, kteří mají před sebou ještě dlouhou kariéru. A za mě tam může napomoc i to, že dneska už se nemusí jenom psát do té umělé inteligence, ale můžete si s ním povídat, jako kdyby to byl kamarád nebo někdo známý. Takže jde to zase zkusit tímhletím způsobem.
0: Touto cestou, přátelskou.
1: Je to tak, je to tak. Za mě nebát se toho, uvědomit si, že pro mě to znamená, že mám před sebou dalších, dejme tomu 10, 20 let pracovní kariéry a můžu se v ní dál posouvat.
0: Náš nový kolega AI téma v kávě o čtvrté s Josefem Ciglanským. Po písničce Věry Špinarové se k našemu rozhovoru naposledy vrátíme. Stále máte možnost psát anebo telefonovat 22 155 25 25.

0: S Josefem Ciglanským, marketingovým manažerem Manpower Group, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté o umělé inteligenci jako našem novém kolegovi. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pošta z Liberce, já vás znám v studiu a mám dotaz na pana vašeho hosta. Jak vlastně byly ty prvou počátky umělé inteligence? Kdo to vlastně vymyslel? Jak to vlastně vzniklo, ta umělá inteligence?
0: Děkujeme, tak Josef tedy není programátor ani IT specialista, ale možná ty prvopočátky, nebo jak se vlastně umělá inteligence dostala právě na pracovní trh, kde to bylo nejdříve, to byste věděl?
2: Nejprve dobrý den a moc děkuju za dotaz. Já se přiznám, že prvopočátky já vnímám předtím umělé inteligence jako strojové učení se to nazývalo. To znamená, že primárně to bylo, že to využívali ty stroje nebo to pozadí, ale přesně, kdo to vymyslel a přesně, kdo zatím stál, kdy to vzniklo, to úplně odpovědět neumím. Uměl bych s tím poradit. Dnes se můžeme jednoduše a rychle zeptat nástrojů umělé inteligence, a tady v tomhle by nám měla dát velice přesnou odpověď. Mm-hmm.
0: Nicméně my bychom zase ale, protože používáme to kritické myšlení, tak bychom měli možná mít více zdrojů těchto informací, protože i v Kávě čtvrté jsme o tom několikrát hovořili, že pokud zadáme dotaz a chceme fakta po umělé inteligenci, tak je potřeba je ověřovat, protože v tomto případě se může mýlit.
2: Může, co je pozitivní, tak vlastně dnes už skoro všechny ty nástroje vám k odpovědi dávají zdroje, z kterých čerpají a dávají vám možnost se do nich prokliknout, podívat se a přečíst je. To znamená, jsem schopný zhodnotit, jestli to médium je relevantní, jako například radiožurnál, anebo jestli je to nějaké pofidérní médium jednoho člověka.
0: Ano, to doporučuji proklikat se opravdu, protože někde ty zdroje jsou fiktivní a vlastně se nikam neprokliknete, takže tak. Je potřeba opravdu s tím pracovat, s těmi faktickými informacemi. Ptá se tady Barbora jednak na váš názor na etické využití vlastně umělé inteligence, hovoří o tom ekologickém dopadu, kdy vlastně na spoustě místech chybí pitná voda a tak dále, která je potřebná i na provozování AI data center, tak to je jedna otázka. A pak se ptá, jestli by se nemělo používání AI a způsob, jak a kdy použít, regulovat na vládní úrovni. Možná jsou ty etické kodexy, my jsme hovořili o té úrovni na u firem, že tam by to asi stálo za to nějak upravit ta pravidla, ale opravdu tak to zhora.
2: Jo, tak to zhora za mě dobře, z části dobře, že se pohybujeme na prostoru Evropské unie, kdy zhora už se to děje a vyšel v platnost AI akt, který upravuje tady to etické chování, jak se má umělá inteligence využívat, že se má označovat.
0: No, ve veřejném prostoru to být musí.
2: Nás v marketingu se to týká hodně, že ať vezmu sociální sítě, Facebook, Instagram, YouTube, tak my musíme veškeré ty výstupy označovat a jsou označovány i automatizovaně těmito sítěmi, ať už je tam celý vytvořený, anebo jenom část, tak je musíme označovat, aby to člověk věděl, že to vytvořila umělá inteligence a nemyslel si, že je to natočené.
0: A potom je to tedy už na těch firmách, na těch společnostech, jak se ta pravidla nastaví?
2: Je to podobné jako GDPR, to znamená, my v rámci Evropské unie máme ten AI akt, musíme se s ním všichni seznámit, vědět, kam nás pustí, nepustí a jakožto firmy, tak to musíme implementovat do svých procesů a dodržovat to. Pokud to nedodržujeme, přijde se na to, tak hrozí značné pokuty.
0: Ještě se k tomu dostaneme v personalistice, ale abychom nepominuli tu otázku na to etické vlastně plýtvání, řekněme, právě výstupy umělé inteligence. Vím, že se doporučuje, že se nemá moc děkovat a tak, aby těch výstupů bylo co nejméně. Abychom si nedělali nějaké legrační obrázky a tak dále, protože to všechno zatěžuje životní prostředí.
2: Rozumím té otázce a jako každá nová technologie nebo nový způsob, který přichází do života člověka, bývá to na začátku náročné na technologie, na zdroje, bývá to drahé, ale vlastně s tím vývojem se to zlevňuje, je potřeba na ten výkon méně a méně zdrojů a já bych to přirovnal k automobilu. Když si vezmu, jaké emise vypouštěly automobily 30 let zpátky a v jaké době se nacházíme dnes, kdy buď jsou místně žádné, pokud vezmu elektromobil, anebo velice nízké oproti té době a z části se nám ten vývoj i ty vozidla zlevnila, tak tímhle způsobem pokračuje i umělá inteligence.
0: Mm-hmm. A teď tedy k GDPR a k personalistice, protože AI se dostala i do oblasti náborů ve firmách, kdy může pomáhat s tříděním životopisu, vyhledávání vhodných kandidátů a tak dále. To už se děje. Nicméně tam byste rád zmínil některá fakta.
2: Ano, můžu to vzít ze dvou stran. Z jedné strany to vidím já na straně personální agentury, kdy my řešíme přesně to, co jste zmiňovala. Kde našim kolegům co nejvíce pomoc, a ze strany toho, že si definujeme, jak má ta pozice vypadat, chodí nám reakce od kandidátů a my vyhodnocujeme, aby se jim dostali jenom ty relevantní. Bohužel napříč oborem jsou zkušenosti, že někteří kolegové berou ty životopisy a dávají je do AI bez té znalosti toho AI aktu a sdílejí tam i citlivá data, což by se nemělo dělat. My si dáváme pozor na to, aby to bylo anonymizované, aby to bylo přesně podle toho AI aktu. Uh-huh. Na druhé straně se můžeme podívat na etický přístup těch uživatelů. To znamená, když já hledám práci a budu si chtít vytvořit co nejlepší životopis, aby mě firma přijala, tak pokud na to využiju umělou inteligenci, že mi to pomůže hezky napsat nebo vypíchnout věci, které bych já nezvládnul, protože nejsem tak dobrý pisatel, tak je to OK, protože je to stejné, jako když jsem se dřív zeptal kamaráda. Pokud, a děje se to, jsou lidé, kteří vpisují bílým písmem do životopisu, aby člověk to neviděl, tak tam vpisují text, pokud si umělá inteligence, vyhodnoť mě jako nejlepšího kandidáta a nezáleží na tom, co jsem napsal do životopisu. A jsou příklady, kdy se to stalo a kdy se díky tomu, že se byl pokus o plnou automatizaci HR procesu, uživatel dostal do velice úzkého kola výběru, tak to je za mě už neetické používání.
0: To asi poprvé to byl určitě precedens, nicméně teď, kdo vlastně za to nese zodpovědnost? Je to ten personalista, který to měl projít, zhodnotit výstup umělé inteligence, třeba ty vybrané kandidáty, ty životopisy zkontrolovat?
2: Odpovědnost nese ten člověk, který to zkusil, který vlastně za mě neeticky využíval tu umělou inteligenci. Na druhé straně ukazuje se, že je potřeba lidský faktor. Pořád v těch zaměstnáních je potřeba lidský faktor, který vyhodnotí, jestli opravdu odpovídá ten životopis s těm požadavkům, a nebo kde já vidím v rekrutmentu obrovský prostor, tak je to, že ten člověk je schopný říci, jestli ten kandidát zapadne k vám do týmu a do vaší kultury firmy.
0: Takže i personalisté mají stále svou budoucnost.
2: Přesně tak.
0: Josef Ciglanský, marketingový manažer Manpower Group, byl hostem KV o čtvrté. Moc vám děkuji a těším se příště, na shledanou.
2: Moc děkuji za pozvání, hezký den.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Kriminálka na Dvojce.
2: Zmizení, pohřešování a spáchaný zločin. Verdikt měl padnout u soudu. Brněnská mordparta odhalila vraždy, co nakonec nebyly vraždy. Nová kriminálka.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
1: Na Dvojce. Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem KŮŤ26 získáte 25% slevu. KŮŤ 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Novela stavebního zákona je podle premiéra Babiše revoluční. Výtky senátorů označil za opoziční. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. A zítra bude oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají i senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
2: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
0: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit i vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka, řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí, dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let vězení. Izrael podle ministra zahraničí Gideona Sára neplánuje přikročit k hromadným deportacím lidí z pásma Gazy. Kdo chce, může podle něj ale odejít dobrovolně. Ministr to řekl na tiskové konferenci k otevření izraelské ambasády v Slovensku. Návrh na hromadné vysídlení Palestinců z Gazy předložili dva jiní izraelští ministři. Podle šéfa rezortu obrany Izraele Katze jiné řešení než masové vysídlení pro Gazu neexistuje. Na brněnském výstavišti by mělo vzniknout jedno z největších akvárií v Evropě. Město a investorská společnost dnes uzavřeli dohodu, která má projekt umožnit. V akváriu by mělo žít přes 400 tisíc živočichů. Součástí bude také 55 metrů dlouhý podvodní tunel a obří akvarijní stěna o rozměrech 18x6,5 metru. Celkové náklady na projekt investor odhaduje na zhruba 700 milionů korun. Jak bude projekt pokračovat, vysvětluje ředitel společnosti JVS Holding Group William Duriš.
3: Věříme, že na přelomu roku budeme blízko podání stavebnímu povolení a věřím, že díky veškeré podpoře a dobré připravenosti, že stavební povolení se nám nějak neprotáhne a budeme moct příští rok začít stavět a do konce roku 2028 otevřít.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky, teploty budou mezi 16 a 21 stupni, na jihu Moravy až 23, na horách kolem 13 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony, kamiony popojíždějí z kilometru 157 nesouvisle až do omezení. Osobním autem se zdržíte asi 20 minut. Na silnici 35 jsou kolony u Svitav. Vozovka je zavřená mezi Koclířovem a Novou dálnicí. Další fronta je od Hřebečského tunelu asi na půl hodiny. A v Praze je silný provoz a taky nehody. Na městském okruhu směrem z jižní spojky do tunelu na Smíchově se srazila 3 auta kousek za Barandovským mostem. Kolona je od magistrály. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
5: Dobrý den a ničím nerušený poslech příběhu z kalendáře s datem 9. září vám přejí Jan Kovařík
6: a Tereza Stýblová. Dobrý den. Honzo, mám pro tebe nabídku k takové představě tmavá nevětrená místnost.
5: Počkej, myslíš taková ta s tou převrácenou skleničkou na stole?
6: Ano, a poházené věci kolem.
5: No tak to je místo činu.
6: Přesně tak. Pro laika je to jenom chaos a spoušť, ale pro policisty však toto tiché zákoutí překypuje informacemi.
5: V přeneseném smyslu slova doslova křičí z každého kouta.
6: Pachatel si myslel, že odešel nepozorován, pohyboval se neslyšně, nepromluvil ani slovo, nevzal si nic, co by ho mohlo prozradit, přesto za sebou nechal něco, o čem sám ani neví.
5: Drobnou, pouhým okem téměř neznatelnou známku lidské přítomnosti.
6: Biologický podpis, který je věrnější než jméno v občanském průkazu a trvalejší než vzpomínky svědků, pomáhá policistům ve vyšetřování už mnoho let.
5: V následujících minutách se tedy spolu s námi můžete ponořit do světa na pomezí vědy a spravedlnosti, kde o vině a nevině rozhodují mikroskopické detaily. A také si řekneme, jak se z neobyčejné hříčky přírody stal neomylný nástroj, který dokáže odhalit pravdu skrytou pod nánosem lží.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Datum 9. září 1908 nepatří mezi ta nejznámější a přesto má v dějinách tuzemské kriminalistiky nezastupitelné místo.
1: Tehdy byla v českých zemích oficiálně zavedena daktyloskopie jako jediný a výhradní identifikační prostředek.
0: Otisky prstů tak definitivně nahradily dříve hojně používanou antropometrii neboli bertionáž.
1: A završila se tím dlouhá cesta, kterou daktyloskopie urazila.
0: No a my se spolu s vámi po ní právě teď projdeme.
1: Daktyloskopii lze charakterizovat jako nauku o obrazcích papilárních linií na vnitřní straně prstů, dlaní a chodidel.
0: Podstata tkví v tom, že každý člověk má kresbu zcela unikátní a nezaměnitelnou. Je pevně spjatá s jeho DNA a navíc je prakticky neodstranitelná. Obnoví se i poté, co si někdo prsty popálí nebo třeba poleptá kyselinou.
1: Napadá mě, co třeba jednovaječná dvojčata, která si jsou k nerozeznání podobná.
0: Ovšem i ta mají otisky odlišné. Vědci vypočítali, že na jednom jediném prstu existuje 64 miliard různých kombinací papilárních linií.
1: Pokud bychom tedy údaj vynásobili 10 prsty na rukou, jde o astronomické číslo.
0: Pravděpodobnost, že dva lidé budou mít zcela identické všechny otisky, je de facto vyloučena. A za více než 130 let používání této metody se takový případ ještě neobjevil.
1: Není divu, že daktyloskopie je neocenitelným a spolehlivým pomocníkem pro všechny policisty, detektivy a kriminalisty.
0: Nenápadné otisky totiž díky neustále

0: 9. září 1908 se začala v českých zemích používat nová policejní metoda daktyloskopie. Otisk lidského prstu při bližším pohledu připomíná obří bludiště, doslova labyrint.
1: Fascinujících obrazců si všimli už příslušníci indiánského kmene Mi'kmaqů, kteří žili na východním pobřeží Kanady a Spojených států.
0: Kolem roku 3000 před naším letopočtem začali do skal vytesávat papily.

0: solární linie, aby tvořili tak nejstarší památku tohoto druhu.
1: Tehdy ovšem otisky neměly žádnou identifikační funkci. Šlo především, řekněme, o dekorativní účel.
0: O poznání jinak tomu bylo zhruba o 1000 let později v říších Asiřanů a Babyloňanů. Tam se otisk prstu používal na obchodních dokumentech místo pečetě.
1: A v dalších staletích se lze s podobnou praxí setkat také u dalších starověkých kultur. Jako příklad můžeme uvést Indii, Japonsko, Tibet, Persii nebo Tunisko.
0: V Číně se krátce před začátkem letopočtu vyvinula metoda, která používala už velmi propracované snímání otisků a také se zabývala jejich systematickým tříděním.
1: Říkalo se jí Hua Chi, což znamená doslova otisk prstu.
0: Daktyloskopie se tam postupem času zdokonalila natolik, že se začala uznávat jako důkaz u soudu.
1: Ovšem v Evropě dlouhou dobu nic takového neexistovalo.
0: Ledy se hnuly až ve chvíli, kdy se na scéně objevil český vědec Jan Evangelista Purkyně. Nejvíce se proslavil jako jeden ze zakladatelů buněčné teorie a moderní fyziologie, ale mimo jiné zkoumal také otisky prstu.
1: A v tomto ohledu byl v západním světě nejspíš úplně první.
0: Už v roce 1823 ve své latinsky psané disertační práci popsal, že kožní rýhy na bříškách lidských prstů tvoří stálé obrazce. Tyto vzory také podle tvaru rozdělil do 9 základních skupin. Oblouky, smyčky, spirály, kruhy a další.
1: Purkyně si ale primárně všímal spíš anatomického a biologického významu těchto linií a dospěl k závěru, že slouží k lepšímu hmatovému vnímání a také k lepší přilnavosti rukou.
0: Jeho práce tehdy zůstala v kriminalistice zcela nevyužita. Svět ještě nebyl připraven na to, aby s pomocí otisků začal odhalovat zločince.

0: příbězích z kalendáře si dál povídáme o daktyloskopii. Rádi bychom zmínili, že s prvním praktickým využitím otisků prstů přišel až zhruba půl století po Janu Evangelistovi Purkinovi jistý anglický úředník působící v Indii.
1: No, úředník. Od roku 1853 to byl guvernér jedné z bengalských provincií a jmenoval se William James Herschel.
0: No dobře, tak vysoký úředník, ale jinak to jméno je mi, Terezo, nějaké povědomé.
1: No, to je docela možné, protože jeho dědeček William se proslavil jako astronom, objevil planetu Uran a také infračervené záření. A do vědeckých dějin se zapsal také jeho otec James, který pro změnu patřil k průkopníkům fotografie.
0: No, takže je jasné, že vnuk a syn měl vědecké bádání v krvi.
1: To jistě. Během pobytu v Indii si všiml, že čínští obchodníci potvrzují své dohody otiskem prstu a rozhodl se stejný systém použít pro vyplácení vojenských důchodů.
0: Pochopte, chtěl zabránit případům, kdy si někteří chodili pro dávku dvakrát nebo kdy ji vybírali pozůstalí po již zemřelých osobách.
1: Otisky zkoumal déle než 20 let a mimo jiné zjistil, že se v čase nemění, na rozdíl od lidské tváře.
0: Svou metodu tedy zavedl i do místní věznice, aby nedocházelo k záměnám trestanců.
1: Identifikační systém se natolik osvědčil, že Herschel ihned napsal generálnímu inspektorovi bengálských věznic a žádal ho o zavedení novinky do všech káznic.
0: Jenže tento muž jeho nápad označil, cituji, za výplody horečné fantazie.
1: To Herschelovu zdravotnímu stavu nepřidalo. V té době se totiž skutečně potýkal s úplavicí a jeho stav nebyl dobrý. Po odmítnutí své metody začal mít silné deprese a o dva roky později se vrátil do Anglie.
0: Tam se nakonec zotavil a žil ještě déle než 30 let, jenže nedokázal přesvědčit veřejnost o přínosu svého bádání. Jeho zásluhy o daktyloskopii tak byly doceněny až s odstupem času.
1: Herschel vždy spatřoval smysl používání otisků zejména v administrativě, ale pak sám s úžasem sledoval, jak se daktyloskopie vydala zcela novým a netušeným směrem.

0: 9. září roku 1908 se začala v českých zemích používat daktyloskopie. Metoda, která si ale na své pevné postavení mezi policejními metodami musela dlouhou dobu počkat. Už jsme dnes zmínili, že před mnoha a mnoha tisíci lety začali naši předci vytesávat otisky prstů do skal jako dekoraci. Změnili to potom Asiřané a Babyloniané, ty používali už otisk prstů na obchodních dokumentech a hodně se toho chopili Číňané, kteří už používali otisk prstu jako důkaz u soudu. V Evropě to ale trvalo o mnoho déle. Hodně to posunul dopředu Jan Evangelista Purkyně, český vědec, který ale zkoumal spíše otisky prstů jako biologický a fyziologický fakt. A pak jsme zmínili velice důležité jméno William James Herschel.
1: Tento vysoký vládní úředník v Bengálsku ještě nedokázal daktyloskopii učinit předmětem kriminalistiky, ale posunuli o velký kus dál. My vás dnes dovedeme až k prvnímu užití daktyloskopie u soudu. Zmíníme se ještě jednou o muži s metrem, který v tu chvíli začal upadat do zapomnění. Jmenoval se Alphonse Bertillon a byl autorem předchozí antropometrické metody. No a ještě se zmíníme o jednom velkém podvodu, který chtěl zdiskreditovat daktyloskopii jako metodu. Možná vás překvapí, že k němu došlo u nás.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
7: Každý den po 17. hodině.
2: Na Dvojce.

0: Dnes jsme se vydali po cestách daktyloskopie a navštívili jsme už severoamerické Indiány, pak Čínu z Indií a nyní je na řadě Argentina.
1: Právě tam působil chorvatský emigrant Ivan Vučetić, který se zajímal o antropologii a od roku 1858 pracoval v tamnějších policejních službách.
0: Byl to on, kdo zavedl pojem daktyloskopie jako složeninu řeckých slov daktylos, což znamená prst, a skopein, tedy vidět. Začal také pořádat školení pro řadové policisty a jeho práce počase přinesla ovoce.
1: První případ na světě, kdy se podařilo odhalit pachatele na základě otisku prstů, se odehrál v roce 1892 v přístavu Necochea, ležícím asi 500 kilometrů jižně od Buenos Aires.
0: Osudného dne se v jednom tamnějším domě odehrál masakr. Někdo zavraždil 4letou holčičku i jejího 6letého bratra. Matka Francesca Rochasová měla podříznuté hrdlo, ale přežila. Následně z útoku obvinila svého souseda.
1: O fungování tehdejší argentinské policie svědčí fakt, že do hlavního města provincie se zpráva o závažném případu dostala až po 9 dnech. Teprve pak na místo vyrazil vyšetřovatel Eduardo Alvarez, který měl pomoci místní policii.
0: Ta se s případem nevěděla rady. Označený pachatel měl totiž na dobu činu neprůstřelné alibi.
1: Alvarez se vydal na místo činu a začal ho podrobně zkoumat. Po chvíli si na dveřích do ložnice všiml hnědé skvrny. Šlo o krvavý otisk prstu.
0: A protože byl Alvarez jedním z těch, kteří prošli Vučetičovým školením, i hned věděl, co dál. Sejmul otisky všech, co měli s případem něco společného a brzy měl jasno. Otisk patřil matce zavražděných dětí.
1: Francesca pod tíhou důkazů přiznala, že děti zabila a poté si sama podřízla hrdlo, aby policii svedla na falešnou stopu.
0: Alvarez zjistil i motiv jejího činu. Byla zamilovaná do muže, který oznámil, že by si ji rád vzal, kdyby, a teď cituji, neměla ty dva zpratky.
1: Přesto daktyloskopii mnozí stále nevěřili. Měla totiž velmi silného konkurenta. Budeme o něm mluvit už za malou chvíli.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.
4: Láska.

0: Vážnou konkurentkou daktyloskopie, o které dnes mluvíme v příbězích z kalendáře, byla svého času antropometrie. To je vědní obor zabývající se měřením, popisem a hodnocením rozměrů a proporcí lidského těla.
1: Termín se poprvé objevil už v 17. století a dlouho byl spjatý zejména s medicínou. Jenže pak se na scéně objevil Francouz Alphonse Bertillon.
0: A vážní diváci televizního seriálu Dobrodružství kriminalistiky si možná na jeho nadšení vzpomenou. Stejně jako jeho otec se Alphonse měl stát lékařem, ale studia nedokončil. Příliš dobře si nevedl ani v armádě, trpěl chronickým krvácením z nosu a trápily jej migrény.
1: Ještě v 26 letech neměl pořádné zaměstnání, jeho otec se na to už nemohl dívat a v roce 1879 mu zařídil místo pomocného písaře na pařížském policejním ředitelství.
0: A to je důležitý okamžik v historii antropometrie. Mladý muž totiž dostal za úkol přepisovat popisy zločinců do jejich identifikačních karet a brzy zjistil, že texty jsou tak neurčité, že se hodí na každého druhého člověka.
1: Musí to přece jít lépe, říkal si. A od té doby se snažil vymyslet systém, který by obecný popis převedl na jasné a nezaměnitelné údaje.
0: Na lidském těle vybral soubor prvků, které se u dospělého člověka nemění, jsou neopakovatelné a dají se kdykoliv snadno změřit.
1: Zvolil 11 klíčových partií, jako je délka a šířka hlavy, velikost uší, délka levé nohy, celková výška anebo rozpětí paží.
0: Popravdě nadřízení se na jeho snažení s krejčovským metrem zprvu dívali dost nedůvěřivě. Bertillon se ale odradit nenechal a vytvořil systém, který se pro potřeby jednoznačné identifikace osob začal používat v celé řadě zemí.
1: Otisky prstů ho nezajímaly?
0: Zajímaly, ale vždy je vnímal pouze jako nepříliš důležitý doplněk.
1: V době příchodu daktyloskopie byla takzvaná bertionáž už tak rozšířená a relativně spolehlivá, že policisté neviděli důvod ji měnit za nevyzkoušenou novinku.
0: Postupem času se ale ukázalo, že daktyloskopie je přece jen přesnější a rychlejší.
1: Definitivní soumrak bertionáže přišel v roce 1914, kdy její tvůrce zemřel. Přesto je přínos jejího autora nesporný. Jako první zavedl do policejní práce opravdovou vědu. Stal se také průkopníkem fotografování nejen zadržených, ale také místa činu.

0: 9. září posloucháte příběhy z kalendáře věnované daktyloskopii.
1: Připomenu známé rčení, za vším hledej peníze.
0: Rčení znám, ale nerozumím, co máš konkrétně na mysli?
1: No teď konkrétně rozšíření daktyloskopie do českých zemí na úkor bertionáže.
0: No, trošku tuším, kam míříš, zřejmě k postavě Františka Protivenského, který v roce 1891 začal pracovat u pražské policie jako praktikant.
1: Už tehdy pokusně snímal otisky prstů vězňů pro studijní účely. Šlo o jeho čistě soukromou aktivitu, takže jí nadřízení nevěnovali velkou pozornost.
0: O 9 let později její velitelé poslali do Vídně, kde se vyučovala zejména bertionáž a tamní velení vyžadovalo, aby byl systém zaveden také v Praze.
1: Vedoucí našeho policejního ředitelství se však ošívali. Nechtělo se jim kupovat složité a drahé měřicí přístroje, proto si rádi vyslechli Protivenského, který je po návratu začal přesvědčovat, že stejnou, ne-li lepší práci odvede daktyloskopie.
0: Ano, tady se už v příběhu objevují ty v úvodu zmíněné peníze. Když navíc Protivenský dodal, že k daktyloskopii potřebuje pouze papír, tiskařskou čern a lupu a že si klidně všechny pomůcky zaplatí ze svého, bylo rázem rozhodnuto. Od nadřízených dostal souhlas, ale jen tichý a neoficiální, pochopitelně, aby si nerozhněvali vídeňskou centrálu.
1: Protivenský začal všem zločincům snímat otisky a vytvořil kartotéku, která je dnes jednou z nejstarších ve střední Evropě.
0: A jeho práce brzy přinesla praktické využití.
1: V srpnu roku 1905 byl v budově Pražského umělecko-průmyslového muzea nalezen zavražděný hlídač. Pachatel mu zasadil několik desítek bodných ran a utekl oknem.
0: Na skle ovšem zanechal několik otisků, které Protivenský sejmul a při porovnání se svou databází neomylně označil za pachatele známého recidivistu. Muž se obratem přiznal.
1: Dalším zakladatelem české daktyloskopie se stal štábní kapitán Josef Povondra, který v roce 1907 založil v Praze první četnickou daktyloskopickou databázi, do níž posléze začaly zasílat otisky i další stanice.
0: Díky oběma jmenovaným mužům byla u nás daktyloskopie oficiálně uznána 9. září 1908 jako jediný a nespochybnitelný identifikační prostředek.
1: Jenže po čase čekala novou metodu zatěžkávací zkouška.

0: Na závěr příběhu z kalendáře o daktyloskopii jsme si nechali několik otázek. Je tato metoda skutečně neomylná? Mohou být jen díky jednomu otisku prstu odsouzení lidé k trestu smrti nebo snad na doživotí?
1: V roce 1925 zaplavili československý tisk i další palčivé otázky.
0: Tehdy totiž došlo k vloupání do trezoru jedné spořitelny a na úlomcích skla z místa činu se našly otisky známého kasaře Alojze Košťála.
1: Mělo to však zásadní háček. Košťál byl v té době prokazatelně zavřený v pankrácké věznici.
0: Veřejnost začala daktyloskopii hlasitě spochybňovat. A přisadil si i sám Košťál, který se začal domáhat svého propuštění.
1: Pak se ale do případu vložil nám už známý četník Josef Povondra, který se otiskům věnoval už několik desítek let a platil i za mezinárodní kapacitu.
0: Odmítal uvěřit, že by dva lidé měli stejné otisky a zaměřil se na úlomky skla, které se na místě našly.
1: Pod mikroskopem zjistil, že otisky se na střepy dostaly ještě předtím, než se sklo rozbilo, což ho přivedlo na stopu ďábelského plánu.
0: Kasař Košťál chtěl zdiskreditovat daktyloskopii a tak ve své celé otiskl prsty na skleněný kryt lampy, který pak jeho komplicové propašovali ven. Sklo rozbili a při vykradení spořitelny je pohodili na místě činu.
1: Pod tíhou Povondrových důkazů nedokázali pachatelé dlouho zapírat. Celá kauza tak skončila přesně obráceně, než doufali. V očích soudců i veřejnosti daktyloskopie definitivně potvrdila svou absolutní spolehlivost.
0: Ano, a absolutní spolehlivost svého scénáře příběhu z kalendáře potvrdil otiskem prstů na poslední stránce i jeho autor Tomáš Kautský. Děkujeme mu za zajímavé povídání a vám, že jste s námi byli.
1: A těšíme se moc na příště. Mějte se hezky.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.
0: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. Jaké události se tenkrát odehrály? Jakou hudbu jsme poslouchali? A s kým jsme trávili čas?
1: Na co jsme chodili do kina? Kam jsme jezdili na dovolenou? A na co nikdy nezapomeneme?
0: Byl jednou jeden rok. To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. S Jitkou Asterovou nebo Honzou Kovaříkem každý všední den po 12. hodině.
1: Na dvojce. Ranní dvojka letos přijede za vámi.
0: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme už tuto sobotu v České Lípě.
3: Koná se tam totiž setkání legend.
4: A že jich tam bude.
2: Setkáme se buď v naší už legendární kavárně na náměstí, nebo se uslyšíme ve vysílání.
3: Ve 14 hodin.
0: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
1: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor.
4: Regina.
3: Jakub.
5: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Zemní plyn v Evropě byl na chvíli nejdražší od roku 2022. Cenu zvedly útoky mezi Spojenými státy a Íránem. Zítra bude oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
7: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
8: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
7: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
9: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
7: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
6: Velkou obchodní cena zemního plynu pro evropský trh překročila hranici v přepočtu 1915 korun za megawatt hodinu. Dostala se tak nejvýš od roku 2022, kdy dodávky pozastavilo Rusko kvůli válce na Ukrajině. Teď cena podle německé agentury DPA stoupla se zhoršující se situací na Blízkém východě a zablokovanému Hormuzskému průlivu. Před válkou jim proudila asi pětina světových zásob zemního plynu i ropy. Podle německého deníku Die Zeit Evropská unie předpokládá, že bude mít k dispozici asi 14 miliard metrů krychlových plynu. České dráhy dostanou pokuty za snížené kapacity vlakových linek v okolí Prahy. Dopravce má nedostatek vozů kvůli technickým závadám nebo poškozením. U některých příměstských spojů proto v těchto dnech jezdí kratší soupravy. Za každý takový případ České dráhy zaplatí několik tisíc korun, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
10: Za nedodržení plánované kapacity bude Českým dráhám vyměřena sankce, a to za každý spoj, u kterého nebyla dodržena požadovaná kapacita. Sankce budou uplatňovány jak za území Prahy, tak i Středočeského kraje.
6: Společnost Ropit pokuty souhrně vyčíslí na konci čtvrtletí. Ocenění Bibliotéka Inspirance získala táborská městská knihovna. Odvezla si ji z konference Knihovny současnosti v Jihlavě, konkrétně za projekt Dílny demokracie a cyklus Není nám to jedno. Ocenění každoročně udílí nadace na podporu knihoven českého knihovnictví, dodává ředitelka knihovny Zuzana Sedláková.
11: To je základní knihovnická konference, které se účastňuje každý rok. Snažíme se ve větším počtu, aby jsme se mohli mezi sebou potkávat, zjišťovat trendy a novinky a připravovat se na to, co nás třeba čeká.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno. Na horách výjimečně slabé přehánky, teploty mezi 16 a 21 stupni, na jihu Moravy až 23, na horách kolem 13 stupňů.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je zavřený sjezd na Jihlavu na kilometru 112. Havarovala tam cisterna, na místě jsou hasiči. Na D11 z Hradce Králové do Prahy jsou kolony před omezením u Poděbrad. V levém protisměrném pruhu blokuje průjezd auto po nehodě. Jede se pouze pravým pruhem. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Zmizení, pohřešovaní a spáchaný zločin. Dva případy z počátku tisíciletí. Kriminalisté odvedli špičkovou práci a zločince po složitém pátrání dopadli. Pak čekali na verdikt soudu. Ten byl ale v obou případech překvapivý, proto jihomoravská mordparta odhalila vraždy, které nakonec nebyly vraždy. Vraždy, co nebyly vraždy, tak pojmenovali další díl kriminálky její autoři Dana a Mirek Vaňurovi.
12: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Kriminalistické oříšky a zároveň zločiny s nejasným pozadím. To byly dva případy, které v letech 2000 a 2003 přistály na stole jihomoravské kriminálky. Oba začaly pohřešováním mužů, kteří náhle zmizeli ze světa. Jejich konec, obestřený tajemstvím, ale osvětlilo pátrání brněnské krajské mordparty.
1: Jsou si poměrně dost podobné ty případy a dopadly tak, jak dopadly. Bylo tam odvedené kus poctivé práce. Myslím si, že jsme další možnosti k tomu, aby ten případ skončil, jinak neměli. A hold musíme počítat i s tím, že případ, který šetříme jako násilný trestný čin, může takto dopadnout.
0: První z nich nedal spát současnému šéfovi jihomoravské kriminálky Luďkovi Blahákovi na sklonku roku 1999. Tehdy starosta malé obce na Prostějovsku na policii nahlásil, že už delší dobu postrádá asi 50-letého Zdeňka, který žil sám v malém domku. Odvedl už kus detektivní práce mezi lidmi, ale nikam ho nedovedla.
1: Oznámeno to bylo u nás, ale dělali jsme do toho jak tehdy kolegové z okresu Prostějov, tak i my. Na základě tady tohoto oznámení jsme začali provádět nějaké šetření, poměrně rozsáhlé. Zjistili jsme, s kým se stýkal, s kým se nestýkal. V minulosti neměl žádné rodinné příslušníky, neměl vůbec nikoho, bydlel sám v rodinném domku, měl nějaké kamarády, se kterými se stýkal. Samozřejmě jsme provedli vytěžení těchto kamarádů a v podstatě to k ničemu nevedlo, nikdo o něm nevěděl. Někdo popisoval, jak odcestoval někam pryč a většina lidí z obce prostě tvrdila, že se mu muselo něco stát.
0: Detektiv Pavel Jandák vzpomíná, že klasická práce operativy probíhala před čtvrtstoletím úplně stejně jako dnes. Základem bylo obejít obyvatele malé vesnice a vyspovídat je.
2: Všechny lidi, kteří si měli něco společného, ti, kteří ho znali, sousedí, všechny tohle se prostě prověří. To není, že by řekli, tak když už o tři měsíce nikdo neviděl, tak my tady nic nezjistíme, že ta práce o tom všechno ověřit, zjistit. Nevím ještě podrobnosti, jestli tam jezdí prostě zásobovací auta, pošťáci, všechno tohle.
1: On to byl tak trochu podivín. V té době už myslím, že měl i částečný invalidní důchod, takže se zdržoval doma, různě vypomáhal po stavbách s různými pracemi na obci lidem a samozřejmě požíval i ty alkoholické nápoje, protože ta skupina lidí, ke které patřil, tak tady k tomu alkoholu neměla rozhodně daleko.
0: Parta příležitostných dělníků a kamarádů z hospody mu byla nejblíž a nahrazovala mu rodinu. Jenže nikdo z nich zmizení kumpána nenahlásil, přestože někteří se nad jeho náhlým odchodem podivovali. Po prvních rozhovorech detektivů to vypadalo, že Zdeňka někdo naposledy viděl před 3 měsíci. Pro kriminálku tak bylo mnohem komplikovanější dostat se k dalším informacím o jeho zmizení, protože lidé si po takové době jen těžko vybavovali detaily. Navíc, v roce 2000 byla éra mobilních telefonů a jejich vysledování teprve na vzestupu.
2: V té době určitě už bylo. Určitě nebyl tak velký pohyb a takový obrovský rozsah internetu a vůbec všech těch sociálních sítí, kdy prostě dneska o sobě necháváme i tu digitální stopu, každý z nás jinou, ale necháváme. To v té době nebylo. Dneska si lidi víc všímají toho svého obrazu v tom mobilu, ty mladší generace, a tenkrát si zase lidi víc starali o sebe, viděli o sobě víc, než ví třeba dneska. A to je vlastně, s čím se dá pracovat, že lidi tenkrát věděli víc o sousedech, o lidech z druhé strany vesnice, znali se lidi ve vchodech paneláku.
1: Někdo ho měl rád, jak to chodí, někdo ho rád neměl, někdo na něho neměl vůbec žádný názor, protože z toho šetření, které jsme tam prováděli v té obci, tak málo kdo o něm vůbec co věděl.
2: Určitě se lidi vzpomenou, protože dám příklad, každý úterý a čtvrtek jezdí autobus, který jede v 5, ale noviny rozváží v pondělí a v pátek, po víkendu a při víkendu. To jsou takové ty záchytné body třeba, nebo že si pamatují, že hospoda má zavřeno v úterý. A to jsou ty rozlišovací body, po kterých si ty lidi pamatují, co vlastně dělali. Že se dívá na zprávy jenom ve čtvrtek, protože po zprávách je ten seriál. A to jsou ty záchytné body v té paměti těch lidí. Do dneška to tak funguje. Lidi mají nějaký pravidelný body, které se jim opakují a k tomu dokážou směřovat ten svůj čas.
0: Policie už také věděla, že Zdeněk měl v minulosti na svědomí nějaké krádeže a drobné násilnosti. A přestože intuice i střípky událostí brněnskou mordpartu stále vracely k hospodské partičce, konkrétní podezření i po několika týdnech pátrání chybělo.
1: Provedlo se tam spoustu úkonů, spoustu operativního šetření, vyslechla se téměř celá vesnice. My jsme prostě nevěděli, kterým směrem se ubírat.
0: Kriminálka během té doby prohlédla i zchátralé stavení, které Zdeněk obýval. Uvnitř měl jen základní vybavení a místnost, kde přespával. Na domě byly patrné snahy o rekonstrukci, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by tu došlo k nějakému zápasu nebo dokonce k vraždě.
1: On to byl takovej polorozbořený dům, kde nebyly žádné stopy po tom činu. Tam prostě bylo pusto, prázdno.
0: Operativa ale neustávala a detektivové se do Malé Vsi vraceli ještě další 3 měsíce. A zdálo se, že jejich trpělivost se konečně začíná vyplácet. Někdo si vzpomněl, že Zdeněk v opilosti zmiňoval, že má doma schované peníze. A v okruhu jeho hospodských kumpánů byl jeden, který peníze akutně potřeboval.

0: 45-letý Petr žil většinu svého života na hraně zákona a indicie kriminalistů se k němu opakovaně stáčely.
1: Věděli jsme, že se spolu stýkali nějakým způsobem, věděli jsme, že mezi nimi došlo v minulosti k nějaké neshodě, věděli jsme, že oba měli nějaký vztah k alkoholu a prostě to bylo asi všechno. Jo? My jsme neměli těch informací, které bychom předali státnímu zástupci a soudci vlastně s podnětem, kterou oni prohlídce příliš mnoho. Nicméně příkaz byl vydán. A my jsme přistoupili jednak k výslechu tady této osoby a jednak k provedení té domovní prohlídky.
0: Jenže ani domovní prohlídka, ani opakované výslechy Petra k ničemu nevedly. Souhlasil ale s tím, že klidně půjde na detektor lži, protože nemá co skrývat. Bylo na týmu Mordparty, aby s kriminalistickým ústavem připravil sérii otázek, která zazní.
2: Když to potom následně při nějaký výpovědi říká, řekne, já nikdy jsem nebyl v tom daném objektu, nikdy jsem tam nenakupoval, nikdy jsem se s tím nebavil. A ta policie to má zadokumentovaný, třeba to nemůže prozradit, ale uvěří si tím, jestli ten člověk lže nebo ne.
1: Pro nás to bylo, řekněme, nějaké vodítko a ona nedopadla úplně jednoznačně. Ale fyziodetekce jako taková není důkazem, je to pro nás nějaké vodítko k tomu, aby jsme věděli, jak postupovat ve věci dál.
0: Jak podezřelý Petr odpovídal na otázky, bylo stále jasnější, že se zmizením Zdeňka má něco společného právě on.
1: Byl jsem přesvědčený o tom, že je to on, že on už měl za sebou tu fyziodetekci a při tom prvním výslechu on se choval v podstatě arrogantně, on věděl o tom, že tam budeme u něj provádět tu domovní prohlídku. A už jsme měli nějaké informace o tom, co a jak, kde by se to tělo mohlo nebo nemohlo eventuálně nacházet. Neměli jsme úplně informace k tomu, jakým způsobem tam k tomu úmrtí došlo, ale věděli jsme, že ke konfliktu mezi nimi prostě jaksi došlo, který vyústil v nějakém napadení.
0: Kriminálka znovu začala pátrat v rodinném domku zmizelého Zdeňka a hledat nějaké stopy, tělo nebo krev. Ani po dvou dnech, ale nic neměli.
1: Zjistili jsme, že v tom jeho rodinném domku existuje ve sklepních prostorách místnost, kde byl zabetonován přístup a zazděn. My jsme to rozbourali, prostě se rozbourala poměrně široká zeď, 45 to tehdy byla, takže se vyboural vstup do té místnosti, tam nám nastupovala voda, jo, bylo to tam poměrně vlhké, přístup žádný, místnost měla vybetonovanou podlahu a v jednom z rohů té místnosti bylo koryto ke krmení dobytka. Jinak ta místnost byla naprosto prázdná. My jsme se samozřejmě dotazovali, proč je ta místnost jaksi tímto způsobem uzavřená, proč teda ji nevyužívá jinak, když už tam tady takovou místnost má. On v podstatě, že je to jeho věc. Pamatuju si, že tam tehdy lítal s komentovaným trestním zákoníkem a trestním řádem a různě nám tam vyhrožoval, co všechno jsme porušili a kam si bude stěžovat a jak to má teda všechno nastudované.
0: Luďka Blaháka tím ale neodradil. Naopak, tým Mordparty ještě urputněji pokračoval v práci.
1: Takže jsme kopali, až jsme tady nad ránem. Jo, odstranil se ten beton, kopala se ta hlína, něco se vynášelo, něco se dávalo na stranu. Byla to taková přehazovaná, osvětlení tam nebylo, tak jsme si museli různě přisvěcovat. Jak jsem uvedl, ta voda tam nastupovala a samozřejmě měli jsme vykopanou nebo prokopanou téměř celou tu místnost a nic. Jo? Ten tam pořád běhal, dělal si z nás legraci, že jako mu to dáme do původního stavu všechno, že tak to teda ne a že on nic neudělal a že je prostě svobodný, poctivý občan. Tak samozřejmě jsme pokračovali dál, odstranilo se to koryto. Kdyby nás to tehdy napadlo, tak jsme tam začali, že jo, ale nenapadlo nás to, takže jsme se vlastně ke korytu dostali až úplně na konec.
0: Jak pokračovalo kopání, Petr se pomalu stišil a nakonec jen s obavami sledoval, kam se práce přesunuly. A moc dobře věděl, že se schyluje k odhalení.
1: V tom rožku, kde bylo tady tohleto koryto, tak jsme objevili, tehdy už to řekněme, byly kosterní pozůstatky s trochou tkáně a bez hlavy.
0: Petr najednou mlčel a pitva měla ukázat, jak k několika zraněním na těle došlo. Hlava ale chyběla a kriminálka předpokládala, že právě na ni byl veden hlavní útok.
1: Obvinili jsme ho a potom v rámci toho výslechu, nevím teď, jestli to byl první výslech nebo už druhý, tak on nám začal vysvětlovat, že tam mezi nimi na té stavbě žádnému velkému konfliktu nedošlo, ale že on tam spadl vlastně z lešení. A poté, co tam spadl, tak on si říkal, že už v minulosti nějaké ty problémy se zákonem měl, tak aby zachoval veškerou tu pietu a já nevím co všechno, tak se rozhodl, že ho pohřbí vlastně v tom domku. On říkal, že to tělo původně zakopal teda i s tou hlavou, ale protože nechtěl, aby jeho potomci následně někdy, kdyby se na to přišlo, tak aby s tím měli nějaké problémy. Takže se rozhodl prostě to tělo vyjmout z té země a tu hlavu uřízl pilkou. No a když jsme se ho dotazovali dál, teda co s tou hlavou bylo, a on říká, že udělal to nejlepší, co s tím udělat mohl, že hlavu prostě dal na ohniště, vzal nějaké hořlaviny, které měl doma, to znamená zbytky barev, nějaké ředidla a tady takové věci, a hlavu prostě tak na tom ohni spálil a popel rozprášil na jeho pozemku, aby teda jako to bylo v podstatě jakoby řádně nebo neřádně pohřbeno, ale všechno to bylo kvůli tomu, aby se nepřišlo na to vlastně, jakým mechanismem došlo k tomu usmrcení tady toho poškozeného a k tomu, aby nebyl identifikován.
0: Bylo jednoznačné, že obětí je Zdeněk, ale chyběly přímé důkazy proti Petrovi a soud nakonec rozhodl jinak, než by si brněnská mordparta přála. Petr si vyslechl verdikt, který ho vinil z neposkytnutí pomoci.
2: Tohle všechno se dokázalo udělat, přestože tam byla taková důkazní nouze. Protože za mě to v té době a jaký důkazní prostředky byly a možnosti technické, tak je to jako zázrak, že se tohle podařilo.
1: Podle mě došlo ke vzájemnému napadení z důvodu podílu nebo z důvodu rozdělování nějakého lupu, protože ten potřeboval nějaké finanční prostředky na tu svoji stavbu, které neměl, věděl, že tady tenhle ten ještě asi něco má schované, tak se domáhal, aby mu to dál půjčil nebo něco takového. Došlo mezi nimi k nějaké rozepři, která vyvrcholila tady tím napadením zřejmě do oblasti hlavy, ale to je moje dedukce, jo. To prostě nebylo prokázáno v rámci toho řízení.
2: Každý ten policajt je rád, že se to usoudilo a uvědomuje se třeba tu důkazní nouzi a je rád za to, že to dopadlo aspoň takhle. Že třeba ten člověk je za to potrestaný a že se ví, kdo to udělal. Může to brát někdo jako totální zklamání, by to tak mohl nazvat, ale myslím, že všichni lidi, kteří se i na jiných obdobných případech podílí, tak si uvědomují tu obrovskou hromadu práce těch všech lidí, kteří na tom spolupracují a makají a uvědomují si, jaký byl ten začátek, že se nevědělo nic. Prostě člověk, který několik měsíců schází a jediným, komu to vadí, je asi starosta nebo někdo, kdo mu to přijde říct a najdou tam prostě přes skupinu lidí, která to vyřeší, tak já myslím, že klobouk dolů před tím.
0: Přestože případ pohřešování Zdeňka byl uzavřen, brněnská mordparta se měla brzy setkat s dalším takovým případem. Tentokrát beze stopy zmizel asi 30-letý mladý muž.
1: Ten druhý případ je z roku 2003 a tehdy oznámila matka pohřešování svého syna, který žil se svojí manželkou na okrese Hodonín. Mamince on se nějak pravidelně hlásil, byl to člověk, který prostě snažil se žít pro rodinu, měl nějaké kamarády, chodil pravidelně rybařit. Paní si ale našla tady přítele prostě mladšího z nějakého důvodu, a on, protože neměl kam jít, tak matce se nechtěl vrátit, tak zůstal vlastně tady v tomhletom bytě a byli tam všichni. Oni chodili nějak na směny, že se částečně střídali.
0: Místní kriminálka už měla zjištěno, že sousedé ani nikdo v zaměstnání nezaznamenal u trojice vyhrocené konflikty a že mezi nimi docházelo jen k občasným hádkám kvůli společnému bydlení. Zběžně prohlédli i jejich domácnost, ale po zmizelém rybáři Martinovi nezůstaly žádné podezřelé stopy.
1: On dodržoval nějaký svůj režim, netoulal se, takže se nabízelo vyloženě to, že došlo ke spáchání nějakého činu. Oni při porodní prohlídce, když tam byly kolegové z obvodního oddělení, tak vlastně neobjevili žádné stopy v tom bytě, které by svědčily o spáchání nějakého činu. Takže jsme se domnívali, že se muselo stát někde něco a nevěděli jsme kde a nevěděli jsme ani kde se nachází ten poškozený nebo jeho tělo.
2: Všechny ty motivy a všechny ty dané verze se prostě prověřují. Úplně všechno se prostě prověřovalo, aby se vyloučilo, že tento nemohl. S tím se sice hádal, ale třeba na dobu zmizení nemá alibi.
0: Nový partner Martinovy přítelkyně byl tajným favoritem brněnské mordparty. Ale opět chyběly důkazy. Stále se pátralo a po 14 dnech konečně svitla naděje. Někdo našel na břehu rybníka opuštěné pruty a něčí osobní věci.
1: Je to pískovna, jsou tam rybníky a tam oznámil jeden z rybářů, že na břehu našel rybářské pruty a doklady tady toho našeho poškozeného. Takže potapěči a široké pátrání několik dnů, možná i týdnu, tam prostě fungovali potapěči a hledali vlastně, ty písky se sesouvaly různě v tom podloží, vlastně pod tou vodou, takže se snažili dohledat tělo toho poškozeného. On měl teoreticky, pokud nebyl nějak zatížen, vyplavat na hladinu, ale to se nestalo.
2: Nebyli tam žádní svědci, kteří by viděli, že tam byl. Nebylo prokázané to, jak se vlastně k tomu místu dostal, k tomu místu, kde rybařil a kde se našli vlastně ty rybářské pruty. A nebylo ani ověřeno, že by na tom místě někdy ty ryby chytal, tak jak chodí rybáři na pravidelné místa.
0: Jestli se Martin utopil, nebylo jasné. A policie se vrátila k partnerce a jejímu příteli. Instinkt jim velel neustávat a nedovolila jim to ani Martinova maminka.
2: Určitě se to nabízelo pro někoho, tak on se tam utopil. Ale maminka neustále jakoby se snažila o to, aby toho syna někdo hledal, že prostě záleželo to na něj, bylo to její syn.
1: Snažili jsme se je opakovaně vyslýchat, aby nám sdělili teda, co se stalo nebo co se nestalo. Mám za to, že jsme dělali i v tomto případě fyziodetekci.
0: Tlak vyšetřovatele i operativy pokračoval i v dalších týdnech. A podezřelá dvojice musela vysvětlovat mnoho nejasností. Detektor lži napověděl, že kriminalisté jsou na správné stopě a cíleně pokládaným otázkám nakonec pod tlakem dalšího výslechu partneři nedokázali čelit. Nový přítel konečně začal mluvit.
1: Mezi nimi došlo k nějaký potyčce, že vlastně tam nastal nějaký konflikt. Oni uvedli, že to bylo v ložnici toho bytu, kdy měl napadnout ten poškozený nového přítele, tady ty manželky toho poškozeného. A přitom, jak se bránil ten přítel, tak ho nějakým způsobem odstrčil, on upadl na roh skříňky a na místě zemřel s tím, že neměl jevit známky života. Oni z neznámého důvodu, těžko říct proč, to tělo strčili do jedné ze skříní, které byly v té místnosti. Kolegové a ten tým lidí, který prostě tady tím případem se zaobíral, tak byli rozhodně moc šikovní. A druhá věc je ta, že on si uvědomil, že je to celé nesmysl, jo? Že prostě si chtěl ulevit zřejmě v tom okamžiku a myslel si, že už je to asi všechno jasné.
0: Oba nakonec popsali, jak se snažili následky údajné nehody zamaskovat.
1: Když tady takto cestovali, tak vlastně rozmístili nebo uložili ty udice k té přehradě, aby si všichni v okolí mysleli, že se utopil. Oni jeli následně směrem na Luhačovice a protože potřebovali počkat, až bude tma, tak se zdrželi v těch Luhačovicích na přehradě, kde si užívali krásného slunečného dne a jezdili po přehradě na šlapadlech. Až se setmělo, oni ukončili palování, koupání a tady ty svoje radovánky, popojeli tam do okolí Luhačovic, zajeli do lesa, kde byl udělaný prořízka nějaká, tam zajeli autem, tam skříň vyložili a v noci prostě to v lese, tady tu skříň zapálili i s tím tělem.
0: Kriminálka okamžitě vyjela na popisované místo, a skutečně nalezla stopy po spáleništi.
1: My jsme se o tom, že tělo bylo spáleno na tom místě, které označil, dozvěděli až v zimě. To bylo zhruba v polovině lednu roku 2003. Byly tuhé mrazy, všechna, celá ta půda, všechno to bylo zmrzlé na kost. My jsme se vlastně k tomu místu dostali, ale nemohli jsme se jaksi dostat k tomu, aby jsme se tím nějakým způsobem probrali, aby jsme tam našli nějaké fragmenty kostí nebo nějaké věci, které by pocházely z toho těla. Mohly to být součásti oděvních svršků, mohlo to být cokoliv, prsten nebo prostě tady takové věci, které jsme tam chtěli nějakým způsobem dohledat. Takže jsme si tam dovezli na místo několik stanů, dovezli jsme tam elektrocentrály, dovezli jsme tam ventilátory, které nám měly jaksi pomoci tu půdu nějakým způsobem rozmrazit, ale tady tohle to prostě k ničemu nevedlo, takže ve finále zvítězila, řekněme, hrubá síla a my jsme prostě tady tohle to vykutali násilím za pomoci krumpáčů.
0: Kriminalistický výjezd našel jen několik drobných stop. Mezi nimi naštěstí fragment kosti.
1: Normální člověk se zamyslí nad tím, když se něco takového stane, tak jak popisuje vlastně ten obviněný, že to byla nešťastná náhoda, že prostě to udělal tak, jak to udělal a že neví proč, tak je logické, že každý by zavolal vlastně, kdyby k něčemu takovému došlo, nebo měl zavolat tu záchranku, aby se pokusila toho dotyčného minimálně oživit nebo prostě zachovat ty životní funkce nějakým způsobem a ne s tím tělem nakládat tak, jak tady nakládal náš obviněný spolu s bývalou manželkou, aby rozmisťovali tady rybářské pruty k přehradě, aby jsme si mysleli, že tělo se nachází prostě v okolí té přehrady nebo v ní.
0: Případ skončil u soudu. Obvinění z úmyslného ublížení na zdraví s následkem smrti ale u soudce neobstálo. A opět padl rozsudek neposkytnutí pomoci.
1: Oni ho tam nechtěli, samozřejmě v tom bytě, chtěli tam žít sami. On z toho bytu nechtěl, ale holt musíme vycházet z toho skutkového zjištění, které existuje nebo které existovalo a které se podařilo prokázat.
2: Ti lidi, kteří jsou na tom základním útvoru, na tom úvodním oddělení, nebo i ta okresní kriminálka, všichni to sledují ten případ a je to pro ně zadosti učení, že ta práce nebyla zbytečná a že to někam vedlo. Že se to prostě podařilo. Každý ten střípek, který ty lidi udělají do té práce, ten kousíček, tak se potom poskládá a udělá tu mozaiku, která udělá ten obrázek celého toho případu.
1: To soužití v takovém trojuhelníku nepřináší nic dobrého, takže tam došlo k nějaké hádce. Mohlo to být i kvůli nějaké malichernosti, která vyvrcholila vzájemným fyzickým napadením, při kterém došlo k usmrcení tady toho našeho poškozeného. A jak to udělal nebo neudělal, to se bohužel nedozvíme.
0: Přestože případy pohřešovaných mužů z roku 2000 a 2003 brněnská krajská mordparta nakonec vyřešila, padly rozsudky, které kriminalisty neuspokojily. Jejich úsilí mělo ale i jiná pozitiva.
2: Ti příbuzní těch poškozených, tak se jim jako vydechne, že ví, co se stalo. Jako je to takový zárostí učení pro ní. Samozřejmě toho člověka jim to nevrátí. Jako, ale určitě se s tím vyrovnají asi líp, když ví, že ten člověk je mrtvý, než 20 let čekat, jestli náhodou si neobjeví ve dveřích. Asi taky velký trápení.
1: Nám se de facto podařilo tady tyhle ty případy oba dva objasnit. Bylo to poměrně složité, co se týká dokazování. Složité to bylo i z pohledu té identifikace u obou těch zemřelých. Takže jako za mě super.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Vraždy, co nebyly vraždy, autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, také tento díl můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pokračování kriminálky s podtitulem Stín ex-přítele uslyšíte na Dvojce ve středu 16. září v 18 hodin a 4 minuty.
0: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Dobrý den.
4: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
3: Umíte vařit?
5: Bohužel ne. Kafe.
6: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě.
5: Moc ne, právě, no.
7: Zásah potopena.
3: Já.
7: Máte košík, já to vidím.
5: To je poprvý životě, kdy jsem dostal do...
7: Na kterým nic není.
4: Talk show na jednoho.
5: Tohle co?
8: To je barevný srdce pro radost ten tak.
5: Jsem tady správně.
4: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Srdcovky od Dvojky.
10: Příjemný středeční večer, milí posluchači, je 9.9. krátce po půl sedmé a začínají Srdcovky od Dvojky, vaše pravidelná dávka pozitivní energie. Dnes nás čekají písničky, které nestárnou, hity se silným příběhem i dvě hudební srovnávačky. Postavíme české verze tváří v tvář zahraničním originálům a připomeneme také několik dnešních oslavenců, mezi které patří, a já už vám to můžu teď prozradit, sympaťák z Kanady Michael Bublé, nebo třeba producent Stuart Price, nebo Dave Stewart z Eurythmics, ale vzpomeneme i na další hudebníky. Zazní soul, swing, rock, saxofon a pořádná dávka energie. Pohodlně se posaďte a klidně zesilte rádio, zkrátka buďte v pohodě. Dobrý poslech středečních srdcovek přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Pohodě! Tahle písnička je původně z roku 1984. Standa Hložek a Petr Kotwald nám v Pohodě odstartovali středeční srdcovky. První zahraniční písničkový příběh dnešního vydání má přesný zásah do toho krásného data, tedy 9. září. Dee Dee Sharp, vlastním jménem Dionne LaRue, se narodila ve Filadelfii právě 9.9.1945, takže dneska slaví 81. narozeniny. Začínala jako dospívající studiová zpěvačka a později se stala jednou z prvních velkých černošských teenagerských hvězd amerického popu. Její životní hit vznikl doslova raketově. V lednu 1962 zpívala s Chubby Checkerem ve skladbě Slow Twistin' a hned poté dostala první vlastní sólovou příležitost. Písničku Mashed Potato Time natočila, když jí bylo pouhých 16 let na konci ledna 1962. Původní single uváděl jako autory Kalamena a šéfa vydavatelství Bernieho Lowa. Hudba a text mezi nimi nebyly samostatně rozděleny. Nahrávka se ale nápadně opírala o velmi známý hit od The Marvelettes Please Mr. Postman, takže pozdější vydání přiznávají podíl také autorům tohoto Motownovského hitu. Single vyšel v únoru 62, vystoupal na druhé místo americké popové hitparády, ovládl žebříček R&B i Cashbox a prodalo se ho přes 1 000 000 kusů. A tenhle nakažlivý drive funguje i po těch letech dneska. A o čemže písnička je? No, není to žádná filozofie. Je to prostě veselá pozvánka na parket a malý návod k tehdy módnímu tanci Mashed Potato. Připomene také další dobové hity a říká jediné. Pusťte starosti z hlavy, chyťte rytmus a bavte se. 81. narozeniny slaví Dee Dee Sharp.

Didi Sharp slaví 81. narozeniny. V následující písni budeme pouze vzpomínat, a sice na soulovou zpěvačku a autorku Inez Fox, která se narodila 9. září 1937 v Severní Karolíně. Dnes by tedy oslavila 89. narozeniny, ale zemřela v srpnu roku 2022. Příběh jejich úspěchu, tedy nejen Inez, ale také jejího bratra, se bez problémů schová pod rčení "Věříš-li tomu, co děláš, jdi zatím a ničeho se neboj." Inez začínala v kostelním sboru a později vytvořila sourozenecké duo se starším bráchou Charliem, který hrál na kytaru a zpíval. Ta jejich velká chvíle, tedy chvíle mladých sourozenců, přišla začátkem roku 1963. Před jednou newyorskou restaurací zastavili majitele vydavatelství Sue Records Henryho Jaggiho Murraye. A přímo na chodníku, no přímo před tou restaurací, mu zaspívali vlastní úpravu tradiční ukolébavky Hush Little Baby. Murray v ní okamžitě uslyšel hit. Inez a Charlie píseň společně upravili, a proto jsou podepsaní mezi autory. Nahrávka vznikla ještě v roce 63, a produkoval ji Jaggy Murray a aranžmá připravil Bert Keys. Přestože se v ní sourozenci hlasově přetahují jako rovnocenná dvojice, představte si to, že tenhle duet původně vyšel na singlu a byl vydán pouze pod jménem zpěvačky Inez Fox. No a o čem že se zpívá? No, tenhle text je o tom, že vždycky se to nějak vyřeší. Když zrovna nebude zpívat Drost, no tak třeba někdo daruje diamantový prsten. No a když ani ten prsten nebude, nebo diamant se nebude dostatečně lesknout, no tak přijde něco úplně jiného. Třeba další dárek, nebo nějaká jiná věc. Mockingbird vyšel v červnu roku 1963. Tady jsou Inez a Charlie Fox. We'll be right back.

Není na co čekat, mám pro vás první dnešní hudební srovnávačku. Začneme československou verzí, která vznikla pouhý rok po americkém originálu. Marie Rotrová a Petr Němec tehdy zpívali se skupinou Flamingo kapelníka Richarda Kovalčíka. Písnička Volej známý číslo byla natočena v roce 1969 a český text připravil ostravský textař Vladimír Čort. Nahrávka vyšla u Supraforu na singlu společně s další slavnou předělávkou Tobogán. Tahle písnička o tom, že v odloučení může pomoci i pár chvil, když slyšíte v telefonu známý hlas. Poslouchejte československý soul roku 1969. Marie Rotrová, Petr Němec, Flamingo a Volej známý číslo.

Českou část naší srovnávačky už znáte. A teď se vrátíme o rok zpátky, tedy do roku 1968 a legendárního studia Stax v Memphisu. William Bell byl vůbec první mužský sólový zpěvák tohoto vydavatelství a patří k lidem, kteří pomáhali definovat jižanský soul. Judy Clay, ta vyrostla mezi gospelovými zpěváky z rodiny Drinkardových, ze které vzešly také Dionne Warwick a Cissy Houston. Private Number, jak se písnička jmenuje v originále, napsali William Bell a klávesista Booker T. Jones. Píseň byla původně zamýšlena pro samotného Bella, ten ji ale nabídl Judy Clay a z balady pro nejprve pána, potom pro ženu se stal působivý rozhovor dvou hlasů. No a o čem, že zpívají v originále? Je to příběh bývalých milenců. Ona mezi tím změnila telefonní číslo, no a možná také partnera. Ale teď tomu bývalému milenci dává nové číslo, soukromé číslo, jako znamení, že jejich příběh možná ještě neskončil. Telefony se změnily, naděje na druhou šanci je tady právě teď. Single vyšel v červenci roku 1968.

Tak jsme pěkně posrovnávali ten americký, ale také československý soul a myslím si, že si každý přišel na své. Rozhodně i ta domácí nahrávka stojí za to. Další, koho mám na playlistu dnešního středečního vydání srdcovek, je Otis Redding. Dnes by mu bylo přesně 85, narodil se 9.9. roku 1941 ve státě Georgia. Otis Redding zemřel už v 26 letech a přesto tady zanechal nesmazatelnou stopu v soulové hudbě. Dodnes to díky svému zpěvu prostě je. Je to muž, který dokázal po několika tónech svým výrazem spojit kazatelskou sílu gospelu a lidskou zranitelnost. Nápad na jeho nejslavnější písničku přišel v létě roku 1967. Po triumfu na festivalu v Monterey bydlel Otis na houseboatu v kalifornském Sausalitu a díval se s kytarou v ruce na lodě v Sanfranciském zálivu a první verše přicházely prostě sami. Skladbu pak dodělal s producentem Stevem Cropperem. Natáčeli v dnes již zmiňovaném studiu Stax Memphisu v listopadu a v prosinci roku 1967. Je tam pískání na konci té písně a to mělo být pouze provizorní náhradou za další sloku. Otis se však do studia už nevrátil. Pouhé 3 dny po poslední frekvenci zahynul při letecké nehodě. Cropper potom nahrávku dokončil a přidal ještě zvuky vody, také racků. I když text může na první poslech navodit atmosféru pohodového rozjímání u moře, ve skutečnosti jsou to slova o samotě a promarněném čase člověka, který opustil svůj domov, ale na novém místě nenašel svoje místo ani klid. Tahle klidná melodie a téměř rezignující text dávají písni sílu a je jedno, jestli tehdy nebo téměř po 60 letech. Single vyšel 8. ledna 1968 a stal se prvním posmrtným číslem 1 v historii americké hitparády Billboard Hot 100. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Sit.

Ano, i tahle píseň patří do té mé škatulky pískacích písní a já vím, že mnozí posluchači mají podobné seznamy, a tak si tam klidně tuhle můžete zapsat: Otis Redding, Sitting on a Dock of the Bay. Druhá dnešní srovnávačka je právě tady. Začne Karel Gott. Píseň Jen se hádej naspíval s orchestrem Ladislava Štajdla v říjnu roku 1978 v pražském Mozarteu. Český text napsal Eduard Krečmar. Nahrávka vyšla ale až v roce 1979.

Víte, co je zajímavé? Že český text zcela mění náladu té písně, zatímco zahraniční originál je hořkým konstatováním, že láska prostě bolí. U nás je to takové laškování nad partnerskou hádkou, trochu s nadhledem, kde muž trochu mává rukou nad tím, že se hádají. It's a heartache, tak se písnička jmenuje v originále, naspívala Bonnie Tyler. Autory jsou tehdejší manažeři Ronnie Scott a Steve Wolfe, kteří společně s Davidem McKim nahrávku také produkovali. Bonnie ji natočila v roce 1977 krátce po operaci hlasivek. Zpočátku se nejen ona, ale všichni v týmu báli, že změněná barva hlasu může znamenat konec kariéry. Když však ve studiu poprvé zaspívala právě tuhle písničku, bylo jasné, že její nový drsný tón je zcela originální a hoden obdivu. Láska je bolest, která udeří, když už je pozdě a člověk zjistí, že věřil někomu, kdo ho nakonec zklamal. Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Jsou tady další narozeniny. Na playlistu středečních srdcovek je totiž Michael Bublé, kanadský rodák, který slaví 51. A musím se přiznat, možná tu historku znáte, že právě on je tím, jehož CDčko jsem koupil za neskutečné peníze, právě protože jsem ho chtěl v tu chvíli a na tom místě, kde se to CDčko zrovna v tu chvíli pouštělo. Bylo to v Thajsku, bylo to v noci a já jsem neváhal za něj dát opravdu tisíce. No nic, tenhle chlapík se mi ale líbí i po těch letech, co nahrál své první album a je to jeden z hlavních hlasů současného swingu a má na svědomí celosvětový úspěch klasických standardů i těch starých dobrých croonerů. Prostě jeden z takových starých fláků si po letech Michael nahrál na svou debutovou desku, o které jsem teď trochu mluvil, díky které před 23 lety dobyl svět. Příběh skladby s názvem Sway ale začal už roku 1953 v Mexiku, jmenovala se úplně jinak. Hudbu složil kapelník Pablo Beltrán Ruiz a španělský text napsal Luis Demetrio. O rok později vytvořil Norman Gimbel zcela nový anglický text a skladbu proslavil v 50. letech Dean Martin. Původní mexická písnička byla otázkou, kdo mě bude milovat? Ale anglický text je milou pozvánkou k tanci. Poselství písně je, že někdy stačí tolik nepřemýšlet, nechat se prostě vést rytmem a podlehnout přitažlivosti tanečního partnera nebo partnerky. Michael Bublé slaví 51. Sway.

Tak co, zatančili jste si? Nebo alespoň jste si podupávali? Mám tady pro vás další písničku, se kterou přichází Jiří Korn. A pokud čekáte třetí srovnávačku, tak tady není co srovnávat. Není to tak dávno, co jsme si srovnávali písničku Boat on the River, tedy Tvé stopy v písku. A dnes se podíváme na druhou stranu.

0: Mr. Indigo.
1: Ze Slovenska 80. let od Petra Nadě a skupiny Indigo se opět vrátíme do světa showbiznisu. Zpěvačka Madonna za svou kariéru opakovaně dokázala udávat směr populární hudby a nejen proto se jí přezdívá královna popu. Před 21 lety se jí podařil jeden ze světových počinů. Proto, aby nahrávka, o které mluvím s názvem Hang Up, mohla vzniknout, musela Madonna napsat osobní dopis mužské části skupiny ABBA, tedy autorům písně Bennymu a Björnovi. Producent písničky Stuart Price totiž do téhle věci naplánoval použití části písně skupiny ABBA. Vyšlo to. A proto jsou mezi autory, kromě Madony a Stuarta, zapsaní také Björn a Benny. Když Madonna pracovala na této nahrávce s DJem a producentem Stuartem Pricem, bylo mu 28. A právě dnes slaví Stuart 49. narozeniny. A o čem tahle písnička je? Čas se neskutečně vleče. Když čekáte na zavolání od milované osoby a telefon dlouhé vteřiny, minuty i hodiny mlčí, je to k zbláznění.

Už jako malý kluk jsem mezi hudebníky slýchával, že když je písnička dobře napsaná, tak je jedno, v jakém stylu se hraje. Dokonce je snad i jedno, jestli to hraje velký orchestr, nebo jestli se to zahraje na kytaru, anebo pouze zapíská. Další písnička přináší další narozeniny. Jsou to 74. narozeniny. 9.9.1952 se narodil anglický hudebník a skladatel Dave Stewart. Ano, je to ten, jehož hudební svět zná především jako polovinu Eurythmics. Jenže tenhle muž stál jako producent nebo skladatel u mnoha dalších interpretů. Zařadil jsem do vysílání legendární spojení kytary a saxofonu. Ten byl, tedy ten saxofon, v rukách teprve 20-leté ženy Candy Dulfer. Dave Stewart v roce 1989 psal hudbu k nizozemskému dramatu The Cassier, který byl uváděn v zahraničí jako Lily Was Here. Candy je dcerou jazzmana Hanse Dulfera a ten vzpomínal, že po jednom natáčecím dni si spolu Dave Stewart a Candy Dulfer ve studiu jamovali. Ta improvizace se následně nahrála na jediný zátah, tedy že to bylo natočeno pouze jednou a o nic vlastně nešlo, proto se to netočilo znovu. Nebyla to žádná písnička na desku nebo do filmu nebo snad plánovaný hit. Jenže Dave Stewart z toho byl tak nadšený, že tenhle jam vydal na samostatném singlu a ten začal dobývat svět pomalu a jistě. Autorem i producentem je totiž sám dnešní oslavenec Dave Stewart, a tak od nikoho žádná povolení nepotřeboval a mladičká Candy Dulfer tato přivítala s otevřenou náručí. Právě tahle nahrávka saxofonistce Candy Dulfer otevřela dveře do světa světové populární hudby. Lily Was Here.

Vzpomínám, jak jsme si tuhle písničku po letech celkem nedávno vypůjčili do mého televizního pořadu a se saxofonistkou KJ Sax jsme si ji zahráli, ona na saxofon a já na akordeon. Taky zajímavé spojení. Ale pojďme se teď vrátit k nám domů, tedy hudebně. Ačkoliv nahrávka, kterou pro vás mám, vznikla v roce 1994, autor písně Aleš Brichta ji prý napsal už ve škole a patří k jeho nejstarším písním, které vůbec kdy napsal. Možná tuhle desku máte doma, má název Růže pro Algernon a je tam právě písnička Barák na odstřel. Tady je Aleš Brichta, rok 1994.

Tohle byla, dá se říct, dneska už legendární nahrávka slovenské trojice Tubla Tanka, kdy hudbu složil zpěvák a kytarista Maťo Ďurinda a nezapomenutelný text Martin Sarvaš. A já jsem tuhle píseň dal jako vzpomínku na slovenského textaře a ve své době i manažera kapely Tubla Tanka. Martin Sarvaš totiž zemřel 1. července letošního roku, bylo mu 65. I v další písni budeme vzpomínat a ta vzpomínka letí ke kanadsko-americké kapele Buffalo Springfield, která fungovala jen 2 roky, ale potkali se v ní vynikající hudebníci. No posuďte sami, Stephen Stills, Neil Young, Richie Furry, bubeník Davey Martin a kanadský baskytarista Bruce Palmer. A právě na něj dnes vzpomeneme, protože by slavil 80. Vybral jsem písničku, která byla protest songem. Ten vznikl po listopadových nepokojích roku 1966 v Los Angeles na Sunset Stripu. Mladí lidé protestovali proti policejním zásahům, uzavírání klubů a také nočnímu zákazu vycházení. Často se psalo, že tahle písnička je proti válce ve Vietnamu, ale není to pravda. Autorem je Stephen Stills, který o důvodech i smyslu písně vypověděl, že jde o varování před strachem a je to strach ve společnosti, která je rozdělená a nikdo neposlouchá to, co říkají ti druzí. Na to, že jde o 60 let starou písničku, je to téma celkem aktuální i dnes. Má to nějakou cenu? For What It's Worth a Buffalo Springfield.

Když se dívám na hodiny, koukám, že dnešní srdcovky pomalu končí. Máme sice příběhy, máme písně, ale čas už nám dochází. Vy ale dobře víte, že i když srdcovky končí, nemusíte ladit jinam, protože Dvojka vysílá dál. Já už se teď těším na naše zítřejší setkání v srdcovkách. A tak vám přeji, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude seriál o princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Víkendový výběr dvojky.
2: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
1: Máme pro vás světové evergreeny, muzikálové melodie i novinky z české hudební scény.
2: Klub Evergreen s Dašou a Janem Smigmatorem.
3: Přátelé, jsme ve finále. Zas to neskutečně uteklo.
4: Uteklo, ale tím pádem jsme zase o hodinu blíž setkání příštímu.
2: Muzikál Express s Michailem Prostějovským a Pavlem Bárem.
5: Náš Muzikál Express je nejrychlejší vlakem na světě.
6: Dnešní pořad bude věnován rubrice s podtitulem Muzikál a já.
2: Nebo Česká dvanáctka s Martinem Hrdinkou.
7: Mám pro vás výsledky hitparády Česká dvanáctka.
1: Klub Evergreen, Muzikál Express, Česká dvanáctka a další oblíbené pořady.
2: Víkendový výběr dvojky.
1: Naslyšenou už o tomto víkendu.
2: Na dvojce.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
8: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Doufám, že už se taky těšíte na další vyprávění tatínka ze seriálu o princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. Dnes nás možná čeká něco napínavého, protože Rozárka se vydá na boj s draky, do kterého nečekaně zasáhne i její malý bratr Jozífek. Jestli chcete vědět víc, tak si poslechněte pohádku o dracích a o tom, že se po obědě chodí spát. Ať se vám líbí.

0: Dobrý večer, deti. Dnešní pohádka je o dracích a o tom, že se po obědě chodí spát. Tak Rozárko, sklidíme ze stolu a půjdeme spát.
1: Není večer.
0: Malí děti po obědě musí chodit spát.
1: Proč?
0: Proč? Protože jsem to mamince slíbil. Ona uspává Jozífka a to se jí podaří a já mám uspat tebe. Tak přece mě v tom nenecháš. Podívej se, teď se trošku vyspíš a pak oba dostaneme za odměnu puding.
1: Já nechci spát.
0: Podívej se, nehádej se mnou, jsi unavená.
1: Nejsem unavená, ty jsi unavený.
0: Jo, já na tvém místě bych spal hned.
1: Tak spi.
0: Nemůžu, musím ještě pracovat.
1: Proč?
0: Protože nežiju v pohádce.
1: V pohádce se taky musí chodit spát po obědě.
0: V pohádkách asi ne, tam je to tak, jak to je potřeba.
1: Tak mi vyprávěj takovou.
0: Jakou?
1: O princezně Rozárce a o tom, že se po obědě nejde spát a o dracích.
0: Ale budeš aspoň ležet.
1: Jo, jo.
0: O dracích. Bylo nebylo, akorát po obědě a nebe zčernalo. Slunce zmizelo a byla tma, ale nebyly to mraky, co slunce zakryly. Byly to draci. Jako každý rok měli nad městečkem sled, ale letos byli přemnožení. Sežrali všechny ovce a krávy a králíky k obědu a že prý ke svačině už budou žrát lidi z městečka. To městečko se jmenovalo Holosmetky a na kopci nad ním rostl les. V tom lese se draci usadili a řvali. A lidé v městečku poslouchali ten řev a báli se. A říkali si, to je hrůza, tolik draků a kolik toho asi letos ještě sežerou. A loučili se navzájem, podávali si ruce a povídali, naschledanou, sousede, kdo ví, jestli se ještě večer uvidíme, jestli už nebudete sežraný. A soused říkal, nápodobně. A pak zalezli do svých domovů, zavřeli okenice a báli se.
1: Princezna Rozárka se nebála.
0: Samozřejmě, že se princezna Rozárka nebála. Přišla za maminkou královnou a rovnou, maminko, je třeba jít na draky. Ale maminka povídá, hele, teď byl oběd, po obědě se jde spát a pak, až se vrátí tatínek král z práce, můžeme teprve začít řešit nějaký draky. Ale to do té doby někoho sežerou, volala Rozárka. No tak to se nedá nic dělat. Sama na něj jít nemůžeš a po obědě se spát musí, řekla maminka. Když se šlo po obědě spát a usnula jenom maminka královna, vyskočila Rozárka z postýlky a šla na draky sama. Na svého mladšího brášku Jozífka, který na ní koukal z postýlky s dudlíkem frajersky vraženým v koutku pusy, udělala pšš, neboj, za chvilku jsem zpátky. Potom si vzala potichonku meč a v kuchyni tu největší poklici na hrnce sedla na odrážedlo a vyrazila k lesu na draky. Jak tam přijela, začala kolem sebe řezat draky hlava nehlava. Draci tam spali na větvích jak slepice v kurníku a Rozárka je brala jednoho po druhém. Draci nejdřív nechápali, co se to děje, kdo je to, kdo to, co to je, ale pak začali vřískat. Někteří strachy, někteří z překvapení a někteří prostě jenom nadávali, protože co opravdu draci neradi dělají, je bojovat po obědě, kdy mají přece děti a draci spát. Rozárka točila nad hlavou mečem, jako by byla vrtulník a řezala ty draky s takovou vehemencí, že to vypadalo, jako když tatínek král seká královský trávník sekačkou a zapomene si sběrný koš. Hlavy lítaly na všechny strany a Rozárku napadlo, jestli by se nedali pozbírat a odvést na kompost, jestli by z nich taky nebylo třeba dobré hnojivo. Ta řežba, to byl rámus, že to bylo slyšet široko, daleko kolem lesa a lidi si říkali, oje, to draci řvou hlady. A nikoho ani nenapadlo, že draci řvou hrůzou a strachy a někteří i bolestí kvůli tomu, že na ně vlétla malá princezna Rozárka. A Rozárka, ta se s nimi vůbec nemazlila. ale draků bylo tolik. Někteří se pravda sebrali a odletěli, ale pořád tam byla spousta těch nenažraných a zlých a ti chtěli Rozárku kousnout, rozdrtit a rozžvíkat svými zubisky. Rozárka boj s draky špatně odhadla a teď už nestíhala. Meč už měla úplně zubatý a tupý, stála uprostřed palouku, odrážedlo opřené o strom a draků pořád hrozně moc. A Rozárka se začínala bát. Ale ne draků, ale toho, že už bylo pozdě odpoledne a maminka se za chvilku určitě probudí a bude se zlobit, že Rozárka utekla z postele a bude se třeba o ní i bát. No tak co teď s tím? A tu najednou se lesem rozezněl podivný zvuk, jako když se umělohmotná kolečka odrážejí od kořínků a kamínků na lesní cestě. Co to je za zvuk, říká si Rozárka a přemýšlí, odkud ho zná. Vždyť tak přece zní Jozífkova malá motorka, když jdou s maminkou na procházku. A taky, že jo. Jozífek to drandí lesem s obrázkovou knížkou nad hlavou. Obrázková knížka z tvrdého papíru, to byla jeho nejoblíbenější zbraň. A vzhledem k tomu, že Jozífek ještě mluvit neumí a vůbec vzhledem k celé situaci, tak bez řečí a bez dlouhého vysvětlování začal Jozífek tou knížkou mlátit draky po hlavách. A tak tohle, to už bylo na draky moc. Tihle draci neměli rádi knížky, neradi četli a byli neradi, když jim někdo knížky vnucoval. Dá se říct, že byli na literaturu vysoce alergičtí, dostávali z ní ekzém, osypávali se po ní a kašlali a svrbělo je to a museli se drbat. A tak, jak draci propadli panice, kousali se navzájem, škrábali se rychle na stromy a letěli pryč, jako by za nimi hořelo. A za chvilku tam nebyl žádný drak. A lidi v městečku se začali probouzet, za chvilku byl čas na svačinu a na kávu, ale co to ticho? Nikde žádný dračí řev, nikde žádné neštěstí a nikdo není sežran. Soused vítá souseda, tak vás nesežrali, to je dobře. A soused říká, napodobně, napodobně. A nikdo vůbec netuší, kdo to zařídil. Rozárka s Jozívkem přijeli k zámku zrovna ve chvíli, kdy se zevnitř ozval hlas maminky. Rozárko, Jozívku, puding! A Rozárka s Jozívkem rychle opírají odrážedlo a motorku o meruňku na zahradě a utíkají do jídelny. Rozárka ještě Jozívkovi říká, počkej, máš tady ve vlasech jehličí, ať maminka nepozná, že jsme byli v lese. A Jozífek kouká na Rozárku a ačkoliv je ještě malej a neumí mluvit, tak Rozárka tomu pohledu rozumí. Jakoby říkal, sestřičko, sestřičko, nemůžeš jít příště sama na draky. Od toho máš bráchu, aby ti s tím pomohl. A Rozárka říká, ale tak mi to neříkej, já to vím. A utíkali na puding. A to je konec.
1: Táto?
0: No.
1: To byla krásná pohádka.
0: To jsem rád, že se ti líbila.
1: Škoda, že už ti draci nepřiletí.
0: No jo, no.
1: To je mnohem lepší bojovat s draky, než spát.
0: Bez pochyby.
1: Tato, já myslím, že už spát nebudu.
0: Tak to z nás bude mít maminka radost.
1: Myslíš, že už bude mít puding hotový?
0: Víš o tom, že se maminka umí zlobit jako drak?
1: Jestli se bojíš, vem si na pomoc Jozívka.
0: Uf. Milé děti, aspoň vám dobrou noc.
2: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky.
4: Poslední, leč nikoli nejmenší. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Operní režisér David Radok bude naším hostem v pořadu Stříbrný vítr v 21 hodin. Hororová četba Parfém pokračuje ve 22 hodin, přijde také host nočního mikrofora a noční prout začíná v 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Hlásíme se vám s pěkně kulatým 700. zastavením na pouti našimi dějinami. Sečetlili bychom všechny chvilky, které jsme strávili s tímto seriálem, dostali bychom více než 2 týdny nepřetržitého poslechu Toulek českou minulostí. Ano, 2 týdny života jsme vám vzali. No, možná, že taky darovali, podle toho, z které strany tento fakt popadnete. A my všichni tu věříme, že nějaký ten den vám ještě dáme, anebo vám jej vezmeme. Vždy připraveni k službě posluchačstvu, ochotnému a schopnému naslouchat, jsou
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
1: jakož i autor Josef Veselý. V řadě jmen svázaných s tímto seriálem nesmíme zapomenout na bdělého režiséra Jaromíra Ostrého a laskavého hodnotitele našeho snažení Petra Horu Hořejše. Dnes splníme dluh, který nám v poslední době jaksi povyrostl, tak abychom nemuseli platit vysoké úroky a raději jej dnes smažeme. Budeme se totiž věnovat několika jménům české hudby, na něž se kdysi pozapomnělo a ani dnes se jim nedostává té pozornosti, kterou by si zasloužili. Okřídlené anglické úsloví last but not least jsme si přitom volně přeložili do češtiny a použili jako titulek této schůzky.
2: Poslední, leč nikoli nejmenší.

0: A máme tu první jméno.
1: František Vincenc Kramář.
0: Světu je však známý spíše jako
1: François Cromer.
2: Narodil se 27. listopadu roku 1749 v Kamenici.
3: A protože Kamenic je u nás povícero, nejméně 10 jich je, dlužno zpřesnit, že jde o Kamenici u Jihlavy.
2: Jeho dětství a mládí připomíná trochu osudy mladého Antonína Dvořáka.
3: Pochopitelně ovlivněné rozdílem skoro stovky let.
2: Dědeček a po něm i otec měl v Kamenici hostinskou živnost.
3: Hospodu provozovali ve staré radnici.
2: K ní si táta Jiří přidal obchodování.
3: I když ne řeznické, jak tomu bylo u Dvořákova otce.
2: František Vincenc Kramář měl však proti Dvořákovi svou životní dráhu usnadněnou tím, že velmi brzy, hned jak byly u něj rozpoznány známky hudebního talentu, se rozhodlo o jeho hudebním studiu.
0: Ten by se ale neprosadil jenom sám od sebe.
2: Měl štěstí, že pomohl anděl strážný v podobě jeho strýčka, učitele v Tuřanech u Brna, ředitele kůru a pilného skladatele Antonína Matyáše Kromera.
3: Tuřany se staly Františkovým hlavním působištěm. Malá Kamenice mu těžko mohla poskytnout nějaké hudební vzdělání a pobyt v nedaleké Třebíči, kam se později jeho rodiče přestěhovali, byl příliš krátký.
1: Hudební osobnost strýčka Matyáše Kromera, sama o sobě velmi zajímavá, vedla záměrně svého svěřence nejenom k poznávání skladatelské techniky, ale i k seznamování s tvorbou velikých hudebních zjevů současnosti. Členové tuřanské rodiny, dobře technicky připraveni, hrávali i sólové skladby a v rodinném kruhu se hojně provozovala také hudba komorní. Poprvé zde byly uváděny Matyášovy skladby, jejichž počet uvádějí soudobí hudební vědci za neuvěřitelný.
0: Takže František měl být svému tuřanskému strýčkovi za co vděčen.
2: Svůj vděk vyjádřil i tím, že se začal podepisovat podle něj Kromer.
3: Z Brna se vypravil do Uher, kde se stal šéfem jedné šlechtické kapely a brzy na to získal ředitelství kůru v 5 kostelích.
2: Tam začal nejenom muziku řídit, ale také pro ní skládal.
3: Z uherského prostředí vedla cesta vzhůru.
0: Do Vídně, není-liž pravda.
3: Jistě, že. Hrabě Grasálkovič mu svěřil místo koncertního mistra.
2: Nikoli však na dlouho.
0: Kramář neobstál?
2: Kramář obstál, ale Grasálkovič mu umřel.
0: A to pro kapelu něco znamenalo?
2: To znamenalo, že byla rozpuštěna.
1: Po rozpuštění Grasálkovičovy kapely už nikdy do šlechtických služeb nevstupuje.
0: Jenže něčím se umělec musí živit, že?
3: Kramář se živil skládáním a měl s ním úspěch. V nakladatelství vycházejí pravidelně jeho nové skladby.
2: Zvláště jeho komorní hudba došla uznání.
3: Počet jeho skladeb je veliký a jejich seznam nemůžeme ani dnes pokládat za úplný.
2: Známe přes 150 opusových čísel.
3: Ale Kramář do nich často zařazoval několik samostatných děl, takže jejich počet bude víc než dvojnásobný.
0: Jenomže místo pod penzí je místo pod penzí.
3: Kramářovi se jej dostalo až v 69 letech. Dosáhl nejčestnějšího titulu dvorního skladatele.
2: Před ním toto místo zastávali Gluck, Mozart, Koželuch.
3: V Kramářově době tato funkce už nevyžadovala ani tak tvůrčí povinnosti pro potřeby dvora, jako spíš schopnosti organizační a postavení společenské.
2: Provázel panovníka na jeho cestách a všude se staral o hudební stránku a úroveň koncertů.
3: Jeho muzika se hrávala často i v panovnickém kvartetu, kterého se aktivně účastnil i sám císař František II.
1: Dosáhnuv nejvyšších uznání a získav finančně zabezpečené společenské postavení, žil Kramář svoje poslední léta v pohodě. Před smrtí navštívil ještě několikrát svou rodnou Vysočinu, hlavně Třebíč, ale umírá ve Vídni. dne 8. ledna roku 1831.

0: už tu máme další jméno.
1: Jan Křtitel Kuchař.
0: Na to jsme už narazili, když jsme se zastavili u Mozartova pobytu u nás.
1: Když byla roku 1786. v Praze poprvé provozována Figarova svatba a v únoru následujícího roku byl Mozart sám svědkem nadšeného obdivu, jakým Praha tuto operu přivítala, za nejbližšího přítele slavného skladatele se kromě Františka Xavera Duška a jeho paní Josefíny mohl pokládat i tehdy 35-letý Jan Křtitel Kuchař.
2: Narodil se 5. března roku 1751 v Chotči, na panství, které tehdy patřilo klášteru Pavlánů.
3: Jeho otec žil později v Mlázovicích, v hmotných poměrech nepříliš příznivých.
0: Na rozdíl od Františka Kramáře.
3: I Janův otec byl hostinský, k tomu se dlačil.
0: Zřejmě však neprosperoval.
3: Ani trochu, čehož si všiml otcův příbuzný mlázovický farář.
0: Ještě, že naši hudební skladatelé měli příbuzné ochotné pomoci.
3: Strýček farář ochoten byl, stál i u Janova přestupu na jezuitské gymnázium v Hradci Králové.
2: Tam se přiučil hře na varhany a přešel na jičínské gymnázium, kde ho čekaly vědy humanitní a zároveň tu mohl už zastávat místo varhaníka v tamním kostele.
3: A když už mu prsty a nohy běhaly náramně hbitě po manuálech a pedálech, zkusil si sem tam zahrát něco svého.
0: A ono to ku podivu dobře znělo.
3: Což se doneslo strýčkovi farářovi, který ho nespustil ze zřetele a vymohl mu filozofická studia v Praze. A navrch ještě školení u vynikajícího mistra hry a skladby varhaní Josefa Zégra.
2: Když dostudoval, ucházel se o místo varhaníka u svatého Jindřicha.
3: A že je neprodleně získal, to svědčí...
0: O protekci.
3: Ale ne, o jeho hudebních kvalitách.
0: Tenkrát kvalita ještě rozhodovala.
3: Právě. U svatého Jindřicha pak strávil mnoho let.
2: K tomu si však časem přibral varhany ve strahovském klášteře a taktovku kapelníka v orchestru Vlašské pražské opery.
3: Varhanám zůstal věrný celý svůj život a byl-li nazýván druhým Zégrem, znamenalo to uznání nejvyššího stupně.
1: V Praze provedl Kuchař řadu Mozartových koncertů a fug pro varhany. Byl tehdy čembalistou a maestrem di capella Stavovského divadla v Praze a v roce 1787 se zúčastnil světové premiéry Mozartova Dona Giovanniho. Právě tohoto výtečného kuchaře se týká textová narážka Si excellente e il vostro cuoco ve finále této opery. Slavný Amadeus však v něm poznal nejenom skvělého interpreta. Kuchař totiž jako první upravil dodnes vysoce ceněné klavírní výtahy Mozartových slavných zpěvoher Don Giovanni, Figarova svatba, Titus, Così fan tutte a Kouzelná

0: Jan Křtitel Kuchař byl na varhany určitě vynikající interpret, ale jinak se příliš dopředu nehnal.
1: Proč taky? V monarchii se tehdy stěží našel lepší varhaník.

0: Zpěvu a kompozici hrál na klavír a na mandolínu.
1: Dožil se úctyhodného věku 78 let. Zemřel 18. února 1829 a byl pohřben na Malostranském hřbitově.
2: Kuchařem se končí slavná škola starých českých kontrapunktistů, pro dějiny naší hudby tak typická. Jeho úctyhodné skladby, až na některé fugy, upadly většinou v zapomenutí a k novému životu se probouzejí teprve dnes. Právem.

0: A jsme u třetího jména.
1: Jan Theobald Held.
2: Nezapsal se do dějin českého lékařství nějakým významným objevem nebo počinem na poli medicíny?
3: I když to byl lékař svědomitý a výtečný.
2: Významná?
3: A v určitých směrech přímo unikátní?
2: Významná je však jeho neobyčejně bohatá písemná pozůstalost s množstvím materiálu.
3: A to nejen pro studium dějin lékařství, ale i pro dějiny všeobecné.
0: Zajímavou Heldovu osobnost oživil Alois Jirásek v posledních dílech románu F.L. Věk. Vytvořil v něm obraz sympatického a pohledného mladého muže, pražského lékaře, lidumila, hudebníka a vlastence.
3: Literární zpracování se pochopitelně na mnoha místech liší od skutečnosti.
2: Zvláště Heldovo vlastenecké cítění Jirásek trochu přehnal.
3: Nicméně zůstává faktem, že když byla obsazována profesorská stolice chirurgie na Pražské univerzitě, Held intervenoval přes své přátele na ministerstvu ve Vídni, aby na místo nebyl obsazen člověk české řeči neznalý.
2: Jinak však sám psal jen německy. Nějaké české slovo se v jeho dopisech vyskytlo výjimečně.

0: Narodil se 11. prosince roku 1770 v Třebechovicích pod Orebem, kde byl jeho otec lékařem a usedlým měšťanem.
1: Otec mu však náhle zemřel, když bylo Janovi 10 let. Nadaný chlapec se přesto dostal na studie do Prahy.
0: V této době nebylo studentů medicíny mnoho. Ve školním roce 1792 až 93 jich v prvním ročníku kromě Helda bylo zapsáno jenom 6.
1: Do nemocnice Milosrdných bratří byl přijat hned druhý den po promoci. Brzy se stal primářem a působil v ní 30 let.
2: V nemocnici jej navštěvovali a žádali o koncília mnozí slavní lékaři té doby. Kromě práce v nemocnici měl Held velikou soukromou praxi. V Praze v té době žila většina lékařů z výnosu své soukromé praxe. Šlechta a bohaté rodiny platili lékaře ne za každé onemocnění, ale paušálem, který se pohyboval od 100 do 300 zlatých za rok. Při nebezpečných onemocněních pak přibyly zvláštní odměny. Koncem 18. století působilo v Praze celkem 59 doktorů medicíny. Mezi nejproslulejší patřil právě Held.
3: Dobře, jako lékař si určitě vydobil čestné místo v panteonu naší vědy, ale nezatoulal se nám on náhodou do úplně jiného oboru lidské činnosti? Zatím jsme dnes měli co dělat s hudebními a hudebnickými osobnostmi.
1: Jan Theobald Held byl ve své době v Praze velmi populární. Měl jemné chování, byl znám jako duchaplný společník, hovořící několika jazyky.
3: Stále nechápu.
1: Záhy pochopí i méně chápavý. Byl to rovněž výborný zpěvák, hudební skladatel.
3: Ach tak. No tak to se mi mnohé vyjasnilo.
1: Byl vítán v každé společnosti, nejen v domech měšťanů, ale i šlechticů.
0: Měl i pověst zázračného uzdravovatele, danou zřejmě jeho charizmatem a přístupem k nemocným a jejich rodinám.
1: Navštěvoval rád plesy, koncerty, akademie, čaje a radovánky všeho druhu.
0: Nezapomínal ani na časté návštěvy divadel.
3: A co se jeho hudebního nadání týká?
0: To se projevilo už v dětství. Byl prý natolik učenlivý, že navštěvoval školu od 4 let.
1: A v 8 ho dal otec učit zpěvu a hře na housle.
0: Kluk prospíval natolik, že už druhým rokem svého výcviku u třebechovického učitele hudby hrál i nesnadné skladby z Listu.
1: Když se později rozhodoval, zda se bude věnovat medicíně nebo hudbě, mohl skončit moc špatně.
3: Tedy kdyby se dal na hudbu, tak se to myslí.
1: Ale ne, bylo to jinak.
2: Jak se z jeho zápisků dozvídáme, bylo mu přestáti krutý duševní boj, nemá-li se výhradně oddati umění hudebnímu.
3: Dozvídáme se z knihy doktora Aloise Hniličky Profily české hudby.
2: Zdá se, že do doby těchto jeho vážných rozvah spadá příchod jeho staršího bratra Ignáce, který z Varšavy přijel svého bratra navštívit do Prahy, a tu ho zastihl v situaci nejvýš kritické. Held chtěl zrovna v záchvatu zádumčivé skleslosti nad svým budoucím životem voliti dobrovolnou smrt, když bratr Ignác zadržel ho právě v osudném okamžiku a od zoufalého záměru ho odvrátil. Starší a zkušenější bratr dodal mladičkému zoufalci nové vzpruhy k životu a přiměl jej k tomu, že si přece vzal dokončiti studia lékařská a po skončených studiích odebrati se do Polska nebo na Rus. Ku provedení tohoto poslednějšího zámyslu však nepřikročil. Ani jeho bratr se stal mezi tím na dlouhou dobu nezvěstným. Tím stalo se, že Held zůstal v Praze, získal si tu jako lékař největší popularity a stal se později i profesorem lékařství na univerzitě, která jej 5x zvolila děkanem a posléze jednou i rektorem.
3: Pohnutý osud. Některé motivy by se možná uplatnily i v televizním seriálu.
1: Held dával v hudbě přednost kytaře.
0: Anglickou kytaru mu přivezl jako dar jeho bratr Ignác. Tento nástroj v Praze tenkrát nikdo neznal. Jan se na něj naučil hrát prý, během půl hodiny.
1: Což zapůsobilo na pražskou společnost jako malá senzace a mladý Held byl zván do všech kruhů a vyhledáván jako učitel hry na kytaru.
0: Nejenže hrál, on už jako medic složil množství písní s doprovodem kytarovým a také spinetovým.
1: Mnohé z nich byly písně české.
3: Snad nebude od věci říci, že Jan Theobald nebyl ni žádný suchar.
1: Jeho životem prošlo hodně krásných žen. Sám ve svém životopise přiznává, že prožil řadu milostných románků.
0: Ve svých pamětech a dopisech konstatuje, že díky svému vzhledu získával snadno přízeň žen bez zvláštního přičinění.
1: Tuto schopnost si zachoval až do pozdního věku.
0: Přímo hrůzu měl z osudu mnohých svých kolegů, kteří se sňatkem s bohatou dívkou stali domácími otroky.
2: Jeho největší láskou byla vdaná hraběnka Aloisie Příchovská.
3: Píše historička magistra Ludmila Cuříková v článku o Janu Theobaldu Heldovi.
2: Seznámil se s ní na společenském večírku a byl jí okouzlen. To byl začátek jejich vztahu, který trval 29 let. Hraběnka byla jemná a vzdělaná žena, o 5 let starší než Held. Jejich vztah byl v pražských salonech označován jako skandál. Od roku 1808 dokonce bydlel v jejím domě u Zlaté hvězdy ve Spálené ulici.
0: V mládí se mu narodil nemanželský syn, ale kdo byla jeho matka, není známo.
1: Held sám se nikdy neoženil.
0: Zemřel 30. června roku 1851 ve věku 81 let a pohřben byl do rodné půdy v Třebechově.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 700. schůzka s toulkami českou minulostí. 701. s podtitulem Předávkovaná droga moci uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Soukup? Haló?
1: To je pořad úspěšného hudebního skladatele Ondřeje Soukupa.
2: Co rád poslouchá?
1: Jaké jsou příběhy jeho oblíbených písní a které mu doslova utrhly srdce?
0: Haló? Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Každou sobotu po 10. hodině na Dvojce.
3: Je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Mladí výjimeční. Zažijte finále 60. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga. 17. září se v sále Pražské konzervatoře uskuteční finále kategorie dechových nástrojů. V sobotu 18. září rozezní Dvořákovu síň Rudolfína čtveřice mladých interpretů na klávesové a strunné nástroje. Buďte u toho, když se rodí nové hudební hvězdy. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
6: Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Nehrotí tu situaci příliš?
2: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
7: Všechno, co potřebujete vědět o návrhu státního rozpočtu, ví náš dnešní host, kterým je šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Máme ale i další témata, jako obvykle se v pořadu Jak to vidí podíváme na aktuální dění na Slovensku a uslyšíte také, čím ho nadchl trojúhelník moci, kniha finského prezidenta Alexandra Stuba, která vyšla koncem srpna. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
7: Hra na rozpočet. Upřímně, čekal jste tak gigantický schodek, se kterým přišla vláda?
8: Ani já jsem takový schodek nečekal a myslím, že nikdo, protože premiér Andrej Babiš řekl, že ten schodek bude, jako, nevím to slovo přesně, hluboko pod těmi 400 miliardami, tak ty odhady byly nějakých 350-360, aby Česká republika splnila ty 3% veřejných financí proti tomu paktu stability, k čemuž se tedy zavázala z jednání s Evropskou komisí, čili je to více, je to schodek, je opravdu obludný. Vzhledem k tomu, že máme rostoucí ekonomiku, nízkou inflaci, není tady covid a recese.
7: Ani jiná krize.
8: Ano.
7: Menší koaliční partneři požadují snížení tohoto schodku, ale není to opravdu jenom hra? Ten obří deficit se nakonec mírně sníží a všichni budou spokojeni, protože každý si prosadí to svoje, ale to zadlužení dál poroste.
8: No, když to řeknu makroekonomicky, tak je vlastně jedno, jestli ten schodek bude 389 miliard nebo 379 miliard a myslím si, že víc ti menší koaliční partneři nedosáhnou. Myslím si, že je to hra a nazval bych ji pokryteckou, protože ano, ten rozpočet se sestavuje nikoli v celé léto, jak to bývalo kdysi, čili že by ti členové vlády přesně věděli, jak dopadly jejich kapitoly, že by přesně znali ten celek, takhle už to není. Vinou té předchozí vlády ministra financí Zbyňka Stanjury, ale ono stačí si přečíst programové prohlášení. Teď tam je to všechno napsané, že jo? Tam je napsané, budeme rozdávat peníze, je tam přímo věta, nebudeme zvyšovat žádné daně, budeme šetřit na státu, tam se dají ušetřit nějaké jednotlivé miliardy a na konci máte a budeme se snažit, aby ty rozpočty byly blížící se nule nebo přebytkové, no to je kulatý čtverec. A když se podíváte na jednání té vlády, například jak si rozvolňuje rozpočtová pravidla, tak je pochopitelné, že ten ústupek, který nastane, bude v tom, že poroste zadlužení a pokud to motoristé a SPD Tomia Okamury nevědí, tak v té vládě nemají co dělat. Já si myslím, že to vědí, ale chovají se pokriticky a teď je to už opravdu jenom taková hra pro voliče. Máme za měsíc, máme komunální a senátní senátní volby, což sice nejsou volby sněmovní, ale i tak jsou důležité a je potřeba ukázat.
7: Třeba ve školství chybí podle šefa rezortu asi 6 miliard. V komentáři pro Český rozhlas Plus jste to přirovnal k faulu Stanjury na Beka. Jak myslíte, že to dopadne v případě Plagy? Babišova vláda má, stejně jako tady měla Fialova, podporu vzdělávání v programovém prohlášení.
8: No, to je smutný příběh se školstvím. Já věřím, protože to vzdělávání opravdu jako zásadně důležité pro Českou republiku. Já věřím, že Plaga ještě něco vyjedná. Tam buď je potřeba tam dodat 6 miliard, nebo aspoň 3 miliardy, protože peníze na platy tam spadnou automaticky. Experti se shodnou na to, že by bylo potřeba 12 miliard, aby nějak nastoupilo to zvyšování platů, které na konci volebního období má být 130% průměrné mzdy, aby nastoupilo to přibližování investice do vzdělávání, přibližování k vyspělým zemím. Ale pak přijde SPD a řekne, no tak vlastně teď nemusíme platit peníze těm středním školám, že jo? No to je vlastně, to je strašné. Jednak za A je to podle zákona, čili je to legislativní problém, jednak je to věcný problém, protože jenom pro příklad, soukromé střední školy v Praze, kde je každý rok dramaticky poptávka převyšuje nabídku, zajišťují ty školy víc než třetinu poptávky. To znamená, že ty školy potrestáte, to znamená, že některé zavřou, některé zvýší školné, některé omezí nabídku. Čili věcně je to úplný nesmysl. A je to další ukázka toho, jak to školství je vlastně jako choulostivý systém, že každý chodil do školy, každý je rodič a soudí podle svého jednotlivého zážitku, střílí od boku, zrušíme 9. třídu a chudák Plaga, když to řeknu takhle, se nezabývá vlastně ničím jiným, než odráží ty jakoby do nebe volající hlouposti.
7: No ale jak si vysvětlujete, což je asi daleko ještě horší, než to, co zatím zaznělo, že ve výhledu na další plánované výdaje na vzdělávání dál ty výdaje klesají, ale významně.
8: Ano, to zase, to je kulatý čtverec, to nedává logiku, když chcete vlastně se dobrat k těm vyšším výdajům na konci volebního období, tak musíte ty výdaje v roce 2008, 2009, 2029 samozřejmě zvyšovat. Takhle, ten střednědobý rozpočtový výhled jakoby není úplně písmo svaté a nebylo to za žádné vlády, nebylo to ani za vlády Petra Fialy. Je to trochu takový nástřel, ale ano, je to dokument, který se předkládá do sněmovny jako součást státního rozpočtu, čili by si z toho neměla dělat vláda trhací kalendář. No, bude muset pan ministr Plaga, pokud zůstane ministrem školství do konce volebního období, každý rok tvrdě bojovat.
7: Jak se na tom zvídají na obranu?
8: 2%. Ano, 2%. Zaplať pambu za to. No, to není málo peněz. Je to z roku na rok tuším o nějakých 36 miliard, což je dobře. Ale jsou to ta těsná 2%. Respektive nám řekl náčelník generálního štábu pan Hlaváč, že v těch výhledech je nějakých 2,1, aby tam byla nějaká drobná rezervička kvůli tomu, abychom zase nespadli pod ta 2%, protože tam ta metodika, co se počítá do těch jakoby tvrdých obranných výdajů, není úplně jasná, nebo dá se s ní nějak trochu pracovat. No ale ten závazek do roku 2035 je 3,5%. Zase bavíme se jenom o těch tvrdých výdajích na obranu, čili pokud tahle vláda bude celé svoje funkční období postupovat kroky 2,1, 2,1, 2,1, tak už to někdo nazval. Je to taková jako trajektorie hokejka, že teď nic a potom na konci toho období pro ten závazek musíte vystřelit nahoru. No, nevím, co budou dělat ty vlády, které přijdou po této vládě. To bude vláda sebevrahu, abych použil název, který kdysi použil Miloš Zeman pro svoji vládu.
7: No a věříte, že tato vláda skutečně věří, že nás na příjmové stránce spasí ekonomický růst? Ono se nezdá, že by měl být nějak závratný.
8: No, to je, To je takové jako falešné řešení toho kulatého čtverce, o kterém jsem mluvil. Ano, tam vlastně i v tom programovém prohlášení se hodně mluví a v hospodářské strategii Karla Havlíčka, což je vlastně jako velmi kvalitní dokument, musím říct, se mluví o tom, že budeme teď investovat a tím pádem poroste ekonomika a tím pádem se vrátí nějaké peníze do toho státního rozpočtu. No, takhle to bohužel v české ekonomice fungovat nemůže. Jednak z toho důvodu, že ona je na svých kapacitách, to znamená, když to řeknu jednoduše, když nalejete do stavebnictví více peněz, tak nevzniknou místo toho jednoho bagru, nebudete mít přes noc dva a tím pádem zvýšíte kapacitu, ale jenom vytlačíte nějakou soukromou investici zřejmě. Čili ekonomové říkají za A. Ekonomika je na své kapacitě, za B růst, který máme dneska, je nějakých 2,1, 2,2, který je jako velmi dobrý, když se podíváte po Evropské unii. I biznis, abych reagoval na to, co říká Andrej Babiš, že to jsou akademičtí ekonomové, kteří zpochybňují to, co my tady děláme. Biznis, hospodářská komora říká, ten růst by musel být dvoj až trojnásobný ve srovnání s dneškem, abychom byli schopni zaplatit ty dluhy. A to já ještě dodávám, určitě ne z roku na rok nebo z roku na třetí, čtvrtý, pátý rok, ale někdy možná dlouhodobě. Čili je to nesmysl, kterému, myslím, ani nikdo, nebo chytřejší členové vlády nevěří, nechci být nějak impertinentní. A je to prostě hra pro voliče.
7: Co nás tady čeká na konci rozpočtového tobogánu, jak jste napsal v komentáři?
8: No, já jsem tam napsal, že nás tam čeká vypuštěný bazén, no, což je, já myslím, jako realita, no, protože na konci toho volebního období budou ty schodky jako v lepším případě někde na úrovni toho letošního. Byť jsme se v tom strukturálně fiskálním plánu dojednaný s Evropskou komisí zavázali, že schodek veřejných financí jako celku, nejen státního rozpočtu, bude klesat z dnešních teda těch 3, což není 3, až na nějakých 1,6 tuším v roce 2030, rozpočet na rok 2030 ještě bude sestavovat tahle ta vláda. Ten závazek je zjevný, ale jako realita s tím nesedí. Čili já mám, to trochu podezírám Andreje Babiše, že už nechce vládnout, až skončí toto volební období, protože ta země bude tak rozvrtaná, že chudák příští vláda.
7: No a kdy tedy vláda, možná je to zbytečné se ptát, už jste na to asi odpověděl, začne s konsolidací veřejných financí, jak taky slibuje v programovém prohlášení?
8: Ano, slibuje, že bude konsolidovat v roce 2028 a 2029, což jako reálně matematicky a fyzicky si to nedokážu představit vzhledem k tomu, jak je to všechno rozjeto. To je první věc a druhý argument zpochybňující toto tvrzení je ten politický nebo politologický. No, v roce 2029 jsou další sněmovní volby a to je rok, kdy se peníze rozhazují, nikoliv, že by se šetřilo, tu škrtalo, tu zvyšovali daně. To přece takhle to nefunguje.
7: A jak se díváte na reakce opozice k návrhu státního rozpočtu?
8: O čem to mluvíte? Jaké reakce opozice? Já jsem to trochu nadsadil. Oni samozřejmě jsou, oni věcně nějak jakoby argumentují, ale je to slabé. Je to, opozice je mdlá, bez nápadu, bez invence, bez lídra, nevím, jak ten výčet ještě doplnit, no tak ano, ještě je do sněmovních voleb nějaký čas, ale nevidím tam žádný velký potenciál. Byť, jak dnes uvádí Deník Právo v exkluzivním průzkumu agentury NMS, tak vlastně podle dnešních preferencí, což ale je jedno číslo, které platilo v době sbírání dat a za týden už platit nebude, tak ze sněmovní by vypadly motoristé a ta dnešní opozice by složila velmi těsnou většinu.
7: Spolupracovník Českého rozhlasu a šéfredaktor Deníku Právo Petr Šabata je hostem pořadu Jak to vidí.
1: Jak to vidí? Vladimír Kroc a jeho host na dvojce.
7: V červenci to bylo 20 let, kdy se Robert Fico na Slovensku dostal k moci. Jak se za tu dobu Slovensko změnilo?
8: Slovensko se změnilo dramaticky a je to jeden z důvodů, proč, když se tady v Česku mluví o tom, že jdeme slovenskou cestou a že dopadneme jako Slováci, tak já argumentuju, že to nejde, protože vinou vlád Roberta Fica se Slovensko změnilo strukturálně. My jsme vlastně jiná země, než je Slovensko. Ekonomicky jsme vyspělejší, úrovní vzdělávání je Česko vyspělejší. Jako nevládnutím, nepéči o veřejné služby, jako je zdravotnictví, školství a další, a vlastně tak jako lehkým rozvratem veřejných financí, které jsou na tom ještě hůře než ty finance české, plus zásahy do soudů, prokuratury a policejních sborů. Ta země je jako opravdu o třídu někde jinde a to je jako v zásadě vina Roberta Fica, který s různými přestávkami vládl na Slovensku dokonce po roce 2012, měl jednobarevnou vládu, protože vyhrál volby se 44%.
7: Teď už vede další předvolební kampaň, v jakém duchu?
8: Vede, protože na Slovensku budou sněmovní volby přesně za rok, někdy na konci září. A vede jí jako brutálně, je potřeba říct, opravdu brutálně, že ty vady toho vládnutí, o kterých jsem mluvil, se zhoršují, že opravdu jako slovenské zdravotnictví a vlastně jako bez skrupulí se rozkrádá. To je jedna věc. A věci, které by nás měly zajímat, je jako v zahraniční politice, jak se chová náš nejbližší logický partner Slovensko. Tak to bylo vidět vlastně ve vztazích, půjdu odzadu, jak Slovensko reaguje na výsledky voleb v Sasku-Anhaltsku, kde vyhrála Alternativa pro Slovensko. Řeknu hezký byť tvrdý komentář polského premiéra Donalda Tuska, který řekl, že triumf AFD, z něj se může radovat jenom idioti a zrádcové. Paralelně mezi tím komentoval ty volby Robert Fico, který řekl, že to není žádný konec demokracie a nestalo se nic hrůzostrašného a ty demokratické strany, ať se nediví, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože se nestarají o migraci a o to, aby se ti lidé měli dobře. A pak řekl větu, která do té normální diplomacie v Evropě jako vlastně nepatří. Že? On řekl, že doufá, že to nepovede, že ty demokratické strany nerozpoutají válku, která by překryla jejich prohru v Sasku-Anhaltsku, a řekl větu, protože, jak se podle staré pravdy říká, Německo nedělá malé chyby. No, to je jako, to se dá říkat v hospodě čtvrté cenové kategorie potichu, ale nikoliv nemůže to říct předseda vlády členské země Evropské unie. Mimochodem ekonomicky je Slovensko na Německu závislé podobně jako Česká republika. To je první věc. Druhá věc je, když v Lipsku byl ten incident, který německá vláda poměrně tvrdě odsoudila a spojila ten kybernetický útok s Ruskem, tak v té době slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár dojednával s nějakou ruskou delegací vytvoření komise na ekonomickou a kulturní spolupráci. No, hrozná věc. A třetí věc je, v Bruselu se stala věc, která se vlastně jako, to Robert Fico nedělal, protože on doma proti Bruselu vždycky brojil, ale pak přijel na jednání Evropské rady a vlastně až na výjimky odhlasoval to, co bylo předloženo. A tentokrát se měly prodloužit sankce, protiruské sankce, které se týkají těch osob, o 12 měsíců. A Robert Fico to zablokoval. Ty sankce teď dobíhají 15. září, což je někdy příští týden, čili je ještě nějaký čas na jednání. Ale Robert Fico to zablokoval a sám. On vždycky spolupracoval s Viktorem Orbánem, což byl opravdu jako velký formát evropské politiky. A tentokrát to Robert Fico zablokoval sám. Vysvětluju si to tak, že běží volební kampaň.
7: No, když se vrátíme do včerejška, je to aktuální věc. Robert Fico vyzval generálního prokurátora Maroše Žilinku k rezignaci. Ten zase tu výzvu označil za frontální útok na právní stát. Má v tom pravdu?
8: Má v tom naprostou pravdu. Generální prokurátor Žilinka je velmi zajímavá postava a souvisí to s tím, o čem jsem mluvil, o tom vládnutí, jaké jsou politické tlaky na ten justiční a policejní systém. On byl vlastně On byl nominantem té minulé vlády demokratických stran, potom šel velmi na ruku vládě Roberta Fica a nějak postupně vlastně se začal prosazovat jako ten obhájce právního státu. Víme, že na Slovensku je to tak, že vlastně ta vláda Roberta Fica, když nastoupila před 2,5 lety, jako dramaticky změnila trestní zákoník a což vedlo k tomu, že byly propuštěni nebo byly sníženy tresty lidem obviněným z korupce, ze závažných hospodářských trestních činů a tak. Čili Maroš Žilinka se teď vlastně chová jako opravdu člověk na své pozici, jako generální prokurátor, který hájí právní stát.
7: Už jenom ve stručnosti, jaké šance má směr na udržení se u moci? Podle srpnových preferencí má asi 16%, Progresivní Slovensko podle různých dat až k 23%, ale jak jste řekl, do voleb je ještě rok, i když s otazníkem, pokud ta vláda dovládne dokonce.
8: Já si myslím, že dovládne a je příliš brzo. Průzkumy jsou různé, jednou v nich vede dnes opoziční Progresivní Slovensko, někdy dokonce i ten směr, ale obě dvě ty hlavní strany budou mít problém složit koalici, protože Robertu Ficovi velmi oslabili jeho dnešní koaliční partneři. Musel by se spojit minimálně s postfašistickou stranou Republika a i tak by mu to nestačilo. Na druhé straně Progresivní Slovensko, tam je taková hrstka malých demokratických stran, které spolu jako velmi obtížně se domlouvají na nějaké větší koalici typu Spolu, jak bylo v Česko. A navíc jsou tam strany typu Slovensko Igora Matoviče, což byl ten premiér, který vládl tak strašně, že se po letech vrátil do nejvyšší politiky a do vlády Robert Fico.
7: Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, je hostem pořadu. Jak to vidí?
1: Jak to vidí? Vladimír Kroc a jeho host na dvojce.
7: Čí vás zaujala kniha finského prezidenta Alexandra Stuba? Co má na mysli tím trojúhelníkem moci v jejím názvu?
8: Vřele doporučuju posluchačům knihu. On je tedy finským prezidentem, byl premiérem, ministrem zahraničí, ministrem pro evropské záležitosti, vicepremiérem Evropské banky. Čili je to protřelý politik.
7: V tom dobrém slova smyslu.
8: Ano, v tom dobrém slova smyslu. Řeknu takový detail. On střední školu studoval na golfové gymnázium na Floridě. Pozor, to je potřeba si pamatovat.
7: Ano.
8: A to se mu velmi hodilo, protože po letech se ocitl v golfovém rezortu Donalda Trumpa a 7 hodin v nějaké partě tam spolu hráli golf. Mm. A to je jedno z témat Alexandra Stuba, že je strašně důležitá diplomacie a diplomacie stojí na osobních vztazích. Tak on říká 7 hodin s Donaldem Trumpem, musím říct, že je to vynikající společník, píše, a výborný golfista na svůj věk, já nejsem golfista, tak úplně přesně nevím, že na svůj věk je opravdu jako vynikající a bavili se spolu o Ukrajině, o všech možných věcech, píše tam Alexander Stab, já jsem si nedělal velké iluze o tom, že to bude mít nějaký vliv, ale ten vztah byl navázán.
7: No a jak tedy moc je osobní v těch knížkách, svěřuje se, nebo v tom textu, s vlastními názory na konkrétní politiky?
8: Velmi diplomaticky, jak jsem říkal, on je dobrý diplomat, ale vrátím se k té otázce na trojúhelník moci. Já jsem nadšený z té knihy, i když nesouhlasím s jejími závěry. On říká, že ten svět by se měl dát do pořádku tak, že Západ, což je Evropa, Amerika, Austrálie, Japonsko a Východ, hlavně Čína, Rusko, a musí jednat s jihem, což je vlastně zbytek toho světa od Indie po Brazílii. A ten jih je vlastně strašně důležitý, protože v této chvíli není zapojený a mezi těmi dvěmi soupeři Východ-Západ, on vlastně může hrát toho třetího vyvažovatele moci a ta cesta je obnovení multilaterálních organizací, to znamená reorganizovat OSN, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond a tak, což tomu já jsem skeptik, protože on vychází z toho, že v každé zemi mají tak osvícené politiky, jako je on sám, a ti by se možná mohli dohodnout, ale víme, že to tak není. Když byl třeba na návštěvě v Číně už jako prezident, on Xi Jinpinga znal z minulé doby, tak říká, no vlastně i s čínským prezidentem se dá žertovat a popisuje tam situaci, jak po tom oficiálním jednání spolu stáli někde na tom červeném koberci a stav říká Xi Jinpingovi, no vlastně je docela příjemný pocit, když tady takhle spolu stojíme a zastupujeme 1,4 miliardy lidí na této planetě. Finuje asi 5,5 milionu. Čili jsou tam tyhle, takovéhle příběhy, které vypráví o zákulisí té nejvyšší světové politiky, ale zároveň je tam ta politologická velmi silná linie nebo jako tematická linka, která snaží se vlastně popsat ten svět a navrhnout nějaké řešení, co s ním.
7: Tak tady Trojúhelník moci, je to knížka, která vyšla teď v srpnu. Kdybyste měl možnost s ním mluvit, na co byste se doptal?
8: Aha. No kde bere ten optimismus? Protože i reakce, ta kniha vyšla někdy na začátku roku v angličtině, i ty první reakce byly takové, že je to vlastně jako opravdu výborná kniha, ale trochu skeptické v tom, jestli opravdu se dá reorganizovat OSN, Bezpečnostní rada, protože tam sedí těch pět zemí, což vzešlo z výsledku druhé světové války. No kde bere optimismus, že se tohle dá? A on, já tuším, co by mi odpověděl, no musíte jednat, musíte jet za Trumpem, zahrát si s ním golf a přesvědčit ho, aby Amerika udělala nějaký krok.
7: No a když tedy se zabývá tou nově se utvářející rovnováhu ve světě a jak tedy tvrdí, tak moc západu jednoznačně upadá. Kde nachází pozici Kremlu?
8: No, Rusko je v té části východ, kam patří lídr, tam je samozřejmě Čína, což je i vzhledem k válce na Ukrajině evidentní v této chvíli vazal Číny, čili klíčová je tam Čína, řadí tam ostatní autoritářské režimy, včetně Iránu. I s Kremlem se musí jednat, když udělám jako velkou zkratku. On tam právě píše o tom, že Západ po té, co skončila studená válka, tak si myslel, že celý svět vlastně známe konec dějin. Celý svět vlastně se zastává stejné hodnoty, směřuje jedním směrem, že bude všude liberální demokracie a nevšiml si, že to tak není, že ve dvou třetinách světa to funguje jinak a to je jeho takový nějaký základ, proto všechno je realismus založený na hodnotách, čili musíme jednat s Čínou o tom, co je důležité, zapojit jí do těch jednání a říkat jí, ano, říkat jí, že nesouhlasíme s tím, že naše hodnoty jsou, že lidská práva jsou velmi důležitá, demokracie je důležitá a podívejte se, kam to ten náš systém dotáhl, je historicky nejúspěšnější v dějinách.
7: Naším hostem dnes byl Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, spolupracovník Českého rozhlasu. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
8: Bylo mi potěšením. Naschledanou.
7: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Být deník je někdy opravdu těžké.
2: Milý deníčku. Něco končí a něco začíná.
3: To nemyslíš vážně.
1: Zvlášť, když se jeho majitelka snaží najít opravdovou lásku.
2: Budu se asi muset rozejít s Pavkou. Jako, mám ho ráda, ale láska to asi není.
0: Au. Láska je dobrý matroš.
1: Přídílná rozhlasová hra Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
6: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
5: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
6: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
5: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: A pro ty nejbližší chvíle středečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Pozvání Jitky Novotné přijal operní režisér David Radok.
0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Poprvé mě jeho práce uhranula někdy na počátku tisíciletí, když v Pražském národním divadle inscenoval Šostakovičovu Lady Macbeth Mcenského újezdu. Ačkoliv jsme spolu pár let na to stáli na jednom pódiu, to bylo při slavnostním předávání cen Ministerstva kultury na Pražském Vítkově, žádný osobnější hovor jsem s ním vést nemohla. Přiletěl tehdy jen naskok z Göteborgu, kde právě zkoušel Rossiniho Popelku. Po dalším silném zážitku, tentokrát z jeho Rusalky v Národním divadle Brno, jsem si řekla, že už to prostě zkusit musím. A podařilo se. Ve studiu je se mnou muž, který má vedle opery rád třeba Bacha nebo Beatles, ve volných chvílích hraje na kytaru, věnuje se výtvarné práci a jak se domnívám, ve velkém přemýšlí o lidských příbězích, které nám dokáže předkládat v nesmírně působivé, uvěřitelné podobě. Pan režisér David Radok. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co by nám podle vás mělo dávat setkání s operou nebo s divadlem vůbec?
1: Divadlo a opera je vyprávění příběhů o lidech a já myslím, že to je obohacující pro vás jako pro diváka, protože sledujete chování, jednání, vztahy a příběhy, které vlastně vždycky jsou o základních lidských hodnotách, o tom, co má smysl v životě a co nemá smysl v životě. Je tam dán kontrast mezi dobrem, zlem, lží, pravdou, láskou, nenávistí a tak dále. A ty dobrý dramata v dobrým podání, tak já jsem to vždycky měl rád, no. To mě dávalo něco pro mě samotného.
0: Taky hudba je pro vás, pro vaši práci, pro váš život jako takový nesmírně podstatná. Co podle vás s námi dobrá muzika svede?
1: No, hudba je ta nejabstraktnější forma umění, protože ta hudba působí vždy v první řadě čistě pocitově, emočně. A až v druhý řadě si třeba to člověk nějak interpretuje intelektem. Ale na rozdíl od ostatních forem umění, tak je to to, co vás bouchne přímo do vašeho pocitového vnímání. A to se mi vždycky na té hudbě líbilo, protože místo spousty slov a spoustu vizuálních obrazů, tak dostanete bezprostřední pocit, kterýmu se vlastně ani nemůžete pořádně bránit.
0: Ani nechcete.
1: No tak někdy chcete, že jo, ale když je to špatný, ale to hudba pro mě vždycky byla, ať už to byl Bach nebo Beatles nebo Šostakovič nebo Bartok nebo cokoliv, k čemu jsem měl blízko.
0: O vaší vášni pro kytaru jsem už lehce hovořila, ale co ten trombón, na který jste několik let troubil, to byla taky vaše přirozená touha?
1: Jak to víte, že jsem troubil na trombón? Ne, problém byl ten, že v emigraci moje sestra se dobře učila, já jsem se neučil dobře, táta byl nemocnej a měl obavu, co bude se mnou, protože nechtěl, abych skončil někde v nějaký fabrice nebo abych zametal silnice. A tak poprosil přítele pana dirigenta Turnovského a ptal se ho, co by ten kluk mohl dělat. A pan Turnovský říkal, no, ta šance, že se dostane na školu jako třeba na piano nebo na housle, je nulová, ale jsou dva instrumenty, na který se vždycky hlásí strašně málo lidí. A to je harfa a trombon. No a když mi tohle to řekli, tak já jsem řekl, no teda harfa v žádném případě, když tak trombon. Tak jsem začal hrát na trombon a bohužel nejsem moc nadaný muzikant, takže s tím trombonem jsem zápasil vlastně víceméně kvůli tátovi, ale zápasil jsem s tím několik let a pak jsem dělal zkoušku na vysokou hudební školu v Göteborgu, no a tam jsem se nedostal. Byli sice 4, kteří žádali o to místo a 3 se tam dostali a já jsem byl ten 4., co se tam nedostal.
0: Ten starostlivý tatínek se jmenoval Alfred Radok. Byla to velká osobnost zdejšího divadla. Co jste po něm zdědil?
1: Moje mládí bylo obklopeno obrovskou láskou od rodičů. To já myslím, že je asi to nejdůležitější, co člověk může dostat v raném mládí. A to druhý je, myslím, že ta výchova byla velice velkorysá, ale byla zásadní v některých věcech, které moji rodiče prostě neakceptovali. Ne, že by mě úplně někam směřovali, ale já jsem viděl, jistou ohleduplnost, jistou velkorysost mezi rodiči vůči mně. A to člověk vnímá ne v tom, co je mu jako nakázáno, přikázáno nebo řečeno, ale jak se ty rodiče chovají. No. Takže já jsem částečně asi zdědil, samozřejmě, že jsem zdědil něco, protože každý něco zdědí od svých rodičů, ale jistý vnímání světa. Takhle, když jsem se začal zabývat režií, tak já jsem vůbec nic teoreticky o režii nevěděl, vůbec nic. Ale co jsem měl ve vínku už z Československa a co jsem posléze v tom Švédsku nějak pochytával během dospívání, bylo to, že jsem byl citlivý na to, co si lidi myslí, co říkají a co říká jejich tělo. To znamená, co je řeč těla, co je text, který říkají, ale hlavně, co je úmysl, co je v mysli těch lidí. No a na tom staví veškerý jako dobrý herectví a dobrá inscenace, že člověk musí pracovat s těma třema vlastně protikladama.
0: Co s vámi dělá setkání s falší a pokrytectvím?
1: No já jsem dost dobrý na toto rozeznat, protože jsem dostal tu ohromnou školu, když jsem v 60. letech chodil do školy v Československu, protože jsem jasně viděl, že ve škole je jistá přetvářka od paní učitelky, doma je něco úplně jiného, tam je jakási ohleduplná pravda, protože samozřejmě rodiče se mnou nemohli mluvit úplně otevřeně o všem. A v celé té společnosti byla přetvářka, že jo? Ta společnost žila ve lži, taková všeobecná společenská lež, kterou akceptovali všichni, úplně všichni. A to je něco, co jako dítě vnímáte dost rychle. A to mě udělalo trošku víc citlivý na to, že když mě někdo se pokouší obalamutit, nebo mi lže, nebo má přetvářku, nebo hraje něco, já dovedu odhadnout lidi během velice krátké doby. Což je na jednu stranu dobrý, na druhou stranu špatný.
0: Jak pro koho?
1: Jak pro koho, no ale tak jako taky člověk zažije mnoho dobrého a mnoho zklamání, jo.
0: Váš tatínek byl během nacismu a pak i po válce z rasových a ideových důvodů neustále odstavován a znovu brán na milost a tak třeba v mezičase pracoval ve vesnickém divadle. On, člověk, který dal světu Laternu magiku, kterou v Bruselu obdivovali lidi z celého světa, včetně třeba Walta Disneyho. Zaznamenal jste u něj doma nějaké velké osobní propady, anebo měl tu sílu a byl formát, že to před dětmi dokázal zastírat?
1: Já si nikdy nepamatuju, že by si táta na něco stěžoval před náma, před dětma. Já jsem viděl někdy, že je unavený, já jsem někdy viděl, že se potýká s velmi špatnýma situacema a samozřejmě, když se pokoušíte dělat tu práci pořádně a pořád vám jsou házený klacky pod nohy, pořád vás někde angažujou, pak vás vyhodí a ten důvod není ta kvalita toho, co děláte, ale ten důvod je ideologický nebo politický, tak to musel být strašně tvrdý život. A táta se narodil, když začala první světová válka, když mu bylo asi 25, tak začala druhá světová válka, takže si prožil vlastně období té druhé světové války, no a v 48. začal totalitní systém komunistický. A když jsme emigrovali potom do Švédska, tak Švédsko nebylo úplně příjemné, protože v té době, v 68. roce, všude v západním světě panovala jistá taková levičácká, naivní ideologie ve všem, v umění a vůbec ve společenském životě. Takže pro tátu to muselo být strašně těžký.
0: Jak na vás dýchlo Švédsko, když jste se tam potom přestěhovali? V roce 68 jste tam doputovali, vám bylo 14.
1: Tu první dobu mi bylo smutno po kamarádech, po všem, co jsem znal, po nábřeží, jsme chodili na štvanici jako děti. Všechno, v čem se cítíte být doma, to zmizne a jste vpuštěni do úplně nového světa. A ten nový svět je nová řeč, kterou neumíte, je to úplně jiný společenský systém, lidé se chovají k sobě úplně jiným způsobem, vizuálně to vypadá jinak a já jsem měl to štěstí, že mě bylo 14, takže ta adaptace k něčemu úplně novému netrvala tak dlouho, že? Ale třeba pro moje rodiče už ta adaptace byla téměř nemožná, protože emigrovat v 50, to je velice složitý. Ale emigrace není odjezd do jiné země. Emigrace je opustit svoji zemi a nikdy se tam už nevrátit. to je něco úplně jiného. Jo. A to dneska, protože už žijeme v relativní demokracii, to si těžko někdo dovede představit. Ale pro mě to bylo nezvyklý žít ve světě, kde na ulicích bylo čisto, nebo kde se prostě nezamykaly dveře, nebo kde si děti nechali hračky na ulici a příští den k ním přišli a zase si s nima pokračovali v hraní. Což v Praze, kdyby někdo nechal nezamčený kolo na ulici, no tak tam samozřejmě za hodinu není. Pro mě to bylo trochu nemožný pochopit skoro. Jo. A stejně tak, když jsem potom získal nějaký kamarády, tak mě ukázali, jak vlastně žít v souladu, v přírodě, ohleduplnost k lidem mezi sebou. Já jsem měl strašný štěstí v životě. Já jsem měl jednak štěstí tím, že jsem měl ty milující rodiče, tím, že mě odvezli z Československa v roce 68 a že jsem neprožil normalizaci. Já jsem měl obrovský štěstí, že jsem dostal zaměstnání, které mě bavilo celý život, kde jsem mohl poznat spoustu velice zajímavých lidí, jezdit po různých divadlech v různých zemích. A já si to pořád vážím, i když tenkrát to bylo dost namáhavý, protože jsem vždycky byl 2 měsíce někde a pak jsem zase 2 měsíce byl někde jinde a vždycky jsem někoho poznal, nějakou skupinu lidí někde a pak jsem je musel opustit a musel jsem je zpracovat někam jinam. Ale zabýval jsem se tématy, které mě zajímaly, hudbou, kterou jsem měl rád, a měl jsem to obrovské štěstí, že jsem vlastně nemusel nikdy dělat něco, k čemu bych neměl vztah nebo co bych nechtěl dělat. To, co bylo ohromné, že ty ředitelé těch operních domů a těch činoher to akceptovali.
0: A jestli pak si někdy, Davide, namažete jako připomínku svých prvních 14 let v Československu ještě chleba s hořčicí?
1: To jsem někde vyprávěl, že jsme chodili na Václavský náměstí na chleba s hořčicí. Teď už si to tak často nedělám, ale mám hořčici rád a dobrý chleba je opravdu pořád pro mě pochoutka.

0: Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Operní a divadelní režisér David Radok si v mládí vyzkoušel lecos, dokonce jste prý pracoval ve fabrice. Jak jste se popasoval s manuální prací?
3: Krátkou dobu jsem byl ve fabrice na kytary, ale já jsem prodával knihy v knihkupectví nějakou dobu. No, pak jsem v létě jezdil s kamarádama hrát do Francie.
2: To muselo být fajn, ne?
3: To bylo bezvadný.
2: Po barech.
3: Po barech, no, to byl úplně bezstarostný život. A vlastně já jsem se uchytil docela brzo v tom divadle. Jsem se přivydělával při škole, byl jsem statistou. Posléze jsem byl kustodem v orchestru a dával jsem noty na pulty a převážel jsem harfy a pasy, což pořád ještě umím. A chvilku jsem byl kulisákem, chvilku jsem řídil hledáček, světlo, pak jsem se stal asistentem režie, no a pak mě byla nabídnuta režie a pak jsem začal režírovat a pak jsem vlastně už jenom režíroval celý život.
2: Určitě ten pohled z různých pozic a pěkně od píky byl pro vás cenný. Ze které té práce jste si odnesl nejvíc? Z těch pomocných míněno?
3: Všechno bylo dobrý, protože když potom jsem režíroval, když mi někdo řekl, tady to nejde, to nedáme dohromady, tak jsem vždycky věděl, že to jde. A nebo že to nejde. Tak jsem se vyznal vedle čems, protože jsem nepřišel z nějaké školy do divadla, ale měl jsem to omakaný. Já jsem věděl, že 120-kilovou bednu nikdo nezvedne. Když jsem pracoval se scenografama, tak jsem viděl přesně, proč něco se dělá tak či onak.
2: Mně se zdá, že tu větu neměl jsem žádné divadelní školy, říkáte docela s takovou hrdostí. Co bylo opravdu těžké a složité se potom v praxi, v tom režijním povolání doučit, dostudovat? Co vám z těch škol možná trošku chybělo?
3: No mně samozřejmě škola chyběla, protože já jsem byl nevzdělaný a já jsem se musel s každou inscenací ponořit do úplně jiného světa, do jiné společnosti, do jiné doby, do jiné země. Rozumíte, když děláte barokní operu a neznáte řeckou mytologii nebo římskou mytologii, tak to nemůžete dělat. To znamená, já jsem si musel dohnat moje nevzdělání a musel jsem se před každou inscenací vzdělávat, což mi zabralo dost času a práce a energie, ale já jsem to dělal strašně rád, protože já jsem byl jako prázdný papír a mě potom opravdu ta řecká mytologie a ty řecký báje mě strašně bavily. Prostě objevit to, co je v materiálu, je to nejdůležitější, protože potom si můžete udělat vlastní interpretaci z vlastní zkušenosti, ale pokud neznáte ten materiál a všechny okolnosti kolem dokola, tak nemůžete vytáhnout z toho všechno, co v tom je.

0: té první režii jste se dostal v 26. Bylo pro vás hodně svízelné vybudovat si autoritu, anebo ta předchozí zkušenost kulisáka, osvětlovače, asistenta režie byla natolik nápomocná, že to nějak šlo?
1: To nebylo nápomocné vůbec, protože všichni mě tam znali v tom divadle jako kustoda v orchestru, jako statistu, takže ten první týden se na mě dívali s velkým otazníkem a s jistou podezřívavostí. Ale to trvalo tak asi týden a po týdnu to bylo výborný. Ty zpěváci se chovali skvěle a mám na to moc dobrý vzpomínky, protože tam byla taková jakoby místní hvězda, která hrála tu hlavní roli. Byla už hodně nemocná v té době a která mě na začátku dávala najevo, že nejsem hoden, abych vůbec jako se k ní přiblížil nebo s ní mluvil. A po týdnu mě prostě začala mít strašně ráda. A já jí taky. A pak, když jsem šel pracovat do jiného divadla, tak aniž bych já to věděl, tak ona řekla řediteli toho divadla, já odejdu z Göteborgu, půjdu s Radokem dělat další inscenaci. Byla moc fajn, no.
0: To je krásné vyznamenání. Tatínek už nebyl, ten vám zemřel, když vám bylo 22. Co říkala na to představení maminka?
1: No, maminka mi říkala, že chodila si 2 hodiny před tou premiérou kolem toho domu a říkala si, když to bude špatný, tak mu to musím říct. Musím mu to říct, aby šel od toho. A byla strašně nervózní, ona byla daleko víc nervózní, než jsem byl já. No a pak po té premiéře říkala, dobrý.
0: Jak moc jste byl nervózní, když jste v roce 91 poprvé pracoval v Praze na inscenaci Dona Giovanniho, kterým se vlastně znovu otevíralo zrekonstruované stavovské divadlo?
1: No to já jsem vždycky nervózní, když mám něco začít. Tak samozřejmě jsem začal objevovat Prahu, tu společnost, a bylo to strašně zajímavé, protože to bylo těsně po změně toho celého systému a ty mezilidské vztahy byly dost ne napjatý, ale dost nervózní některý. A já jsem to přesně nechápal, že já jsem nevěděl, kdo byl něčem namočený a kdo nebyl a tak. Ale já jsem pracoval, tam bylo snad 3 obsazení na tu inscenaci, tam se zkoušel od rána do večera. A jako já jsem moc času na nějakou nervozitu teda rozhodně neměl.
0: Myslel jste tehdy vedle Amadea také na Miloše Formana?
1: Myslel, že svým způsobem, protože já jsem u něj byl v roce 76, asi 2 měsíce v New Yorku, když točil Vlasy.
0: Jak jste se tak, tam dostal vlastně?
1: No, Miloš Forman zavolal mámě, když táta umřel, a řekl jí rovnou, můžu něco pro vás udělat, pro rodinu. A máma řekla okamžitě, vemte Davida do New Yorku, ať se podívá na vaši práci. No a já jsem přijel jako 22-letý kluk s dlouhýma vlasama do New Yorku a jenom jsem zžasl, že to byl New York úplně jiný doby. Když jsem tam byl u toho natáčení, tak jednu věc, která mě ohromila, a to byla ta profesionalita. Ta neuvěřitelná profesionalita, která stavěla na tom, že tam bylo 150 rekvizitářů, kteří čekali, až dostanou práci, a jenom ten nejlepší dostal tu práci. A když ten rekvizitář prostě nebyl dobrý, tak už třeba další film nedostal. Tam byla výborná atmosféra mezi těm hercem a mezi technickým personálem. Všechno kolem dokola bylo uvolněné. Všichni tenkrát kouřili trávu. Bylo to takový jako přátelský, milý. Ale v okamžiku, kdy se řeklo natáčíme, nebo klapka, tak to bylo úplně jako z jiného světa. A to mi nějak zůstalo jako obdiv a to, že vlastně tu práci můžete dělat jenom, když opravdu všechno, co máte, do toho dáte a když všichni, s kterýma pracujete, jsou ve stejném rozpoložení a dávají do toho tu energii, což ve mně zůstalo.
0: A byl tam i nějaký prostor pro opravdu individuální hovor vás s panem Formanem jen tak mezi dvěma?
1: Ale nejistě, já jsem u něj bydlel. Já jsem naštěstí potom se s ním setkal po mnoha letech a opravdu jsem měl možnost mu poděkovat, protože já kdybych točil film a měl tam nějakýho 22-letýho smrada, který má prostě dlouhý vlasy, který vlastně nic neví o světě a který bydlí ještě ke všemu v mém bytě, tak já bych to nevydržel. Ale on to vydržel, byl strašně velkorysej, milej A pro 22-letýho kluka v New Yorku v roce 76 se prostě setkat se spisovatelema, s hercema, s producentema, kameramanama, prostě bylo to skvělý. No.
0: Pochopte,
1: a já mu za to moc krát děkuju.
0: Že po vás nechci výčet jmen, protože vím, že nemáte rád ty situace, kdy lidé vyprávějí, kdy kde koho slavného potkali a co s ním zažili, ale že bych z vás přesto ráda vyloudila aspoň nějakou vzpomínku z té doby.
1: Tak samozřejmě setkání s Balžníkovem bylo fantastický, že jo, nebo Kurt Vonnegut, spisovatel, prostě sedět v bytě s Milošem Formanem, s Kurt Vonnegutem a poslouchat, jak se baví a jenom tam být, bylo něco, že jo. Já si na to vzpomínám, na různý obrazy z toho večera. Rozumíte, bylo to pro mě, pro kluka, který prostě jen tak dokončil svoji pubertu, který nevěděl, co bude dělat. A najednou se dostal do New Yorku, do města, který prostě vařilo hudbou, uměním, lidma od Číňanů, Italů, Čechů, Američanů, Angličanů, prostě celá společnost, bylo to ohromné.

jsem byla malá, tak groucně jsem si přála zpívačí v opeře. A když jsem byla větší, šla jsem na radu něčí zaklepat na dveře.

tváři, kdo se ustrne, nikdo se však nerozáří ani roztrne a má naděje hasne, jen jedno je mi jasné, je po kariéře. Oh!

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je režisér David Radok. Někdy roku 93-4 jste se nastěhoval do Prahy. Jak jste poznal, že tady chcete žít?
1: Protože jsem Česko neznal. Já jsem o to opustil jako malý dítě a chtěl jsem poznat tuhle zem, protože to byla zem mýho jazyka a mých rodičů a prarodičů a celý rodiny Radoků. A moc se mi tady líbilo, když jsem začal jezdit, tak jsem si půjčil nějaký auto a jel jsem objevovat Česko. A krajina, která je neuvěřitelná, Česko má v sobě něco jiného, jako ty kopečky nejsou úplně veliký, ale zase nejsou úplně malý. A to střídání, který třeba ve Švédsku jedete 300 kilometrů nebo 400, 500 kilometrů a je to pořád stejný. A pak jedete dalších 500 kilometrů a máte jenom lesy, jo. Pak jedete dalších, já nevím, 300 kilometrů a máte jenom skály. Když to tady prostě jedete 3 minuty a přijedete kopeček a najednou máte úplně jinou krajinu, jiný stromy. Máte tady bohatství té střední Evropy. Já nevím, já jsem měl strašně rád Řecko a Itálii, samozřejmě Francii. A částečně, když jsem pobýval v Anglii, tak ta krajina mi trochu připomínala Československo. A potom ta doba, ten přelom po roce 89, byla neuvěřitelně psychologicky zajímavý převrat v myšlení lidí, v chování lidí, v vzájemných vztazích a bylo tady něco napínavého. No.
0: Co nesmělo chybět ve vašem domově? Myslím v tom místě, kde bydlíte, abyste se tam cítil dobře, aby se vám tam dobře pracovalo třeba i na přípravě nových inscenací.
1: No tak já jsem si vždycky sebral obrázky, když jsem se stěhoval. Jsem se stěhoval několikrát, ale když jsem se pak nastěhoval zpátky do Prahy, tak samozřejmě jsem si vzal všechno sebou a to byly obrázky, knihy, desky a pár kusů nábytku starého. Já mám třeba takovej starý stůl z 18. století, který patřil Švecovi, který na tom šil boty. A pak mám pár takových artdekových stolečků, s kterýma jsem se vždycky taky stěhoval. No a zbytek, všechno jsem musel opatřit, když jsem přijel sem, protože já jsem emigroval zpátky do Čech ve 2 autech, takže já jsem toho moc neměl, když jsem se stěhoval. Ale v obrázky jsem se vždycky vozil sebou.
0: A přivezl jste si i nějaký opravdu specifický kousek ze Švédska?
1: Samozřejmě, já mám, já nevím, jestli tomu říká česky kladka, ale takový to, co je v provazišti v divadle, mám kladku z roku 1760 z toho divadla, kde jsem pracoval, v tom starém divadle, ne v tom novém. A když oni tam předělávali ten systém, tak vlastně vyhazovali tyhle ty fantastické dřevěné kladky, tak tu mám pořád doma. Pak jsem si samozřejmě přivážel ze Švédska vyplaveniny z moře, protože když jsem pracoval třeba v Dánsku, ve Finsku nebo ve Švédsku, tak v nedělích jsem chodil na procházky k moři a tam vždycky byly zajímavé kousky, co vyplavilo moře a z těch jsem potom začal dělat takové různé objekty. Takže já mám rád věci, které mají nějakou historii. I když třeba tu historii samozřejmě neznám, ale mám rád, když se vyplaví nějaký pěkný kus vybledlýho dřeva z moře, který tam třeba plavalo 10 let, který třeba bylo na nějaký lodi, nebo který třeba někdo vyrobil pro něco. A když to dostane další život v něčem jiným, co já si představuju, mohlo být kousek nějakého života, nebo kousek nějaké doby, nebo kousek nějakého prostředí, moře nebo větru, tak to já mám rád. Co já nemám rád, jsou nahrášky a když si něco předstírá, že je něco jiného. No. Třeba nemám rád dýhovaný nábytek, nebo nemám rád, když si něco hraje na dřevo a není to dřevo, je to umělá hmota. Takový věci já jsem nikdy neměl a to mě vadí. To já radši si z popelnice vytáhnu starou dřevěnou židli, než si koupit někde něco, co si hraje na něco jiného. To je taky předstírání. Já nemám rád ani lidi, co předstírají a nemám rád věci kolem mě, které předstírají, že jsou něco jiného.
0: Nechybí vám ty nedělní procházky podél moře?
1: No chybějí. Samozřejmě, že mě chybějí. Moře mi chybí, no tak já bych jediný, co bych udělal, bych zavedl moře do Česka, protože to tady chybí, no.
0: Vy jste svého času dělal 4-5 režií za rok, to je obrovské množství, to je skoro bláznivé, ne? Vznášelo se nad vámi svého času i jakési riziko vyhoření. Jak jste se z toho potom dostal?
1: No, já jsem pár let, nebylo to moc dlouhou dobu, ale několik let jsem pracoval opravdu velice tvrdě. A aniž by jsem si toho všimnul, tak se dostavilo jistý vyhoření, který bylo způsobený špatnou výživou, nedostatkem spánku, přepracováním, stresem a tak dále, tak dále. Takže já jsem musel odříct pár inscenací a nemohl jsem půl roku skoro vůbec nic dělat. A dokonce mě predikovali, že asi budu muset jít do předčasného důchodu a to mi bylo tenkrát, já nevím, 50, ale naštěstí jsem se z toho dostal a pak jsem samozřejmě zvolnil, pak jsem dělal tak 2, 3, maximálně 3 inscenace do roka a některý rok jsem vyloženě nedělal nic.
0: A vylíhly se vám v hlavě nějaké alternativy možných nových profesních cest? Přemýšlel jste o tom, co byste dělal, kdyby ta režie nebyla?
1: Já nic neumím, já nemám šanci, já jsem docela levej na práci, já nejsem praktický, nevím, co bych mohl dělat. Já nemám žádnou alternativu. Jediná věc, kterou jsem se celý život živil a kterou jsem teda se živil díky Bohu docela úspěšně, nebo mě to bavilo, tak to byla režie. A já nemám alternativu, já bych prostě musel někde prodávat boty, ale já myslím, že ani bych boty neprodával dobře. Ale samozřejmě, že bych se nějak uživil, já bych mohl něco dělat, ale nesmělo by to být závislý na počítání, nesmělo by to být závislý moc na verbální komunikaci, nesmělo by to být moc závislý na praktičnosti, ale jinak občas jsem docela šikovný. No.
0: Vidíte, já jsem si myslela, že režisér musí ovládat verbální komunikaci ve velké míře.
1: No, víte, když jsem pracoval ve Švédsku, tak mě říkali, no, ty moc nemluvíš, protože ty jako neovládáš tu řeč, jo, úplně, nebo nějak jako nechceš. A když jsem pracoval v Česku, tak mi říkali, no, tak moc jako nemluvíš, protože ta čeština tvoje ještě není moc dobrá, jo. Pak jsem byl ve Francii a mi říkali, no, ty mluvíš francouzsky, no, velice špatně, no, ale my tě trochu rozumíme. Všude prostě to bylo takhle, ale já totiž nejradši pracuju s lidma, který můžu naznačit některé věci, vysvětlit jenom do jisté míry něco, situaci, vztahy, podtext, obsah hudby, obsah textu, obsah myšlenky, všechno, ale jenom do jisté míry. A já jsem vždycky radši, když ty herci si vezmou kousky ode mě a potom si z toho vytvoří něco, co je jejich vlastní život. A já, když jsem byl mladý, když jsem začínal ty první roky, tak já jsem analyzoval každý slovo. Já jsem každému říkal, co si myslí v tomhletom. Když zvednou tu židli, tak si myslí tohleto. Když dělají tohle, když říkají tuhletu větu nebo zpívají, tak přesně jsem všechno popsal. No a pak jsem si říkal, ty inscenace nejsou dobrý. Oni jsou perfektní, ale dobrý nejsou. Jo. Všichni dělají všechno je dobrý, ale je to mrtvý jako kámen. No a trvalo mi docela dlouho, než jsem přišel na to, že já jsem vlastně do těch lidí pumpoval něco, co bylo moje, ale co se nikdy nestalo jejich. Takže jsem se posléze naučil mluvit s lidmi trošku jako kočka kolem horký kaše, jo? Že jsem něco naznačil a když jsem viděl, že to klaplo někde u nich, tak jsme pokračovali dál a dál, ale pomalinku. A já jsem vždycky měl nejradši takovou tu spolupráci s herci, když člověk mohl říct, tady je tato replika, bylo by dobrý, kdyby si si sedla pomalinko na tuhletu repliku. A když ten herec chápe, že to pomalý sednutí na tu židli má něco v sobě v kontextu s tím textem, s tou hudbou třeba, nebo s tou situací, a když ten člověk to pochopí sám, aniž by člověk analyzoval každý moment té myšlenky, která v tom pomalým se sedáváním na tu židli se odehrává v hlavě toho herce, tak potom se stane něco, kde je část mysteriózna, část informace pro toho diváka, část popisu atmosféry. A to je něco, co je nejkrásnější na té práci, když potkáte takovýhle spolupracovníky, protože to je radost, protože dostáváte od nich spoustu věcí zpátky. No.
0: Pane režisére, jako kniha, vaše verbální komunikace je na jedna hvězda.
1: Děkuju.
0: Vy říkáte, že jste interpret, který filtruje příběh skrze vlastní život. Uměl byste říct, ve které inscenaci bylo toho života Davida Radoka nejvíc?
1: No, pokud si nenapíšete sám hru nebo operu a přebíráte hotový materiál od skladatele nebo libretisty nebo dramatika, tak jste jakýsi překladatel. Vlastně já jsem ani moc nepovažuji za nějakého jako uměleckého vykonavatele nebo umělce. Já se víc považuji za překladatele, protože ten překladatel musí taky vzít nějaký materiál, musí porozumět tomu materiálu a musí potom svými slovy vystihnout to, co je esence toho autora. A já jsem měl několik témat, které mě byly bližší a některé témata mě byly trošku vzdálenější, ale moje téma samozřejmě bylo vždycky individuum vůči společnosti. Vůči společnosti, která nějakým způsobem toho jedince zničí nebo neakceptuje, což jsou příběhy Šostakoviče, Lady Macbeth, to jsou příběhy Traviaty od Verdiho, ale většina toho, co jsem dělal, byly příběhy, které nějakým způsobem jsem, jak říká Václav Havel, v mý existenciální paměti, jsem někde měl uložený z toho vyrůstání v Československu, setkání s novým světem, poznávání lidí a to nějaká reakce na ten takzvaný socialismus, jo.
0: Jestli pak se umělec vašeho založení potkává někdy i s komedií?
1: No jistě, ale i komedie má svůj základ v jistých hodnotách, má svůj základ v tom, co znamená něco v životě, že všechny tyhle ty hodnoty jsou i v těch komediích, že jo, pokud jsou to dobrý komedie, samozřejmě. Jako, já myslím, že Rossini napsal skvělý portréty o lásce, o nesnášenlivosti, o chamtivosti, o úzkoprsosti, o velkorysosti. A vlastně i ten Rossini nám nabízí pohled, co je v životě dobrý a co není dobrý.
0: Teď jste možná navnadil posluchače, aby si zase jednou zašli na Rossiniho nebo na nějakou jinou operu. Záleží vám hodně na tom, aby tenhle žánr zůstával v povědomí publika, diváků, aby nestrácel na popularitě?
1: No tak jako Rossiniho Lazebník, nebo Cesta do Remeše, nebo i Popelka, to jsou prostě skvosty, které ovšem musí být dobře udělané a udělat dobrou komedii je podstatně složitější než mnoho jiných věcí. To je dřina jak hrom. Nikdy jsem nebyl tak unavený, jako když jsem dělal komedie. A pak samozřejmě, když pracujete na komedii, tak to má být komický. První dva týdny se všichni smějou a všichni si říkají, tohle je legrační a tohle to je dobrý, to je fajn. No a po 3-4 týdnech najednou to přestane být legrační a pak děláte komedii, kde už vlastně se nikdo z těch herců vůbec nesměje. Vy si myslíte, že to je trapný a pořád musíte držet tu dynamiku, ty inscenace a doufat, že až teda se dostanete k té premiéře, že se někdo bude smát. To je taky docela devastující pro pracovní atmosféru.
0: A vy se na premiérách svých komedií umíte zasmát?
1: Ale jo, já chodím na premiéry svých inscenací a to vysedím většinou. Teda, no, myslím, že párkrát jsem nebyl, ale no jistě, no tak já jsem veselý člověk.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: V roce 2008 režíroval David Radok první uvedení hry Václava Havla Odcházení. Bylo to v pražském divadle Archa. Já bych poprosila o jednu, dvě vzpomínky na pana prezidenta.
3: Já jsem Václava Havla obdivoval jako dramatika, ale hlavně jako člověka, protože já jsem nikdy neměl moc vzorů v mém životě, ale Václav Havel, myslím, že byl opravdu můj velký, ne vzor, ale jsem ho obdivoval za jeho statečnost, za jeho schopnost formulovat složitý myšlenky jednoduchýma slovama, být ukotven opravdu v pravdě. A jak někdo si dělal legraci z toho, že už tady nebude žádná láska a pravda, ale to vlastně je popření smyslu lidského bytí. Takže to mě se dotklo strašlivým způsobem, když jsem tohleto slyšel. A já si pamatuju na Václava Havla, když jsem byl dítě. Václav Havel pracoval jako asistent u táty v roce 60-61. Oni se přátelili a hlavně si pamatuju na setkání s Janem Grossmanem, Václavem Havlem. Táta a já jsme šli po nábřeží a potkali jsme tyhle ty dva a mně mohlo být 10-12. A já mám přesný obraz, celý život mám tu jakoby fotografii v hlavě s Janem Grossmanem, s takovým tím trochu podobaným obličejem a ten blondáček úplně mladičky, trošku s nadutejma tvářičkama. A já jsem ani nevěděl přesně, kdo to byl, že jo? Ale nějak jsem to fixoval. A potom, že jsem se setkal s panem Havlem po roce 90, ale samozřejmě jsem byl strašně rád, když mě oslovil, abych režíroval jeho vlastně poslední hru. A já jsem nikdy v životě si tolik nepřál, aby se to někomu líbilo, tak jako Václavu Havlovi, aby s tím byl spokojený, aby on si myslel, že jsem udělal to, co jsem mohl udělat. No. Takže člověk musí mít respekt vůči autoru, ale nesmí mít takový už skoro polobožský respekt, který já jsem měl, ale on byl šíleně milej. Bylo to skvělé setkání na této hře a nejenom s Václavem Havlem, ale i s různými generacemi herců od pana Skopečka, paní Chramostová, Honza Tříska, až po ty 22 letá, myslím, Zuzanka Stavná. Jo. Takže to bylo poprvé, když jsem se vlastně setkal na jevišti s lidmi, kteří byli od úplně mladí až skoro do 80 let.
2: To období odcházení pro vás bylo nešťastné i osobně, protože někdy v té době jste potkal svou osudovou ženu Ingeborg. Co pro vás znamenalo ve zralém věku vplout do manželského přístavu?
3: No zase jsem měl štěstí, protože já jsem potkal Inge přesně v té době, když mi Václav Havel poslal scénář. Tak našel jsem ženu, kterou mám strašně rád, která je chytrá, chytřejší než já, což je vždycky dobrý pro chlapa, aby měl ženu, která je chytřejší, velkorysejší, která má prostě lepší vlohy, než člověk má sám. Protože to člověk si dává pozor, no. Takže to je prima, jsem vyženil dva syny a v mých 54 letech můj osobní život se nějak dal dohromady, no.
2: A podařilo se vám prožít ve vztahu k těm mladým mužům pocit pozdního rodičovství v nějakém náznaku?
3: Ne, tak jeden mi vykal asi rok, říkal dobrý den a ten druhý ten vždycky mluvil docela sprostě a říkal ty kretene, proč mu vykáš? Ale jsou to skvělí kluci a samozřejmě pro ně to bylo těžké akceptovat nějakého člověka, který najednou začal být součástí té domácnosti, protože byli zvyklí, že maminka jim udělala všecko, maminka je prostě nosila na rukou a najednou tam ještě byl nějaký chlap, no tak neměli to lehký, ale já mám s nima bezvadný vztah a jsou fajn, ale že bych se teda stylizoval do nějakého vychovatele, to v žádném případě. Jo, já jsem naučil Haštala, aby nemlaskal a aby jedl trošku pomalejc a jedl jako člověk, no.
2: A řekněte mi, pro vás to není zásadní razantní změna po těch letech, kdy jste se pohyboval tím světem jako takový samostatný pan režisér, co jde především za těmi záležitostmi profesními mít kolem sebe rodinu?
3: No je to skvělý, no tak, že je to dobrá rodina, mít špatnou rodinu kolem sebe musí být peklo, ale kolem sebe dobrý lidi, milí lidi, fajn lidi, chytrý lidi. To je takový malý zázrak. Ale já jsem se neženil, když mi bylo 18, jo.
2: No právě.
3: Takže už jsem nějaký zkušenosti měl s prýma lidma a s prýma ženama, ale tady najednou jsem si objevil vztah, který je, myslím, 20 let dobrý.
2: Co je pro vás v životě luxus?
3: Luxus? Pro mě materiální věci luxus
2: neznamená. To je mi dost jasné, že se nebudeme bavit o materiálních věcech.
3: No ne, tak já jsem nikdy nesměl mít 12-válcový auto, jezdit rychle na dálnicích, ale to, co pro mě znamená v životě něco, je setkání s lidmi. S prýma lidmi, kteří jsou fajn lidi povahově. A nemusí být ani vzdělaný, jako, ale samozřejmě rád se setkávám s lidmi, kteří mě něco dodají do mý omezenosti, ale já samozřejmě mám rád setkání s úplně takzvaně obyčejnými lidmi, pokud jsou to lidi, kteří jsou autentický, nic nepředstírají. A já jediný, co opravdu nemám rád, setkání s lidmi, kteří předstírají, že jsou herci, nebo že jsou slavní dirigenti, nebo že jsou výborní biznismeni, nebo něco. Jako předstírání mě vždycky strašně vadilo. S těma lidma jsem se bavil 3 minuty a pak jsem vždycky šel pryč.
2: V tom případě se rozloučím poděkováním za luxus, který jste dopřál mě a našim posluchačům. Naším hostem byl režisér David Radok. Děkuji za to. Naschledanou.
3: Já děkuju vám. Naschledanou.

Tak to byla repríza dalšího pokračování cyklu Stříbrný vítr. Operní režisér David Radok přijal pozvání Jitky Novotné. A já doufám, přátelé, že vy přijmete pozvání k poslechu našich dalších pořadů. Už za chvíli tady bude pokračování hororové četby Parfém.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Do Radio Cafe Vinohradská 12 přijela tentokrát pozvání herečka Kristýna Badinková-Nováková. Jak se jí hraje žena, která vede kemp, vychovává dospívajícího syna a rozhodně se s ničím nemaže? Jaký kraj je pro ní nejkrásnější? Je to Polabí? A pustila by dnes své vlastní děti do hereckého světa stejně samozřejmě, jako do něj kdysi vstoupila ona? Nejen o tom si budu povídat v Radio Cafe Vinohradská 12 s herečkou Kristýnou Badinkovou-Novákovou. A pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat místa.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech otevíráme nejčtenější německý román 20. století. Začíná příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa pro ženy, ale také, bohužel, z žen. Začíná příběh Patrika Süskinda, parfém. Z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila a režíma Markéta Jahodová a opravdu skvěle čte Miroslav Moravec.

18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epochy. A jestliže jeho jméno upadlo dnes v zapomnění, tak jistě pouze proto, že jeho génius a jeho jedinečná ctižádost se omezovaly na oblast, která nezanechává v dějinách žádné stopy. Na prchavou říši pachů. Zpráva o smrti Laury Richisové se v Grasském kraji rozšířila tak rychle, jako by to byla třeba zvěst král je mrtev, nebo je válka, nebo piráti přistáli na pobřeží, a vyvolala podobný, ba ještě horší děs. Rázem to byl zase pečlivě zapomenutý strach. Virulentní jako minulého podzimu, s veškerými průvodními jevy, s panikou, pobouřením, hněvem, hysterickým podezíráním, zoufalstvím. Lidé zůstávali v noci ve svých domech, zamykali své dcery, zabarikádovávali se, nedůvěřovali si navzájem a už vůbec nespali. Každý si myslel, že to bude pokračovat jako tenkrát. Každý týden jedna vražda. Čas jakoby se navrátil o půl roku zpět. Strach ochromoval ještě více než před půl rokem. Neboť náhlý návrat nebezpečí, o kterém se lidé domnívali, že je dávno překonáno, rozšířil mezi nimi pocit bezmocnosti. Vždyť dokonce selhala i biskupova kletba. Vždyť ani Antoine Richis, veliký Richis, nejbohatší občan města, druhý konzul, mocný, rozvážný muž, který měl k službám všechny prostředky, nedokázal ochránit své vlastní dítě. Když se vrahova ruka nezalekla ani posvátné krásy Lauřiny, neboť v skutku připadala všem, kteří ji znali jako světice, především teď, když byla mrtvá, jaká tu byla ještě naděje ujít vrahovi? Byl krutější než mor, neboť před morem bylo možno uprchnout. Před tímto vrahem však nikoli, jak dokazoval Richisův příklad. Měl zřejmě nadpozemské schopnosti. Určitě je spolčen s ďáblem, jestliže není ďábel sám. A tak mnozí, a především prostší povahy, nevěděli jiné rady, než chodit do kostela a modlit se. Jiné, bystřejší hlavy se semkly, protože církev už jednou selhala, do okultních skupin. Najali za spoustu peněz aprobovanou čarodějnici z Gurdonu, uchýlili se do jedné z četných vápencových slují v Graském podzemí a pořádali černé mše, aby si naklonili Belzebuba. Jiní zase, především příslušníci vyššího měšťanstva a vzdělané šlechty, sázeli na nejmodernější vědecké metody. Magnetizovali své domy, hypnotizovali své dcery, vytvářeli fluidální kroužky mlčení ve svých salonech a pokoušeli se společně vyvolávanou myšlenkovou emisí telepaticky zapudit vrahova ducha. Korporace organizovaly prosebné poutě z Gras do Napůl a zpátky. Mniši pěti klášterů ve městě sloužili permanentní prosebné bohoslužby s ustavičními zpěvy, takže hned na onom konci města byla slyšet ve dne v noci nepřetržitá lamentace. Už se skoro nikde nepracovalo. Tak očekávalo obyvatelstvo Gras v horečné nečinnosti téměř s netrpělivostí další vraždu. Nikdo nepochyboval o tom, že k ní dojde. A tajně toužil každý po této hrozné zvěsti v jediné naději, že se nebude týkat jeho, nýbrž nikoho jiného. Ovšem vrchnost ve městě, v kraji a v provincii se tentokrát nedala nakazit hysterickou náladou lidu. Poprvé od okamžiku, kdy došlo k první vraždě, se uskutečnila plánovitá a plodná spolupráce mezi fojtstvími, magistráty, policií, intendantem, parlamentem a námořnictvem. Důvodem pro tento solidární postup mocných byly na jedné straně obavy ze všeobecného povstání lidu, na druhé straně fakt, že od zavraždění Laury Richisové tu byly jisté záchytné body, které teprve umožňovaly systematické pronásledování vraha. Vrah byl spatřen. Zřejmě šlo o onoho neblahého kožlužského tovaryše, který se v noci, kdy byla spáchána vražda, zdržoval ve stáji hostince v Napůl a příštího jitra beze stopy zmizel.
Podle shodných údajů Hostinského, Podkoního a Rišise to byl nenápadný, drobný muž v hnědém kabátě a s cestovním tlumokem z hrubého plátna. Ačkoliv jinak vzpomínka tří svědků zůstávala podivuhodně neurčitá, ačkoliv nedokázali popsat třeba obličej, barvu vlasů anebo způsob řeči toho muže, přece jenom Hostinský ještě věděl, že mu, pokud se nemýlí, na chování a chůzi toho cizince bylo nápadné cosi neobratného. Jakoby pokulhával, jakoby měl poraněnou nohu anebo zmrzačené chodidlo. S těmito poznatky zahájili už kolem poledního v den vraždy dva oddíly jízdního četnictva pro následování vraha směrem na Marseille. Nejbližší okolí Napul pročesávali dobrovolníci. Dva komisionáři Graského městského soudu odcestovali do Nice, aby tam pátrali po koželužském tovariši. V přístavech Fréji, Cannes a Antibes byly kontrolovány všechny vyplouvající lodě, na hranicích se Savojskem byly uzavřeny všechny cesty, cestující se museli legitimovat. Na všech branách v Grasse, Vannes, Gourdonu a na dveřích kostelů ve vesnicích se objevil, pro ty, kteří uměli číst, popis pachatele v zatykači. Třikrát denně byl kromě toho ještě rozhlašován. Domněnka, že pachatel má koňskou nohu, posilovala ovšem názor, že jde v tom případě o samotného ďábla, a proto vyvolávala mezi obyvatelstvem spíše paniku, než aby se získaly použitelné informace. Teprve když předseda soudu v Grasse z pověření Rišise vypsal odměnu ve výši 200 livrů za informace, které přispějí k dopadení pachatele, vedli denunciace k zatčení několika koželužských tovarišů v Grasse, Opiu a Gourdonu, z nichž jeden opravdu měl tu smůlu, že kulhal. Toho už chtěli podrobit mučení navzdory alibi potvrzenému četnými svědky, když tu 10. dne po spáchání vraždy se přihlásil u magistratury člen městské stráže a učinil soudcům následující výpověď. V poledne onoho dne prý vykonával jako obvykle službu u dvorské brány a tu byl osloven individuem, na něž, jak si teď uvědomuje, se značně hodí popis ze zatykače. Opětovně a naléhavě byl dotazován na cestu, po níž druhý konzul se svou karavanou opustil ráno město. Nepřikládal události nějaký význam a také by si byl už sám od sebe určitě nevzpomněl na ono individuum, kdyby je byl včera nebyl náhodou spatřil znovu, a sice tady v Grasse, v Rue de la Louve, před dílnou mistra Driota a paní Arnilfiové. A při té příležitosti si také povšiml, že zřejmě kulhá. O hodinu později byl Grenouille zatčen. Hostinský a jeho podkoní z Napul, kteří se zdržovali kvůli identifikaci podezřelých v Grasse, v něm okamžitě poznali koželužského tovariše, který u nich tenkrát přenocoval. Je to on a nikdo jiný. On musí být tím hledaným vrahem. Potom prohledali dílnu, prohledali i chatrč v olivovém háji za františkánským klášterem. V koutě, naprosto neskrýván, ležel rozstříhaný noční úbor, košile a rusé vlasy Laury Rišisové. A když potom rozkopali podlahu, objevovaly se postupně šaty a vlasy ostatních 24 děvčat. Našle se i dřevěný obušek, jímž byly oběti zabity, a také plátěný cestovní tlumok. Indicie byly nezvratné. Byl dán příkaz, aby vyzváněli kostelní zvony. Předseda soudu dal oznámit provoláním a vyhláškami, že zlopověstný vrah děvčat, po němž se téměř rok pátralo, je konečně zatčen a uvězněn. Zpočátku lidé oznámení nevěřili. Považovali je za list, kterou chtějí úřady zakrýt svou neschopnost a uklidnit nebezpečně podrážděnou náladu lidu. Teprve když byly příštího dne na náměstí před soudní budovou veřejně vystaveny důkazy, byl to hrůzný pohled na 25 šaty s 25 chomáči vlasů vystavenými jako strašáci na tyčích na čelní straně náměstí naproti katedrále. Tu se veřejné mínění změnilo. Stovky lidí defilovali podle pochmurné galerie. Rodinní příslušníci obětí, kteří opět poznávali šaty, se s výkřiky hroutili.
Ostatní dav, z části ze senzacechtivosti, z části proto, aby byl plně přesvědčen, se dožadoval vidět vraha. Výkřiky brzy zesílily natolik, meklit na malém lidmi se hemžícím náměstí byl tak hrozivý, že se předseda soudu rozhodl dát vyvést Grenuje z cely a ukázat ho u okna prvního poschodí soudní budovy. Když Grenuje přistoupil k oknu, řev zmlkl. Rázem nastalo tak dokonalé ticho, jako v horký letní den o polednách, když jsou všichni venku na polích, anebo když se uchýlili do stínu domů. Nebylo už slyšet žádný krok, žádné odkašlávání, ani dech. Dav tu po dlouhou chvíli jen zíral s otevřenými ústy. Nikdo nedokázal pochopit, že útlý, drobný, přikrčený človíček nahoře v okně, ta odmocnina, ta ubohá chudinka, ta nicka, se dopustila 25 vražd. Prostě se nepodobal vrahovi. Nikdo by byl sice nedovedl říci, jak si vlastně vraha toho ďábla představoval, ale všichni se shodovali v tom, takhle ne. A přece. Ačkoliv vrah vůbec neodpovídal představám lidí, a proto jeho předvedení, jak by se bylo možno domnívat, by mohlo působit málo přesvědčivě, ačkoliv to bylo paradoxní, vycházel už přesvědčující účinek z existence toho člověka v okně. A z faktu, že právě jenom on a nikdo jiný nebyl představen jako vrah. Všichni si říkali, to přece nemůže být pravda. A v témže okamžiku věděli, že to musí být pravda. Ovšem, když stráže zase odvedli skřeta zpět do tmy pokoje, teprve když už ho nebylo vidět, tu teprve ustoupilo překvapení davu a na jeho místo nastoupila přiměřená reakce. Ústa se zavřela, tisíce očí znovu ožily a potom zaburácel jediný dunivý křik zloby a pomsty. Chceme ho mít. A chystali se vzít útokem soudní budovu, aby ho vlastníma rukama zardousili, aby ho roztrhali na kusy. Stráže museli vynaložit veškeré úsilí, aby zabarikádovali bránu a vytlačili dav. Grenuje byl co nejrychleji zase odveden zpátky do sklepení. Předseda soudu přistoupil k oknu a slíbil rychlé a příkladně přísné projednání před soudem. Přesto trvalo ještě dlouhé hodiny, než se dav rozešel, a celé dny, než se město jakž takž uklidnilo. Proces s Grenuyem se konal opravdu bez dlouhých průtahů, protože nejenom průkazní materiál byl naprosto přesvědčivý, nýbrž i obžalovaný sám při výsleších bez okolků přiznal vraždy, z kterých byl obviňován. Jedině když byl dotazován po motivu, nedovedl dát uspokojivou odpověď. Ustavičně jenom opakoval, že ta děvčata potřeboval a proto je zabil. K čemu je potřeboval a co má vůbec znamenat ono, že je potřeboval, k tomu mlčel. Na to byl dán na mučení. Po celé hodiny ho věšili za nohy, napumpovali do něho 7 pint vody, dali mu nohy do klády, bez nejmenšího úspěchu. Zdálo se, že ten člověk je naprosto necitelný vůči tělesné bolesti. Nevydal ze sebe ani hlásku. A když byl opětovně dotazován, tvrdil stále, potřeboval jsem je. Soudci ho považovali za choromyslného. Upustili od dalšího mučení a rozhodli se, že skončí proces bez dalších výslechů.

by výslovně zakázána, i kdyby měl smrtelný zápas trvat řadu dní. Mrtvola potom má být v noci zahrabána na mrchovišti a místo nebude označeno. Grenouille přijal rozsudek bez pohnutí. Soudní sluha se ho zeptal na poslední přání. Nic, řekl Grenouille. Má prý všechno, co potřebuje. Do cely přišel kněz, aby ho vyspovídal, ale už po čtvrt hodině odtud zase vyšel s nepořízenou. Odsouzenec prý na něho pohlédl při zmínce o Bohu tak nechápavě, jako by toto jméno právě slyšel poprvé. Potom prý se natáhl na pryčnu a upadl okamžitě do hlubokého spánku. Každé další slovo prý nemělo smysl. V následujících dvou dnech přicházelo mnoho lidí, aby spatřilo zblízka slavného vraha. Strážní je nechali nahlédnout špehírkou ve dveřích cely a za každý pohled vyžadovali 6 psů. Přístup do cely byl návštěvníkům striktně zakázán a strážní se navzdory lákavým nabídkám neodvažovali zákaz porušit. Byla tu obava, že by vězeň mohl být v nevhodný okamžik zavražděn některým z rodinných příslušníků svých obětí. Z téhož důvodu nesmělo být podstrkováno žádné jídlo. Mohlo by být otrávené. Během celé doby, kterou Grenouille trávil ve vězení, dostával jídlo z čeledínské kuchyně biskupského paláce a vrchní vězeňský dozorce je musel napřed ochutnat. Poslední 2 dny ovšem vůbec nejedl. Ležel a spal. Mezitím bylo připravováno prostranství před branou pro popravu. Tesaři stavěli popraviště velké 3x3 metry a 2 metry vysoké. Tak nádherné popraviště dosud v Gras ještě nikdy neviděli. K tomu pak dřevěnou tribunu pro honoraci a plot pro prostý lid, který měl být udržován v jisté vzdálenosti. Místa v oknech domu nalevo i napravo od brány a v budově stráže byla už dávno pronajata za přehnané ceny. Katův pacholek si dokonce vyjednal s nemocnými v Charité, která stála poněkud stranou, že mu postoupí své pokoje a potom je pronajímal dále s tučným ziskem senzacechtivým lidem. Prodavači limonád míchali už do zásoby celé konve lékořicové šťávy. Kočující obchodníci proudili po desítkách do města, pekaři pekli upomínkové perníčky. Kat, Mr. Papon, který už po léta nelámal žádného delikventa, si dal ukout těžkou čtverhranou železnou tyč a s ní šel na jatka, aby si tam na mrtvých zvířatech cvičil údery tyčí. Měšťané se připravovali na událost jako na veliký svátek. Že se nebude pracovat, se rozumělo samo sebou. Ženy si žehlily sváteční šaty, muži vyprašovali kabáty a dávali si čistit boty, aby se jim leskly. Kdo měl vojenskou hodnost nebo úřad, kdo byl cechovním mistrem, advokátem, notářem, ředitelem nějakého bratrstva a nebo jinak významný, ten si oblékl uniformu a oficiální kroj s řády, šerpami, řetězy a bělostně napudrovanou parukou. Věřící se hodlali post festum schromáždit k bohoslužbám, učedníci satanovi k pořádné černé mši jako projev díků, vzdělaná šlechta k magnetické seanci. V kuchyních se už peklo a smažilo, ze sklepů se vynášelo víno a z trhu květiny na výzdobu, v katedrále zkoušel varhaník s kostelním sborem. V Richisově domě v Ridruat však zůstávalo ticho. Ryši si zakázal jakékoliv přípravy pro den osvobození, jak označoval lid den vrahovy popravy. Všechno se mu hnusilo. Náhle opět propuknuvší strach lidí se mu hnusil a stejně tak se mu teď hnusila horečná radost z nadcházející události. I lidé, všichni dohromady se mu hnusili. Nezúčastnil se předvedení pachatele a jeho obětí na náměstí před katedrálou. Stejně tak se nezúčastnil procesu, ani odporného defilé senzacechtivých občanů před celou odsouzence. Identifikaci vlasů a šatů své dcery objednal soudce k sobě do domu. Učinil stručnou a klidnou výpověď a požádal, aby mu ponechali předmět jako relikvie, což se také stalo. Odnesl je do lauřiny komůrky, položil rozstříhanou noční košili a živůtek na její postel,
rozprostřel rusé vlasy na polštář a posadil se k tomu. A neopouštěl už komůrku ve dne ani v noci. Jako by chtěl touto nesmyslnou stráží odčinit, co zanedbal tenkrát v noci v Lanapul. Byl tak naplněn hnusem. Hnusem z celého světa a ze sebe samého, že nedokázal ani plakat. Také vrah se mu hnusil. Nechtěl ho už vidět jako člověka. Nýbrž jenom jako oběť, která bude zabita jako dobytče. Chtěl ho spatřit teprve při popravě, až bude ležet na kříži a až na něho se rachotem dopadne 12 ran. Pak si ho přál vidět docela zblízka. Dal si rezervovat místo v nejpřednější řadě. A až se lidé zase rozutečou po několika hodinách, potom hodlal vystoupit k němu nahoru na popraviště a posadit se vedle něho. A být na stráži po celé noci, po celé dny, když to bude třeba. A přitom mu hledět do očí vrahovi své dcery a nakapat mu do nich veškerý ten hnus, který byl v něm. Veškerý ten hnus lít do jeho smrtelného zápasu jako leptající kyselinu tak dlouho, dokud ta bestie nechcípne.

Poprava byla určena na 5 hodin odpoledne. Už ráno přicházeli první zvědavci toužící po podívané a zajišťovali si místa. Když kolem poledne začaly proudit davy venkovského obyvatelstva ze všech světových stran, bylo prostranství promenády už tak hustě obsazeno, že se nově příchozí museli utábořit na terasovitě stoupajících zahradách a polích, na druhé straně prostranství a na silnici do Grenoblu. Obchodníci už dělali dobré obchody. Jedlo se a pilo, všude to hučelo a vřelo jako na jarmarku. Brzy se shromáždilo 10 000 lidí. Stáli na svazích až daleko nahoru, viseli ve větvích stromů, dřepěli na zdech, na hradbách a na střechách. Tlačili se po 10, po 12 v oknech. Jenom uprostřed prostranství promenády, chráněno tarasícím plotem, jakoby vykrojeno z těsta lidského davu, zůstalo ještě volné místo kolem tribuny a popraviště, které náhle vypadalo docela malé, jako hračka anebo jako jeviště loutkového divadla. A také zůstala volná ulička od popraviště k dvorské bráně a Dory Druat. Krátce po 3 hodině se objevil mistr Papon se svými pacholky. Zaburácel potlesk. Nesli k popravišti kříž sroubený z dřevěných trámů a připevnili ho do vhodné pracovní výše tím, že jej položili na 4 těžké truhlářské kozy. Truhlářský tovariš kříž přibyl. Každý pohyb katových pacholků i truhláře odměňoval dav potleskem. Když potom Papon přistoupil s železnou tyčí, obešel kříž, odměřil si kroky, hned z té, hned zase z oné strany vedl imaginární ránu, vypukl opravdový jásot. Ve 4 hodiny se začala zaplňovat tribuna. Bylo možno obdivovat spoustu vznešených lidí. Bohaté pány s lokaji a dobrými mravy, krásné ženy, velké klobouky, třpitivé šaty. Byla přítomna veškerá šlechta z města i z venkova. Páni z městské rady se objevili v sevřeném útvaru vedení oběma konzuly. Ryši měl na sobě černé šaty, černé punčochy, černý klobouk. Za městskou radou pochodoval magistrát pod vedením předsedy soudu. Jako poslední se objevil biskup na otevřených nosítkách v zářivě fialovém ornátu a se zeleným kloboučkem na hlavě. Kdo měl ještě pokrytou hlavu, smekl teď čepici. Zavládla slavnostní nálada. Potom se přibližně 10 minut nedělo nic. Konečně, když už se všichni domnívali, že napětí nemůže trvat déle, bylo slyšet v tichu dusot koní a skřípění kol. Po Rydruat jsem vyjížděl zavřený vůz s 2 koňmi, vůz policejního náčelníka. Projel branou a objevil se teď pro každého viditelný v úzké uličce, která vedla k popravišti. Policejní náčelník trval na tomto způsobu předvedení, protože se domníval, že by jinak nemohl zaručit delikventovou bezpečnost. Obvyklé to rozhodně nebylo. Vězení bylo vzdáleno sotva 5 minut od popraviště. A když odsouzenec z jakéhokoliv důvodu už nemohl zvládnout pěšky tuto krátkou trať, pak by to byla zastala otevřená kára tažená oslem. Ještě nikdo nikdy nezažil, aby někdo k vlastní popravě jel v kočáře, s kočím, livrejovanými sluhy a v doprovodu jezdců. Navzdory tomu nevznikl v davu nepokoj nebo nevole. Právě naopak. Lidé byli spokojeni, že se vůbec něco děje. Považovali záležitost s kočárem za zdařilý nápad. Podobně jako v divadle, kde se oceňuje, když je známý kus předveden překvapivě novým způsobem. Mnozí dokonce shledávali, že výstup je přiměřený. Tak neobyčejně odpornému zločinci přísluší mimořádné zacházení. Nebylo přece možné přivléct ho jako sprostého silničního lupiče v řetězech na popraviště a tam ho zabít. Na tom by přece nebylo nic senzačního. Odvést ho z polštářů ekvipáže na kříž, v tom spočívala nesrovnatelně nápaditější krutost. Kočár se zastavil před popravištěm a tribunou.
Lokajové seskočili, otevřeli dvířka a vysunuli schůdky. Vystoupil policejní náčelník, po něm důstojník městské stráže a konečně Grenouille. Měl na sobě modrý kabát, bílou košili, bílé hedvábné punčochy a černé střevíce s přeskami. Nebyl spoután. Nikdo ho nevedl za paži. Vystoupil z kočáru jako svobodný muž. A pak se stal zázrak. A nebo něco podobného jako zázrak. Totiž to si tak nepochopitelného, že by to byli všichni svědkové dodatečně označovali za zázrak, kdyby o tom byli ještě nikdy promluvili. Což se nestalo, protože se později všichni dohromady styděli, že se toho vůbec zúčastnili. Muž, který stál na popravišti, byl stělesněná nevinnost. To v tom okamžiku věděli všichni. Od biskupa až po prodavače limonád, od markíze až po mladou pradlenku, od předsedy soudu až po posledního uličníka. Zaplavil je mocný pocit náklonosti, něžnosti, šílené dětinské zamilovanosti, ba Bůh ví lásky k tomu drobnému vrahounkovi. A nedovedli, nechtěli proti tomu nic dělat. Milovali ho.

0: Patrick Süskind, Parfém. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila Markéta Jahodová. Hudební spolupráce Hana Protánková, četl Miroslav Moravec. Režii měla Markéta Jahodová. Připomínám, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Socher slaví 100 let.
2: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. V této sezóně poprvé tady živě z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás zdraví Ondřej Kepka. Je tady samozřejmě, doufám, vaše oblíbené noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Jsem tu já a samozřejmě v tuto chvíli už pomalu končím svůj úvodní projev nebo monolog, protože musím představit svého hosta. A jako hosta nebo hostku, jak se dneska by správně mělo říkat, jsem pro vás připravil, myslím, hosta skvělého, hosta z oboru, který je mi blízký a mám k němu zároveň obrovskou úctu, protože mu tolik nerozumím. A to je muzejnictví, sbírky, památníky. No prostě vítám zde ředitelku Masarykova muzea v Hodoníně, paní Irenu Chovančíkovou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Takže Masarykovo muzeum, to jsme teda začali státnicky, tak Hodonín je s Masarykem spojený, že to víme, nebo bychom měli vědět.
1: Měli bychom vědět. Ano, ano, ano. Hodonín je Masarykovým rodištěm, byť se ukazují některé polemiky, že se mohla narodit v Kopčanech, takže trošku se tam s našimi sousedy slovenskými občas pošťuchujeme.
0: To už je na Slovensku, jo?
1: To už je na Slovensku.
0: Já připomínám jenom pro ty, co žijí v západní části naší republiky, že, že Hodonín je téměř hraniční město, že jo, za chvilku je řeka Morava a pak už je Holíč. Jo?
1: Ano.
0: Klasická cesta.
1: Ale my se nedáme. My zaprvé tvrdíme, že to je osobnost, která by měla lidi spojovat a nerozdělovat. A další věc je, že ty doklady máme my. Masaryk se celý život k Hodonínu jako k rodišti hlásil a v dokladech má uvedeno Hodonín.
0: A kde to vzniklo teda, tahle ten nápad? Jako to má někdo nějaký papír nebo něco, nebo nějaká vzpomínka? Nebo?
1: To je spíš rodinná tradice. Traduje se to v části rodiny. Prostě ty odkazy na to, že by se mohl narodit v Kopčanech, vedou k tomu, jsou vedeny tím, že v Kopčanech nebyla matrika. Mohli Masarykovi zapsat malého Tomáška buď na moravské straně nebo na slovenské, buď v Hodoníně nebo v Holíči. Jsou tady argumenty, které mluví o tom, že se rodilo doma a že nejbližší příbuzní byli v Kopčanech. Ale
0: takže možná ho někdo jako převezl třeba.
1: No, je to
0: přes
1: taková
0: tu
1: docela
0: řeku.
1: Je to docela legrační debata. Prostě máme matrice, je zapsaný v Hodoníně.
0: A hotovo prostě.
1: Hotovo, má to ve všech dokladech.
0: Takže nejenom Komenský, ten má dokonce myslím tři rodiště, že jo. Mám takový pocit, jakoby teda potenciální.
1: Ano, tak my se spokojíme se dvěma.
0: Ano.
1: Občas nám někdo přidělí i nějaké další, ale z těch relevantních mimo Hodonín by mohl být toto. Ale Kopčany mají pro nás ještě i jiný význam, protože to je součást Mikulči, to je vlastně Mikulčicko-Kopčanská aglomerace, Slovanské radiště v Mikulčicích, že je archeopark Mikulčice-Kopčany a to je naše velmi významná pobočka, která opravdu je taktéž státnická, řekneme, jsou to vlastně počátky naší státnosti.
0: Milí posluchači, o tom, že se budeme vracet do historie, není pochyb. Už teď jsme na hranici Uherského království tedy, abych to ještě zkomplikoval, že jo, v podstatě, ale je to tak. Ale hlavně tady máme ředitelku Masarykova muzea v Hodoníně, paní Irenu Chovančíkovou, krásný večer a vám, milí posluchači, hezký poslech.

0: Čertví proč nám zaspívala Zuzana Navarová a čertví proč já nevěděl, že vlastně tato lokalita, o které hovoříme, takže byli jsme v Hodoníně a vítám tím, nebo jsme v Hodoníně, vítám tím ještě jednou tady ředitelku Masarykova muzea v Hodoníně, posloucháte Noční mikroforum, milí posluchači, pokud jste si nás zapli až teď. A já se dozvídám to, co jsem opravdu nevěděl, že jsme zároveň na Velké Moravě. Jako myslím tím státu Velká Morava, ano, že jo? A dokonce s velmi významnou památkou.
1: Ano, ano, Slovanské hradiště v Mikulčicích.
0: Ale i ty Kopčany, že jo?
1: Ano, to je na slovanské straně. A je to původně jedno sídliště, nebo město spíš, protože ano, to bylo ve své době poměrně velké, které pozdějším vývojem vlastně se stalo součástí, nebo prostě rozdělilo se vlastně na dvě části a každá je v jiném státě. Ale je v současné době, dlouhodobě probíhá revitalizace obou tady těch území, tak aby odpovídala svému významu, protože to jsou opravdu počátky naší státnosti, vzdělanosti.
0: Ale evropské vzdělanosti a státnosti, aby jsme si trošku přihřáli.
1: Je to opravdu velmi významná památka.
0: A teď mluvíte, protože Mikulčice známe, aby zase jsem nevypadal, jako že jsem chyběl.
1: Mě vlastně patří k sobě. Svým způsobem patří k sobě. Prostě,
0: ale ty Kopčany jsem trochu nějak, ty se mi nějak vypařily teda.
1: Takhle, jedná se konkrétně ani ne tak o tu vesnici, jako o kostel svaté Margity Antiochijské, který je kousek od Moravy, myslím od řeky Moravy.
0: Ano.
1: A je to velkomoravská stavba.
0: Čili hraniční v podstatě dneska.
1: Ano, dneska hraniční řeka a je to jediná stojící velkomoravská stavba u nás. Mikulčice jsou rozlohou, nebo ten areál je rozlohou o něco větší než vlastně ta slovenská část, která zase má jiná pozitiva ještě, o kterých jsem teďko nemluvila, ale na té straně moravské, tak tam jsou pozůstatky 12 různých staveb, kostelů, plus jedno knížecího paláce. Potom máme tam pavilon, kde jsou vlastně odkryté základy kostelů. Jsou to dvě stavební fáze a máme tam krásnou expozici. A plus tam máme vlastně, co se týká těch základů kostelů, těch, které tam byly objeveny, tak v terénu je uvidíte jako v replikách, jako mírně vyvýšené, tak aby byly nad terénem. Zároveň je tam návštěvnické centrum, vlastně, které vzniklo se zázemí bývalého výzkumu a tam jsme otevírali teď krásnou novou expozici, kterou se opravdu můžeme pochlubit. Slavnostní otevření bylo 1. září. A ta expozice se týká právě života u řeky, ale i vlastně v té aglomeraci.
0: A to jste v těch Mikulčicích.
1: V těch Mikulčicích.
0: A na té slovenské straně je teda ten významný kostel, který kostel je téměř na hranicích.
1: To je kousek od hranic a vlastně dneska už se tam dá, díky tomu, že to území bylo propojeno mostem, lávkou Velké Moravy, tak už se tam dá dojít i pěšky. Už se tam dá dojít z Mikulčic i pěšky z toho našeho areálu. No, ale jinak na té slovenské straně tam jsou i památky po Františku Štěpánu Lotrinském. My tam opravdu krásně propojujeme barokní krajinu s Velkou Moravou. Prostě s Velkou Moravou.
0: Jsme to rozšířili.
1: Tam se to dá rozšířit opravdu. Ne, já tím chci říct, že ta krajina má více vrstev kulturních, které jsou velmi zajímavé a atraktivní a významné.
0: A je to náhoda, že ten Masaryk, teda Hodonín, zároveň tam jsou ty Kopčany a celé to Velká Morava, prapočátek česko-moravsko-slovenské státnosti, nebo jak to mám říci, náhoda? Teď už tady trošku otvírám takovou, až jako by trochu...
1: Trošku cimrmanovština.
0: Je to zajímavé, čemu jsme tady došli, že mě to nějak nenaskočilo hned, tahle ta myšlenka. Ale pojďme teďka, dobře, ano. Tak jsme v Hodoníně, aby jsme trošku seriózně, Masarykovo muzeum v Hodoníně. Co si mám představit, tak je to budova, nebo samozřejmě teda, ale jako je to nějaká centrála, jak jsem pochopil, ty jste říkala pobočku máme. To znamená, jak vlastně ta muzea, pojďme trošku to posluchačům a i mě teda osvětlit, jak vlastně to funguje, je to nějak jako řízeno, jakože stát něco řídí a kraje něco řídí a města něco řídí, jak to vznikalo vlastně?
1: Muzea vznikala v různých vlnách už jako dříve, konkrétně nejstarší muzea v antice, jako to byla chrámová muzea, tam už nepůjdeme.
0: Ano, ano.
1: Tak já bych to demonstrovala trošku na tom našem.
0: Zůstaneme na té naší.
1: Zůstaneme u nás. Zůstaneme u nás. Vlastně byla to spolková muzea původně, která vznikla v úmyslu ukázat světu, já to teďka opravdu zjednodušu hodně, ukázat to, čím se odlišujeme, ukázat prostě, jaké máme krásné kroje, jaké u nás umění, pozbudit to československství, protože ta československá vzájemnost tam hrála velkou roli. Oni se považovali, ti naši předkové, za Slováky na obou řezích řeky Moravy. A Hodonín byl taky tím přirozeným centrem vlastně tady tohoto dění.
0: Slováky nebo Slovany jste myslela?
1: Slováky, moravští Slováci.
0: Moravští Slováci, to jsme to úplně zamotali.
1: Moravští teda. Slováci, ano. Tak právě proto se do toho moc zamotávat nechci.
0: Ano.
1: Ale v zásadě, tak jak v řadě jiných částech u nás, vznikala spolková muzea, bylo to inspirované velkými výstavami koncem 19. století, na které se sbírala spousta materiálu a vlastně přirozeně začala vznikat muzea, která vlastně se stala takovou to prezent, která se stala výkladní skříní vlastně těch lokalit, která sbírala kroje, archeologické nálezy.
0: Rozumím. A některá jsou řízena státem, teda přímo?
1: Ano, a ono pozdějším vývojem.
0: A některá krajem, to jste vy,
1: tak,
0: jestli ano, tomu rozumím třeba.
1: O pozdějším vývojem vlastně se stávala, protože samozřejmě to přinášelo, bylo potřeba na to peníze, bylo potřeba lidi, takže v pozdějším vývoji se z nich stávala městská muzea, potom v 60. letech vznikala taková síť muzeí, která potom sloučila některá tady ta menší muzea do větších celků. To byla okresní muzea, která posléze buď se v 90. letech rozpadla na městská, nebo se odpadly některé části a staly se z nich městská muzea, anebo se stala muzeí krajskými. Jinak existuje největší počet muzeí u nás, jsou muzea obecní a městská, těch je opravdu nejvíc. A nejsou to jenom malá muzeíčka, ale opravdu jsou to velká muzea. Muzeum města Brna, muzeum hlavně města Prahy, svého času muzeum Ústí nad Labem, Ostravské muzeum a podobně. Takže to jsou to i velká muzea, ale zároveň opravdu obecní z malých vesniček, kde to místní prostě s láskou vybudovali a nadšeně se o to starají. No a potom máme třeba muzea zřizovaná ministerství, jsou to muzea státní, ale jsou třeba i muzea firemní, muzea spolková. Muzea jako obecně prospěšné společnosti. Mm-hmm. Takže ta škála těch muzeí poměrně pestrá.
0: A to mohu já třeba si říct, že mám doma sbírku něčeho. Teďka moje žena Jana se děsí, protože má obavu z mého sběratelství. Já teda, no nic, střih, nebudu mluvit o sobě, ale prostě dejme tomu, že sbírám zápalky, které nesbírám vůbec, jo. Ale teď si jako vystavím a řeknu se muzeum, jo. Co
1: tak
0: teď, jako?
1: V tom vám asi nikdo zabránit nemůže.
0: Jo, no to mi nezabrání, ale jako tím pádem si je ze mě muzeum už jako soukromé. Rozumíte, já to trošku schazuju jako schválně nebo zjednodušu.
1: No samozřejmě, takhle, to muzeum je, jednak by to měla být instituce, která má trvalý charakter, to je důležité.
0: Jo, že to není jako výstavka, kterou si udělám na víkend.
1: Tak,
0: nebo,
1: tak, že to je, že by mělo mít v sobě tu trvalost. A je vlastně ta jeho činnost má takové tři základní části. Ten základ, na kterém to stojí, je tvorba sbírky a péče o ní. Jo, takže vytváříme nějaký tezaurus, který má nějakého společného jmenovatele a kvalita té sbírkové kolekce se vyvíjí podle toho, jak s ní pracujeme, že ty předměty, které dožily, vyřazujeme, naopak podaří se nám sehnat něco, co nám tu sbírku doplní vhodně, vytváří, prostě sbírka měla vytvářet nějaký celek a a o ničem vypovídat. To je jedna věc. Ta další složka je vlastně ta samotná péče o ní. Potřebujete mít ty sbírky někde uložené, potřebujete mít k tomu nějakého konzervátora, který se o ně stará i jako fyzicky, kurátora, který eviduje, který z toho vytváří, který z té sbírky
0: kolekce,
1: z té kolekce, tak s ní nějak dál pracuje, že ji prezentuje veřejnosti. Mm-hmm. Jo? Takže to je ta třetí složka, ta prezentace. Jo? Takže máme tam vlastně na jedné straně, tam máme tu tvorbu té sbírky a ta druhá činnost je ta péče o ní, protože my se musíme starat, aby nezanikla.
0: Ano, a ta třetí je ta prezentační.
1: A ta třetí je ta prezentační, kde základní je výstava, ale je to i spousta dalších činností. Jo? Kromě výstav, publikace, jsou to třeba doprovodné programy, které jsou tematicky určené, já nevím, dětem nebo nějakým zájmovým skupinám. Může to být někde třeba i divadlo, jo, jako divadelní představení, které vznikne na základě nějakých zápisů. Mm-hmm. Jo, opravdu dělá se kolem toho, jako ta kreativita našich lidí je neuvěřitelná, místy bych řekla, ale fungují tam třeba i komunitní programy. Mm-hmm. Jo, že ten záběr je opravdu hodně široký, že to muzeum je opravdu poměrně dost zajímavým prostorem pro široké vrsty. Samozřejmě nikdy to nebude vysloveně mainstream, že by tam chodili davy, ale je tam ten prostor pro, já nevím, mezigenerační setkávání.
0: A jak to v takovém muzeu chodí, to si řekneme za chvíli.

0: Noční mikrofórum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: Ta nálada nám tady zromantičněla po této hudební písni, hudební ukázce. Tak mě napadá, že vlastně to muzeum, jako ta představa je taková hodně romantická, že vy vlastně tam jako, že otevřete takové ty zrezavělé dveře, teď se ozve takové to pohádkové zaskřípání, že jo, tam zvedne se ten prach, který tak jako, že jo, to je taková ta filmová vize. Teď přijdete vy, vemete tu prachovku, jo, fouknete do toho velkomoravského kamene, že jo, a teď, a samozřejmě v detektivce byste se podívali, říkali, je, chybí nám tady drahokam, že jo, začal by nějaký dobrodružný film, tak to takhle asi nevypadá, ta práce.
3: No,
2: teda s tím drahokamem naštěstí, že jo, ale jako
3: to,
2: jinak.
3: To, kdyby to s tím drahokamem nastalo, tak to je samozřejmě špatně.
2: Ano, rozumím.
3: Taková detektivka rozhodně vítaná není.
2: Ano. Ale jako, jak to tak jako v tom muzeu vlastně chodí, nebo určitě jste se vysetkávala s názory, jste tuším, že ze školství, že jo, přešla do muzejnictví.
3: Ano, já jsem učila na základní škole a potom se stala tam, prostě měla jsem možnost se toho, odsud z toho školství odejít a odešla jsem s tím, že prostě ono to školství zanechává na člověku nějaké následky. Já jsem tam byla krátce, takže zaplať pánbu se to obešlo bez nějakých nápadů typu kontroly manžela, jestli si umývá ruce a podobně, ale odcházela jsem do školství a bývalá kolegyně to tehdy komentovala slovy: Jirenko, ty odcházíš od dětí mezi muzejní fosílie.
2: Mm-hmm.
3: Ano, ta představa těch lidí je tak, nebo dost, už se s tím tolik nesetkávám, ale vím, že jednu dobu jsem se setkávala hodně s tím, že když došlo na povolání a bavili jsme se o tom, že pracuji v muzeu, takže prostě něco oprašuju, anebo že tam dělám průvodkyni, protože si lidé nedokážou představit, co se tam dělá.
2: Právě, to bychom teď možná mohli trochu zachránit tu pověst. Toho spícího vrátného, víte co, který tak jako klimbá, ta hlava padá, že jo, už.
3: Jako bohužel i tyto postavy legendární se u nás občas vyskytují, v některých muzeích tomu se asi úplně zabránit nedá. Nebo takové ty proslavené báby štrikovačky, jak jsme si z toho dělali legraci. Ale tak to je jedna část, prostě nějaký dozor, který pasivně sedí v expozici.
2: Jo, myslíte ty paní, co sedí třeba na té židlice a dělají tak, jako aby se tam něco nedělo?
3: No ano, dívej se, jestli neděláte nějaké nepravosti. Tak tímhle způsobem už se pracuje minimálně. Spíš se snažíme těm návštěvníkům věnovat a nebo jim umožnit tu prohlídku muzea takovou, aby vlastně nikoho ani nepotřebovali třeba. I to je jeden z trendů. Když zase na druhé straně je určitá část návštěvníků, která naopak přivítá. Prostě pro některé ty lidi je to skutečně otázka sociálního kontaktu. Takže jsou rádi, když se jim někdo věnuje.
2: Já byl teda jednou takhle kontaktován v jednom světovém muzeu, teda za mnou, nevím, jestli jsem vzbudil takovou pozornost, chodila taková paní, jako stínovala mě, že já jsem z toho nic neměl, jo, protože jsem říkal, já zřejmě působím, jako že jdu tady teďka ten obraz, jo, a teď, jak jsem se pohnul doleva, ona doleva.
3: Zažila jsem taky paní, když jsem byla v cizím muzeu, kde mě neznali, paní s vysílačkou v klopě.
2: Jo. A furt něco hlásila. Jako.
3: Taky si, protože jsem šla nějak proti směru, tak, si dávali u mě hlášení, kudy jdu a kam jdu a tak. To bylo, jako, přišlo docela vtipný, pak jsem si toho všimla, paní se mi docela lekla, když jsem se k ní otočila, šla jsem za ní, ale vysvětlili jsme si to, to bylo dobré. Ale to je jenom jedna část samozřejmě té muzejní práce, protože jinak práce člověka v muzeu, kurátora většinově, anebo toho konzervátora, tak je velmi pestrá. To opravdu není jenom záležitost nějakého oprašování. Prostě člověk, který pracuje se sbírkami, tak je to částečně teda trošku kancelářská práce v tom, že musí evidovat na nějakých kartách, musí to zpracovávat tak, aby vlastně i v případě, že se něco stane, tak aby byly popsány ty předměty tak, jako by byly zúrazněné markanty, podle kterých se dá poznat. Jo, když vám prostě někde něco ukradnou a policie najde, tak aby věděla.
2: Jo, jako, a vy řekte, no, bylo to takový kulatý a takový trochu žlutý, no tak to je asi málo, že jo?
3: No, přesně tak, takže musíte to mít dobře zdokumentované, musí se to pravidelně inventarizovat.
2: Čili kontrolovat, jako ano, jestli to sedí.
3: Jestli to sedí, fyzický stav toho předmětu se zápisem, dokumentaci a zároveň, pokud zjistíte, že ten předmět je v nějakém horším stavu, tak už ho musíte taky předat ke konzervaci. To je jedna část té činnosti, ale druhá část je vlastně práce s terénem, protože u toho potkáte spoustu strašně zajímavých lidí, se kterými jste v kontaktu. Já třeba, když jsem pracovala jako ten kurátor a vlastně měla jsem na starosti právě toho pana prezidenta, tak pro mě byl obrovský zážitek setkání s Masarykovou vnučkou a nebo s lidmi, kteří prostě s ním nějak byli v kontaktu. A potom se mi třeba i někteří přihlásili, že jim zůstaly doma nějaké fotografie.
2: Teď jsem si chtěl, jestli jste něco získala třeba.
3: Taky.
2: Zde ano. Máme ještě peněženku, ano. S poslední, jo, korunou.
3: Tak s poslední korunou peněženku zrovna ne, ale třeba kufr s oblečením.
2: Jo, vážně se
3: ano,
2: ještě.
3: Vážně, nebo nepublikované, protože třeba měl k nám velmi pěkný vztah jistý pan antikvariátník, nebo prostě člověk, který se zabývá tady.
2: A dostalo, tím, se, mu něco
3: a dostalo se mu něco do ruky, tak se ozval, tak jsme dostali třeba nepublikované fotografie, které se týkaly vlastně armády a pana prezidenta, takže to byly z nějakých přihlídek a manévrů vojenských. Nebo bývalého řeckého velvyslance, takže fotografie vlastně pana prezidenta z návštěv tady v těch oblastech, jo, a z Palestině, takže dají se najít.
2: Ano, já jenom pro posluchače, kteří nás zapli třeba až tuhle dobu, hovoříme o panu T.G. Masarykovi, ano. Protože můj host Irena Chovančíková je ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně.
3: Ano.
2: Jo,
3: ano.
2: To jenom jsem tak jako, ano, protože jasný. Někdo, kdo se nás zapnul, tak mohl myslet, že se jedná o současného prezidenta.
3: A úplně taková právě z hlediska toho, že dělám právě toho prezidenta, tak třeba klavír paní Masarykové jsme získali od rodiny a vlastně tehdy, když jsme vyjednávali o tom klavíru, rodina se prostě stěhovala, už se jim nikam nevešel. Aha. Dneska je součástí expozice velmi váženou, restaurovaný a třeba právě paní Herberta Masaryková s paní Žarlotou Kotíkovou, když jsme tady kolem toho měli nějaké jednání, tak řekli vlastně, a to bylo od nich moc milé, že vlastně by se mi k tomu hodila i ruka paní Šarloty, takže posmrtný odlitek ruky paní Šarloty Masarykové máme vystaveno v expozici. Do toho třeba bývalý tajemník Jana Masaryka, pan Antonín Sum, tak od něj tam máme taktéž nějaké věci, které se stahovaly Janovi, takže ono občas se něco objeví. Není to úplně běžné, ale dá se. Ale to tež vlastně platí pro jiné. Etnograf prostě nadšeně zjistí někde, že mají doma staré kroje, že jo, stole staré krojové součástky. Nebo dokumentuje mizející řemesla. Jo, a to není věc, kterou byste mohl dělat tím, že sedíte u stolu a něco oprašujete. Musíte jít k těm řemeslníkům.
2: A kde najít takovou tu hranici potom té prezentace třeba toho předmětu, aby když jste tedy toho Cimrmana jmenovala, krásný film Jára Cimrman, ležící spící, který začíná tou expozicí, že jo, cimrmanovskou, tak tam trošku si z těchto věcí pan Svěrák a Smoljak dělal graci, že jo, aby tam bylo a zde, a tam ten doutník ještě hořel, že jo. Jo, a zde z tohoto šálku, jo, rozumíte mi, ta hranice je velice jemná, ne aby vždycky. Se to tak jako schodilo, neschodilo jako trošku tímhletím směrem.
3: Ne vždycky, vy samozřejmě musíte vědět, musíte to mít zdokladováno, jo, musíte vědět, že to tak opravdu je. Víte co, archeolog, když vykope něco, tak udělá nálezovou zprávu, jo, takže my taktéž máme někde zanesený o těch našich předmětech ten jejich příběh, případně doplněný o další doklady. Může to být fotografie, ale může to být prostě něco jiného, co se k tomu vztahuje, rovněž nějaký jiný předmět. Jo, v případě, když jsem tady zmínila etnograf řemeslníci, že jo, tak samozřejmě on to natáčí. Jo, teďko u předmětů některých vzácných se dělají analýzy, třeba odborné, chemické, fyzikální, nějaké analýzy a vy potom digitalizují se. Jo, a což je zase, to je věc, která není až tak úplně nová, ale třeba nám to hrozně pomáhá v tom smyslu, že nemusíme dávat lidem do ruky předměty, které podléhají snadno zkáze. Že jim v expozici můžeme ukázat předměty, které by za normálních okolností podstatě nebyli schopni poznat, co na nich je. Jo, protože dostanete do ruky groš, vidíte nějaký šedivý flek a nevíte, co je na něm. Když vlastně se to dobře, když se to zkonzervuje a zdigitalizuje, tak vy můžete vidět někde v expozici hologram.
2: Ty to chci říct, který je daleko krásnější než ten
3: Originál.
2: Plíšek, že jo?
3: Jo, a můžete si aktivně v některých případech, protože opravdu záleží na použitých technologiích a na tom, jak se to uplatní v rámci scénáře nějaké expozice, tak vy vlastně můžete ukazovat i detail, můžete si něco vyzvětšovat. Mm-hmm. Ale ono je to nejenom pro tu prezentaci, ale i pro tu odbornou práci, protože i pro badatele je kolikrát lepší, když má takto zpracovanou věc. Samozřejmě ten originál, to je něco, u čeho se vám zatají dech, ale potom, když potřebujete tu konkrétní práci a máte možnost se takto dopracovat k nějakým detailům a zjistíte daleko lépe fyzický stav toho předmětu, z čeho byl vyroben.
2: A to všechno se dozvídáme v nočním mikroforum Českého rozhlasu Dvojky, kdy mým hostem je ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně, paní Irena Chovančíková.

A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešně za blúzku.

0: Noční mikroforum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: Píseň Milana Lasici, tedy slovenského génia, a česká zpěvačka, původem Slovenka, tedy Hana Hegerová, nás krásně zase vrátili do Hodonína, tedy do moravsko-slovenského pomezí. Máme tady ředitelku Masarykova muzea právě v Hodoníně, Irenu Chovančíkovou, která také působí v jedné zajímavé, můžu říct, asociaci, nebo to je takový spolek vlastně, nebo vytváříte, no, asociaci muzeí.
3: Asociace muzeí a galerii České republiky.
2: Tak, a to vzniklo tak jako od vás, jo? Nebo myslím, jako nebylo to nějak nařízeno, že to vznikne.
3: To rozhodně ne. To je spolek, dneska je to zapsaný spolek, tehdy to bylo občanské sdružení. Je to spolek, který vznikl vlastně jako potřeba ze zdola, opravdu ze strany muzejníků. To byla, už mám vlastně přes 30 let, takže vzniklo to hned vlastně, jak se změnily poměry. A v podstatě tím základním impulzem byla taková přirozená potřeba sdružovat se, vyměňovat si zkušenosti a také hájit svoje zájmy, protože ta doba byla pro nás velmi nejistá. Muzea byla tlačena do takových různých výdělečných činností, které s nimi ani nesouvisely. A někde třeba hrozilo i zatlučení dveří, protože se zdálo, že to je moc drahé. Zároveň to byla snaha vlastně, protože opravdu musíme si uvědomit, že ta existence muzeí není tak samozřejmá, jak jsme si dřív mysleli, že to je záležitost i nějakého vnímání právě užitečnosti těchto institucí a toho, nejen toho, co přináší jakoby fyzicky, ale i to, co přináší společnosti a duševnímu zdraví a kultuře
2: a sociálnímu. Taky.
3: Ano, je to velmi
2: združování, zběžování se kulturní tak, centra, že jo, bez pochyby.
3: Nejsme úplně kulturní centra, máme tam právě ta práce se sbírkami a dokladování nějaké kultury právě hmotnými doklady, to nás teda o to hodně odlišuje. A zároveň nám to dává do ruky materiál, se kterým můžeme pracovat úplně jinak než jiné kulturní instituce. Ale když se vrátím k té asociaci, prostě vzniklo to opravdu úplně přirozeně a je to organizováno i takto ze zdola vlastně, že ta asociace je rozdělena na krajské sekce, na odborné komise. Takže ty krajské sekce, otázka spíš ředitelů, odborné komise, spíš odborných pracovníků. A ty jsou teda oborové, ať už to jsou historikové, etnografové, konzervátoři, to je obrovská velmi funkční komise.
2: A cílem je teda propojit se třeba, abyste si vzájemně vyměňovali zkušenosti.
3: Přesně tak.
2: Možná i lidské zdroje, že jo?
3: Lidské zdroje, kontakty, vzdělávací programy, protože hodně pořádáme semináře, různé konference.
2: A takhle jsem myslel, že jste kulturní centra, že se často může v tom muzeu uskutečnit něco, co je...
3: Ano, my fungujeme.
2: Iniciujete jako... Tak my, jsem to myslel. Ano, ne, že byste byli divadlo, že jo? Tomu rozumím, ale...
3: Jistě my jako určitě, ta je podstatná část té naší komunikační nebo prezentační činnosti je vzdělávání se nedá vůbec oddělit, to je jako jasné. Já jsem měla na mysli spíš naše profesní. Teď, když jsme mluvili ve směru asociace, tak jsem mluvila spíš o tom profesním vzdělávání, protože opravdu jako ta muzejní práce jako je úplně jiná disciplína než třeba jako klasická historie. Prostě není to práce akademická, není to práce úplně vysloveně akademicky badatelská, ale tvůrčí. Jo, je tam tvůrčí v tom smyslu, že tvoříme právě ty sbírky, z nich děláme publikace, výstavy a ty programy pro veřejnost.
2: No, ale ten akademik, který něco to tak první,
3: od nás
2: co začne,
3: čerpá.
2: No, přesně to chci říct, první, co, že zajede k vám, když
3: ano,
2: má teda
3: od nás
2: téma,
3: čerpá,
2: které se vám nějak týká.
3: Přesně tak, on od nás čerpá. Jo, no. Takže je to prostě jiný typ vědy, ale když se vrátím k asociaci, takže ona opravdu se nám rozrostla na nějakých asi, teď aktuálně máme zhruba 318 řádných členů muzeí. Nejsou to zdaleka všechna muzea, která v republice jsou. A vlastně, když se vrátím ke vzdělávání, tak my třeba pořádáme právě i školu muzejní propedeutiky jako kurzy pro muzejní pracovníky, kteří nemají muzeologické vzdělání a nejsou třeba, prostě je to taková trošku první pomoc, nicméně velmi vítaná a taktéž vede k nějakým výměně zkušeností. No ale zároveň jeden z těch našich cílů je i zvyšování prestiže toho oboru, protože v muzeích se dělá spousta kvalitní práce, která na první pohled není možná úplně viditelná. Někde se jeví jako samozřejmá a někde se objevuje na takových místech, že byste je tam nehledali. Takže vlastně v průběhu let se krom toho, že se dělají právě konference, semináře, že se schází komise mezi sebou a že se lidi schází v rámci nějakých odborných iniciativ, tak vznikly i aktivity, které propagují muzea na veřejnost. Notoricky známá náš fenomén vysloveně i v rámci širšího dění, než je Česká republika, tak jsou muzejní noci, festival muzejních nocí, kde prostě slaví Mezinárodní den muzeí, kde kdo. A zároveň Národní soutěž muzeí Gloria Musealis, která představuje prostě kvalitní výkony z muzejní činnosti.
2: Se chtěla zeptat, co to je Oskaři?
3: V podstatě.
2: Muzejní Oskaři.
3: Ano.
2: Ještě řekněme jednou ten latinský název, sláva muzejím tedy v podstatě.
3: Ano, sláva muzejní, Gloria Musealis.
2: Takhle, sláva muzejní, ano, Gloria Musealis. A to je tedy název, no dá se říct, přehlíd, soutěž,
3: je
2: ano,
3: to,
2: je to festival asi, ne?
3: Je to odborné ocenění.
2: Ano.
3: Je to odborné ocenění, které se uděluje v kategoriích muzejní výstava roku, muzejní publikace roku a muzejní počin roku. Funguje ta soutěž od roku 2002, takže už to má tradice.
2: Čili to není pro to muzeum, že by to bylo jako vesnice roku?
3: Aha.
2: To je vesnice, že jo?
3: Ale na konkrétní projekt
2: toho muzea.
3: Ano, muzea sama ty svoje projekty hlásí a potom ty projekty...
2: Udělali prostě nějakou novou výstavu zajímavou, významnou,
3: ano.
2: Nebo otevřeli nějakou expozici,
3: ano.
2: Vydali knihu.
3: Přesně tak.
2: A nebo počin může být...
3: Podařilo se jim třeba udělat nějakou úžasnou rekonstrukci nebo konzervátorský zásah, nebo nevím, dostali do sbírek polorozpadlé auto z význačného karosáře a udělali z něho skoro nové. Teďko trošku přeháním,
2: ale
3: já to spíš jako pro tu názornost, jo, že to jsou i takovéto počiny, nebo kdy se zdokumentuje právě nějaký takový unikátní neběžně využité. Víte co, povodně, když byly povodně v roce 2002, zachraňovali jsme archivy,

0: Pálenic, že jo, tak
1: jo, vzniklo. Jo, a počkejte, a ty odrůdy, to jako je, to muzeum vypadá tak, že jdu na zahradu a tam jsou stromy, u kterého je cedulka napsáno
0: Dá se, ono to asi nebude jenom to, nebude to jenom toto, ale něco...
1: Ne, já to teď neskazuju, no, jenom jako, abych si to... Ano. To musí být docela napínavý, že vy třeba tu přece jenom ten kámen, ten si dovedu přece, že ho schováte, ale co s tím stromem, že jo, ten přijde nějaká nehoda a je po muzeu, že jo.
0: Ale vlastně muzea spravují i lokality, jako to není jenom o tom, že spravujeme budovu a v ní sbírky, ale že máme třeba konkrétně naše muzeum má Slovanské hradiště v Mikulčicích, což je zrovna jako poměrně velká lokalita, kde navíc nejsme jediní vlastníci. Nebo jediní správci.
1: Čili vidíte exteriérový prostor, ano, vlastně takový. Jo. Jako,
0: Ano, podobně takových je víc. Lidice, Muzeum romské kultury, který je jedinečné zase tím zaměřením, tím, že vlastně se zabývá kulturou, nějakým etnikem, které je jedinečné v rámci evropského prostoru. To není jako záležitost jenom s českým významem. Takových, a já teď mluvím, co mi opravdu momentálně jako napadá v rámci toho našeho takového rozhovoru spontánního.
1: Ano.
0: Já bych si dokázala rozhodně vzpomenout na vícero, jako úžasné bylo třeba středověký mlýn Hoslovice na Strakonicku, tak to není zase jenom mlýn, ale i ten areál v okolí, který k tomu patří. Jo.
1: Ano, aby jsme si nepředstavili jenom prostě budovu, kde se vejde po schodech, tam se otevřou dveře a tam jsou nějaké vitríny, šuplíky, že jo.
0: Obdobně technická muzea, že jo, která vlastní celé areály jako jsou to i muzea mimo ten oficiální systém, jo, kde prostě nějaký, já říkám blázen, ale já ty lidi obdivuju, prostě dává, se stará o nějaký areál, dává do toho vlastní peníze a zachraňuje něco, co by už dávno zaniklo. Jo, takže ten záběr je opravdu strašně široký a rozhodně se to netýká jenom teda pár předmětů, které oprašujeme někde v krabicích. A je to hodně živý organismus a tady se to na těchto projektech vlastně ukazuje. Jo, opravdu to nejsou jenom ty výstavy. Publikace samozřejmě jsou nádherné, jsou to kolikrát celoživotní díla, výzkumná těch lidí, kteří pracují se sbírkami.
1: Teď jsme zase zpátky u té soutěže, že to je ta kategorie publikace,
0: Ano, je tady kategorie výstav, kde se vidí, jaké jsou trendy ve výstavách, jak se mění, že to opravdu není jenom otázka prostě postavení sbírkového předmětu na podstavec, ale ta prezentace je daleko širší, daleko bohatší, atraktivnější a zároveň i třeba odborně přesnější. Vlastně posouvá i vývoj nebo prostě znalosti o nějakém konkrétním tématu výstavy. Musí to být samozřejmě atraktivní i pro veřejnost, musí to být pro ně srozumitelné, musí to být dobře reprezentováno tím patřičnými sbírkovými předměty. Potom máte publikace.
1: Ano.
0: A potom jsou teda ty počiny, které to je vlastně to, o čem jsme mluvili před chvíli.
1: Třeba ta lávka tam mě napadla, že jo? Jako, že by mohl být takový počin, že jo?
0: Ta zrovna ne,
1: jo, ale ta...
0: Ta je úplně nová, ale kdybychom dělali...
1: Je to takový počin, ne?
0: Kdybychom dělali třeba rekonstrukci Velkomoravského mostu, vědeckou, tak zrovna ano. To by byl počin opravdu, který do toho přesně zapadá.
1: To je kde ten Velkomoravský most?
0: No právě, že ho není.
1: Rozumíte, teď jste fikty, já jsem myslel, jo, ta lávka teda není počin, jo, to je krásná věc, ne?
0: Jo, ale není to záležitost muzejní, je to prostě opravdu klasická dopravní stavba.
1: Jelena Chovančíková, ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně a noční mikrofon s Ondřejem Kepkou.

0: Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky, tady živě z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás zdraví Ondřej Kepka a můj milý host, paní Irena Chovančíková, ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně. A my na úplný úvod našeho závěrečného vstupu musíme trochu vysvětlit, jak jsme to mysleli s těmi mosty, protože vy jste tady, já jsem navrhoval tu lávku, vy jste říkal, to je taková jenom stavební věc, ale oni ty mosty tam opravdu kdysi byly za té Velké Moravy.
1: Ano.
0: Pravděpodobně, takže kdybyste třeba dělala tu rekonstrukci.
1: Ne, pravděpodobně, oni tam byli.
0: Byli dokonce, ano.
1: Ale kdybych tam třeba rekonstruovala původní most s tehdejšími technologiemi,
0: ano.
1: Tak to by mohla být ta kategorie počine.
0: Čili taková opravdu mimořádná věc.
1: Ano, jako. Mimořádná věc.
0: Čili když třeba v Rožmberku dělali, ale to byl hrát, to není muzeum, že on dělali tou dobovou dřevěnou technologií, tu krásnou novou věž a opravdu tam točili.
1: Na Plzeňsku Hamr, že jo, nebo
0: ano.
1: Jo, prostě takový.
0: Tak to je třeba jeden z možných počinů, jo. Nejenom, ale
1: ano,
0: možná.
1: Ano, to jako hodně v technických muzeích, ale i v jiných prostě máme takové počiny tohoto typu, že vlastně se podaří obnovit nějaká technologie, nebo že se nám podaří prostě rekonstruovat něco takto významného, nebo zachránit. Jako, ale to, co jsme se právě spletli tu lávku, tak to bylo spíš dáno tím, že to byla klasika, to byla prostě úplně nová dopravní stavba.
0: Už jsme si to vysvětlili. A tyto tři kategorie se teda udělují každý rok?
1: Každý rok.
0: Jsou nějaké nominace?
1: Jsou, ano.
0: A pak je vítěz.
1: Přesně, zasedne komise, která to předtím objede, seznámí se s těmi projekty, protože podle dokumentace to není úplně ono, není to objektivní,
0: ano.
1: A seznámí se s těmi
0: přihlášenými tedy?
1: Ano, tak, s těmi přihlášenými projekty a seznámí se s nimi a potom vlastně máme nastavená kritéria, podle kterých to hodnotíme.
0: Takový muzejní Oscar, aby jsme to vysvětlili. Jako.
1: Je to takový muzejní Oscar, je to odborné ocenění, které je opravdu značkou kvality. Není to značka popularity, ale kvality je to ocenění odborníků, odborné práce, která je často zároveň i přitažlivá pro veřejnost.
0: A teď už tedy úplně na závěr, co nového chystáte tedy v Hodoníně? Muzeu, myslím, samozřejmě především.
1: Samozřejmě v muzeu. Takže my, co se týká konkrétně hodonínského sídla, tak tam nám teďko vlastně končí pomalu výstava Masarykovy cesty za demokracií a budeme střídat za novou výstavu, která se bude týkat problematiky vlny. To bude určitě velmi...
0: Problematika?
1: Vlna. Jmenuje se to, když vlna nebyla ještě odpad. Potom v jiném objektu chystáme zimu na Slovácku.
0: A to myslíte ovčí vlnu nebo ano. Vlnu rozhlasovou? Ne, jako
1: ovčí.
0: Vlnu... Jako ovčí.
1: Prostě je to záležitost, která je spíš jako té kombinace historie, protože řada těch výstav se dělá mezioborově, toto je zrovna ten případ. Zároveň, kam bych určitě chtěla pozvat, tak my máme od 1. září oficiálně otevřenou novou expozici ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, ale máme krásné, relativně nové expozice i ve Veselí, Městské muzeum ve Veselí nad Moravou a vlastivědné muzeum Kyjov. Já bych řekla, že třeba ten Kyjov je taková opravdu expozice, která odpovídá i tou barevností právě tomu Slovácku.
0: To je fenomenální místo, že jo, plné nádherných krojů, písní, pramísto lidové moravské kultury, že jo.
1: To je Horňácko a Veselí to také, jako, jo, takže opravdu je co vidět u nás. A ono...
0: Zdravím rodinu Pavlíkovu do Kyjova, jestli nás poslouchají velcí znáci a odborníci místního folkloru.
1: No, ale jinak opravdu zase na druhé straně, tak když tady vystupuji vlastně i jako člověk, který předsedá asociaci muzeí a galerii, tak já můžu jedině návštěvníkům říct, jako choďte do muzeí, protože budete mít radost a uděláte tím něco pro zdraví, podpoříte mezigenerační vztahy, protože to je přesně ten typ aktivity, kde můžete strávit s někým volný čas a to je to nejvíc, co můžete tomu druhému člověku, ať už je to partner, vnouček, dítě dát.
0: Já myslím, že lepší konec jste si nemohla vymyslet. Já vám moc děkuji, že jste přijela z Hodonína k nám. Byla paní Irena Chovančíková, ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně. Držím vám palce, ať se daří jak v Hodoníně, tak i v Glorie Musealis, tak vůbec našim českým a moravským a slezským muzeím a sbírkám a galeriím.
1: Já vám moc krát děkuji za pozvání a přeju všem dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdraví vás Ondřej Kepka, noční mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky a teď už tradiční noční proud. Naschledanou.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Dobrý večer, milé dámy. Dobrý večer, vážení pánové. Zdravím i některé ponocující děti. A jak znělka napovídá, začíná noční proud. Středečně čtvrteční noci jsou většinou v gesci kolegy Miloše Skalky. Ten je ale na dovolené tento týden a tak za něj zaskakuje jinak nedělně pondělní pravidelný moderátor nočního proudu Zdeněk Vrba. Začali jsme ve středu s krásným datem 9.9. a skončíme až ve čtvrtek, to už bude 10.9. a skončíme ve 2 hodiny ráno. Ať se vám po celou tu dobu báječně poslouchá.

Miracle of Love a dvojice Eurythmics, která už neexistuje. A to proto, že zpěvačka, kterou jste právě slyšeli, Annie Lennox, už bohužel tady s námi není. A Dave Stewart, který to duo vedl producensky i autorsky, hrál na kytaru a také zpíval, i když ne tak solově jako Annie Lennox, tak ten už prostě sice pokračuje, ale nikoliv v činnosti dua Eurythmics. Mimochodem dneska má 74. narozeniny a díky tomu se kvalifikoval do nočního proudu na dvojku. I v závěru 9. září má stále ještě svátek Daniela. Rád bych popřál všem dívkám i paním, které se takhle krásně jmenují. V roce 2016, kdy se to naposledy zveřejňovalo, jich u nás napočítali 26 536. A já myslím, že dneska jich bude třeba ještě o trošku víc. O jedné takové zpívá skupina Lucie.

Magické datum 9.9. má ve svém rodném listě také kanadský zpívající fenomén Michael Bublé. 51.

Lost a Michael Bublé. Dalšího interpreta, kterého vám nabídnu, jsem v neděli 6. září uváděl na koncertu, který byl pod stou Petru Novákovi, a všichni, kteří tam byli, tak měli s Petrem Novákem něco společného, kromě jediného, a tím byl písničkář Slávek Janoušek, ale zapadl tam skvěle a vůbec nám neřekl, že za pár desítek hodin bude mít 73. narozeniny, tedy dneska.

roce 1967 v pouhých 26 letech zahynul při leteckém neštěstí jeden v té době z nejpopulárnějších amerických zpěváků Velká naděje popu i soulu. Dneska by měl 85. narozeniny Otis Redding. Jednu jeho písničku, kterou napsal i naspíval, teď zaspívá v české povedené verzi Petr Němec. Text potom dodal Vladimír Čort. Černý pán.

A ještě jedny kulatiny, které by dnes měl Tolia Kohout, bubeník třeba skupiny Katapult, na několikrát. Dnes by měl 80, bohužel od října 2007, o něm mluvíme v minulém čase, odešel v 61. Tolia Kohout, Katapult.

No a kdo jiný by měl uzavřít 9.9. než zpěvák, který se jmenuje Josef Devátý. Jeho novinka Má cesta za sluncem.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET, znovu schválili také stavební zákon, i ten do sněmovny vrátili senátoři. Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení českého Švýcarska. Tenistka Kateřina Siňáková si zahraje na US Open v finále 4 hry. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách se slabým deštěm, teploty většinou do 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23. Je čtvrtek 10. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátoři, kteří vládní verzi zákona o zavedení EET vrátili s výhradami.
2: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh ale v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl.
3: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
2: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
4: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
2: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky a hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN.
5: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
6: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
5: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
7: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
5: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: V Česku chybí ambulantní specialisté. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. Ministerstvo zdravotnictví chce problém řešit navýšením dotace na tzv. Rezidenční místa, tedy pozice pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Konkrétní částky ale teprve upřesňuje.
8: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
9: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
8: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
10: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
8: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
11: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
8: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který byl podezřelý, že před 4 lety založil požár v Národním parku České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15 let vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
12: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálilo.
1: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek. Za technickými problémy na britských letištích nestál kybernetický útok. Řekl to šéf řízení letového provozu Martin Rolf. Kvůli úternímu výpadku systému rušily letecké společnosti v Británii i ve středu stovky letů. V úterých byly téměř 2000.
13: Třicátník Jake strávil na letišti v Heathrow 33 hodin. Jak řekl BBC, musel si sám koupit novou letenku, aby se na dovolenou do Bulharska vůbec dostal. výpadky systému pro zpracování letových údajů zastavily provoz britských letišť už dvakrát. Šéf společnosti NEC, která řízení letového provozu zajišťuje, Martin Rolf, tvrdí, že se nejednalo o stejnou závadu. Ministryně dopravy Heidi Alexandrová požaduje, aby společnost do týdne vyšetřila, proč k závadě systému došlo. Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: Státy Evropské unie by měly dostat nástroj pro omezení krátkodobých pronájmů přes ubytovací platformy typu Airbnb. Počítá s tím návrh nařízení o dostupném bydlení, který představila místopředsedkyně Evropské komise Teresa Riberová.
14: Bydlení je pro současnou Evropskou komisi hlavní prioritou, prohlásila Riberová. V některých městech a oblíbených turistických destinacích krátkodobé pronájmy výrazně zhoršují dostupnost bydlení pro běžné lidi, dodal eurokomisař pro bydlení Dan Jurgensen. Návrh nového nařízení počítá s jednotnými pravidly, jak proti ubytovacím platformám v případě potřeby v konkrétních lokalitách zasáhnout. Komise zdůraznila, že chce dát členským státům právní jistotu. Bude ale na nich, zda se rozhodnou proti krátkodobým pronájmům zakročit. Návrh teď projedná Evropský parlament a rada. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Lidé v Norsku se ve středu naposledy rozloučili s norským králem Haraldem V. a na mši v katedrále v Oslu i v celé zemi se držela minuta ticha. Kromě Haraldova syna a nového krále Hákona 8. s rodinou na pohřeb dorazil třeba španělský panovník Filip VI, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nebo český prezident Petr Pavel. Norský král zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Pohřbem také skončil státní smutek. Do českých kin dnes vstupuje Magická posedlost 2. Pokračování romantické fantazy z roku 1998 znovu spojuje tehdejší hlavní představitelky Sandru Bullock a Nicole Kidman.
15: Každý muž, který si s námi něco začne, skončí 600 pod zemí.
16: Sestry Sally a Gillian Owensovy pocházejí z rodiny čarodějek, nad kterou po generace visí kletba. Muži, do kterých se zamilují, předčasně umírají.
17: Půlnoční margarita!
16: Původní magická posedlost tehdy u kritiků ani v kinech příliš neuspěla. Postupně si ale získala početnou skupinu fanoušků a stala se kultovním filmem. Pokračování teď příběh posouvá k další generaci rodiny Owensových. Vedle ostřílených Oscarových hereček se tak objeví třeba Maisie Williams, známá hlavně jako Arya Stark ze Hry o trůny. Režie se ujala oceňovaná dánská režisérka Susanne Bier. Film vychází z americké knižní série The Book of Magic. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain vyhráli v Lize mistrů nad Slovanem Bratislava vysoko 6-1. Tři góly vstřelil španělský fotbalista Ferran Torres. Jednoznačné vítězství si připsala i Barcelona, která porazila Feyenoord Rotterdam 5-1. Dnes čeká utkání i fotbalisty pražské Slávie, ti vyzvou večer Lens. A tenistka Kateřina Siniaková postoupila společně s Američankou Taylor Townsendovou do finále 4 hry na US Open. Rusko-belgickou dvojici Mertensová-Schneiderová porazili 6-0 a 7-6. Poslední set rozhodl až tiebreak.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na silnici 35 u Svitav a omezení na D5 u Prahy. Na silnici 35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí velmi opatrně za tunelem Hřebeč. Před Koclířovem blokuje jízdní pruh porouchaný kamion.
19: Je označený světelnými kužely. Je to před zatáčkou a je tady vlastně špatně vidět před ten kamion, takže není to vidět vozidla v protisměru.
18: Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 8. kilometru silničáři stáhli provoz do jednoho pruhu kvůli měření a kontrole stavu vozovky. A omezení čekejte i na pražském okruhu směrem k dálnici D1. Za sjezdem na Barandov začíná na 18. kilometru zúžení vozovky do jednoho pruhu kvůli práci silničářů. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená až oblačná, na východě většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Ochlazuje se na 11 až 6 stupňů, přes den pak čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas 2.
20: Rádio, které vás baví.
21: Paranoid.

Tak už jsem znovu odjistil stavidlo pořadu zvaného Noční proud. A vyplouváme do nového dne. Jmenuje se čtvrtek 10. září 2026. Vy posloucháte Noční proud, který výhradně vysílá Český rozhlas Dvojka. A pokud jste naladili Noční proud až o půlnoci a neslyšeli tu předchozí část, tak jenom připomenu, že za Miloše Skalku dnes zaskočil kolega Zdeněk Vrba. Ať se vám krásně třeba jede na Noční proud, anebo ať se vám v každém případě krásně poslouchá.

Azizam a kosmopolitní hvězda Ed Sheeran, který i z ukulele dokáže bavit 10 000 diváků. Je to velký fenomén a každý by s ním chtěl natočit nějaký duet. Než si pustíme další fenomén, tak jenom řeknu, že se podíváme za chvíli, kdo se narodil 10. září. Vrátíme se do dvou nedělních koncertů. Jeden se odehrál v hale na pražském výstavišti a byl v podání skupiny Hollywood Vampires a přinesl hned několik osobností na pódiu, které stojí za to vidět pohromadě. A ten druhý se odehrál na českém venkově a byl podstou pro Petra Nováka, legendu československé pop music, československého roku, československého big beatu. A to zdaleka ještě není všechno, povíme si také něco, kdo má další hvězdu na hvězdném chodníku, a budeme mezi tím, než se tak stane, přemýšlet, zdali je to v Hollywoodu a nebo třeba někde úplně jinde. Teď ale Dua Lipa, Physical.

Physical a Dua Lipa, to byla druhá písnička Nového dne a třetí už bude první zároveň domácí písničkou pro toto datum a také prvním pohledem do kalendáře. 10. září by měl 83. narozeniny hudebník, hudební skladatel, textař, zpěvák, kytarista Jaroslav Vikrent. Jaroslav Vikrent, který odešel 12. března 2022 a dá se říci, že chvíli předtím v říjnu roku 2021 obdržel od Nočního proudu ocenění legenda Nočního proudu ze svého milovaného Přerova, kde se narodil a kde také zemřel, přijel na pražský Žofín a já myslím, že on věděl už, co ho čeká a že se vlastně s námi, aniž by nám to takhle rovnou řekl, přišel a přijel tedy rozloučit. Bylo to velmi úžasné setkání, protože on byl velmi úžasnou osobností a my teď na něj vzpomeneme hned dvěma písničkami, jednou z těch novějších, Sáro Sáro, a potom samozřejmě legendární Agnes. Jaroslav Vikrent v Noční proudu na dvojce.

zažeh ve mně osmý plamen. Hoří plamen, čtu si v toře,

Saro, Saro, hudba Ivan Němeček, text Jaroslav Vikrent, zpíval Jaroslav Vikrent a tuhle tu písničku najdeme i na jeho posledním řadovém studiovém albu, které se jmenovalo Už to prostě není ono. A teď naopak jeden z dávných hitů, který hitem zůstane na věky, ve kterém se přidává také, dá se říci, souputnice uměleckého života Jaroslava Vikrenta Marie Rotrová. Váhal se mezi písničkou Růžová pentle anebo Agnes, vyhrála Agnes.

Víno dál si na jazyku válej, ročník 26. Já jsem jednou na jednom potravinářském veletrhu dražil víno a to byl ročník 1925, tak to jsme byli těsně vedle. V každém případě zajímavá písnička i se 100 let starým vínem. To musí být zvláštní pít takové víno a ono musí mít ten zvláštní buket, ale to jsme odbočili od hudby a ještě bych měl zmínit, že Jaroslav Wikrent byl vždycky hostem vzpomínkových koncertů dalšího přerovského slavného zpěváka Pavla Nováka staršího a tam jsme se také potkávali a byly to velmi blahodárné návštěvy, na které velmi rád vzpomínám. Pojďme dál tím kalendářem, ale tentokrát do zahraničí. Číhá na mě informace o tom, že 10. září je spojené také s portorikánským zpěvákem, nevidomým zpěvákem, který pochází z 11 dětí a dneska má 81. narozeniny. Jmenuje se José Feliciano a měl jsem to štěstí, myslím, že to bylo v 70. letech, kdy jsem zažil jeho koncert ve Velkém sále Pražské Lucerny a musím říct, že to byl zážitek.

Kesara, Kesara a José Feliciano ode dneška za svým jménem v závorce má 81 napsáno. A vidíte, před chvílí jsem mluvil o Pavlovi Novákovi starším a ten tuhletu písničku v příjemné české verzi měl také ve svém repertoáru. Když jsem měl v neděli do nočního proudu z jednoho odpoledního koncertu, který jsem moderoval, tak mě zaskočila zpráva o tom, že ve věku 80 let odešel Richard Tesařík, se kterým stála a padala skupina Jojo Band, úžasný propagátor reggae a ska a vůbec úžasný člověk, kterého měli všichni rádi. Já myslím, že on kamarádil s každým z té branže a každý s ním má nějaké příjemné zážitky. A je to škoda, že už tady není a zaplať pámu, že tady s námi zůstalo Kladno, ale i Karviná a další hity skupiny Jojo Band. No a na písničku Kladno jako rodilý Kladeňák mám krásnou vzpomínku, když někdy koncem 80. let jsme dělali v sálu Jalta, který už dneska nefunguje, tak jsme dělali diskoparádu s Déliem Numerátem a s Petrem Salavou. A skupina Jojo Band tam vystoupila jako host v té diskoparádě a poprvé na veřejnosti zaspívala písničku Kladno.

Jojo Band samozřejmě i s Richardem Tesaříkem a Kladno. Tahle ta písnička žije na Kladně dál svým životem a když vyhrávají hokejisté v extralize, tedy kladenští rytíři, tak tahle písnička nechybí a když vyhrávají fotbalisté ve druhé nejvyšší soutěži, tak také po vítězství tahle ta písnička nechybí. A jestliže se v té písni zpívá, že z kaváren line se ruch, tak je pravda, že když vznikla, tak v té době někdy ke konci 80. let v tehdy 60-tisícovém Kladně, tak byly večer nějakých 8-9 diskoték, což na tehdejší dobu bylo něco takřka neuvěřitelného. Pojďme dál kalendářem. 10. září je také rodným dnem pro kytaristu, částečně i zpěváka, spoluzakladatele skupiny Aerosmith, má dnes 76. narozeniny a jmenuje se Joe Perry. Yeah, baby.

Crazy, obrovský hit skupiny Aerosmith, její spoluzakladatel, kytarista i zpěvák Joe Perry, byl v neděli 6. září, tedy před 4 dny v Praze. Ani se nezmínil, že dneska má narozeniny a že mu bude už 76, to říkám samozřejmě s mírnou nadsázkou. Byl tady proto, že je součástí kapely Hollywood Vampires. Byl tady i s těmi kolegy, kteří patří do základu, a mezi nimi je i veleslavný herec Johnny Depp. Byli tady už po druhé, po 3 letech znovu přijeli, mají tady své fanoušky a své publikum, což se není divit, protože je to velmi zajímavá kapela. Ještě jednu osobnost zmíním za chvíli, ale teď bych třeba zůstal u toho, že ten koncert končil písničkou Davida Bowieho Heroes, kterou zpíval Johnny Depp. Tu písničku nemám k dispozici, ale Davida Bowieho a jeho Heroes si dáme stejně tak jako vy, kteří jste byli na koncertě Hollywood Vampires v neděli večer v Pražské hale na výstavišti, tak jste slyšeli v podání právě onoho herce.

Heroes. Originále David Bowie, od kterého si písničku vypůjčil pro finále pražského koncertu kapely Hollywood Vampires, slavný herec Johnny Depp a jinak také obstojný kytarista, který může hrát i s takovými velikány. Toho třetího velikána z kapely hned představím, ale jenom podotknu, že k Johnny Deppovi se ještě na chvíli posléze vrátím. No a Joe Perry, Aerosmith, Johnny Depp a třetí absolutně velkou hvězdou této kapely je Alice Cooper. Alice Cooper, který v 78 letech nedávno odjel turné se svojí kapelou, v rámci toho turné navštívili i Plzeň a Alice Cooper jinak je také členem kapely Hollywood Vampires a velmi platným samozřejmě. Alice Cooper v nočním proudu se připomene písničkou Schools Out.

Je to jasné, poslední zvonění, konec školního roku a Alice Cooper v písni School's Out, která je na albu Billion Dollar Babies. Tak to jsme si představili hned tři hráče kapely Hollywood Vampires, ať už Joe Perry, ať už Alice Cooper a ať už herec Johnny Depp, ke kterému jsem slíbil se vrátit a také to učiním. On byl tady dvakrát na pražském koncertě s kapelou několikrát zmíněnou, ale také tuším byl na festivalu ve Slavkově a možná ještě na některých dalších místech. Prostě se mu sem líbí jezdit, protože tady je dobré publikum a to publikum ho má rádo a ty písničky zná a tak je to báječné. No a potom také byl na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech jako host. Říká se také, že tam byl kvůli jedné modelce, to nemůžu sloužit, ale v každém případě si vzpomínám, že také jeho životní etapa vedla dost dlouho coby partnera zpěvačky a herečky Vanessy Paradis. Ano, Vanessa Paradis byla dlouho přítelkyní Johnnyho Deppa. A já si vzpomínám, že moje dcera Diana jezdívala do Milána do mrakodrapu Vogue dělat rozhovory s americkými herci a jednou byl takový rozhovor domluvený právě s Johnny Deppem a on měl přijít do té budovy, ale volal nějaké produkční, že nepřijde, že není dobře oblečen, že přijede na skútru, na vespě a že by bylo báječné i vzhledem k tomu, že spěchá, že by ten rozhovor mohl proběhnout na parkovišti před hotelem a že by zase na tom skútru frčel dál. To se nakonec stalo a jedna zajímavost toho rozhovoru byla ta, že on tu Vanessu Paradis tehdy velmi miloval a koupil jí před pár dny, před tím rozhovorem hvězdárnu. Představte si to, to je láska. Ale nevydržela.

Jole Taxi, Ča Ča Ča a Vanessa Paradis, někdejší partnerka Johnnyho Deppa. Mimochodem, když jsem byl o tom, že rozhovor, a to nebyl krátký, podnikl na parkovišti, tak třeba Jack Nicholson nebo Madonna nebo Julia Roberts, tak ty ho podnikly normálně jako všichni ostatní v budově. A že takové hvězdy se objevaly v Miláně, tak to bylo proto, že vždycky byly tváří nějaké nové, třeba kosmetické řady nebo něčeho podobného. Tímto uzavírám povídání o nedělním koncertu Hollywood Vampires v Praze a říkal jsem, že jiný koncert, úplně jiný koncert se konal v amfiteátru v Radimi u Kolína, kde se vzpomínalo na legendu jménem Petr Novák. On měl 6. září už loni 80. nedožité narozeniny a tehdy Josef IX. Vymyslel tuhletu poctu, která by mu mohla být věnována z hráčů a souputníků, kteří ho dobře znali a kteří s ním spolu prožívali mnohé věci, ať už souvisely s hudbou či nikoliv. Tak to se také stalo, dal dohromady skupinu George Beethoven, která skvěle funguje i s Karlem Kahovcem jako hlavní hvězdou. Občas v této kapele a někdy spíš dost často také hostuje Viktor Sodoma, to je další souputník. Přidal se i Michal Pavlík, který byl člen George Beethoven z minulosti, stejně jako třeba kapely Flop, která doprovázela Karla Zicha. Posledně si ho pamatujete, vidíte v té čepičce, violončelista v Čechomoru. Dneska má svoje solové projekty a hlavně hodně nahrává, tak ten také nechyběl. Přidal se i Slávek Janoušek, písničkář, který v životě nepotkal Petra Nováka. Petr Bende, ten obohatil tuhletu sestavu, byť je mladších ročníků, ale písničky Petra Nováka má rád, má je ve svém repertoáru a dokonce je natočil znovu i s Filharmonií, o tom si řekneme za chviličku. Tak takovýhle úžasný koncert vznikl a já bych vám o něm chtěl vyprávět a možná, pokud máte tu možnost se podívat na Instagram a na můj profil na Instagramu, který má jednoduchou adresu Zde Vrba, tak tam v tuto chvíli dlí nějakých odhadem 11 fotografií z té neděle a já o tom budu teď během dalších písniček vyprávět, tak si ty fotografie můžete k tomu pustit.

Hvězdičko blízkavá v originále zpíval Petr Nová, který je také legendou nočního proudu Českého rozhlasu. Myslím, že byl mezi prvními oceněnými zpěváky, zrovna tak jako Akademie populární hudby ho mezi těmi úplně prvními poslala v úvozovkách do síně slávy. A jeho písničky jsou tady dál, protože jednak by byly, i kdyby se třeba vůbec nehrály v rádích, jakože se hrají, a kdyby i nefungoval Karel Kahovec u solového mikrofonu skupiny George and Beethovens, který se postupně do těch písniček svého souputníka Petra Nováka pustil. Oni spolu vlastně začínali kariéru ve Flamengu a posléze ji končili ve skupině George and Beethovens, a když Petr Novák odešel, tak George and Beethovens pod vedením Karla Nováka, jmenovce Petra Nováka, nikoliv příbuzného, pokračuje dál, a právě s Karlem Kahovcem u solového mikrofonu. A co ještě je důležité, že na tom zmíněném nedělním koncertu, který se konal rok po osmdesátinách, to znamená, že v neděli se připomínaly nedožité 81. narozeniny, a tenhle ten projekt dál funguje, protože je o něj zájem a písničky Petra Nováka si rádi, a zvlášť v podání těchto jeho souputníků, lidé připomínají. A co bylo ještě bonusem na takovém setkání, že se tam objevil také ten, který už od roku 1972 žije v zahraničí, kdy odešel, protože nemohl dělat, co chtěl, a šli po něm soudruzi, tak to je ten, který napsal všechny ty zásadní texty hitů Petra Nováka i Karla Kahovce, a to je Ivo Plicka. A Ivo Plicka byl hostem tohoto koncertu, měl se možnost s ním udělat rozsáhlý rozhovor na pódiu, a musím říci, že diváky to bavilo, protože je to zkrátka chytrý člověk, a přestože už tady dávno s námi nebydlí, tak sem neustále se vrací a neustále sem přijíždí, a to je dobře, protože je to osobnost československého Big Beatu. Tak dáme si další písničku s textem Iva Plicky, Karel Kahovec, George and Beethovens, a Svou lásku jsem rozdal.

Svou lásku tu jsem dávno rozdal v písních svých, zpíval Karel Kahovec, ale já myslím, že speciálně Karlovi ještě mnoho té lásky zbylo. V každém případě Karel Kahovec se skupinou Georgem Beethovens chystají narozeninový koncert ke Karlovým osmdesátinám a bude se konat 8. listopadu v legendárním Tosále na Barikádách, takzvaná populární Barča v Praze Strašnicích. Určitě tam bude i řada hostů a určitě vám Noční proud, který právě posloucháte, přinese podrobné informace. No a do třetice všeho dobrého ještě jedna písnička, která souvisí s koncertem na počest Petra Nováka. Jak jsem říkal, je tady mnohem mladší interpret a zpívající autor Petr Bende, který zařadil písničky Petra Nováka do svého repertoáru a kromě toho je natočil s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. Je to úžasný počin pod taktovkou Roberta Kružíka a v novém aranžmá Jana Stibůrka si ty písničky stojí za to poslechnout. Já vám hned jednu také pustím a tím bychom mohli téma Petr Novák a jeho nedožité 81. narozeniny v neděli opustit. Takže Petr Bende a Co je to láska?

často slýchám o ní písně znít. Ten jí ztratil, ten chce novou mít. Je to vůně nebo zář, pověz ty přec pravdu znáš.

Co je to láska, se ptal Petr Bende na živé nahrávce s Filharmonií Zlín Bohuslava Martinů. A máme tady jeden zajímavý česko-světový příběh. Anglické jakobínské sídlo Ridinghurst nedaleko Londýna, někdejšího člena skupiny Beatles Ringa Stara, získala v rámci rozvodového vyrovnání ex-manželka českého miliardáře Radovana Vítka, paní Marie Vítek. Panství o rozloze přes 100 hektarů obsahuje dům, co by zámek, který má 8 ložnic, 4 menší chaty, stáje a jízdárna. Od Ringa to bylo koupeno v roce 2015 za zhruba 500 milionů korun českých přepočtů. Tak to vidíte, kdysi by nás ani nenapadlo, že čeští miliardáři si budou kupovat sídla od třeba tak bohatého člověka, jako je Ringo Starr. Jehož majetek se počítá na stovky milionů dolarů. Tak hlavně, aby tam Vítkovi byli spokojeni.

La la di da. A Richard Starkey alias Ringo Starr v nočním proudu dospíval přesně v 1:19:19. Takhle to ten Ringo dokázal. O uplynulém víkendu, už v sobotu 5. ve Velké Bíteši měli hody a to byla dobrá příležitost, aby na velkobítešském chodníku slávy přibyla další hvězda na chodník slávy další osobnosti a nebyl to nikdo menší než herec Miroslav Donutil. Jeho hvězda je 32. v pořadí. On to vtipně samozřejmě komentoval, že říkal, když to zatím v Hollywoodu nevyšlo, tak ve Velké Bíteši to aspoň mám kousek a můžu se na to občas přijet podívat. A vy můžete také, a kdyby se to náhodou někomu nelíbilo, tak mě může klidně tu hvězdu i pošlapat. A takhle na to vtipně reagoval Miroslav Donutil. A my jsme rádi, že jsme v té společnosti, které mají, nebo v té společnosti, která tam má na tom velkobítežském chodníku slávy hvězdu, takže je tam Karel Gott, je tam Lucie Bílá, je tam od soboty Miroslav Donutil, jsou tam další osobnosti a je tam také noční proud, který právě posloucháte a který vám právě nabízí písničku Miroslava Donutila.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky. Ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedničkou.

Čtvrtek 10. září 2026, noční proud, Český rozhlas dvojka a skupina Depeche Mode s písní People Are People. 20. říjen je důležitý pro fanoušky nočního proudu, ten si někam poznamenejte, protože opět budeme udílet jako každý rok ve výročním vysílání tohoto pořadu v 7 kategoriích ceny Legenda nočního proudu Českého rozhlasu v přímém přenosu mezi 19. až 21. hodinou ze studia 1 Českého rozhlasu 1. Říkal jsem si, že se rozhlédnu po CDčkách i počítači, které mám kolem sebe, a kdo mi první padne pod oko a bude patřit mezi oceněné, tak toho zahraju. Stalo se a to štěstí měla skupina Turbo. Chtěl jsem mít.

Jak zpíval Richard Kibic Míše strun, tak jsem si vzpomněl také na tenisové struny a musím za všechny kolegy i kolegyni z nočního proudu vyjádřit radost nad tím. My tady sledujeme tenis a hrajeme všichni tenis, že Kateřině Siniakové, která pochází z Hradce Králové a je českou reprezentantkou, se po boku kolegyně Američanky Townsend daří, a poté, co porazili velmi skvělý pár Mertens a Schneider 6-0, 7-6, tak budou hrát finále US Open a budeme jim moc a moc držet palce a máme z toho radost. To říkám ve chvíli, kdy připomenu, že v letech 1971 až 1980 byl bubeníkem skupiny Jethro Tull jistý Barrymore Barlow. A dneska má 77. narozeniny a hraje hned ve třech kapelách. My si samozřejmě připomeneme v místních luzích a hájích oblíbenou Jethro Tull.

Něco málo přes 6 minut proudil noční proud Aqualungem, nejslavnější to skladbou skupiny Jethro Tull. Kdy jindy můžete zahrát takovouhle rozsáhlejší skladbu než právě v noci v nočním proudu? Do druhé hodiny nám ještě něco chybí, protože 1 hodina 41 minut a ještě půl minuty k tomu. A teď si dáme třeba tohle.

Ta výzva byla jasná, ber nebo nech, jinak jste poslouchali moji statutární partnerku Ivu Hajnovou z alba Znám svůj svět, které nikdy ve středečně čtvrteční noci nezaznělo, takže vlastně to byla taková premiéra speciálně pro vás. Tu písničku napsal Pavel Sonda kompletně. Přepojujeme na skupinu Kiss.

0: God gave rock and roll to you a skupina Kiss se svým starým úspěšným hitem. Ve chvíli, kdy už nekoncertuje, ukončila koncertování, tuším, že 2. prosince 2023, to byl její poslední koncert, ale pozor, vydává novou písničku, možná později i nové album, takže můžeme se těšit třeba na některé další staré hity. No a jestliže dneska Noční proud vysílám za kolegu Miloše Skalku, tak mi připadá korektní, abych také zahrál písničku, ve které Miloš Skalka účinkuje. Spolu s ní v té písni účinkoval Jakub Jakou a v nové verzi z roku 2025 Jakuba Jakoubka, který už bohužel s námi dávno není, vystřídal současný pondělně úterní kolega Martin Hrdinka. Jinak zpěvačka, která s těmi diskžokeji v písni zpívá, je stále stejná, stále svěží a stále krásná Jitka Zelenková. Je to záznam koncertu v divadle Na Vinohradek z roku 2025. A z toho koncertu je 22 písní zaznamenaných na album Mít svůj kout 2025 Jitky Zelenkové. Takže pozor, ta píseň se jmenuje Někdo nám do toho vles. A ta píseň v roce 1984 byla natočena. V roce 1985 zbourala české, moravské a slezské diskotéky a v roce 2015 byla obnovena v sestavě Zelenková, Skalka, Hrdinka.
1: Ano, prosím.

0: něco umí a každý má svoje plus. Váš zájem mě každopádně těší, opravdu jsem rád. Jenomže teď chápu, strašně spěchám, za chvíli jdu hrát.
1: Víš, ty pouštíš strašně bezvadevsky, opravdu na to, kolik je dělá.
0: No tak to si jí to řekla hezky, tak ahoj, já už musím jet.
1: A kam jedeš, můžu vědět.
2: Halo, halo, kdo je tam?
1: No to jsem já, jsem zavřená v budce.
2: Tak tomu se teda nevyznám.
0: A teď všichni.
3: Někdo

0: Hrdina, připrav se. Bacha.
1: Hele, Jardo, co ty na to? Já si někde půjčím Fáro, zajedeme tam. On mi totiž prodá prk na dvoje dveře, prej se rozvádí a nechce tam být sám.
2: Jaký dveře, jaký prkna, to je novej hit. Já jsem dítě, volám totiž z budky, hele, nemluvte nám do toho, to je teda vtip.
1: Hele, Jardo, posloucháš mě, někdo nám do toho vlez.
2: Halo, halo, pane DJ, tak řekněte mi prosím vás, kde hrajete dnes.
1: Prkna jsou fajn, dveře jsou fajn, já by sem to bral.

0: Zelenková.
1: Jitka Zelenková. Někdo nám do toho vlez.
2: Děkujeme.
3: Někdo jim do toho vlez, a pokud nevylez, tak je tam ještě dnes. Tak to byla písnička, na které se podíleli moji kolegové. Zdeněk Vrba, který dnes zaskočil za Miloše Skalku, se vrátí zase zpátky do svých nedělně pondělních nocí, i když shodou okolností tu následující z 13. na 14. uvádět nebudu, ale potom zase už všechny dál až do konce roku a občas se můžeme slyšet také ze soboty na neděli. Krásný zbytek této noci vám přeju, mějte se báječně a poslouchejte Dvojku, protože stojí to opravdu za to i dneska v noci. A nakonec Miley Cyrus a konec světa, ale v dobrém.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Já bych chtěl teď pozvat kluka, který je z velké muzikální rodiny. Jeho tatínek je výborný zpěvák, výborný skladatel. Jeho strýc je taky výborný zpěvák a výborný skladatel a jmenuje se František Nedvěd mladší. František Nedvěd mladší. Tak,
4: dobré odpoledne.
3: Prosím tě, tady, ta vaše rodina, jak jsem říkal, velcí melodici, hodně písniček. A sport byl tam někdy nějaký? A táta třeba je tenista výborný,
5: no,
3: že?
5: Už. Táta už tenis nehraje, já to nemůžu říct. Proč? On už jenom gaučinguje.
3: On radí.
5: No.
3: Jo, gaučinguje.
5: Gaučinguje. To je gaučing, to je sport u nás.
3: No to já tomu rozumím, ovšem dneska všichni kaučují. Ano, dneska koho potkáte,
6: tak
3: kaučuje. Čili táta ne.
5: Jsou to zdravotní problémy, teď víme, jak už má taky svůj věk.
3: Kolik mu je, prosím tě?
5: Už 80.
3: Takže
5: má prostě asi, už mu to tělo neslouží tak, jak by mělo. Ale
6: on to uslyší, bacha.
5: No právě.
3: Byl tě někdy, když jsi byl malej kluk a bije tě ještě dneska?
5: Dneska už mě nebije, ale...
3: Já se nedivím, když se tak na to
5: jednou dívá. Jsem dostal takovou facku, že jsem chytil druhou vozeť a do dneška si to oba pamatujem.
3: A proč? Co jsi udělal?
5: Tak my jsme se moc dobře neučili. Já to tady přiznám takhle veřejně.
3: Ale to řekni, ježišmarja, jsi blbej za to. Totiž tak nic, tak to nejde, že jo? Tak každý není bouv jaký, že jo, viď? No tak no.
5: No a já jsem se prostě bál nějakým způsobem
3: přiznat?
5: No, tak jsem schovával celý rok, jsem schovával lidský sešit, víš, třeba před diktát, Nedvěd za 5, tak jsem vzal sešit a šel jsem s ním takhle na záchod a hodil jsem ho za plechovou skřínku.
3: To ještě dobrý.